0: Věnujeme takovému oboru a řemeslu, které by si asi v dnešní době s Pardubickým krajem spojil málo kdo, protože mým dnešním hostem je Michal Mariška, pardubický vinař, respektive z Pardubického kraje. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: To vinařství, ať se to možná nezdá, má v Pardubickém kraji poměrně velkou tradici, protože vinice už tady zakládali Pernštejnové, ale v dnešní době těch vinic a toho vína je v Pardubickém kraji skutečně málo. Vaše vinařství v Býtovanech a vaše vinice jsou takovou raritou. Jak se to stalo? Jaká je ta historie vaše? Proč jste zrovna v Býtovanech začali pěstovat víno a kdy?
1: Já bych možná začal opačně, proč ne? Ty podmínky tomu přejou. V roce 2015 jsme přemýšleli vlastně, co s kusem pozemku. Začali jsme se o to zajímat, měli jsme nějaký přátelé na Moravě, trošku jsme si o tom něco zjišťovali, nechali jsme si poradit a vysadili jsme první vinici. To je vlastně 10 let a za těch 10 let si myslím, že jsme prokázali, že to tady jde a že to vinařství do Pardubického kraje patří a že se tady určitě bude rozšiřovat.
0: Věděl jste o té historii, že to vinařství tady mělo tradici v tom 16. 17. století?
1: Určitě, v té době jsme si to všechno studovali a snažili jsme se opodstatnit tu myšlenku a myslím si, že jsme ji opodstatnili a ukázali, že to tady fakt funguje.
0: A vztah k vínu jste tedy měl ještě nějaký konkrétnější, než to, že člověk si rád dá třeba skleničku?
1: Chtěl jsem říct, že jako konzument příležitostný, ale jinak ne, neměli jsme úplně tradici, neměli jsme úplně nějaké vzdělání, všechno to přišlo až s tou myšlenkou, takže jsme strávili v rámci studia manželky, kdy byla v Lednici na zahradní architektuře, kde vlastně je i fakulta vinařství, takže jsme i tam načerpávali informace a celkově na té Moravě jsou ty lidi strašně sdílní, my se snažíme být teď taky.
0: Takže jak dlouho to trvalo od toho nápadu po realizaci?
1: Doteď. Pořád jsme ve fázi realizace. Začali jsme výsadbou vinice, to bylo v rámci půl roku. No a pak už se to nabaluje a je to vlastně nekonečný boj. Pořád člověk navyšuje, mění, snaží se zjišťovat různé možnosti výroby, různý styly vín. A je to vlastně nekonečný běh celoživotní. Člověk se vinařem nestane ze dne na den, ani se jim nenarodí. Je to opravdu o těch zkušenostech, o té výrobě, o tom zkoušet si ty jednotlivý styly vín a zjistit, co tomu člověku vyhovuje.
0: Když zasadím rostlinku vinné révy, tak ale přece neplodí hned?
1: Neplodí. Celkově to vinařství je o trpělivosti. Vlastně od zasazení té rostlinky k prvnímu vínu bývá 6-7 let. Může to být kratší doba, ale k tomu kvalitnímu vínu třeba i 10. Let.
0: Takže když říkáte, že jste tu vinici založili před 10 lety, bylo to založení vinice nebo sklízení a výroba prvního vína?
1: Ne, bylo to opravdu založení vinice. První sklízení a výroba byla cirka po 3 letech. Třetí rok byla první pořádná sklizeň. Ale jak říkám, ten vinohrad taky tu svoji kvalitu získává v čase a my vysazujeme vlastně postupně dál, teď máme nějaký necelý hektar, teď jsme se teda trošičku zastavili s tou výsadbou, protože řešíme teď aktuálně tu výrobu.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes s bytovanským vinařem Michalem Mariškou.
1: Když se zaměříme na ten proces výroby samotného vína, tak co všechno od toho, když utrhnete hrozen, ten hrozen musí absolvovat, než já si dám doma sklenici vína?
2: Tak nevím, jak máme dlouhý pořad teda. To je docela dlouhý proces, ale samozřejmě nejpodstatnější je ta sklizeň, ale před tou sklizní je strašně dlouhá cesta té bobulky vína na tom vinohradě. To je dost podstatný. Jo, ta kvalita toho hroznu je strašně podstatná pro to samotné víno. Potom samozřejmě sklizeň, mletí, lisování, nějaké naležení toho vína, kvašení, pak zrání. Je to proces. U nás máme takové dva typy výroby. Jeden je, že to víno je cirka do roka v lahvi. A druhý u nás oblíbenější v našem vinařství, takže to víno jde do lahve až třeba po 3 letech.
1: Co musí splňovat pozemek, aby se na něm dalo sázet víno?
2: Tak to je zase na další pořad zvlášť. Je to hodně složitý. Samozřejmě důležitý je oslunění, ideálně jako nějaký třeba sklon, ale není to úplně nutný. Jsou tam parametry, jakože třeba pro dozrávání je dobrý, když je to třeba někde u řeky nebo v nějaký dolině, když se třeba střídá noční a denní teplota jakoby výrazně. Určitě půdní profil, jo, jaká tam je půda, to je hodně důležité. Parametrů je tam spousta. Každopádně je strašně důležitý si uvědomit, že vinohrad nesadíte jako nějakou plodinu na rok, ale většinou třeba na 30 až 70 let.
1: Mluvil jste na začátku o kvalitě té bobule. Jak se dá ovlivnit? Můžete vy jako vinař mít na to nějaký vliv?
2: Určitě. No, se to zdá trošku složitější, než to je, ale samozřejmě jsou to zelený práce, je to půda, je to ta lokalita, kde ten vinohrad je. Člověk se s tím musí naučit pracovat. Jo, pokud máme stejný vinohrad na jednom místě a ten stejný bychom přemístili o 3 kilometry na jinou stráň, tak ta starost o ten vinohrad bude jiná a to víno z něj bude jiný.
1: Jaká tedy je půda v Bytovanech? Jaké máte víno?
2: My tam máme strašně složitou půdu, protože u nás tam je vlastně podloží vápencový, i žulový, i pískovcový. Tluče se to tam kompletně. Jaký máme víno, to musíte ochutnat.
1: Je to výhoda toho složení té půdy v Bytovanech, anebo vám naopak to trošku dělá problémy?
2: Je potřeba si v tom vždycky najít ten systém. Opravdu to o tom je, jak na tom vinohradě, tak v tom sklepě, všude to funguje trošičku jinak. Nedá se říct, že to, co funguje sousedovi vedle ve vesnici, bude fungovat vám. Výhoda, nevýhoda, já si myslím, že důležitý je se přizpůsobit té situaci a pracovat s tím, a to si myslím celkově v tom zemědělství, že to není o tom mít nějaký recept, který je celorepublikový, ale je si trošku naučit se ten systém svůj.
1: Hodí se vám tam víc nějaké odrůdy než jiné? Vykrystalizovalo se to v čase, že něčemu se tam daří lépe?
2: Asi nemůžu úplně říct. My jsme měli těžký úkol v tom, že tady prostě ta vinice žádná nebyla, nebo pardon, možná omlouvám se nějakým kolegům, který jsem třeba v té době nevnímal, ale myslím si, že jsme tady v tom širším okolí byli opravdu první a měli jsme za úkol vlastně tohleto si sami vystudovat a zjistit, takže jsme vysazovali nejdřív, protože na začátku nám všichni tvrdili, že to je naprosto tý bláznoství, že tady ten kraj na to není. Takže jsme začali trošku jednoduššíma odrůdama. Úplně prvotně jsme sadili Hibernal Solaris, což jsou rezistenty, který by tý starosti měli potřebovat méně a snadněji chytají cukry, takže vlastně i v oblasti, která není tak vhodná, tak dozrávají na krásnou cukernatost. Dneska už víme, že tady fungují určitě i tradičnější odrůdy.

0: Michal Mariška, vinař z Býtované na Chrudimsku, je mým dnešním hostem v pořadu Kdo umí, ten umí.
1: Dneska hodně nejenom vinaři, ale obecně zemědělci bojují s výkyvy počasí. Už jste zažili během těch sezon, které tady působíte, něco takového, že vám to třeba pomrzlo, nebo že přišel nějaký velký déšť, kroupy, nevím, cokoliv.
2: Jsme zemědělci, tak si musíme trochu stěžovat. Pořád každý rok. To víno je úplně skvělý na tyhle ty katastrofy, takže když vám to nepomrzne na jaře, tak je sucho, když to náhodou dozraje, tak vám to vymou špačci, anebo kroupy. Děje se to běžně.
1: Tak co bylo letos?
2: Letos sucho určitě. Určitě ty bobulky nejsou tak nalitý, nejsou tak velký. Na druhou stranu vyzrálí je to krásně a uvidíme samozřejmě, jaký z toho budou vína, ale předpokládám, že letošek bude pěkný.
1: Teď natáčíme na začátku září. Už se sklízí?
2: Sklizně začaly. U nás teda to vypukne příští týden, kdy opravdu už začneme natvrdo pracovat. Zatím je tady takový ticho před bouří a užíváme si ho, protože teď nastane takový měsíc fakt jako drillu a bude to takový složitý období, ale těšíme se na něj, protože nám teprve teď to začne ukazovat vlastně, jaký ten ročník bude.
1: Jaká je vaše úloha jako majitele vinice, provozovatele? Skutečně sbíráte na té vinici nebo na to máte lidi a vy už potom jenom na to zpracování dohlížíte?
2: Ne. Je to od A až do Z s manželkou, s rodinou. Je to práce, ale děláme ji rádi, děláme ji, protože ji chceme dělat, ale je to práce. Vlastně to vinařství je celoroční. Tam začínáte opravdu tím, že vám na jaře začnou líst výhonky, nebo ještě vlastně předtím zimě musíte ten vinohrad ostříhat kompletně, takže už za mrazu se začíná. Pak začnou zelený práce, modlíte se, abyste sklidila, jak sklidíte, tak začínáte na novo zpracovávat a vlastně, jak říkám, letos jsme lahvovali ročníky 23-24, takže než se dostanete k té lahvi nebo případně ta lahev k tomu zákazníkovi, tak ta cesta je hrozně dlouhá.
1: Kdy může vinař jako vyjezdit na dovolenou?
2: No, někdy mezi. Není toho času úplně moc. Je potřeba to opravdu promýšlet, protože do toho samozřejmě jsou nějaký akce, které potřebujete, abyste získali finance na další růst nebo na další obnovu těch vinic, takže celoroční to je.
1: Jste expert i na ochutnávání, poznáte dobré víno?
2: Tak to je vůbec otázka, to je zase, to vinařství má totiž několik úplně svých profesí a ta degustátorská je úplně samostatná. Myslím si, že poznám, když je víno špatné, myslím si, že poznám spoustu vat vína, ale hodnotit mezi kolegama, který víno je dobré a který špatné, to já osobně bych si netroufl.
1: Tak jaká je ta vaše alchymie, když to víno vyrábíte? Přece musíte mít nějakou představu, co tam přidat, co tam ubrat.
2: Naše představa je ideálně vínu nic nepřidávat a nic neubírat. To si myslím, že je ta správná cesta mít ten kvalitní hrozen a pracovat s ním, takže pak už tam jsou opravdu ty metody výroby, míchání na kalech, jablečno-mléčná fermentace, spousta věcí, které se dají ovlivnit, ale všechny to jsou jako procesy vína. Není to žádné přidávání, ubírání. A ta alchymie, na to neexistuje recept. Prostě to víno vyrábíte a děláte to, jak to cítíte. A v rámci, třeba teď se pochlubím letošního úspěchu, kdy jsme získali 2 medaile na Pardubickém festivalu vína, velkou zlatou a další 2 vína, která jsme tam dávali, se umístili těsně pod hranici zlaté medaile, tak si myslím, že to neděláme úplně špatně.
1: Určitě se tam dá něco pokazit.
2: Jo, určitě. Kor v těch začátcích samozřejmě se pokazilo, samozřejmě se i vylejvalo, nebo se nemá říkat, že se to vypálilo.

0: Vinařství jako obor, který se navrací zpět do Pardubického kraje. To je téma dnešního pořadu Kdo umí, ten umí a povídám si o něm s místním vinařem Michalem Mariškou.
1: Dokážete si víno večer ve sklenici ještě užít, nebo jakmile to máte v ruce, nebo si ochutnáte, tak už pracujete?
2: Ne, naopak, já to mám přesně tak. Já nemám víno na množství, ale jenom na tu kvalitku, takže půl decku a krásně si ji vychutnám ve velký sklenici. Nic nikam nespěchá, tak to má být.
1: Pijete jenom svoje vína nebo i od kolegů?
2: No, to je právě to těžký. Já bych jako nebyl úplně jenom, že bych musel pít svoje vína, ale v rámci toho, že prostě potřebujete ty vína koštovat, potřebujete zjišťovat, jak pracují v čase a těch šarží máte spousta, tak se k těm vínům od kolegu dostáváme těžko. No.
0: Co je pro vás důležité při takovém degustování? Ono upřímně je to záležitost, kterou asi nemůže dělat každý.
2: Ono je hrozně důležitý nepít, jako někdo říkal, offline. Je potřeba pít online, přemýšlet nad tím. Opravdu, když si člověk dá ten doušek, tak přemýšlet, jak je to víno, je, jestli sladké, nebo jestli je třeba suší, nebo jestli v něm cítím nějaké ovoce, nebo spíš nějaké kořenité tóny. Prostě opravdu o tom přemýšlet a postupně se člověk do toho dostane. Každý máme ty chuťové buňky úplně jiný a máme úplně jinou zásobu těch chutí v hlavě jakoby zapamatovanou, takže je to opravdu jenom o tom to zkoušet, propít se tím doslova.
1: Na druhou stranu jsou ale některá objektivní měřítka u těch vín, jako je cukernatost nebo nevím, přísloviny.
2: To jsou spíš jako výrobní hodnoty, kdy my řešíme teda jakoby obsah alkoholu, obsah zbytkového cukru, nějaké množství kyselin. Jsou to určitě důležité hodnoty, ale já si nemyslím, že jsou úplně primárně důležitý pro toho konzumenta, pro toho zákazníka. Tam je důležitý, aby to víno mu chutnalo. Chodí za mnou lidi, že v žádném případě nechtějí suchá vína. My ty vína děláme trošku jinou metodou a třeba zrovna Tramín červený 2024, který teď vyhrál tu velkou zlatou medaili v Pardubicích, je suchý a spousta lidí mi tvrdí, že to není možný, že je minimálně polosuchý.
1: Podle čeho se to pozná? Podle té objektivní cukernatosti?
2: To je právě to těžký. Ono suché reálně je, ale pocitově pro člověka je daleko příjemnější a pitelnější. Prostě každé to víno je úplně jiné. Chodí za mnou lidi, já nepiju veltlín, nebo já piju jenom polosladká nebo polosuchá vína. Já se tomu trošičku směju, chápu v tom výběru třeba marketů, kdy ty vína jsou tak trošku jako stylizovaný stejně, ale pak v tom vinařství se s tím vínem dá dělat opravdu hodně a ty vína jsou různá a myslím si, že si zaslouží, aby si i ty lidi, kteří si myslí, že by jim nechutnali, tak aby si je ochutnali.

0: Vinař Michal Mariška zůstává hostem pořadu Kdo umí, ten umí.
1: My natáčíme tady u vás teď v Úhřeticích, byť vinice je v Bítovanech a bude tady výroba. Posluchači to nevidí, jsou tady různé sudy, tak co všechno tady je na to zpracování, co všechno tady ještě bude?
2: Tak já možná začnu tím, že opravdu jsme teď čerstvě přestěhovali vlastně ten výrobní sklep nebo tu výrobu jako takovou. Je to z důvodu celkově zkvalitnění toho procesu a kapacity toho sklepa, takže teď se nacházíme vlastně v Úhřeticích, kde můj skvělý kamarád Ondřej Kopista vlastní statek s rodinou a statek má úžasný 100 let starý sklep. Ten sklep je obrovský a má kouzlo hlavně té stálé teploty, vlhkosti, to, co už dneska se těžko staví. Jo, oni to dřív uměli, je to prostě stavba úžasná a my teď musíme se naučit v tom sklepě fungovat, protože každý sklep funguje trošičku jinak. Je to právě kvůli rozdílným teplotám v létě, v zimě, vlhkostem a jiným věcem. Teď jsme sem přišli a teď budeme trošku bádat, jak to tady bude fungovat. Každopádně chcem tady vytvořit nějakou lisovnu, chcem tady vytvořit určitě nějakou část na zrání sudů, což už tady tak jako trošičku začalo, sklad lahví a nějaký prostor, aby se tady právě dalo lahvovat, etiketovat, zpracovávat. Bude tady kompletní výroba.
1: Vidíme tady sudy dřevěné, ty už jsou naplněné a tam zraje to vín, o kterém jsme mluvili?
2: My jsme byli trošičku připraveni na ten přesun, takže sudy jsou teď aktuálně prázdné a spíš čekají na tu novou úrodu.
1: Pak tady jsou plastové sudy, tam ale něco je.
2: Jo, tak nezbavili jsme se úplně všeho, nějaké víno ještě máme na zrání, takže na ten převoz a na to teď aktuálně je to v nádobách s plovoucím víkem. To jsou vlastně nádoby, které nám slouží na to, že nemusíme řešit přesné množství vína, aby ta nádoba byla vždycky plná. Takže my vlastně to víko si přizpůsobujeme té hladině toho vína, takže vlastně ta nádoba je vždycky plná.
1: A co tam je konkrétně? Je to pravděpodobně, zdá se, červené víno?
2: Ano, tady máme červené víno a to už tady hezky leží a čeká na svařák.
1: Na svařák?
2: Ano, vína milujem a svařák si myslím, že patří do toho vinařského světa a měl by být taky kvalitní, takže my jsme se postarali o to, že každoročně jsme vlastně už leta letoucí v automatických mlýnech, celý advent, letos tomu nebude jinak. A myslím si, že tam nabízíme opravdu jako poctivě. Neříkám, že ne, každý to nedělá poctivě, ale myslím si, že my děláme fakt poctivý svařák a že se vyplatí se na něj dojít.
1: Podle čeho se určuje, které víno půjde na svaření, které půjde do lahve, které bude to mladé víno na burčák?
2: Tohle už si určuje každý vinař většinou pomalu na vinici. Může se to v průběhu toho procesu trošičku měnit, ale už na vinici při sklizni bych měl vědět, co od toho čekám. Když vím, že to víno bude dlouho zrát v sudu a bude mít nějaký parametry, který si představím, tak už vím, jak to potřebuji mít vyzrálej hrozen, abych měl dostatek cukru, aby to mohlo jít do dostatečné hladiny alkoholu a vydrželo mě to pak v tom sudu stabilní. To samozřejmě na ten svařák děláme víno lehčí, protože zase, co si budem, my ho nijak neředíme ani nic takového. A když bych vám dal dvojku 13,5% teplého nápoje, tak se po dvojce asi odporoučíte. Takže prostě je potřeba nad tím přemýšlet komplexně a děláme to tak, aby samozřejmě ten zákazník, který se k tomu vínu dostal, byl spokojený a aby to všechno fungovalo a to všechno se promýšlí opravdu rok, dva dopředu.
1: A jaký jsou vaši zákazníci? Máte už stálou klientelu, mají nějaké konkrétní požadavky, které jinde nenašli a vy jste je naplnili?
2: Já se teď omlouvám našim stávajícím zákazníkům, určitě je máme, ale my nejdeme úplně cestou vstříc zákazníkovi. My to děláme jako svoje hobby, nemáme to jako úplně primární výdělečnou činnost. A my to víno, nebo já případně to víno chci dělat tak, jak mě baví, tak, jak si myslím, že je kvalitní a tak, jak si myslím, že je správně a tak, jak si myslím, že to tady funguje. Ve chvíli, kdybych se snažil tu výrobu přizpůsobit trhu, tak bych dělal úplně jiný vína. Asi bych měl i víc peněz, ale neměl bych z toho takovou radost. Zatím jsme k takovým věci nemuseli přistoupit. Občas v něčem maličko vybočíme a uděláme něco trošičku jinak a zase se to potká s jinou klientelou, kterou ale postupně zase přetáhneme třeba na ty naše vína, takže snažíme se jet jako svůj styl a nepřizpůsobovat se úplně trhu.
1: Toužíte potom, aby to jednou bylo vaše hlavní zaměstnání?
2: Těžko říct, jako já bych potom určitě toužil, ale je tam ta tenká hrana, abych pak nepřizpůsoboval tu výrobu a ten styl toho vína tomu, abych z toho měl ty peníze. Zatím to dělat nemusím a mám z toho radost. Každopádně chcem navyšovat v rámci tohohle sklepa, to prostě úplně nabízí, aby jsme navýšili výrobu, aby jsme vysadili třeba i nějaký vinohrady, protože Ondřej Kopista vlastně, to je takový místní vizionář. Oni jsou tady v Úřeticích všichni vizionáři, takže už nám tady nabízejí zase, že bychom třeba mohli vysadit někde nějaký vinice. Takže uvidíme, myslím si, že příští rok bude určitě plný změn v našem vinařství a uvidíme, co to všechno přinese.

0: Můj dnešní host pořadu Kdo umí, ten umí, Michal Mariška, má vinici v Býtovanech zatím jako koníček a funguje podobně jako moderní mini pivovary, byť samozřejmě s diametrálně odlišným produktem.
1: My jsme spíš mikrovinařství, i když se snažíme, říkám, trošičku navyšovat, ale nějak nám to teď poslední dobou nešlo a spíš jsme stagnovali, ale to se určitě změní. Každopádně ano, my se tím vlastně netajíme, že děláme naturální vína z většiny, ne všechny, ale většinu děláme naturálních. A to se dost dá připodobnit nějakým těmhle těm malým pivovarům.
0: Na druhou stranu, zmínil jste vaše úspěchy, ocenění a zlaté, stříbrné, všelijaké medaile, tak to asi musí být taková pěkná satisfakce.
1: Určitě, jako to nebudu říkat, že za to nejsme rádi, ale hodně právě kvůli tomu, že ty naše vína nejsou úplně typický. Já si myslím, že jsou super a opravdu za nima stojíme, ale přijde zákazník, který je zvyklý na to konvenční víno, které si zakoupí někde v supermarketu a kupuje ho tam už 20 let a je na něj zvyklý, je na něj naučený a pak přijde k nám a najednou mu to víno přijde divný. A on to neumí uchopit, občas si to nenechá ani vysvětlit, ale ve chvíli, kdy na tom je medaile, že nějaká odborná porota tomu jako dala fakt jako hodně bodů, tak k tomu aspoň přistoupí a začne o tom přemýšlet. Já si myslím, že to je jako správně, my jako neobjíždíme žádný soutěže, vlastně jenom na tenhle pardubický festival vína, kde jsme byli jako vyzváni, aby jsme se tam účastnili, tak jsme moc rádi, ale opravdu to tak funguje.
0: Jak vidíte vaši budoucnost? Bylo by fajn, jste říkal, kdyby to mohla být hlavní obživa?
1: Jo, naše budoucnost teď zrovna jako si myslím, že stojíme na nějakým prahu nový kapitoly a uvidíme, kam se to posune, ale jako teď máme možnost to opravdu dostat na další už z takové té jako lepší hobby úrovně, kterou si myslím, že jsme měli, protože prostě sice jsme dělali kvalitní vína všechno, ale ta technologie ještě nebyla tolik rozpracovaná. Teď už máme tu možnost tady vlastně tu technologii dodělat, mít ty možnosti a víc prostoru, aby ty vína víc zrály, víc vína. Myslím si, že nás to posune hodně.
0: Když to zobecníme na Pardubický kraj, východní Čechy, má vinařství šanci tady být výraznějším oborem?
1: Určitě má. U vinařství je v poslední době velký problém právě ten biznis. Myslím si, že jediný důvod, proč tady nejsou ty nový vinařství, že do toho nějaký investoři nechtějí zatím moc dávat peníze, protože je celosvětově vidět, že konzumace vína klesá, obrovsky klesá, mladí nepijou tolik víno, spíš se ty teď obrací k té kvalitě. Že než by se pilo na nějakou kvantitu, tak si opravdu lidi připlatí. Ty, kteří chtějí, tak si připlatí za kvalitní víno, ale v tom velkým to tolik nejde, plus to počasí, že jo, ty mrazy a horka a všechno to nějakým stylem ovlivňuje. Jinak si myslím, že ty podmínky na to tady jsou skvělý a budou. A říkám, jediný, co si myslím, proč to tady teď není tak otázka dne, je, že do toho zatím nechce nikdo investovat velký peníze.
0: A stál byste o konkurenci, tedy někde třeba ob vesnici, nebo byste spíš jako byl nerad?
1: Já bych nestál o konkurenci, já bych stál o nějaký jako vinařský přátelé tady. Jo, protože v tom vinařství samozřejmě sem tam se asi nějaká konkurence najde, kdy si jako konkurujou, ale myslím si, že ve většině ty vinařství spolu spíš spolupracujou. Teď já nechci říct, kolik tady máme procenta spotřeby toho domácího vína a kolik dovozu, ale myslím si, že ten prostor pro spotřebu domácího vína je obrovský a že tady není jako zatím moc potřeba řešit konkurenci a spíš by bylo dobrý opravdu spolupracovat a vytvořit tady nějakou komunitu, která, že jo, jeden má, já nevím, lahovací linku a další má čištění sudů a další má nevím co a dá se takhle jako krásně pracovat vlastně skrz ty vinařství.
0: Takže možná výzva pro někoho, kdo o tom doteď uvažoval.
1: Jo, jo, klidně, jděte do toho, je to náročný, ale je to super a jak říkám, ten potenciál tady určitě je.
0: Tak já vám přeju, ať se vám daří tady zprovoznit nový sklad v Úhřeticích a do budoucna, ať jste profi vinař.
1: Děkuju, mějte se.
0: To byl býtovanský vinař Michal Mariška, který jako jeden z prvních navrací tradici pěstování vinné révy do Pardubického kraje. Pořad připravila a hezký den přeje od mikrofonu Milena Vápeníková. Začíná.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.

Milí přátelé, jsem velice rád, že vás mohu opět pozdravit z Českého rozhlasu České Budějovice pod pomyslnými světly ramp. Moje jméno je Jiří Kasal. Veškerá tma na světě nemůže uhasit světlo jediné svíčky. Tak to byla slova Františka z Assisi, oblíbeného světce a zakladatele františkánského řádu. A mně se líbí jako slovní antré dnešní půlhodinky, jejíž písničkový výběr by měl naznačit, že i když se někdy zdá, že okolo nás je tma, je třeba vidět světlo, které jí protrhne.

Světlo do tmy, to je titulní písnička posledního před dvěma roky na začátku covidové pandemie vyšlého alba zpěváka, kytaristy a dobrého autora Michala Hrůzy, bývalého vedoucího člena populární kapely Hredekerken, a nastavila zaměření písniček, které jsou před námi. Z pohledu fyziky je světlo viditelné elektromagnetické záření o vymezené frekvenci. Oproti tomu je stín místo tmavá oblast, kam nedopadá téměř žádné světlo, a z protikladu světla

Hana a Petr Ulrichovi, Javory a písnička Světlo a stín. Lori Lewis je známá kalifornská bluegrassová zpěvačka, tamní dvojnásobná šampionka ve hře na housle a také kytaristka. Od 80. let si Lori i díky spolupráci se svým partnerem, výborným mandolinistou a zpěvákem Tomem Rozumem, vybudovala dobré postavení na bluegrassové scéně a koncertovala během let v mnoha zemích světa, včetně Evropy. Lori Lewis má na svém albu Love Chooses You, Láska si vás vybírá, z roku 1989 písničku The Light, tedy Světlo. A tu česky otextoval bohužel již nežijící brněnský rozhlasový redaktor Josef Prudil, kterého jsem blíž poznal, když jezdíval moderovat festival okolo Třeboně. Písničku natočila proslulá jeho česká folková kapela Nezmaři i s Pavlínou Jíšovou na album s vročením v názvu 95. Ještě jméno písničky Světlo v tmách.

Světlo v tmách, tak to byla písnička americké bluegrassové zpěvačky Lori Lewis s textem Josefa Prodila a s Nezmary i s Pavlínou Jíšovou. I saw the light, spatřil jsem světlo, to je známá písnička autora původního interpreta největší legendy hudby country and western Hanka Williamse, kterou zpravidla končil své koncerty. Hank byl v dobrém slova smyslu pohnut k napsání této písně v lednu roku 1947 při návratu z vystoupení ve Four Deposit v Alabamě. Jeho matka Lily ho i s kapelou odvezla domů té noci. Když se blížila k městu, zahlédla světla letiště. Williamse, který spal opilý na zadním sedadle auta, vzbudila matčina slova. Právě jsem viděla světlo. Hank Williams, slova k melodii, která však nebyla zcela originální, pojal jako modlitbu hříšníka, který žije v naději na vykoupení. V průběhu času vzniklo mnoho následných verzí písničky Hanka Williamse I Saw the Light a možná znáte tu českou od Greenhorns a Michala Tučného Lodní zvon zvoní. Já vám zahraju tu od charismatického zpěváka kytaristy Johnnyho Cashe, jehož únorové 90. výročí narození jsme v minulých světlech chrám připomínali. Takto jí Johnny Cash zaspíval a zahrál spolu s dalšími legendami, s Jerrym Lee Lewisem a Carlem Parkinsem na koncertu ve sportovní hale v německém Stuttgartu v dubnu roku 1981. Toulal jsem se bez cíle v hříšném životě. Nechtěl jsem přijmout svého drahého spasitele. Pak Ježíš přišel jako cizinec v noci. Chvalte Pána, spatřil jsem světlo.

I saw the light, spatřil jsem světlo, slavná písnička Henka Williamse seniora zazněla v podání exkluzivní sestavy Johnny Cash, Jerry Lee Lewis a Carl Perkins. Teď přeskočíme v cestě za světlem na chviličku k lehčímu jazzu. I'm beginning to see the light. Začínám vidět světlo, to je název standardu, který ve 40. letech minulého století převedli na svět tři velikáni jazzu. Duke Ellington, Johnny Hodges a Harry James, který jako první se svým orchestrem natočil. A slova přidal Donar George, mimochodem autor textu k populárním žlutým růžím z Texasu. Jedna z těch prvních verzí patřila Ella Fitzgerald a vokální skupině Ink Spots. Nahráli na desku mnozí jiní jako Frank Sinatra, Peggy Lee, Connie Francis, Rosemary Clooney a další hvězdy, ale já mám pro vás perfektní zpracování tohoto songu od běložské vokální skupiny High Lows. Nikdy jsem se moc nestaral o oblohu zalitou měsícem, nikdy jsem nemrkal na světlušky, ale teď, když jsou hvězdy v tvých očích, začínám vidět světlo.

I'm beginning to see the light. Začínám vidět světlo. Vokální skupina High Lows a orchestr Franka Comstocka z alba z roku 1955. Světlo a stín proti sobě stojí až v drasticky vyhrocené podobě v příběhu autora následujícího superhitu. V finále života Josepha Brookse, autora krásných písniček jako My Ship Is Coming In pro Walker Brothers nebo If Ever I See You Again pro Roberta Flacka, nositele Oscara, se hodí spíše do thrilleru. Josepha Brookse čekal soud kvůli obvinění ze znásilnění, když byl v jednokvětnovou neděli před 11 roky nalezen mrtev ve svém newyorském bytě. Byla to sebevražda podle policie. Joseph Brookse, vlastním jménem Joseph Kaplan, čekal na soud poté, co v roce 2009 popřel obvinění, že znásilnil nebo pohlavně zneužil nejméně 11 žen. Brookse, který byl také režisérem a scenáristou, podle obžaloby lákal aspirantky herectví do svého bytu pod záminkou, že se tam budou ucházet o roli. V roce 1977 získal tento muž, kterého živila především reklama, Oscara za titulní baladu You Light Up My Life, Jsi světlo mého života, ze stejnojmenného filmu, který rovněž režíroval a napsal k němu scénář. Písničku naspívala Debbie Boone, dcera slavného zpěváka uhlazeného výrazu Peta Boona, a vedla s ní neuvěřitelných 10 týdnů americkou hitparádu, čím se tento titul přiřadil vůbec k největším hitům všech dob. Nyní si tento milionový song, jehož něžnost krutě kontrastuje s životem jeho autora Josepha Brookse, budete moci poslechnout. Jsi světlo mého života, dáváš mi naději pokračovat, rozsvěť mé dny a

0: Debbie Boone a její superhit autora Josepha Brookse You Light Up My Life, si světlo mého života. Nedá mi to, abych s poukazem na název tohoto pořadu nezakončil tuto půlhodinku proslavenou filmovou melodii Charlieho Chaplina z jeho stejnojmenného filmu Limelight, tedy Světla ramp. Tu s českým textem Ivo Fischera natočila v 80. letech Eva Pilarová, ale už v předcházejícím desetiletí Helena Vondráčková s orchestrem Václava Zahradníka. A s ním jsem si o ní povídal.
1: Text je krásný, protože vlastně vyjadřuje ten pocit člověka, který se octne na prknech, která znamenají svět, ale přináší ne radost, ale třeba i smutek, nebo z toho místa sdělujete různý pocity lidem, takže to vlastně vyjadřuje ten text pravdivej Ivo Fischera.
0: Světla ramp v podání Heleny Vondráčkové uzavřou dnešní Světla ramp. Jiří Kasel vám děkuje za projevy přízně a i za mistra zvuku Michala Koláře přeje mnoho světla ve vašem životě a ve všem, co vás čeká, přátelé. Hudba.

0: kulatá muzika aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den i dobrý příjem rozhlasových vln vám přeje Martin Šustr. Dneska vložíme do přehrávače album, které staví před aktuální autorské vyjádření umění dokonalé interpretace. Jedná se totiž o sbírku dávnoslavných melodií, jimž dominuje především suverénní a krásně ohebný ženský hlas. Vše ostatní dopoví název desky Nostalgia, tedy nostalgie, a jméno dámy, která stála u mikrofonu. Annie Lennox.

Georgia on my mind. Notoricky známou melodii, kterou asi ze sluchové paměti většiny příznivců populární hudby nikdo neodpáře od Raye Charlese, zaspívala Annie Lennox. Pojďme tedy mluvit o ní. Narodila se 25. prosince 1954 ve skotském Aberdeenu. Její otec byl kotlářem v loděnicích, matka pracovala jako kuchařka. Annie projevovala umělecké sklony už v dětství. Hrála na klavír a flétnu, psala básničky. V 15. objevila Rolling Stones a černošské soulové klasiky, jako je Stevie Wonder, Marvin Gaye či Supremes. Jako dospělá se chvíli živila jako servírka, než v roce 76 potkala osudového muže Davida Stewarta. O 4 roky později, během nichž žili jako pár, z těch dvou vznikla kapela Eurythmics. V roce 1981 vydali album In the Garden a rozešli se. Přesto zůstali přáteli, natočili spolu 8 alb a stali se jednou z nejpopulárnějších kapel 80. let. Od začátku 90. let Annie až na pár krátkých setkání se Stewartem pokračuje ve své kariéře sólově. Její součástí je i deska nazvaná celkem pochopitelně Nostalgia. Vyšla v roce 2014 a je plná klasických písniček, povětšinou z takzvaného velkého amerického zpěvníku, tedy melodií, jež jsou tlustě vyryté do nejzákladnější abecedy americké a tudíž i světové populární hudby. Zná je každý, pro koho hudba znamená o trochu víc, než jen výplň prostoru, jen aby nebylo ticho.

Pokud jsme tu v úvodu zmínili první a hvězdnou etapu kariéry Annie Lennox, kterou spojila s kapelou Eurythmics, každého, kdo si pamatuje její osobitý, lehce syntetický pop s nádhernými vokály, musí praštit přes uši, že album Nostalgia se tomuto hudebnímu vzorci nepodobá prakticky v ničem. Zpěvačka se tehdy na prahu 60. narozenin vydala hluboko proti proudu času, konkrétně až do 30. a 40. let 20. století, do světa blues a jazzu. Svůj bohatě vybarvený a silný hlas nepoužívá jako někdejší původní interpreti, tedy třeba Billie Holiday, Ray Charles, Nina Simone, Louis Armstrong a další. Ostatně není pravověrnou jazzovou zpěvačkou. Přesto dovede dát někdy až notoricky známým skladbám náladu. Dělá to jen po svém, tak, jak to ona cítí.

Annie Lennox už dávno není peroxidově blondětou mladou ženou s klučičím sestřihem a se sošnou tváří, kterou si pamatujeme z videoklipu z 80. let. Během 4 dekád, které od té doby utekly, se samozřejmě posunula jak v životě, tak i ve svém hudebním angažmá. Pro většinu lidí ale zůstává zralou zpěvačkou s mimořádnými hlasovými možnostmi. Na albu Nostalgia se taky pouští do melodií, které jsou pro běžnou popovou interpretku těžké ke zpívání. Annie má slyšitelně širší rejstřík než většina jejich pop kolegyň. A i když má její interpretace daleko k víceméně jazzovému charakteru většiny původních nahrávek, zachází s nimi s pokorou a vášní, která je pro posluchače nakažlivá. Většinou za doprovodu skromných přiznávek piana, malé kapely nebo smyčců. Vlastně skoro ve všech písničkách v komorním duchu. Až na závěrečnou Mood Indigo, kde se všichni muzikanti, včetně protagonistky, parádně rozjedou. Dáme si na závěr dnešní kulaté muziky. Zdraví vás, Martin Šustr.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Brno.

0: Já si myslím, že v každém díle je nějaký highlight, něco, co mě i třeba překvapilo, že jsem objevila něco nového. Asi docela silné bylo setkání s Karlem Klostermanem v Národním parku Šumava přímo na Hájence Březní, kam se nám podařilo díky jejich velkorysosti natáčet s Veronikou Faktorovou a Michalem Hořejším, kteří napsali skvělou knihu Karel Klosterman a zrod Šumavy. To je velice zajímavé. Tam jsou opravdu asi nové věci, které spousta lidí netuší o Klostermanovi a životě jeho díla. Těch setkání bylo hodně a všechna byla zajímavá a myslím si, že si tam prostě každý divák může najít něco, co buď už trošku zná, dozví se něco nového, nebo objeví nějakého úplně nového autora, kterého ještě neznám.
1: V úvodu kulturního magazínu Českého rozhlasu Brno Zelný ring jste slyšeli ukázku z rozhovoru s dramaturgyní České televize Norou Obrtelovou o novém 13-dílném dokumentárním cyklu Literární místopis. Vysílá se od 10. září na ČT Art. Ještě předtím, 7. září, se uskutečnila veřejná předpremiéra dvou dílů v Moravské zemské knihovně za účasti tvůrců. Kromě zmíněné Nory Obrtelové, také kreativního producenta Dušana Mulíčka, scenáristky Markéty Sáry Valnohové, režiséra Petra Smělíka a dalších významných hostů. Tentokrát pro vás pořad připravila Eva Šulcová, která vás jím také provede. V souvislosti s tím, že bude Česká republika od 7. do 11. října čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu nejvýznamnější světové literární události, připravila Česká televize řadu projektů. Jedním z nich je Literární místopis, o němž promluví dramaturgyně Nora Obrtelová a scenáristka Markéta Sára Valnohová. Sedmou částí pokračuje četba z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V závěru pořadu si připomeneme osobnost a dílo malíře Jindřicha Pruchy, od jehož narození uplyne 29. září 140 let. A nyní uslyšíte fejeton Petra Šotnara Malá úvaha o střetu zájmů v interpretaci Michala Bumbálka.
2: Poslední dobou docela často slyším nebo čtu o takzvaném střetu zájmů. Vždycky se trochu leknu, jestli já sám nejsem ve střetu zájmů. Pak se kouknu do zrcadla a ujistím se, že je všechno v pořádku. Vrtalo mi hlavou, co to přesně je, ten střet zájmů. A tak jsem se obrátil s dotazem na svůj počítač. Žije v něm totiž človíček, který zná odpověď na každou mou otázku. Nevím, jak se jmenuje, ale používá iniciály AI. Nabídl mi následující definici. Střet zájmu nastává, když se osobní, majetkové nebo profesní zájmy člověka dostanou do rozporu s jeho nestranným rozhodováním či pracovními povinnostmi. Abych řekl pravdu, nedovedu si představit situaci, kdy veřejný funkcionář o něčem rozhoduje a přitom by z tohoto rozhodnutí nemohl mít vlastní prospěch. Jednoduše řečeno, nestranné rozhodování je pouze iluze. Kdyby práce ve veřejné sféře nebyla spojena se střetem zájmů, pochybuji, že by ji někdo chtěl vykonávat. Dostat se do pořádného střetu zájmů je přece hlavní motivací všech politiků a funkcionářů. Když už se takový člověk ke střetu zájmů dopracuje, pak dělá všechno možné proto, aby v něm co nejdéle setrval. Avšak lidé ve střetu zájmů trpí jakýmsi studem a nechtějí přiznat, že jsou ve střetu zájmů. Takový člověk neustále tvrdí, že v žádném střetu zájmů není.

Střet zájmu je výsadou vysoce postavených osob. Ten, kdo rozhoduje o penězích, které nejsou jeho vlastní, z toho může těžit. Kdo by si tohle nepřál? Kdo by si neřekl o úplatek, kdyby mohl? Samozřejmě, pokud by byl poctivý, tak si o nic neřekne. Ale to by byl s prominutím hlupák, že? Střet zájmů tady není pro hlupáky. Ten je tady pro chytráky. Vždyť už Ježíš pravil, kdo si bez viny hoď kamenem. Jako kdyby věděl, že se Češi jednou budou řídit heslem, kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu. Já myslím, že střet zájmu je velice sexy. Nejedna hezká dívka určitě stojí o přízeň nějakého pána s velkým konfliktem zájmu. Sňatek s takovým pánem by jí mohl zajistit pohodlný život v luxusu bez zbytečných starostí. Zapojte svou fantazii a zkuste si to představit. Když se pilnou, neříkám poctivou, ale pilnou prací dopracujete k postavení, které je spojeno s pořádným střetem zájmu, pak už nemusíte zdravit nikoho jako první. Leda lidi s větším střetem zájmu, než je ten váš. Svoje spoluobčany teď už můžete rozdělovat na méně cenné a bezcenné. Obyčejní lidé pro vás budou jen obtížným hmyzem, něco jako vosy. Ty jsou obtížné, ale i nebezpečné. Proto je nutné je ve svém okolí likvidovat. Málo kdo si dá tu práci, aby zjistil, jestli jsou vosy užitečné. Človíček v počítači tvrdí, že užitečné jsou. Jako ti bezcenní lidé, kteří odvážejí odpadky, pečou rohlíky nebo cihly, operují lidi po úrazu a zachraňují životy. Dělají tisíc potřebných věcí, ale vy tyto lidi nepotřebujete, pokud z toho nemáte vlastní prospěch. Můžete jimi pohrdat a chovat se k ním arrogantně jako Ludvík XIV. Ke svým poddaným. Čím větší máte konflikt zájmů, tím víc dráždíte některé lidi. Ale tím míň vám může někdo ublížit. Lidé s opravdu velkým konfliktem zájmů mají imunitu a tak jsou dobře chráněni. A člověk s největším konfliktem zájmů je pak absolutně nepostižitelný. Takový člověk může rozhodovat o těch nejdůležitějších věcech. I o tom, co je pravda a co pravda není. A samozřejmě rozhoduje tak, aby z toho měl nějaký prospěch. Jako vysoce postavený člověk už nemusíte dělat vůbec nic. Přesněji řečeno, můžete dělat, co chcete. Máte něco, co vám k pohodlnému životu úplně stačí. Zkrátka něco jako akcie bohaté firmy, která vám pravidelně vyplácí dividendy. Máte svůj střed zájmů a z toho plynoucí slušné příjmy. Domnívám se, že už si o úplatky ani nemusíte říkat. Lidi vám je dávají sami a rádi. Ale nemyslete si, že střed zájmů se týká jen vysoce postavených mocipánů. Můžete být i malým mocipánem. Třeba takový starosta obce nebo dokonce i ředitel školy je ve slušném konfliktu zájmů. Střet zájmů je vlastně takovým motorem společnosti. Kdyby nebylo střetu zájmů, mnoho nejrůznějších projektů by se vůbec nerealizovalo. Nutno dodat, že tyto projekty jsou často nepotřebné. Na druhou stranu se některé potřebné projekty nerealizují, protože neskýtají příležitost pro uplatnění výhod plynoucích ze střetu zájmů. Myslím, že bychom už mohli přestat předstírat, že žádný střet zájmů neexistuje. Už neříkejme já nic, já muzikant. Přiznejme si, že jsme v konfliktu zájmů. Není to žádná ostuda. Já si myslím, že až všichni lidé, opravdu všichni bez výjimky, budou ve střetu zájmů, pak teprve bude líp. Ano, fakt bude líp.

Slyšeli jste fejeton Petra Šotnara Malá úvaha o střetu zájmů v interpretaci Michala Bumbálka. Následuje reportáž z předpremiéry dvou dílů nového cyklu České televize Literární místopis, která se uskutečnila 7. září v Moravské zemské knihovně za účasti tvůrců. O pojetí cyklu i o české literatuře celkově hovoří dramaturgyně Nora Obrtelová a scénáristka Markéta

0: ta Sára Valnohová. V režii Petra Smělíka literárními krajinami provádí a se spisovateli rozmlouvá Jaroslav Rudiš. Ten se sice akce v Brně nezúčastnil, ale Nora Obertelová nám laskavě poskytla zvukovou ukázku z dílu, v němž se Rudiš a jeho prostřednictvím také diváci setkávají se syny spisovatele Ludvíka Vaculíka ve Vaculíkově rodném Brumově na Valašsku, kde se odehrává jeho nejslavnější román Sekyra.
1: Když se na to díváme, na tu krajinu, tak si vybavuju jeden citát ze Sekyry, kde přesně tata mluví o svém otci. Jo, a říká, tady v lesnaté míse hor sbírala se voda do studní v dědině a on ji pil. Tráva mi vzlínala do kravských vemen. Formovala se v ovoci a on ho jedl. Tady je ložisko hmoty, odkud pochází atomy, které se zhlukly v jeho tělo. No, a jak si mám jinak vysvětlit, že se sem musím pořád vracet, říká tata, rok co rok, a když jednou vynechám, je mi z toho až špatně? To je citát ze Sekyry.
2: Hlavním smyslem literárního místopisu je ukázat Česko jako místo pro čtení, plné skvělých autorů a autorek. Je to pořad, který má 13 dílů a spisovatel Jaroslav Rudiš, co by průvodce, provede po prakticky všech krajích České republiky, po stopách české literatury, po stopách autorů, autorek a hlavně míst, které je inspirovaly pro jejich tvorbu. Cyklus vznikl v televizním studiu Brno, České televize, což nás velmi těší, a je to pod vedením kreativního producenta Dušana Mulíčka. Patřit mu bude vysílací čas na ČT Art vždy ve čtvrtek ve 20.15 a teď už je nejvyšší čas přivítat tvůrce toho cyklu, takže je tady režisér Petr Smělík.
3: Já bych nejdřív řekl, že já jsem do projektu byl pozván. Nebyl jsem u toho úplně od začátku. Duší toho projektu je Nora Obertelová společně se scenáristkou Sárou a s kreativním producentem Dušanem. A oni už měli takový svůj, jako, jak tomu říct, literární gang připravený. A já jsem se k ním připojil.
2: Je tady dramaturgině Nora Obertelová.
4: Já jsem k tomu projektu byla přizvaná právě tím Dušanem Mulíčkem a on už jakousi představu asi měl, ale ladili jsme to za pochodu a vykrystalizovalo nám z toho za 4 setkání, kdy ten Rudiš v podstatě představa byla, že se potká se dvěma žijícími současnými autory a těmi klasiky. Někde nám to vyšlo, že máme 3 živý a jednoho mrtvýho a někdy to máme obráceně podle toho, jak se v kterém kraji urodilo.
2: Scenáristka Markéta Sára Valnohová.
5: My jsme hrozně dlouho hledali ten klíč, aby ten cyklus o literatuře byl jiný než jako všechny ostatní cykly, co o literatuře, co známe. Pak vlastně jsme přišli na to, že někteří spisovatelé a spisovatelky jsou mnohem víc propojení s tou krajinou a ta krajina je propojená s nimi. A promítá se to i v těch jejich dílech a knížkách a literatuře a někdy třeba i poezii. A to nám vlastně hrozně moc pomohlo pročistit ten seznam těch jmen autorských, který vlastně máte, že jo, spojený třeba s každým krajem nebo s každou zemí, protože ne u všech se vlastně ta krajina jakoby do toho psaní tak promítá.
3: Celý ten seriál je koncipovaný tak, že není to encyklopedický výčet. Opravdu jako nemáme ambici, aby tam bylo naprosto všechno. Chceme se soustředit na spisovatelky a spisovatele, kteří mají buď to silný vztah k té krajině, nebo se ten vztah silně otiskuje v jejich románu, v jejich konkrétním díle. Je to taky jeden z důvodů, proč ten seriál má 13 dílů a tím pádem se dopočítáte k tomu, že tam není Praha. Protože tam je ta volba nesmírně těžká.
4: Proč se pražský kraj do toho našeho místopisu nevešel. Tam je opravdu tak bohatá literární historie, jak historie, tak současnost a těch autorů je tolik, že nám přišlo jako skoro nemožné to dostat do 26 minut. Tak my máme takovou pěknou vizi, že až se ta první řada odvysílá a bude velmi úspěšná, tak nabídneme druhou řadu a v té druhé řadě třeba budeme věnovat 3 díly Praze, vrátíme se do Brna, do Ostravy, do těch velkých měst, takže doufejme, že to tak bude a že budeme ten dluh Praze moc splatit.
6: Proč jste jako průvodce vybrali zrovna Jaroslava Rudiša?
4: Když se začal řešit ten místopis, tak ten Jára mě napadl. Já jsem mu zavolala a on říkal, no to by mě bavilo, já spoustu těch lidí znám, ale já nebudu mít moc času. A mně to přišlo, jako, protože ho znám jako takového otevřeného člověka. On říkal, já nejsem žádný moderátor. A my jsme říkali, a my nechceme jako klasického moderátora, my nechceme prostě někoho, kdo dostane text a tam ho odrecituje. A doufali jsme, což se naplnilo, že on v podstatě do toho bude vnášet něco ze sebe, svoji zvídavost, svoji energii. Ze začátku byl trošku svázanější před tou kamerou, ale ukázalo se to jako výborná volba i z toho důvodu, že on nejenom, že ty lidi zná některé, ale i ty, které nezná, tak se s nimi velice rychle jako zkamarádil a před tou kamerou to vypadalo velice přirozeně, ale on tím, že opravdu nemá nějaké autorské ego přebujelé, tak on v podstatě s těmi autory mluvil, takže oni se mu otevřeli, třeba mu řekli něco, co by neřekli mně nebo nějakému profesionálnímu průvodci. Tak jsme chtěli, aby to bylo co nejautentičtější. Samozřejmě ti současní spisovatelé, to bylo v pořádku, to bylo jasné, že s nimi se Jára potká, budou si povídat o té knížce. Ale když jsme měli ty klasiky čítankové, tak jsme přemýšleli, jak to udělat, aby to právě nebylo moc nějak literárně věrné. Tak kde se to podařilo, tak jsme sáhli po dětech, třeba jako synové Ludvíka Vaculíka, kteří byli skvělí.
7: Vašeho tatu formoval zdejší kraj, ty kopce, jaký to mělo vliv na jeho dětství a dospívání tady?
1: On tady byl náčelníkem, sformoval partu klukovskou a hráli si na Indiány.
7: Indiánský náčelník.
1: Nejvyšší úrovni. Já jsem si dával otázku, jak se zrodil jeho lokální patriotismus. A to souvisí s tím indiánstvím. On v jedné knize v Českém snáři popisuje příhodu, jak co by už odrůstající kluk, tak se rozhodl, že se obleče do indiánského kroje a že obejde to své teritorium, které je tamhle, to je ta Řehonůřka. Jo, a,
7: Arizona.
1: Arizona, ano.
7: Arizona.
1: A vyšel v kroji pěkně, tomahawk v ruce, no a teď šli po té silnici proti němu dva vesničané, znávojné. Takový klasičtí staříčci, černý klobouk, režná košile na šňůrku, ťukali šaganama. On se začal strašně stydět. Říká si, mám se schovat do křoví, no to zase ne, mám svou důstojnost. Tak se postavil na kraj cesty, že jako nechá přejít a oni šli kolem, šli dál, zachovali ledový klid a on si najednou uvědomil, že oni jsou ti praví indiáni. Ti, kteří sem patří, kteří mají svou rázovitost, svůj kroj a píše, no a tím skončilo moje indiánství.
8: Skončilo jeho indiánství, ale náčelníkem on zůstal. On byl náčelníkem po celý život a on vždycky kdekoliv byl ve společnosti, tak dal najevo, že je náčelník a pokud tím náčelníkem nebyl, tak ho to nebavilo. Vrtěl takhle hlavou a prostě funěl, jo, nebo začal klidně zpívat, do toho eventuálně usnul. Ale on zůstal náčelníkem, ano, do konce života.
1: Náčelníkem byl furt.
5: Vždycky jsme se snažili, aby tam bylo co nejvíc živých, mluvících lidí, ideálně jako by živých autorů, ale někdy to samozřejmě nešlo, že jo, takže proto jsme prostě zvali buď jejich potomky, nebo kolegy, nebo kritiky literární, kteří o nich mluvili a uváděli nějak do kontextu.
4: Vždycky jsme hledali, aby to bylo trochu jiné, tak se nám třeba podařilo klasika u Brna Bílovice nad Cvitavou, S.K. Neumanna, celé tamto literární hnízdo a ukázalo se, že v Muzeu literatury v Praze jeden mladý literární vědec a ještě s kolegou si vymysleli prostě vyloženě koncept výstavy, napsali o tom knížečku jako Bílovické období Stanislava Kostky Neumanna.
5: Zcela zásadní byla situace, kdy jsme s Norou Obrtelovou někdy na jaře jeli do Bílovic nad Cvitavou, protože jsme se dočetli, že v místní knihovně probíhá sympozium Sedánek ohledně Stanislava Kostky Neumanna, který tam svého času žil a působil. A bylo to opravdu jako z nějakého filmu od Miloše Formana. Když jsme tam seděli já a Nora Obrtelová a prostě všech 18 bílovických důchodců, kteří se dostavili na tuto akci a přednášeli tam teda ti literární kritici a historici o Neumannovi. A myslím, že to i dokonce hlásili v obecním rozhlase, že se takto akce bude dít a bylo to fakt kouzelný. A pak jsme to celý tlumočili k kreativnímu producentovi Dušanovi Mulíčkovi a ten z toho byl tak nadšen, protože také miluje filmy Miloše Formana, že rozhodl, že musíme znovu uspořádat tohoto sympozium v Bílovicích a tak jsme ho tam vlastně uspořádali podruhé v hospodě na Ostrůvku pod takovým obrovským stromem, kde jsme opět znovu tím obecním rozhlasem sezvali ty obyvatele Bílovic, aby se dostavili, že se opět setkáme na sympoziu ohledně Stanislava Kostky Neumanna. A opravdu tam zase přišli ti lidé se svými často dost sveřepými názory. Opravdu jsme tam s nimi zahájili živou diskuzi a myslím si, že to bylo velmi přínosné pro obě strany.
9: Podařilo se to ještě i u Radky Denemarkové, se kterou jsme točili Litomyšli o jejím románu Čokoládová krev a bylo to samozřejmě zaměřeno na Boženu Němcovou, která je jedna z linek toho románu. A ona mi sama o tom říkala, že už jednou uspořádala salon Boženy Němcové nebo salon pro Boženu Němcovou, která nikdy za svého života salon nemohla mít, nemohla si ho dovolit. Takže nám taky tam udělali prostě ten salon, kdy ta Radka přijde a věnuje to setkání té Boženě a potom mluví o tom románu. Takže v několika případech se nám podařilo mít prostě situaci, která to trochu oživuje. A když byly literární věci, tak jsme měli štěstí, že mluvili většinou docela nesuše a zábavně.
5: Pro mě bylo hodně působivý setkání třeba s těmi mladými autory typu Marek Torčík a jeho román Rozložíš paměť. A vlastně mě fascinuje, že já učím na JAMU scénaristiku a sleduju nějaké svoje studenty na sociálních sítích. Fascinuje mě, že jsem zjistila, že někteří naši studenti už nás vlastně jako předběhli a viděla jsem je, jak se fotí nebo jsou v Přerově vlastně s tou knížkou toho Torčíka Rozložíš paměť a chodí tam po těch místech literárních zachycených v té knížce. A přišli na to sami od sebe, že to jako chtějí dělat a že je to pro ně atraktivní. A to mě strašně nadchlo, protože jsem si říkala, tyjo, někdo to dělá sám od sebe a někoho tím třeba navedeme. A to byl pro mě asi takový jakoby, aktuálně největší jakoby, zážitek spojený s místopisem, co jsem měla. Že jsem vlastně viděla, že se to opravdu děje, že ty lidi jako po těch krajinách s těma knížkama cestují i teď, že to není jenom záležitost, že se někdo zbalí s Pánem prstenů a jede na Nový Zéland. Že to funguje i u nás, jakoby, třeba v tom ošklivé městě typu Přerov, že konečně máte důvod se tam vydat a navštívit ho a najednou ten Přerov dává smysl.
9: Jihomoravský kraj se natáčel jako první a měli jsme samozřejmě ještě jiné záměry, třeba jsme tam velmi chtěli Jiřího Kratochvíla, který je spisovatel, který se Brnu velmi věnoval, on mi to dokonce slíbil, potom se všichni divili, včetně Martina Reinera, že to není možný, že Kratochvíl souhlasil a je pravda, že asi měsíc před natáčením se omluvil, že opravdu se na to necítí, že on je těžký introvert, takže jsme samozřejmě nechtěli pominout Milana Kunderu jako slavného rodáka, který tady má knihovnu a k němu jsme zvolili jako toho respondenta Járova Milana Uhdelu, protože to byla další možnost, že tam máme někoho, kdo si ještě toho Milana Kunderu pamatuje, kdo se s ním přátelil. Takže tam jsme zvolili Směšné lásky, ty jsou asi tak jediný z Kunderova díla, který jsou trochu jako v Brně ukotvený, že se tam dá ta konzervatoř a něco jako propátrat. Potom Martin Reiner mluví o Ivanu Blatném a potom máme tu bílovickou konferenci o S.K. Neumannovi a poslední je současný autor Petr Šestá, který napsal skvělý román Kontinuita parku, který je situován do Znojma.
10: Je také čas na poděkování, a to Moravské zemské knihovně za spolupráci při přípravě naší dnešní projekce a jsme rádi, že je tady pan ředitel Tomáš Kubíček. Dobrý den.
11: Před časem tomu přišli kolegové z České televize, ukázali mi ten záměr a já jsem pro něho zahořel srdcem horoucím, protože, jak víte, Česká republika se stane hlavní zemí frankfurtského knižního veletrhu a to už za 30 dní, kdy se otevřou brány největšího, nejdůležitějšího a nejpekelnějšího veletrhu na této planetě a během 5 dnů asi 400 tisíc lidí projedním do průpukovým ohřívačem. Česká republika se tam představí v 75 autorech a autorkách na 100 různých vystoupeních a součástí toho bude i promítnutí filmu, který představí literární místopis a vlastně jeho prostřednictvím českou literární krajinu. A mé velké poděkování, že se to podařilo.
9: No a my jsme si říkali, že pro německého diváka asi by nebylo zajímavé pustit tam třeba dva díly, tak jako jsme to udělali v Moravské zemské knihovně, tak jsme se rozhodli, že uděláme úplně samostatný dokument. Vyšli jsme z těch našich materiálů A seřadili jsme to nikoliv jako po krajích, ale tematicky. Jmenuje se to Krajina literatury a tam má takové samostatné země, tak tam máme zemi zaniklých příběhů, máme tam zemi silných žen, nebo zemi magickou, zemi tragikomickou, zemi návratu a do toho jsme prostě seřadili vždycky v každé té zemi jsou tak tři autoři nebo autorky. Chtěli jsme tam trošku i tu německou linku dostat, takže jsme měli to štěstí, že se nám podařilo dovést do Siřemy Rainera Štacha, životopise France Kafku, a ten nám vysvětluje vztah Kafky a Siřemy, a potom Petr Stančík nám v Praze promluví o Golemovi, o Mejrinkovi, takže jsme se to snažili tak namíchat a budeme doufat, že zase je tam něco, co německý divák očekává, Kafka a třeba Golem a Praha, ale zároveň, že mu tam prostě podstrčíme i někoho, koho nezná.
5: Mě nejvíc zaujal Magor, Ivan Martin Jirous, a jeho jako básnické sbírky, kdy já jsem opravdu zastávala takový ten všeobecný názor, že to byl prostě undergroundista, divočák a pařan. A najednou mi vlastně jeho dcery předvedly tu strašně jakoby křehkou literárně poetickou krajinu, ve kterých se oni tři nebo celá rodina pohybují nějakým konstantním způsobem, tak jakoby skoro až vytržení z toho jako našeho jako kosmu, co máme, a oni si žijí svůj vlastní mikrokosmos. Byla jsem úplně nadšená, že takhle jako lze žít jakoby v nějaké nekonečné poezii nebo v nějaké nekonečné literární krajině.
9: Petra Šestáka jsem znala spíš z dramatizace jeho povídky Vyhoření na provázku, ale ta kontinuita parku, to byl pro mě objev, velký objev pro mě, a to jsem byla moc ráda, že se nám to tam podařilo dostat, a to je Miřenka Čechová v Aši, která vlastně na to, že je baletka a divadelní režisérka, tak má prostě tak zajímavý jazyk a styl, takže to si myslím, že bude pro spoustu diváků taky objev. A spousta jako je zajímavých autorů, kteří nejsou ještě třeba moc známí, a že to opravdu dopadne tak, že lidi budou třeba cestovat na ta místa a hlavně, že budou číst ty knížky.
10: Já bych chtěla říct, že jsme ještě rozečetli celý, ale jako natáčecí štáb, ne? Že si k tobě chodili půjčovat ty knížky, lidé o nich ani netušili, že umí číst v české a opravdu to tam potom měli, jsme ty knížky potřebovali na natáčení a nebyly kusehnání, nebo tě měl půjčený produkční a podobně.

0: Slyšeli jste reportáž z předpremiéry dvou dílů nového cyklu České televize Literární místopis, která se uskutečnila 7. září v Moravské zemské knihovně. A ještě připomínám, že tuto reportáž, stejně jako ostatní příspěvky ze Zelného rinku, si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Posloucháte magazín Zelný rink Českého rozhlasu Brno. A v něm pokračuje četba z knihy Jany Soukupové. Natočil ji režisér Josef Morávek s herci Věrou Zástěrovou a Romanem Nevěčným.
1: Jana Soukupová,
2: Brněnské mordy, díl 7.
1: Mordýšská legenda Martin Lecián. Zloděj a mnohonásobný vrah, o kterém se vyprávěly legendy a zpívaly kramářské písně, se sice narodil v Uherském Ostrohu v dnešním Zlínském kraji, jenže tenhle gauner děsil svými činy široké území. Ne nadarmo se mu říkalo Postrach Moravy. Budoucí kasař a vrah Martin Lecián se narodil v kulatém roce 1900 Antonínu Leciánovi, dělníku z cukrovaru, a matce Viktorii. Už samo zázemí neslibovalo nic dobrého. Otec proslul coby opilec, rváč a karbaník. Manželku obtěžkal celkem 10 dětmi a zřejmě si s ním užila peklo na zemi, protože když měl 7. potomek Martin 5 let, zemřela v ústavu pro choromyslné. Vdovec se znovu oženil a s kupou svých dětí zacházel opravdu svérázně. 10letého Martina dokonce za úplatu pronajal potulným komediantům. Jeho sestra se ve Vídni živila prostitucí a údajně udržovala s otcem incestní vztah, uvádějí historické záznamy muzea v Novém Jičíně. S tímto městem pojí Martina Leciána jeho první ústavní pobyt. Jako nezvladatelný zloděj skončil v 15 letech ve zdejším výchovném ústavu pro mravně ohroženou a zanedbanou mládež. Po svém propuštění nastoupil 1. října 1922 prezenční vojenskou službu u hraničářského praporu ve Frištátě. V lednu 1923 poprvé dezertoval. 2. března 1924 byl chycen při pokusu vykrást uzenářství Josefa Holuba v Kojetíně a po soudu v Olomouci byl umístěn v Brně na Špilberku, kde byl kromě věznice i menší vojenský žalář. Pokračují jeho osudy v záznamech muzea s dodatkem, že díky drzé lsti odtud utekl. V listopadu téhož roku byl chycen v Kyjově a poslán do těžkého vojenského žaláře v malé pevnosti Terezín. Po propuštění v květnu 1926 ho poslali, aby dosloužil vojnu u svého pluku, jenže znovu dezertoval. Už v Kojetíně loupil Lecián se zbraní a zranil městského strážníka Františka Pivného. Po své poslední dezerci žil s milenkou Marií Křenovskou a spolu s ní jej chytili v jednom podniku v Přerově. Protože měl Lecián otevřenou tuberkulózu hrtanu, umístili ho na uzavřené oddělení divizní nemocnice v Klášterním hradisku v Olomouci. Odtud v prosinci 1926 znovu utekl. Tentokrát i s dalším zběhem a násilníkem Bélou Šekélim. Spolu vykradli obchod se zbraněmi v Hranicích a od té doby Lecián hlídače vykrádaných objektů rovnou střílel. 4 výstřely zavraždil 19. ledna 1927 slavkovského strážmistra Rudolfa Hanáka po výzvě, aby předložil legitimaci. Martin Lecián byl menší postavy, 163 cm vysoké, rád kouřil, potrpěl si na pěkné oblečení a dobré jídlo. Své zlodějské praktiky používal po celé Moravě, v Praze i na Slovensku. Avšak vždycky vystupoval jako kavalír a elegán. S dětsky milým úsměvem ruce měl ošetřované manikúrou. Vždy měl na hlavě klobouk a nejčastěji nosil světlé raglány. Popisují se v novojičínském archivu Leciánovy zvyklosti, které vedly ke vzniku legendy o lupiči gentlemanovi, který prý bohatým bral a chudým dával. Nemohlo být však větší mýlky. Co Lecián ukradl, z toho si sám žil na vysoké noze. S falešnými doklady spal v nejdražších hotelích, používal paruky i převleky, třeba za mnicha, studenta v brýlích, rozšafného sedláka, gentlemana s růží v knoflíkové dírce nebo za důstojníka. A jeho obětí přibývalo. V únoru 1927 to odnesl obecní strážník František Marčík. Měsíc na to pak čerstvě ženatý četnický strážmistr Antonín Stuchlý a jeho těhotná manželka. To už vrahovi podobizny visely po celé republice a za jeho dopadení byla vypsána odměna 10 000 tehdejších korun. Tenkrát žil u vdané Anny Kořenovské s Iváně u Židlochovic, která vlastnímu manželovi vyhrožovala podřezaným kejhákem, pokud Leciána udá. Vrahovou specialitou byl na místě mordů nebo v navštívených hospodách na pivním tácku naškrábaný vzkaz jedna růže červená. V noci 22. dubna 1927 vykradl společně s Emanuelem Detkem, bývalým spoluchovancem z polepšovny, v novojičínském obchodě s kůžemi trezor. Hotovost činila 18 438 korun. Kolem 3. ráno při odchodu z místa činu je zaregistroval uniformovaný noční hlídač Andreas Olbrich, který začal pískat, aby přivolal policii. Lecián zahájil střelbu a dvakrát jej zasáhl. Uvádí text muzea. Oba zločinci na místě zanechali otisky prstů. 25. dubna 1927 v nádražním hostinci v Novém Bohumíně policejní agenti Alois Haluza a Petr Halíř Leciána chytili. Zatímco předstírali opilost, dovrávorali až k jeho stolu, kde se na něj vrhli a odzbrojili ho. Dne 29. srpna začal u divizního soudu v Olomouci proces, při kterém Leciánovi přisoudili celkem 104 trestné činy, včetně 10 vražd z části nedokonaných. Při 69 loupežích si přišel na 351 775 korun. Za své zločiny byl 3. září 1927 odsouzen k trestu smrti provazem. Koncem měsíce se Lecián se spoluvězněm Ladislavem Kašpaříkem a za pomoci spolustrážného Jana Tomici, který vězňům donesl pilku a sám se na oko nechal spoutat, naposledy pokusil o útěk. Při něm smrtelně postřelil strážného vojína Ference Kiše jeho vlastní zbraní. Nejvyšší soud pak 30. září 1927 zamítl Leciánovu žádost o milost a stejně postupoval i jinak zásadně milosrdný prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Jako poslední přání si odsouzený vyžádal polévku, velký řízek s hromadou brambor, kompot, zákusek a cigarety. Jídlo zapíjel pivem. Popisují se poslední vrahovy hodiny v galerii osobností Nového Jičína. A připomenuta je i slavná Leciánova věta: však já si v pekle odpočinu dost. Co by odpověď na výzvu, aby se před popravou prospal. Místo toho do rána stihl vykouřit 80 cigaret, i když měl silnou tuberkulózu. Ráno vypadá jako žijící mrtvola, což svým způsobem i je, komentoval dobový tisk. Vojenskou popravu mnohonásobného zločince Leciána vykonal 6. října 1927 za přítomnosti úředních osob státní popravčí a vyučený zlatník Leopold Foltschlager. Následný tajný pohřeb a vůbec celý Leciánův příběh však inspiroval v době hospodářské krize olomoucké komunisty, aby po ulicích provolávali slávu Sovětskému svazu, jeho armádě a Leciánovi. K legendě přispěl i jeho obhájce ex offo Eduard Schrott, který obranu svého klienta založil také na onom nesmyslném tvrzení, že Lecián bohatým bral a chudým dával. Nicméně Na neznámém hrobě nemilosrdného mordýře se objevovaly kytice ještě počátkem 90. let minulého století. Legendy a popěvky o Leciánovi jsou známé dosud. Ještě nedávno vzpomínala 90-letá občanka z Černovíra, Žofie Pastrnková, že prý s popraveným Leciánem vyšel z Olomouce pohřební průvod olomouckých prostitutek, zpívajících Leciánovi oblíbené hospodské a hlavně pohoršlivé písničky. Končí zápis z Novojičínského muzea.
2: Hříšné Brno. Kuplířství, prostituce i vražda. Proslavené brněnské hampejzy na ulicích Panenská a Veselá, přímo v centru města, pohlacovali dobrovolně i nedobrovolně zde zaměstnané harapany, neboli šlapky, a jejich četné zákazníky. Vraždy zde sice nebývaly na denním pořádku, ale kvetla zde jiná zločinnost. Vzpomínky ovšem prostupuje i jistá nostalgie. Panenská ulice včera a dnes. Dávno zmizely nevysoké domy se zákonnou licencí nevěstinců, železné balkónky, vytapetované salonky a pokojíčky, v nichž byl každý, ale solventní muž vítán. Rozplývá se ve své knize Mordy pod Špilberkem Pavel Radovan s poznatkem, že život tady utichal až k ránu. A to jen na pár chvil, protože zatímco v podkroví zhasínaly lampičky, v přízemí začínal nový den. Obě zmíněné uličky vedoucí od Dominikánského náměstí souběžně s Českou nemývaly před první světovou válkou o Kunčovty nouzy už proto, že se zde do roku 1908 nacházela rozsáhlá kasárna. V Brně se rozšířila prostituce hlavně po zrušení reglementace. Propadaly jí dívky nebo ženy z okolního venkova. Píše o prvorepublikové situaci v Brně historička Karolína Gálová ve své práci Prostituce v prvorepublikovém tisku 1918 až 1938. Dodává, že za Rakouska-Uherska byla kontrola licencovaných prostitutek v nevěstincích paradoxně o něco snazší. Různých nepravostí se však přesto dopouštěli nejen sami lehké děvy, ale i jejich pasáci a nadháněči. Tak se v roce 1912 v jednom juliánovském hostinci dočkal překvapení fiakrista Karel Veselý. Od něhož se nechala jakási zdejší povětrnice nejdříve pohostit. Pak jí do Aristonu hodil 3 krejcery, aby jim přístroj zahrál písničku, načež spolu vypili mnoho rumů v čaji a ona mu za to slíbila o hodně víc. Jenže, když si fiakrista na nezbytnou chvíli odskočil, do poslední sklenice mu fešanda nasypala prášek, nazývaný tenkrát Jack Poor. A v seníku vedle hospody pak chudák Veselý usnul jak špalek. Vzbudil se samozřejmě jak bez peněz z pravé kapsy, odkud platil útratu, tak z levé, kde měl hotovost pro rodinu a živnost. Dobře popsanou zlodějku četníci sice brzy dopadli, ale dokázat jí nemohli nic. Takže povozník odešel od soudu s nepořízenou. Časté byly i podrazy na nebohých ženách. Třeba mnohokrát za kuplířství trestaný Eduard Chvatík s kamarádem Gustavem Bilímem byli v roce 1911 znovu zatčeni a brněnská policie z jejich zápisníčků zjistila, že do nevěstinců obstarávali děvčata z mnoha moravských, českých, slezských, polských i rakouských měst. Čím mladší, tím byla dražší. My to dodávali podle počtu. Vypověděl Chvatík u soudu a dodal, že taxa byla 20 až 80 korun za kus. Josef Jeřábek v knize Brněnské mordy, násilnosti a jiné zločiny líčí některé z takových osudů. Třeba osud šičky Kateřiny Binderové, kterou Chvatík poslal do Vídně za lepším zaměstnáním, koupil jí z Brna i lístek, ačkoliv sám nastoupil až v Heršpicích, aby ho na peróně nesebrali četníci. Pak ale dívku přemluvil, aby s ním vystoupila v Břeclavi, že tam má ještě jakési jednání. Jenže místo toho jí bez peněz a dokladů zavřel u jisté Dočkalové v její vile, kde si musela vše nejdřív odpracovat. Teprve pak jí dopravil do Vídně. 17letou Ludmilu Huťovou s kamarádkou Ziťovou potkali Chvatík s kumpánem ve vídeňském Prátru a poslali je do Brna, kde za stravu a byt a šaty nemusí nic dávat, teprve až si vydělají. I jim koupili lístky na vlak. Důvěřivé dívky na udanou adresu jistého Viléma Romana v Ružáku v Panenské ulici skutečně dojeli. Dokonce je tamní bordel mamá druhý den odvedla na úřad, aby se sami v Brně zaevidovali. V tom spočívala jejich záchrana, protože teprve zdejší úředník jim odhalil, co by měli v Panenské ulici dělat. Vyděšené dívky pak sám doprovodil zpět do Hampejzu a přinutil bordel papa Romana, aby jim zaplatil lístky zpátky do Vídně. Nakonec právě Roman paradoxně sám naletěl lichvářům a přes značné výdělky od děvčat skončil kvůli insolvenci u soudu. Ten však musel být neveřejný, neboť Roman zde uváděl jména předních brněnských mocných, co by svých zákazníků a občas i dodavatelů. Kromě toho byly vyslechnuty i dívky, které majitelé ve svých veřejných domech často doslova věznili, protože museli splácet prvotní cenu, za kterou byly koupeny. Nadto platili horentní sumy za jídlo, oblečení či ubytování, které stanovil majitel, protože sami si nakoupit nemohli. Vedle nejproslavenějších ulic tyto živnosti kvetly pod Denisovými sady na České, Pekařské či Lidické a rovněž na brněnských periferiích. Pikantní umístění měl veřejný dům na dnešní Jugoslávské ulici, kde se šlapky vystavovaly v oknech. Ovšem, hned ve vedlejším domě číslo 21 sídlila jedna z prvních dětských opatroven v Brně s třicítkou zhruba 13letých slečen. Ve světě brněnských nevěstinců se odehrál i nejzávažnější ze zločinů, totiž vražda. Došlo k ní v Panenské ulici v podniku Madame Hubelové v dobách největší slávy zdejších provozoven, tedy na přelomu 19. a 20. století. Příběh beletristicky zpracoval Pavel Radován ve svých Mordech pod Špilberkem. V pozdním odpoledni zaslechl slabomyslný posluha Lojzek při úklidu schodby v pokojíčku zdejší zaměstnankyně Rózy Vonderkové úpěnlivou prosbu: nech mě žít. A následný mužský hlas: když se mi vzpíráš, dokonáno, dokonáno. Asi o 9:30 večer vyběhl z domu světlovlasý mladík a na ulici se srazil se starším mužem Buřince, ale nijak na to nereagoval a rozběhl se k tehdejšímu paláci zemských stavů, dnešnímu sídlu ústavního soudu na Joštově ulici. Uškrcenou mrtvolu 20leté, pečlivě nalíčené a v hedvábných šatech s hlubokým výstřihem oblečené dívky objevil na posteli v jejím pokojíku o něco později její stálý zákazník, lejtnant Ulm z nedalekých kasáren. Vyšetřování vraždy se ujal policejní rada Obermann s inspektorem Niklíčkem. Po výslechu dalších zdejších slečen jim jako nejvíce podezřelý vyšel maskér herců Kvido Jelínek z nedalekého divadla na Veveří. Za Rózou chodil prakticky denně, přemlouval ji, aby s ním odešla a dokonce ji jednou v její cimřičce zmlátil. U mrtvé prostitutky byl navíc objeven Kvidův šátek. Jenže podezřelý muž měl na čas vraždy alibi. Dalším možným pachatelem se jevil Josef Otoupal, neboli Pepi, pasák, který Rózu kdysi zbalil na brněnské ulici a když nebohá venkovanka poznala, jakou želásku jí tenhle šíbr nabízí, nezbylo jí, než od něho utéct. Bohužel však už jen do Hampejzu Madame Hubelové. Pepi Rózu v den vraždy také navštívil, ale přiznat se samozřejmě odmítal. Nakonec s kauzou hnula Rózina kamarádka Irma z téhož podniku. Věděla totiž, že venkovská rodina patří do jakési rigidní náboženské sekty. Rózin otec zavinil dokonce smrt její matky při posledním porodu, protože mu jeho zvrácená víra zakazovala zavolat k rodičce lékaře. Při výslechu se ukázalo, že tatíček svou padlou dceru nijak neoplakává. A její sestra či bratr za ní kvůli jejímu spasení sice občas zajeli, ale Róza se k bigotní familii odmítala vrátit. Otisky prstů sejmuté v Rózině pokoji ukázaly shodu s jejím 18letým bratrem, který měl na policii záznam, protože ho za napomáhání zakázané sektě před časem na 2 měsíce uvěznili. Knoflík, nalezený na místě činu, chyběl na jeho kabátě přešitém z rakousko-uherské uniformy. Hospodin mi ukázal cestu. Nemáte právo mě soudit. Prohlásil po zatčení blondák Bonderka, sektářský vrah své padlé sestry.
0: To byl 7. díl četby z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V režii Josefa Morávka četli Věra Zástěrová a Roman Nevěčný. A nakonec bych ráda připomněla osobnost a dílo malíře Jindřicha Pruchy, od jehož narození uplyne 29. září 140 let. Jindřich Prucha se narodil 29. září 1886 v Uherském Hradišti jako nejmladší z 5 dětí, jichž se dospělosti dožila kromě Jindřicha pouze nejstarší dcera Vojslava, s níž měl velmi blízký vztah, srovnávaný se vztahem sourozenců Vincenta a Tej van Gogových. V Jindřichových 15 letech začali Pruchovi pravidelně jezdit na letní byt do Železných hor a tamnější příroda ho inspirovala k jeho nejvýznamnějším dílům. Mladý Jindřich Prucha byl všestranně nadaný. Nejen výtvarně, ale také literárně, psal básně, hudebně, hrál na housle a zpíval, sportovně, byl nadšeným průkopníkem lyžování, tehdy u nás nepříliš rozšířeného sportu. Vzdělával se i v přírodních vědách a usiloval o co nejširší znalosti i kulturní rozhled. Život a dílo Jindřicha Pruchy charakterizuje neustálý boj mezi jeho neochotou k ústupkům v umělecké tvorbě, která se dlouhodobě neslučovala s žádným studiem, jež postupně zahájil v Praze a v Mnichově, a snahou vyhovět rodičům, kteří si přáli, aby měl plnohodnotné vzdělání a zajištěnou existenci. Zároveň se zmítal mezi pochybnostmi o vlastním díle a přesvědčením, že jeho malby, odmítané například Maxem Švabinským či uměleckým spolkem Mánes, jsou kvalitnější než ty, které slaví úspěch. Povzbuzením pro něj bylo například uznání na Akademii v Mnichově, kde patřil k nejnadanějším. Z té ovšem před absolutoriem znechuceně odešel, protože dospěl k názoru, že už tam jen marní čas. Jeho malby jsou ovlivněny fovismem, impresionismem a expresionismem. Náměty čerpal především z krajiny Železných hor, kam se i během studia v zahraničí stále vracel. Maloval také působivé portréty a autoportréty. V letech 1911 až 1913 prožil těžkou osobní krizi. Nedařilo se mu získat profesní uznání, otec i sestra mu dávali najevo, že je zklamal a opustila ho přítelkyně. Svůj prožitek vložil do tvorby. Z této doby pocházejí nejpůsobivější díla, například Vnitřek kostela v Běstvině či autoportrét Vlastní podobizna v zimním šatě, ovlivněný stylem Edvarda Munka. První polovina roku 1914 je považována za druhý vrchol Pruchovy tvorby a nejšťastnější období v jeho životě. Konečně získává uznání veřejnosti i otce, má novou lásku, s níž plánuje společné prázdniny. K tomu však již nedojde, protože Prucha narukuje na frontu první světové války. Pošle odtud své milé několik dopisů. Mnohem více jich napíše ona jemu, protože dlouho netuší, že již 1. září 1914 zemřel. Bylo mu 27 let. Stejně jako další umělci, kteří zesnuli ve stejném věku, příslušníci takzvaného klubu 27, také Jindřich Prucha po sobě zanechal inspirativní dílo a působivý životní příběh. Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás tentokrát připravila Eva Šulcová. Režie Radim Nejedlý, zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: Nenechte si ujít v České televizi. V osobách Heinricha a Mitsuko se setkaly dva naprosté protiklady.
1: Vzepřela se konvencím doby.
0: Opouštěla jsem svou vlast, aniž bych tušila, že je to navždy.
1: A stala se jednou z prvních Japonek na starém kontinentu.
0: Oběžovice byly svědkem výjimečné události.
1: Průkopnice, oběť nebo hrdinka vlastního příběhu.
2: Zatímco dosud jen poslouchala, teď se naučila poroučet.
1: Premiéra dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. Zítra večer na ČT2.
3: Bylo 6 hodin a pojďme na zprávy. Velké obchody a supermarkety v Česku zůstanou dnes zavřené. Izrael v reakci na nizozemské sankce odebral povolení nizozemským diplomatům v Ramaláhu a bude většinou slunečno, teploty do 25 stupňů. A u zpráv vás vítá Mária Kunová. Dobré ráno. Obchody nad 200 metrů čtverečních musí dnes zůstat zavřené. Prodej na den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otvírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek.
4: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
3: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Izrael odebere status diplomatům z Nizozemska v Ramaláhu. Reaguje na nizozemský zákaz dovozu z izraelských osad na západním břehu, východním Jeruzalémem a Golanských výšinách. Nizozemsko zakazuje přivážet zboží z osad od úterý. Týká se to firem, ale i osobních zavazadel cestujících. Za porušení pravidel hrozí až 6 let vězení.
5: Nizozemští diplomaté z Ramaláhu musí do týdne vrátit diplomatickou akreditaci vydanou Izraelem. Na sociální síti X to napsal izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. V příspěvku dodal, že pokud chce Nizozemsko dál hájit své zájmy u Palestinců, má to dělat z území palestinské samosprávy. Tel Aviv už v srpnu vykázal nizozemské zástupce z civilně vojenského koordinačního centra pro Gazu, které sídlí v Izraeli. Podobné kroky izraelská vláda podnikla taky vůči Velké Británii, která taktéž uvalila sankce na zboží z izraelských osad. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Ani v jednom ze včerejších 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody nenašla laboratoře nadlimitní množství olova. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádějí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky není pitná. Několik obcí na severu Prahy proto i nadále musí využívat připravené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i v následujících dnech. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné ji označit za bezpečnou. V Česku začíná týden knihoven. Například na Vysočině se ho zúčastní Krajská knihovna v Havlíčkově Brodě, ale také řada městských či regionálních zařízení. Jejich pracovníci na jednotlivé dny připravují speciální program.
6: Některé pobočky lákají například na 6měsíční čtenářský průkaz zdarma. V knihovně ve Světle nad Sázavou budou čtenáři přecházet na jeho digitální verzi a populární jsou také výprodeje knih. Některé knihovny nabídnou také amnestii upomínek, tedy prominutí pokud za opožděné vrácení titulů. Vít Holoubek, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
3: Bude většinou jasno, na severozápadě polojasno, teploty mezi 20 a 25 stupni, na horách 16, na Šumavě až 19 stupňů.
7: Doprava.
3: Na dálnici D5 z Německa do Plzně opatrně za sjezdem na Rozvadov. Na kilometru 138 včera havarovalo osobní auto a stále tam stojí na krajnici. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Větrný Jeníkov. Mezi kilometry 107 až 106 stojí dodávka v odstavném pruhu. Zprávy jsou u konce a u mikrofonu je František Novotný.
8: A ten tuzerát přeje dobré sváteční svatováclavské jitro vám všem posluchačům dvojky Českého rozhlasu a doufám i připojené sesterské stanice Pohoda. Ke mně se připojuje i mistr zvuku Petr Sakala, který na technickém pracovišti čaruje, aby všechna slovíčka a všechny melodie doputovaly až k vám. A tak mě napadlo, že bychom v tom čarování mohli ještě chvilku pokračovat. Vlastně i moje první písnička, napsaná kdysi pro Spiritual Quintet, se jmenovalo Čarování milému. A není pochyb o tom, že po všechny časy se lidé přesvědčují o tom, že existuje něco mezi nebem a zemí. A to i v době těch nejvyspělejších technologií. Ale abych uvedl konkrétní příklad, a nevím, zda se tu za ta léta už neobjevil, pán přijde k doktorovi a stěžuje si. Mám problém, pane doktore, jakmile před někým řeknu abrakadabra, dotyčný zmizí. Pane doktore, kde jste? Ale já doufám, že byste stále u rozhlasových přijímačů, ať už ve městě nebo na chaloupce, s polštářkem dobré pohody pod hlavou. A pokud jste v práci, ať vám jde sama od ruky, pokud máte nějaké trampoty, ať rychle pominou, a pokud pomáháte druhým, ať je vám naše setkání poděkování. Jak bylo úvodem zmíněno, tak trochu dominantním tématem bude patron naší země svatý Václav v mnoha podobách. Mám na chalupě zamilovaný obrázek, dílko jednoho z prvních mých životních přátel, malíře, grafika a kunzistorika Petra Tamchiny. To byl mimochodem strýček výtečného rozhlasového kolegy Roberta. Je to malba na skle, voní lidovou písničkou a je na ní svatý Václav jak šlapek v kádi víno. Jak známo, k vínu měl svatý Václav blízko. Traduje se, že zakládal jednu z nejstarších vinic u nás, na Pražském hradě. Osobně tam sázel rébu pro mešní víno. A bylo to pod Dolní branou mezi

terasách révu, aby zadržovala vodu. No a jakže to tehdy bylo? Římský voják svou přilbu sňal. Poklekl mezi vinicemi. Podzim červené rozléval po moravské sličné vlídné zemi. Pod kraví horou odložil meč a chutnal dlouze tuhle chvíli. Láska tu z hrozny vedla řeč a dosud jsme ji nedopili.

0: Oni vlastně díky Václavovi existují i dnešní vinné stezky. A po nich se ubírali nositelé mnoha známých jmen, mezi nimi i mnozí Václavové. Například báječný kolega, dobrojitrník slavný botanik Václav Větička, který už ochutnává červené ve sklípku nebeském, a jeho šputování touhle zemí a časem bylo vždy plné zajímavých postřehů a poučení. A zdali pak, moji milí, víte, kdo nebo co to byl Pavlovien? Ani já neměl pozdíchu tušení a vím to teď díky Václavu Větvičkovi, který na jedné besedě, kterou zaznamenal Robert Tamchina, vyprávěl, jak se vydal on, Václav, za Vendulkou.
1: Naše zem má řadu dominant a kopců, vrchů, návrší a hor, které stojí za zhlédnutí a z nichž je také zhlédnutí, ale doširoka. A jsou takové, které by měl aspoň jednou za život navštívit každý našinec. Říp, Blaník, Vladař, anebo na Moravě Radhošť, Praděd a Pálava. A na Pálavě teď chvilku zůstanu. S předchozí kapitolou Pálavu spojují vinařské stezky. Stezky se starověkem a středověkem nevymřely, dokonce jich v posledních letech mnoho přibylo. Neslouží ovšem přepravě soli jako zlatá stezka, ani jantaru jako stezka jantarová. Slouží takzvanému aktivnímu odpočinku. I při něm se nějaké to zrnko soli utrousí, třeba když si pořádně přišlápnete a orosí se vám čelo. Kdy a kde? No třeba na moravských vinařských stezkách, těch cyklistických. V současné době jich je na Moravě vytýčeno snad 1000 kilometrů. Dohromady tvoří svébytnou komunikační síť, o níž se tvrdí, že spojuje to nejlepší z vinařství a historie či památek na jižní Moravě. Po jedné z nich jsem se vydal za Vendulkou. Vendulka Věstonická. Kdo mě zná, ví, že jsem

0: postavy spíš gotické. A protože se protivy přitahují, jak vám potvrdí póly každého pořádného magnetu, tak mám spíš rád baroko, architekturu, muziku a vůbec celou tu dobu. Baroko i v tělesné konstituci, ale nesmí ho být příliš. A tak, když jsem se onehdy blížil po jedné vinařské stezce od Horní k Dolním Věstonicím, zálibně jsem se ohlédl za dvěma barokními cyklistkami. Než mi došlo, že ty zdejší mohou mít kořeny mnohem starší než je baroko, starší než antické idoly, včetně Venuše Milécké a Knóské. Že sahají možná až do hlubokého paleolitu, do doby vzdálené 25, možná 30 tisíc let od dnešních časů. Jen si vzpomeňte, i v mé učebnici dějepisu byla na obrázku Vendulka Věstonická. Věstonická Venuše, tentokrát s malým V ve slově Venuše, protože se ze jména antické bohyně stala archeologickým termínem, anebo spíš, cituji, nepřesným obecným názvem pro sošky žen v mladém paleolitu, znázorňující většinou nahá těla se zdůrazněním mateřských znaků. S tím bych souhlasil, protože ta naše Věstonická to kojení určitě neodbejvala a já mám právě pro takové poctivé matky slabost. Akademický slovník ale pokračuje. Souviselo to s kultem zachovatelky rodu. Nálezy od Francie po Sibiř, materiál mamutovina, kost, hlína, měkké nerosty. Na Vendulku Věstonickou, v našem případě spálené hlíny, narazil profesor Karel Absolon, který s výzkumem pravěkých sídlišť pod Pálovou začal před více než 80 lety v roce 1924. Klasická lokalita Věstonice 1 pak, podobně jako sám profesor Absolon, našla své pokračovatele například v osobě Bohuslava Klímy, který zde pracoval v letech 1947 až 1978 a rozšířil pátrání i o sousední Pavlov. Právě od Pavlova je odvozeno pojmenování celé tehdejší a ve světovém měřítku unikátní kultury Pavlovien.
1: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas

svědčí předpotopní nálezy. Diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl.

tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy.

Samozřejmě i dnes zalistujeme stručně stránkami historie. Ta nejslavnější událost z mnoha, která dala této zemi za patrona svatého Václava, nabízí často dva letopočty. Jak jsem zjistil při hledání podkladů pro dnešní vysílání, rok 1935, ke kterému se přiklánějí současní historikové, a to například podle Kristiánovy legendy a dalších souvislostí, které zmiňuje třeba saská kronika benediktínského mnika Vidukinda z kláštera Corvey. Ale také to bývá tato událost uváděna o 6 let dříve, do roku 1929, podle Kosmovy kroniky. Mohlo prý jít pravděpodobně o písařskou chybu při opisování starších textů. Ale co je jisté, bylo 28. září, kdy byl ve Staré Boleslavi zavražděn kníže Václav. Pravděpodobně svým bratrem Boleslavem I. a jeho společníky. Stalo se to časně z rána při cestě na mši. Václav se před smrtí ještě stačil chytit rukou železného kruhu na dveřích chrámu, do nichž mu místní kněz už potom zabránil vstoupit. Mordovalo se i 28. září o 60 let později při vyvraždění slavníkovců v Libici. Přežil jen Vojtěch a Soběslav. A velké mordování historické začalo v roce 41, kdy Reinhard Heydrich vyhlásil dokonce stané právo a rozpoutal vlnu represí Heydrichiádu. Ale dovolím si radši pár přednějších a dodnes živých příjemnějších výročí. V roku 1906 bylo otevřeno dostihové závodiště ve Velké Chuchli, když necelý měsíc předtím bylo pod vodou při povodni. Krásné počasí na Václava vše vysušilo. Úplně prvním koněm, kterému se tady podařilo zvítězit, byla Klisna Vision v sedle se svým majitelem, zvěrolékařem Františkem Bartošem. Zaryčeli tu však i koně v motoru. V roce 1911 tu přistál se svým letoulem Blériot 11 inženýr Jan Kašpar při historicky prvním dálkovém letu Pardubice-Praha. Ve slunečnou neděli 22. května 1921 se zde běželo první československé derby. Významnou událostí bylo i derby o 10 let později, které oficiálně navštívil prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk. A už za éry první republiky se chuchelské dostihy těšily velké přízní veřejnosti a jejich navštěvování bylo společenskou událostí. Setkávali se zde známé osobnosti, například Vlasta Burian, Ferenc Futurista, Rudolf Dale starší, a vítanou módní přehlídkou dámských klobouků nepohrdla ani Adina Mandlová. Prezident Masaryk tam zajížděl dokonce i soukromně. Symbolický pomníček u vstupu do areálu na bývalé otočce autobusu připomíná dostihového trenéra Karla Šmejdu, který 7. května 1945 i přes zákaz vycházení hodlal opatřit své koně krmením a pitím. Ale jeho život předčasně na zdejším závodišti ukončila kulka německého ostřelovače. A roku 1931 byla otevřena zoologická zahrada v Praze. Jako jediná chová od roku 22 pár luskounů krátkoocasích, kterým se dokonce v roce 2023 podařil první úspěšný odchov mláděte v rámci evropských zoologických zahrad. On snahy o zoologickou zahradu měl už obrozenec Vojta Náprstek a když vznikl spolek pro její výstavbu, měla být na Nebozísku, na Petříně, ale pořádali se místo toho výstavy zvířat. Třeba na Letné byla voliéra, rybníček a údajně i opičinec. Pak se uvažovalo její zřízení na ostrově Štvanici, ale když velkostatká Svoboda na ní věnovala rozsáhlé pozemky v Troji, bylo rozhodnuto. Stala se jednou z 8 nejvýznamnějších zoologických zahrad na světě a tak dnes s dětmi a mnoučaty obdivujeme 6576 živočichů patřících do 692 druhů. Mně se líbila historka, jak jednou utekli z klece dva šimpanzi a přišel pohoršený dopis jedné paní učitelky, že na střeše domu u vstupu do zahrady pohoršovali přicházející návštěvníky dva opilí komeníci. Roku 1949 se v Praze 28. září začal budovat přes 400 metrů dlouhý letenský tunel,
který spojil Švermův most s Letenskou plání. A s dopravou souvisí i další výročí, které zaujme zejména pány. K dnešnímu datu v roce 1962 byl vyroben poslední kus slavného těžkého nákladního automobilu Tatra 111. Auta, kterému byl v sibirském městě Susman dokonce postaven pomník. A představte si, že já na něm ještě v uniformě, co by mladík jel. Svou spolehlivostí a dobrými jízdními vlastnostmi v terénu rychle získal oblibu, jak u německé armády, pro kterou byl původně za války vyvinut, tak později i u československé armády a u civilních řidičů nejen v Československu, ale i ve světě a především v drsných podmínkách Sibiře v tehdejším Sovětském svazu. 111 pak nahradila Tatra 138. Těch 111 bylo celkově vyrobeno téměř 34 tisíc v mnoha provedeních a modifikacích. Nejčastěji to byly valníky a sklápěče, ale i autojeřáby, bagry, cisternové vozy, vozy na přepravu cementu, tahače a mnohé speciální nástavby. Ty poslední modely uvezly až 10,3 tuny a v objemu, to je metrů krychlových, přibližně 5 kubíků. Ovšem Ivanu Mládkovi se jich na korbu vešlo 14.

Samozřejmě, že dnes přejeme všechno nejlepší všem oslavencům. Václav je staré jméno slovanského původu a znamená více slavný, slavnější, pračesky Veceslav. V ezoterickém hodnocení jsem našel třeba i to, že jde o harmonické jméno, složené z pestrých a pozitivně se doplňujících energií. Nese silnou vibraci, nabízí ochutnávku odvahy, otevřenosti názorů, sebejistoty, vstřícnosti, pracovitosti a možnosti velké sebereflexe. Dodává vitální, dynamizující energii, rozhodnost a ambicioznost. Na straně druhé ale připravuje pro Václava řadu nástrah, kterými zkouší sílu jeho charakteru a zkvalitňuje tím jeho osobnost. Docela mi to s životem svatého Václava štimuje. Jméno se vyvinulo ze staršího Věnceslav a jeho ženskou obdobou je Václavka. Václava vám se jistě vybaví Václavka věštící v troškových filmech Počasí zpěvem. Mě i báječná, chytrá a statečná vendulka, která se v jižních Čechách pere s chorobou. Tak držíme palce. Přiznám se, že mám mezi přáteli mnoho Václavů, kterým se obdivuji. Ať je to český Paganini Václav Hudeček nebo nevidomý fotograf Vašek Fanta, který vymýšlí pro své kolegy zajímavé hry, zpívá ve sboru a když s ním jdete na kafe, nikdo vám nevěří, že je slepý. Dokud nevytáhne složenou bílou hůlku a já je oba hodlám dokonce svátečně zbudit. Mám velmi rád i Vaška Kubáta z Kerkonoš, který pekl skvělý chleba, rohlíky a metrové vánočky a vaří vyhlášené kyslo a houbovku. Zkrátka všem zmíněným, i těm, které se jmenovat nestačil, všechno dobré přeji, tedy tím i dalším Václavům, které osobně znám, spolužákům z Průmky, Mužíkovi, Panchartkovi, rozhlasovým kolegům Žmolíkovi a Koptovi a ať mi všichni, které nejmenují, prominou. Zkrátka domácí podoba křestního jména Václav je Vašek, Venca, Váša, Vašík, Vena, Vašíček, Venoušek, Vacek. Takže ať vám, milí oslavenci, říkají jakkoliv. Ať to dnes zní láskyplně a ať vás mají ne dneska všichni rádi.

0: protože je kus.
1: František Novotný a sváteční Dobré ráno.
2: Na Dvojce a Pohodě.
3: Samozřejmě, že si dnes nepřipomínáme jen svátky, ale i výročí a nabízejí se i mnohá herecká výročí zahraničí. Vybral jsem namátkou dvě. V roce 1934 se k dnešnímu dni narodila Brigitte Bardotová, francouzská filmová herečka, mládí i modelka, zpěvačka a posléze i bojovnice za práva zvířat, vegetariánka a silná kuzačka. Byla celosvětově sexuálním symbolem 50. a 60. let minulého století. Natočila celkově 42 hraných filmů. A v jednom, a bůhstvo zle ženu, pomohla na svět i plavkám bikinám. Svou filmovou kariéru se rozhodla ukončit ve svých 39 letech. Jednou se jí novináři ptali, zda se přeci jen trochu neostýchá svlékat se při filmování před tolika lidmi. Ale vůbec ne, podívala se otázce někdejší fotomodelka. Proč? Vždyť filmáři jsou přece také jenom muži. Jejím partnerem byl i náš další jubilant, miláček žen, hvězda slunné Itálie, Marcello Mastroianni. Dnes by bylo stejně jako Otakaru Brouskovi 102 let. V 60. letech minulého století zahájil svoji kariéru ve Felliniho filmu Sladký život a pak už šel z role do role. Rozsah jeho herectví byl nekonečný. Pohrál se jak s komediální, tak s dramatickou postavou a nebránil se ničemu, o čem svědčí role jednoho z chlápků, kteří se rozhodnou ujíst k smrti ve Velké žranici. Jeho poslední rolí byla hned čtyř role ve filmu Tři životy a jen jedna smrt z roku 1996. Posledně v názvu zmíněná vyhrála. Ještě týž rok zemřel Marcello Mastroianni v Paříži na rakovinu. Odešla tím velká herecká legenda, jeden ze symbolů italské kinematografie. Tak se do té slavné Itálie vydejme i po cestách notových osnov spolu s pražským pouťovým orchestrem a myslím, že příběhu budete nepochybně rozumět.
4: Seznámili jsme se s ním při našem italském turné, na kterém jsme poznali i slavnou Laskalu.
5: L'arandetto vagabundo, una nostra italiano concerto vende miato famose opera La Scala, La Scala, La Scala.
4: Hráli jsme naproti ní na chodníku vedle taverny u zeleného krokodýla.
5: Mia preludiato opposite una schlappetta mia taverna La Bricciallo Crocodilo.
4: Ležel na chodníku pod lampou ve fraku z dob Františka Josefa, s povadlým motýlem na krku vypadal jako mrtvý pták.
5: Si chlepato uno schlappetto croc candelabre in quadro sente Francesco maestato el santissimo telo viserato senti funebrato havranato.
4: Vedle sebe měl kufr, který mu byl kdysi zbalen garderobiérkou nejslavnější opery od naproti.
5: Emento kufr in historia Claudi garderobiera semetrica famosi ma opera in opposite La Scala, La Scala.
4: Napil se laciného italského vína z láhve, která měla ještě několik svých sester v jeho omšelém baťůšku.
5: In momento bombato italiano vignetti patocco. So uno, due, tre, quattro, cinque, lahvato in rucksacco.
4: A pak nás naučil píseň svého života.
5: La tenore serenadi sbabrato dolce vitato un fortunato.
4: Serenádu, kterou si zpívá dnes již půlka Itálie.
5: Ronna, Padova, Bergamo, Milano, Novato, Virci, Torino,
4: píseň opravdového Itala.
5: La serenade naturo italiano.
4: Ciuccio!
6: Cucho!

0: Finito!
1: Co pak se vám vybaví, když řeknu Šampion, Gala, Strýmka, Jeptiška, Jadernička, Melodie, Rajka nebo Topas? Do každého z jmenovaných se můžete prosím zakousnout. Slupka chsupne a osvěžující šťáva se rozlije v ústech i na bradě, někdy i na tričku. A najednou se nám ten podzemní čas nádherně rozvolnil. Nastala totiž doba jablečná, schválně se vybral nám, obyčejným konzumentům, pár známých, teda respektive méně známých odrůd. Mimochodem průměrný Čech prísní 22 až 25 kilo jablek za rok. A i když letošní počasí údajně zredukovalo úrodu až na polovinu i víc, určitě se jablíčko z jídelníčku nevytratí. Znovu jsem si uvědomil, že jablko lidstvo provází už od jeho vzniku, kdy pramáti Eva pocítila nedostatek vitamínů a jak pěkně známou příhodu z ráje komentuje Jiří Suchý, jablko poznání je tak symbolem prvotního hříchu. Od jeho prvního nakousnutí uplynulo hodně vody, hodně se změnilo, ale zakázané ovoce se stalo vítaným zpestřením jídelníčku. Jak krásná jsou, svůdná, plná touhy, sváteční jablíčka v košíčku tichém. Má Reneta vzpomínek, okamžik pouhý, vonící láskou a nevinným hříchem. Jablko se v kultuře člověka vyskytuje už tisíce let. Jak bylo zmíněno, v křesťanství symbolizuje prvotní hřích lidského pokolení utržení zakázaného jablka ze stromu poznání. V Bibli se ovšem o onom stromu a plodu utrženém Evou nepíše nic bližšího. Královské jablko se stalo součástí symbolu královské moci. Z řecké mytologie je známo ještě třeba zlaté jablko ze zahrady Hesperidek s nápisem "Té nejkrásnější". A to se stalo jablkem sváru mezi bohyněmi, který měl rozsoudit nebohý Páris. Toto jablko tak stálo na počátku soutěží krásy a událostí, které vedly k trojské válce a pozdějšímu pádu celé Troje. Dokonce i v lidském těle najdete jablko a zároveň i ohryzek, to jsme mlsní. Také jsem se dočetl, že aromatické látky z jablek, pokud je v organismu nezničíme jinými látkami v potravě, prostupují tělem a uvolňují se například skrze vlasy ven, a pravidelní konzumenti jablek, tak doslova voní po jablíčkách. Jablka dokáží prostoupit mnoha smysly. Je to dar, který obsahuje vitamin C, řadu antioxidantů chránící DNA v lidských buňkách a snižují tak riziko vzniku rakoviny. Jiné látky chrání mozek před Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou. Kromě toho snižují krevní tlak a hladinu cholesterolu a krevních tuků. Posilují imunitní systém, srdce a krevní oběh. Stabilizují hladinu cukru v krvi, příznivě ovlivňují celou zažívací soustavu. Posilují dásně, působí protizánětlivě a zejména, když máte v dlani to jablko, kterému se říká mačino, tak působí konejšivě. On každý název má něco do sebe. Jako kluci jsme u tetičky Boženky přesně věděli, kde dozrávají soudky, kde malináče, kde koženáky, kde renety. A to nemluvím o tom, jak krásně se nablízkaná jablíčka vyjímají v košíčku nebo misce na stole. Samozřejmě, že i na uchování jablek existuje řada receptů. Ve slámě, v soli, ale neodolám, abych i letos nepřipomněl ten, který bude mnohému z vás blízký a o kterém vyprávěl režisér, scénárista a herec Vladimír Svitáček.
2: Tatínek, než nám na zahrádce vyrostly ovocné stromy tam u toho nového domu, tak dělal takový rozumný opatření, že koupil 2,5 metráku jablek na Slovácku. To bylo rozumný, protože na Slovácku to bylo levný. Doprava, poněvadž byl železničář, byla levná, dal to do pytlů, takových půlmetrákových, což bylo taky rozumný. Oni nám to přivezli až jako před dům. Samozřejmě železničáři se s těmi pytly moc nemazlili, a takže některé ty jablka byly pomačkaný a některé nahnilý. Takže když nám přišli, tak jsme udělali takovou brigádu, celá rodina, a jablka jsme rozstřídili, což bylo samozřejmě rozumný. Ty nahnilý jsme vykrájeli a konzumovali jako první, pak jsme dali ty namačkaný a potom ty naprosto zdravý. A než jsme skonzumovali ty vykrájený, tak ty namačkaný nahnili. Potom, že začaly hnít ty naprosto bezvadný. Takže výsledkem všech těch rozumných opatření bylo, že jsme měli celou zimu mírně nahnilý jabka.
1: Jo, a jablíčka v županu a stokrát jinak nabídla ve svých receptech i slavná obrozenecká kuchařka Magdalena Dobromila Rettigová. Ano, to je tady do toho, praž do toho libru másla 7-12 vajec. Ale já vám ji teď představím v souvislosti s jablíčky jako textasku.

Obrozenecká jablíčka trhala za pomoci spirituál kvintetu Eva Livková. A také tohle téma mi k začátku podzimu patří. Je čas, kdy ornice zas zavonila krajem. Pasáčci, kde je váš dým bramborových natí? Kde svět pečených brambor, který byl chvilku rájem? V něm špátli jsme své sny, které čas těžko vrátí. Písnička je zapin, kapuce z pytloviny. Ach, pane malíři, ty barvy krásně voní. Ohýnek uhasl a těžko spane jiný. Na mezi píšťalka však nesehnu se pro ní. Samozřejmě, že dnes už takový obrázek k vidění není a nevím, zda by o něj dnešní děti stály. Už jsem tu také vzpomínal, jak jsem co by kluk těžce nesl, když mě jednou nazvali pro nesmělost bramborou. Dnes bych to už určitě jako výtku nebral, protože jsem takzvaně bramborovej a z chutí toho bramborového u toho bramborového tématu zůstanu. Víte, jak přišly brambory ke svému jménu? Do Evropy dorazily v 16. století s návratem španělských lodí z Ekvádoru a Kolumbie. A do Anglie dokonce přivesl pirát Francis Drake. Brambory, říkalo se jim moučné lanýže a zpočátku byly hlavně krmivem pro čuníky. Francouzi a Italové je pěstovali jako okrasné květiny, až německý panovník Bedřich Veliký rozpoznal jejich význam pro výživu a nastalo jejich pěstování. V Čechách s tím údajně začali jako první františkáni v Praze roku 1616. Je prý pochutnával na nich i purkrabí na Karlštejně a císařský místodržící Vilém Slavata, který se však o dva roky později víc proslavil defenestrací z oken Hradčanského paláce. Ale velké množství brambor z Pruska nechala dovést až osvícená panovnice Marie Terezie. A protože to byla typická plodina braniborů, začalo se jim trochu zkomoleně říkat brambory. A někde je znají jako kobzole, zemáky, jablouška, zemčata, erteple a na Šalamounových ostrovech jsou prý dokonce platidlem. Jeden velký brambor stojí návštěva lékaře ve dne a pět kobzolek v noci a ve svátek je tady dvojnásobný. V současné době jich každý z nás sní za rok 70 až 80 kilo. Léčivá moc brambor je také nesporná a to pro naši psychiku. Kde jsou ty doby, kdy jsme se díky bramborám mohli potkat s čertem, ještě daleko před Mikulášem? A dokonce jsme ho viděli i pracovat. Tak se totiž říkalo vyorávači brambor, který takovými bydlicemi vyhazoval brambory na světlo denní. A my nadšeně sbírali do košíků a nosili na vůz. Vždycky, když přebírám na chalupě brambory koupené od Tomanů, vydrží ve správném krechty od brambor do brambor, tak si uvědomuji, jak vzácný a léčivý byl tenhle čas i pro naše předky, kdy z polí do kraje v Tíravě zaběhla vůně dýmu té bramborové natě. Všimněte si, že říkám vůně. A když dnes už kluky v kapuci spitu u toho ohničku sedět nevidíte, myslím, že dost přicházejí. Nemám na mysli teď bolavá záda po vybírání, ani ty skvělé lahůdky, ty horké zemáčky vytažené z popela a tančící na kukovské dani. Ale míním tu chvíli, kdy se vzdává dík matičce zemi. Ani si to kdokoliv uvědomí. A hned to vysvětlím. Když potom doma ty brambory přebíráte, aby ty poškozené nenakazily ty zdravé, žasnete. Podívej, tenhle vypadá jako srdce a tahle je brambora jako hurmínek. A jako budu mít asi chuť ty rohlíčky. Já mám raději ty, co jsou na povrchu červené a uvnitř zlaté. Ale nikdo dává přednost moučnějším a z téhle bude bramboráček. A už cítíte vůni česneku a majoránky na jazyku. A pak je najednou konec, brambory jsou ve sklepě, narovnáte se v zádech, podíváte se do kraje a řeknete, žádný zlé. Totiž, když jsou brambory ve sklepě, tak už se nemáte čeho bát. Podzim budiš pochválen.

Samozřejmě, že k dnešnímu svátku bude se leckde připíjet svatováclavským vínem. Ale bylo by chybou podívat se hned první sklenice rázem na dno. V Paříži bylo při večeři na počest vévody Windsorského servírováno burgundské přirozeně nejlepší ročník. Mimochodem ten vinný sklep v Elizejském paláci prý patří k nejstřeženějším místům Francie. Dozrává tu 15 000 vybraných značek vín a přistupuje sem asi tak jednoduchý jako k našim korunovačním klenotům. Ale zpátky na hostinu. Vévoda uchopil sklenku a nesl ji k ústům. Francouzský ministr sedící po jeho boku mu ruku zadržel. Promiňte, takové víno se pije trochu jinak. Nejdříve se podíváme proti světlu. Nepřipomíná vám broušený rubín? Obdivujeme barvu, jiskru a zvolna otáčíme sklenici tak, jako si žena pohrává s diamantovým náhrdelníkem. Pak vychutnáváme čichem jeho vůni. Dechujeme to aroma, protože víno voní jako květina. Načež vezmeme doušek na jazyk. Víno necháme zahřát teplem úst, aby ta kytka jeho vůně rozkvětla naplno a nosohltanem poslal signál o plnosti zážitku. Doušek převalujeme na jazyku, aby měl tento poslední soudce důvod vynést spravedlivý ortel. A pak dáme vínu sklouznout do hrdla a prožíváme, jak hladce klouže a rozsvěcí lustry na tanečním parketu chuťových buněk. A pak pijeme, doplnil ho vévoda. Nikoli sire, pak o vínu mluvíme. V jedné knížek zajímavosti jsem objevil podzemní zápis deníku jednoho Pražáka. Pondělí, piju z Moraváky ve sklípku. Úterý, myslím, že umřu. Středa, piju z Moraváky ve sklípku. Čtvrtek, proč jsem neumřel už v úterý? Tak si připomeňme moudrost starých Čechů, kteří tvrdili, že dobré víno dělá dobrou krev, dobrá krev je předpokladem dobré nálady, dobrá nálada přináší dobré myšlenky, dobré myšlenky dávají vzniknout dobrým skutkům a dobré skutky dělají člověka člověkem. Tož, na zdraví!

Když slunce s měsícem dnes ráno připije si, když v duši plné snů je sladce rozestláno, když slyšíš melodii nadějí broukat kdesi, zašeptáš jenom děčně dík za to nové ráno.

0: Toulky první republikou na dvojce.
1: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
2: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
3: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
1: To všechno je první republika.
2: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
3: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
1: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
3: K poslechu vás zvou
2: Jaroslav Plesl,
1: Jana Striková
3: a Jiří Vyhora.
0: Toulky první republikou.
1: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vláda bude znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Opatření začnou platit ve čtvrtek. Po ruském útoku na ukrajinský Charkov je nejméně 22 zraněných a bude většinou slunečno, teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Mária Kunová. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Sníží se také spotřební daň na naftu. Ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Vláda také rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinérie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. Opatření budou platit podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO zatím do konce října.
3: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
2: A podle opozice plošná opatření pomáhají i lidem, kteří to nepotřebují, a to na úkor státního rozpočtu. Zdanění rafinerií navíc podle nich může vést k vyšším cenám. Ruská letecká puma zasáhla v Charkově na Ukrajině bytový dům. Úřady hlásí nejméně 22 zraněných, z toho 8 dětí. Informoval o tom náčelník charkovské vojenské správy Oleh Sinihubov. Ruským útokům znovu čelilo taky ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle tamních úřadů zasáhl bezpilotní letoun jednu z čerpacích stanic. V noci Rusko na Ukrajinu vyslalo celkem 165 dronů. Ukrajinská armáda sestřelila 112 z nich. Na mnoha místech v Praze začíná festival Poznej Vltavu. Druhý ročník akce se koná od 10 do 18 hodin. Organizátoři připravili desítky akcí na březích a náplavkách Vltavy, a to od Podbaby v Praze 6 až po Žluté lázně a Dvorecký most v centru hlavního města.
4: Návštěvníci festivalu se můžou zúčastnit například prohlídky Smíchovské plavební komory, plavby pod zemím Staré čistírny nebo prohlídky lodní benzínky. Na programu je také řada workshopů a kulturních vystoupení. Akce se koná na řadě míst po celé délce Vltavy v Praze a většina programu je zdarma. Podrobné informace o začátcích prohlídek nebo vystoupení jsou dostupné na internetu. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
2: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Dvou hry ovládly Karolína Muchová a Linda Nosková, která si vítězstvím v prestižní týmové soutěži splnila jeden z velkých snů.
5: Hrozně mezi to patří něco jako Grand Slam olympiáda, tenhle titul, nebo první na světě, takže je to opravdu jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysnila. Vždycky říkám, že Petka byla taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Takže to je vysoko, no, hodně vysoko.
2: Češky v samostatné historii triumfovaly v týmové soutěži po 7. Naposledy slavili titul před 8 lety ve Fed Cupu.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude většinou jasno, na severozápadě polojasno, teploty mezi 20 a 25 stupni, na horách 16, na Šumavě až 19 stupňů.
1: Doprava.
2: Na Pražském okruhu směrem k dálnici D1 ruší omezení. U sjezdu na Ořech mezi kilometry 19 až 18 se v levém pruhu pohybují lidé. Tak opatrně. Na silnici 611 z Prahy do Sadské je nehoda. V Mochově u průmyslové zóny narazilo auto do stromu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy a teď pokračuje František Novotný.
7: A ten přeje to nejpěknější svatováclavské ráno všem posluchačům Dvojky Českého rozhlasu a připojené sesterské stanice Pohoda. Zapomněl jsem minulou hodinu vyseknout svůj tradiční burianovský hlubokosklon a mé koření těm z vás, které zbudil budíček už o 6 ráno. Jednou se zmíněného krále komiků ptali, jestli už dostal otázku, na kterou neznal odpověď. Já ne, ale vychutnal jsem si ji v jednom příběhu, kdy si chudý žid vypůjčil od bohatého 500 korun. A ten vidí, jak si v zápětí jeho dlužník pochutnává v Nobel restauraci na Humrovi s majonézou. Co to má znamenat, Rubiček? Půjčej si ode mě 500 a cpou se za moje peníze humrem a majonézou. Já jim kon nerozumím, brání se chudý žid. Když nemám peníze, nemůžu jíst humra s majonézou. Když mám peníze, nesmím jíst humra s majonézou. Tak mi laskavě řeknou, kdy vlastně můžu jíst humra s majonézou. Jinou nezní vždy obyčejná písnička logiky každému stejně. A je někdy obtížné hledat logiku i v kapsáři tetky historie. Jak bylo v úvodu řečeno, připomínáme si dnes panovníka, který se stal svatým. A tak nevynechám této souvislosti nahlédnutí do antiky, kdy slavný řečník a politik Cicero pronesl na adresu všech vladařů. Kormidelník si stanoví za cíl svého snažení šťastnou plavbu. Lékař zdraví svých pacientů. Vojevůdce vítězství. Podobně jako si správce státu, jako svůj cíl určí šťastný život spoluobčanů, aby byl zabezpečen všemi prostředky, aby byl bohatý nadbytkem všeho, aby byl vznešený slávou a bezúhonný ctností. To je největší a nejlepší dílo na světě. Myslím, že tímhle citátem by měla začínat všechna jednání vlády, senátu i parlamentu. A lidem by měly zůstat jen ty všední člověčí starosti. Nevím, zda svatý Václav ten citát také znal, ale uváděl ho v život. Když bylo třeba vzít meč, stál mezi prvními. Ale nechtěl, aby kvůli penězům či pouhé něčí touze pomoci rodiče zbytečně přicházeli o své děti, o ženy, o manželi a milé o milého. Věděl, že tvořivý mír je to nejcennější, co národ potřebuje, co dělá z politiků státníky. Svatý Václav je zvláštní světec, voják v plné zbroji a přece světec, zároveň světec a přece voják v plné zbroji. Tak popsal našeho patrona Karel Čapek.

0: Tak tohle aleluja Jany Richterové poslouchám moc rád. Ale nevím, zda víte, co to slovo vlastně znamená. Znamená chvalme Boha. A to má přímo v pracovní náplni můj dnešní další vzácný a moudrý host, na kterého se vždycky velice těším, přítel arciopat Petr Prokop Šostřonek, kterému přeju to nejpěknější sváteční svatovátlavské dobré jitro směrem chrámu svaté Markéty v Břevnově. Dobré jitro, Petře.
1: Ano, dobré jitro tobě, Františku, i všem posluchačům. A jsem rád, že se setkáváme v tomto svátečním jitru svatováclavském. A já si vždycky myslím, že neodmyslitelně máme spojen s hlavním patronem české země, svatým Václavem, i vrch Blaník. A s tím spojenou pověst o bojovnících hoře za Vlašimí, kteří tady v srdci Čech očekávají na rozhodující okamžik. Naši umělci obrazem Blaníku vyzdobili Národní muzeum i Národní divadlo, do jehož základu byl vložený kámen z Blaníku. A naše generace zná Blaník ze stejnojmenné hry divadla Járy Cimrmana. A tak jsem spátral, jak to s tím Blaníkem je. Prvním šiřitelem po pověsti o Blaníku je podle současného bádání sedlák Mikuláš Vásenický z Vásenice u Pelhřimova,

zakladatel utrakvistické sekty Mikulášenců. Ten ve druhé polovině 15. století prorokoval, že u vesnice Bíkovice pod Blaníkem dojde k osudové bitvě Čechů s jejich nepřáteli. Bitva bude trvat několik dní, až se Bíkovický potok naplní krví. A pak, když bude Čechům nejhůře, vyjdou z Blaníka divnou mocí boží ukrytí tam bojovníci, kteří pěšky i konmo budou nepřítele pronásledovat, až ho vypudí ze země. Té blanické pověsti se ujali i naši buditelé a byla to Božena Němcová, kterou cenzura perzekvovala za jediný verš Blaník otevírá už svou bránu. Já si myslím, že pro nás Slovany byla matka země vždy živou bytostí, která v hlubinách skrývá poklady a otvírá je těm, kdo toho jsou hodní. A ujímá se těch, kteří pod sluncem neměli přítele. Tomu knížeti Václavovi usiloval o život jeho bratr. A přece se k jeho osobě pojí ideál obnovitele vlasti v duchu křesťanském. Jiní věřili, že jsou bojovníky za pravdu páně, ale padli v boji s vlastními. Kdo se jich má ujmout, ne-li matka země, aby uchovala jejich sílu a svěžest až do doby, kdy uspějí a zvítězí. Já si myslím, že v souvislosti s tou blanickou pověstí máme co dočinění s vírou ve vzkříšení. I Kristův hrob je takovým blaníkem, z něhož vyšel ten, kdo definitivně zvítězil nad zlem a smrtí. To si každý rok připomínáme u Velikonocí. Hřbitov se řecky a latinsky nazývá cemetérium, tedy doslova místo spánku, to je to slovenské cintorín, z kterého se mají probudit všichni, kdo bojovali za pravdu. A v té staré blanické pověsti se nám tedy typicky slovanským způsobem odráží ta základní křesťanská pravda, život, který musí být věčný a který je ve spojení s celou zemí, protože i ona musí mít aktivní účast na obnově všeho. A tak se zastavme v tiché vzpomínce dnes u hrobu těch, kteří zdánlivě prohráli, padli, ale ve víře, že to stojí za to přinést pro tuto zemi oběť nejvyšší. Postojíme na chvíli u životních osudů těch, kterým šlo o osud nás všech. I to, myslím, patří tomu svatováclavskému svátku, kterému vám přeji všem pokojné prožití.

Na mnoha místech dnes zazní svatováclavský chorál, který pasoval svatého Václava na patrona naší země. Český církevní hymnus, jehož kořeny sahají patrně až do 12. století. Původně měl 3 pětiřádkové slohy neumělých združených rýmů, ukončené refrénem Kyrie eleison. Obsahem byla prostá modlitba ke svatému Václavu, vévodovi a prvnímu patronovi české země, aby se přimluvil za svůj národ u Boha, pomohl mu od příkoří a zajistil mu spasení. Svatý Václave, vévodo české země, kněže náš, pros za ni Boha svatého ducha, Kyrie eleison. Ještě před vznikem našeho státu nahrazoval jakousi hymnu. Dlouho jsem si myslel, že jak to bývá, její vznik byl spontánní, ale díky dnešnímu vysílání jsem zjistil, že dobu vzniku této písně kladla stará tradice také do 14. století. Její autorství bylo připisováno pražskému arcibiskupovi Arnoštu z Pardubic nebo arcibiskupovi Janu Očkovi z Vlašimě, jak uvádí kronikář Václav Hájek z Libočan. Bohuslav Balbín obě tyto domněnky kombinoval. Arnošt prý píseň složil, Očko rozšířil. A kdo to byl ten svatý Václav? Byl nejstarším synem přemyslovského knížete Vratislava I. Podle tradičního podání se narodil kolem roku 907 ve Stochově u Libušína. Křesťanský způsob vlády Václava s jeho spravedlivým postojem vůči neukázněné šlechtě vyvolával zemi opozici, zejména po jeho smírčím jednání s králem Jindřichem I. zvaným Ptáčník. Mír v Čechách byl v ohrožení, na jedné straně již pro dřívější dohodu Jindřicha I. s Arnufem a z druhé strany zvětšující se výbojnou silou Maďarů. Obklopení naší země nepřáteli bylo zřejmé a situaci mohl zvládnout ten skutečně moudrý panovník, kterému nezáleželo na sobě, ale na dobru národa. Kníže Václav to skvělou diplomací dokázal. Aby ochránil obyvatele před útoky a zajistil mír, platil sousedním východofranským panovníkům takzvaný tribut míru. Šlo například o 300 volů a 50 živen stříbra, takže matkám nemuseli synové zbytečně umírat na bojišti. O dalším vztahu mezi králem a Jindřichem I. a knížetem Václavem hovoří příběh z doby, v níž Jindřich svolal radu knížat, na kterou se Václav čas nedostavil pro modlitbu ve chrámu. Jindřich proto nařídil, aby mu nikdo při jeho příchodu nevzdal náležitou poctu a ani si ho nevšímal. Při opožděném příchodu Václava však najednou sám Jindřich uctivě povstal, vykročil ho uvítat a vyzval ho k zaujmutí čestného místa. Dvořanům vysvětlil později změnu svého rozhodnutí tím, že uviděl, která k Václava doprovázejí andělé a na jeho čele lesknoucí se kříž. Asi dnes bude o svatém Václavovi řeč ještě často, stejně jako o jeho významu pro naši historii. Šlo to dokonce tak daleko, že pozměněná podoba svatováclavské orientace, zrozené v novodobých dějinách jako koncepce české státnosti a ideologický pokřivený pohled na svatého Václava byly zneužity v době protektorátu Čechy a Morava, kdy byl jedoucí svatý Václav dokonce zobrazen na 5000 bankovce a svatováclavská orlice byla tehdy nejvyšším protektorátním vyznamenáním pro Čechy, kteří kolaborovali s nacisty. A v roce 1929 k dnešnímu datu u příležitosti 1000. výročí smrti svatého Václava byla otevřena katedrála svatého Víta na Pražském hradě a korunovační klenoty byly poprvé vystaveny pro veřejnost. Jinak se historicky svatováclavskými atributy staly dva andělé, hrozny a klasy, korouhev či kopí s praporem, orlice, kníže na koni, štít a zbroj. Shrnuto do jediné věty, byl to moudrý a statečný panovník, jemuž nezáleželo na sobě, ale na dobru národa.

Jméno Václav je asi 17. nejčastější jméno u nás. Nosila ho a nosí i řada úžasných hereckých Václavů. Nejednou schopných nabídnout tolik vítané gesto humoru na jevišti i mimo něj. Namátkou Václav Tregl, milovníci filmu pro pamětníky, si hned vybaví. První partner Voskovce a Bericha v Osvobozeném. Na nebeskou scénu mu tehdy Jan Berich napsal mimo jiné: Milý Vašíku, zarmoutil si nás. Poprvé a také naposled. Myslím, že to je 50 let, co jsme spolu hráli poprvé. A nikdy jsme nezapomněli, tedy my, Voskovec a já, na ty nádherné chvíle s tebou na jevišti. Oči ti těkali, neviděli tenhle náš obyčejný svět. Hleděli do světa tvé fantazie, ze které příštil pramen čisté, nesmrtelné srandy od někud z vesmíru. Zkaz komiků všech věků. Hrát s tebou, Vašku, byla pro nás rozkoš a dobrodružství. Vašíku, za Voskovce, za sebe ti děkujeme. Nikdy ti to nezapomeneme. Tvůj Jan Berich. A Voskovec s Berichem údajně i podle vzpomínek například Miroslava Horníčka v uvozovkách proslavili i jiného tehdy slavného kolegu Václava Vidru staršího. Dovolím si to připomenout. Jednou při odpoledním představení v Národním divadle se zastavil Vidra v kavárně Slávia, kde zmíněný kolegové z Osvobozeného seděli a ptali se, kam má namířeno. No kam asi? Do divadla hrajeme Husa. A co tam hraješ? Ale kardinála, co ho odsuzuje k smrti. Po chvilce posezení došlo na ďábelskou sásku. Hele, Vašku, dáme ještě flašku a bednu šampaňskýho, když ho dneska osvobodíš. Alkohol tomu údajně trošku napomohl, takže na scéně před Voskovcem a Berichem v loži v té vypjaté chvíli údajně Vidra prohlásil: Jsi volný, Huso, a nastal poprask. Ostatní kardinálové ho obklopili, jeden Husa odsoudil za něj a v houfu ho vlastně odstěhovali z jeviště. Pak to tuším svedli na psychický kolaps. Musím se někdy zeptat, zda pokračovatel herecké slávy Vidru Václav, kterému přejeme samozřejmě také všechno nejlepší, by toho byl schopen také. A nebo se nabízí Václav Voska, kterého jsem měl tu čest poznat a který měl poprvé číst v rozhlase mé básničky. Ale nestihl to. Ještě ve čtvrtek mi u páternosteru říkal, jak se na to těší, odjel na chalupu a pak už to jel okouknout ve studiu nebeském. Seifertova Mozarta v Praze v jeho podání jsme znali s přítelem Petrem Tamchinou z paměti. Jeho hlas poznal každý na jevišti, v rozhlase i ve filmu. Každé postavě, kterou hrál, dal nenápadně, nevtíravě osobnost. Znal váhu slov a přitom měl velký smysl pro humor. Například se neustále špičkoval s hereckým kolegou Rudolfem Dejlem mladším. A když Rudínek, jak mu říkali, zemřel, fronta kondolujících diváků se táhla celou Hybernskou ulicí až do divadla. A tak pak seděli všichni uplakaní v divadelním klubu a Václav Voska se tak podíval kolem a pronesl: Hele, víte, co by mi Ruda řekl, kdyby tu teď byl? Viděl jsi, Vašíku? Zase na mě bylo plno. A to jsem jenom ležel. Já rád místo životopisných dat nabízím i trochu úsměvu, který by neměl v našich vzpomínkách na ty, o kterých je řeč chybět. Vašek z Prodané nevěsty vlastně dokumentoval náš smysl pro humor i v tak vznešeném hudebním formátu, jako je opera. Nevím ve světě o jiném, lepším koktavem hrdinovi, nežli je ten náš z jihočeské návsi. Tak si ho poslechněme, podání Karla Gotta a diriguje Václav Hybš.

0: František Novotný a sváteční Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Tma žádný soucit nemá a barvy světa smaže. Jsi na dně samoty, co bylo náhle není. Řeč nadějí je němá, zní na konci tvé paže. Nevidí na noty a v proudu představ pění. Všem dívkám vezme tmář, jen slyšíš jejich úzy. Však nikdy nejsme sami, ani uprostřed lidí. Čas málo kdy je lhář, tak buďme dobrodruzi. Pán osudu je s námi, když člověk srdcem vidí. Scházeli jsme se svého času s kamarádem, skvělým kameramanem Kosim, tak si nahradili přátelé to jeho pravé jméno Konstantin Karageorgiev, v kavárně Švandova divadla na Smíchově. A jednou mi představil našeho nového společníka u stolu. Od pohledu to byl prima chlapík a od poslechu se z něj vyklubala skvělá, můzami líbaná osobnost. To je Vašek Fanta, fotograf, on je nevidomej, představil ho. Nevidomý fotograf. Moderoval jsem spoustu festivalů a přehlídek handicapovaných. Poznal spoustu osudů, ale tohle mě zarazilo. Podali jsme si ruce a měl jsem okamžitě pocit, že ta ruka mě zve, abych bez rozpaku přešel most přátelství. Osladil a zamíchal si kafe a zjistil se, že mě zná z rádia. Uzávěrka slov měnila za krátko vteřiny na věčnost, malovala obrazy krajiny a světa lidí, neuniklo jí nic podstatného. Byly to pohotové portréty lidských duší. Nečekané smutky, momentky štěstí, hladivého klidu, plesky strachu a to vše spojené světlem pokory. Pak jsme se rozloučili. Vašek vstal, zasunul židli ke stolu a šel ke dveřím, před kterými teprve vyndal a rozložil svou bílou hůlku. Mnoha hostům u okolních stolů spadla brada. On trefí sám domů? No, naprosto bez problémů. A při dalších setkáních jsem nad ním a jeho aktivitami a nákažlivou radostí ze života doslova z každého dne žasl víc a víc. A trvá to dosud. Václav Fanta vystudoval fotografii na FAMU. Fotografoval známé osobnosti i modelky, které jako jeden z prvních vytáhl z ateliéru do plenéru, do přírody a na zámky. Dělal první letecké pohlednice Prahy, ale to už ho zrak opouštěl. Získal řadu významných ocenění. Projel kus světa, ale teď by měl být u telefonu v Praze, takže mu mohu popřát to nejpěknější svatováclavské dobré jitro. Dobré jitro, Václave.
3: Dobré jitro, Františku, tobě i všem svátečním posluchačům.
2: Samozřejmě, já ti přeju úvodem vše nejlepší k svátku. Ale Vašku, když člověk oslepne, tak to není nikdy švanda, ale pro fotografa to nebylo snadné o to víc a přesto ty si tvořila studna optimismu. Vymyslel si už světově proslulou hru pro nevidomé, zpíváš ve sboru, to vláš se s vnukem. Prostě jak podle tebe jít na trampoty života?
3: No, v první řadě se tomu člověk nesmí podat a musí si pořád myslet, že je všecko dobrý a prostě nad sebou nelitovat a myslet něco dělat, něco tvořit. No a tak to je asi to nejhlavnější, co si myslím, že je.
2: Jenom krátkosti, pardon, máš něco teď zrovna konkrétně, na čem pracuješ? Protože ty pořád něco tvoříš.
3: No já teď pracuju na svém archivu těch leteckých snímků Prahy, ale k tomu opravdu potřebuji ještě druhé oči, už ne ty moje, a tak na tom hlavně pracuju.
2: Hele, a jaký máš vztah ke svému jménu? Nosíš ho rád?
3: No, nosím ho rád, protože řekl bych to tak, že uvedl bych to, mám rád ten čas, kdy šefci sebou šili neklidem na verpánku.
2: Ale děkuji.
3: Já se vracím do svého dětství a na tom verpánku seděl můj děda, který byl taky Václav, a tak se vracím do dětství a tak si toho jména nesmírně vážím, protože i můj táta byl Václav. A můj táta byl takový tradicionalista, že na ten svátek vždycky mě vedl na Václavské náměstí pod sochu svatého Václava, obdivovali jsme tu sochu krásnou a tatínek mi vyprávěl, jak to vznikalo, jak Josef Václav Myslbek na tom pracoval, jak vybíral koně a přijel by si svatýmu Václavu a tak dále. Takže to jsem se k tomu jako vracel tím, že buď na Václavák, a nebo měl taky velkou tohle tradici, že jsme jezdili do Staré Boleslavy, do kostela k vratům, kde je ten kruh, kde, u kterého byl zavražděný svatý Václav. Tak to je k mému jménu Václav.
2: Hele, v knížce Dva životy, kterou jste udělali s Vaškem Seniukem, kterému za to díka k dnešnímu svátku samozřejmě také všechno nejlepší, je ano, spousta tvých báječných fotografií. Jak jsem se zmínil, ty jsi projel celý svět, asi jediný výtvarník, o kterém vím, že jsi měl výstavu na zaoceánské lodi plující, tuším, do Mexika. Jak tomu vůbec došlo?
3: Ano, tak to byla moje druhá cesta do Mexika, jsem tam byl 5 let předtím, pak jsem byl znovu pozván, ale protože letadlo bylo drahé, já jsem měl od Ministerstva kultury, tak jsem díky známostem se do Mexika dostal lodí. A to byla loď Oranienburg a já jsem tam do toho Mexika vezl fotografie Prahy ještě z té první cesty. No a tak jsem se dával s kapitánem vždycky odpoledne při kafíčku a při vínečku a tak došlo na to a on říkal, co ty tam jedeš dělat? Já říkal, no a tam jedu fotografovat hlavně, ale vezu tam taky výstavu. Jo, výstavu a co? Já říkal, no mám výstavu z Prahy a z Mexika fotky. No a nemůžeš to vystavit? Já jsem říkal, no tak. On říkal, já říkal, můžu tady v jídelně, když mě námořníci pomůžou. Tak kapitán řekl, dobře, uděláme výstavu na lodi. A stalo se to 8. května 1980. Mám to napsané ve svém poznámkovém sešitu, mám to potvrzený kapitánem Hízem, že jsem měl první výstavu na moři. Tak to byla výstava na lodi Oranienburg a jsem první na světě, který vystavoval Atlantickém oceánu.
2: Václave, byl jsi někdy hrdý na to, že jsi Čech?
3: Myslím, že jsem byl mockrát, ale nejraději vzpomínám na to, když jsem jako byl v Mexiku, tam jsem byl asi rok po druhý a měl jsem tam bytnou a když jsem ve svém pokoji pracoval, tak tam jsem byl nejpyšnější, se jenom otevřeli dveře a paní bytná Blanka přicházela s rádiem a říkala Václave, Smetana. Takže hráli Smetanovou mou vlast, ale Václav, Smetana. Tak na to jsem byl hrozně pyšný.
2: Hele, jenom takovou otázku sudu, prosím tě, jak dlouho jsi se učil třeba Braillovo písmo?
3: No, musím říct, že to už je asi tak 3-4 roky, že jsem se ho učil, ale když člověk něco chce, tak to dokáže. Mě říká někdo, to se nenaučí ve svém věku vůbec tohle, ale já jsem se to naučil. No, bylo to asi tak 30 minut, než jsem si to osvojil, ale chci říct, aby jsem se nevytahoval, Braillovi písmo čtu, ale ne nějaké romány, ale když dostanu nějaký dopis nebo nějakou jenom krátkou ta povídku, tak to se do toho pustím, jo? Takže asi tak rok jsem se to učil.
2: A vím, že prostě vidíš, teď si dobře voláme, takže s novými technologiemi je mi si kamarád a že mě pomáhají, ne?
3: No, nové technologie, jo, ale je to pro mě už trošku složité. Čili jsou telefony, které můžeš využít na mnoho funkcí, ale já už se toho jako docela bojím, protože těch tlačítek a tohle už, prostě už ta nová technologie mě nejde do hlavy. Takže mě telefon slouží, abych jsem se dovolal a byl volán.
2: Ty jsi, Václave, potkal spoustu osobností. Na koho třeba z těch, které jsi měl před objektivem, rád vzpomínáš?
3: No, rád vzpomínám na všechny, ale nejraději vzpomínám na Ladislava Mrkvičku, krásného a ušlechtilého člověka, se kterým jsem byl totiž zavřený, víš?
2: Hele, prosím tě, jak to?
3: Já jsem kriminálník, já to nerad zveřejňuji, ale kriminálník jsem byl, a to bylo sice v roce 62, kdy jsme šli z Majálesu, volba královny krásy na tom Palachově náměstí a v Karmeli, a prostě jsme zpívali písničky, no a najednou někdo sebral, a jsem byl v Antonu. A při tom prvním výslechu a Láďu Mrkvičku taky samozřejmě. A mě se, to, co jsem tam dělal, říkal, no nic, už jsme to dělali, šli jsme a říkali, křičeli jsme hesla. Říkal, jaký třeba? Říkal, no, ještě jednu Kubu, budem sušit hubu. No, už to byla, už jsem byl zavřený. No, a byl jsem tam 3 týdny ve vyšetřovací vazbě, no a pak jsem měl velké přelíčení s Hláďou Mrkvičkou a myslím, že to jeden proces byl taky s Helgou Čočkovou, tak to byla tato doba. Mm-hmm. Takže kriminálník, no.
2: A když jsi zmínil tu Smetanovu muziku, já myslím, že muzika v tvém životě hraje velkou roli. Dokonce vím, že jsi členem, že zpíváš ve vokál klubu, to je sbor nevidomých, který mám velmi rád.
3: Ano.
2: Jak se vlastně učíte tu muziku? Jenom od poslechu, nebo jako... Protože není to jednoduché.
3: Ne, jednoduchý to není, zvláště pro mě, protože Braille teda umím, ale noty se nenaučím, ale ti lidé, co tam jsou, by převážně slepí, že jo, to slepý spolek, takže ty umí brailsky i noty, takže ty to čtou. Když to já to mám od poslechem, takže si to musím naštudovat melodii, musím slova a od poslechem všecko. Ale je mi mezi nima dobře, protože si řekneme všecko, co potřebujeme a je to hezký kolektiv.
2: No, já o tom říkám, protože člověk si neuvědomí. Jednou jsem zkusil skutečně se zavázanýma očima se najíst třeba. Já jsem se netrefil do pusy, asi ti přiznám pořádně. Je to a teď ještě přitom zpívat kolikrát tak nejednoduchý zbory, nejednoduchý melodie bez, nevidíte, dirigenta. Jak to vlastně všechno zvládáš? Jak jsi se učil vůbec to, aby jsi si zamíchal kávu, našel ji a napil se z ní?
3: To už to byla ta znalost praxe z vidoucího světa, to není tak problematický a s těma zkouškama říkám, ty nevidomí, ty umí ten braille, tak já se vždycky něčeho chytnu a tohleto. A jenom chci říct jako poznámku, že zaplať pámu, že jsem jenom slepej, protože hluchota je ještě horší. To bych vůbec nechtěl být, ale proto říkám, není to jednoduché, ale hluchota je mnohem, mnohem horší.
2: Václav, já ti děkuju za dnešní rozhovor, všecko dobré a jak jsem se zmínil, tak tě vlastně uslyšíme i v následující písnice sboru zmíněných nevědomých vokál klubu a to v Andělském přátelství Adama Michny z Otradovic.
3: Františku, děkuju a taky ti přeju hodně zdaru a úspěchu a všem lidem, všem posluchačům hezký sváteční den a děkuju.
2: Děkuju a všechny od nás pozdravuj.
3: Ano, děkuju, nashledanou.

Zbývá nám ještě chvilka, abychom připomněli i pár Václavů z výtvarného světa. Hned se mi vybaví jeden z nejvýznamnějších, a to je představitel vrcholného baroka v Čechách, Václav Vavřinec Rainer. Ten proslul zejména svými monumentálními freskami v kostelech a zámcích a dramatickými oltářními obrazy. Václav Prachner, to byl primárně sochař. Já jsem ho tu, tuším, zmiňoval v březnu jako autora známé alegorie Vltavy zvané Pražany Tereska. Stejně jako Václava Brožíka, člena generace Národního divadla, autora slavných monumentálních obrazů s historickou tematikou, například Mistr Jan Hus před koncilem Kostnickým, nebo autor Velkého plátna z roku 1884, kde budete s Krištofem Kolumbem na dvoře španělském. Ten obraz se dokonce dostal na americkou pěticentovou známku, no? A nebo Václav Špála, to byla výrazná osobnost české moderní malby, člen skupiny Tvrdošíní. Jeho dílo prošlo kubismem i fauvismem a typická je pro něj takzvaná špálovská moc v mnoha odstínech a motivy českých řek, venkova a zátěží s kyticemi. Když měl Špála jednou výstavu v Mánesu, tak ho uzemnila nepochybně dobře míněná kritika. Je-li modrá barvou věrnosti, je Václav Špála malířem nejvěrnějším. No a když si na Ořechovce postavil rodinný dům, dveře se tam netrhly. Aby se zvědavých návštěvníků obdivujících interiér co nejrychleji zbavil a mohl malovat, vymyslel si past. A to, kdybyste viděli, jak zajímavě to vypadá zvenčí, zval je na další čas prohlídky. A vezměte si sebou hned hůl a klobouk, abyste se nemuseli vracet. No vidíte, a skončím třeba Václavem Rabasem, malířem venkova. Jednou se v Mánesu debatovalo o tom, co všechno je potřeba k tomu, aby vzniklo hodnotné umělecké dílo. Padala spousta podmínek. Pak někdo prohlásil. Někdy se to ovšem i za splnění všech podmínek zvorá. A na to Rabas reagoval slovy. To je pravda. No a proto já maluju rovnou ty oranice. A pro přátele občas udělal vepřové hody. A jednou pozval i spisovatele Eduarda Basse, to je známá historka. Ale Bas na to zapomněl a Raba se zarmoutil. Když se měla ona příjemná slavnost opakovat, tak básník Mach, který byl přitom, napsal do lidovek k pozvánce vzkaz. Upozorněte Basse, ať zase nepropase, to prase u Rabase.

No, ta písnička Jiřího Suchého mi připomněla, že to ty kubisté neměli vůbec jednoduché. Zmíněný Fila měl jednou výstavu a u jeho obrazu se zastavila dáma s pánem a když přišel mistr, tak se na něj podívala a říkala, prosím vás, co tohle to je za obraz? Co představuje? A on říká, to je portrét mé ženy. Paní se na něj podívala útrpě a říkala, doufám, že nemáte děti. Jo. Ono vůbec jako to portretování není jednoduché. Fakt je, že přesně jak zpívá Jiří Suchý, jedna dáma se Malíři vrtila pořád tak, když jí maloval portrét, že se rozčílil a řekl, milostivá paní, buď to budete sedět klidně, nebo vás namaluju, jak doopravdy vypadáte, jo. Ale i ten Václav Rabas měl obrovský smysl pro humor, jak bylo naznačeno. On si koupil svého času motorku s lodičkou, aby mohl jezdit do krajiny a byl známý. On měl takový jako širák a kožený boty a to takový. A jednou jel a v zatáčce proti němu vyjeli spašený koně a on to namířil rovnou, sjel ze stráně a rovnou do lomu. A když naštěstí se nic nestalo, zastavil čas a když vyjížděl ven, tak zastavil na silnici, utřel si pot a nějaký babky tam byly na mezi, obírali brambory a říkali, mistře, co jste dělal v tom lomu? A on říká, no víte, já jsem se byl podívat, jestli by tam nebyl vhodný šutrák na můj pomník. Ale zjistil jsem, že v tomhle lomu to ještě není. No. Byl takový tom. No. Bavíme se o čase, čas nás za chvilku zavede do 3. hodiny. Tak jenom kratonce, čas je jen vločka sněžná, co na dlani ti taje. Ani se nenaděješ, je konec představení. Pa chvilku vzpomínka tu naší roli hraje, nežli jí dojde dech a ani ona není.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Lotyšsko čelí poškozování bezpečnostních systémů na hranici s Ruskem a Běloruskem a bude většinou slunečno s teplotami do 25 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Mária Kunová. 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se můžou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí, říká mluvčí Karlovy univerzity Michaela Lagronová.
2: Vedle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
0: Program spolufinancuje nadace The Kellner Family Foundation. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bakala Foundation. Velké obchody a supermarkety v Česku jsou dnes zavřené. Den české státnosti patří mezi svátky, kdy prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních nesmí otevřít. Výjimku mají například lékárny nebo obchody na čerpacích stanicích, letištích a nádražích. Velké obchody zůstanou zavřené i o příštím státním svátku 28. října. Lotyšsko se potýká s úmyslným poškozováním bezpečnostního zařízení hranice. Oznámila to lotyšská pohraniční stráž s tím, že se nejedná o vandalismus. Ta taky uvedla, že metody pachatelů podporovaných režimy Běloruska a Ruska jsou stále agresivnější a sofistikovanější.
3: Lotyšsko zabezpečuje hranici automatizovanými systémy pro sledování prostoru na několika úsecích naraz. Současně se ale potýká s poškozováním této infrastruktury. Jak oznámila lotyšská pohraniční stráž, podél východní hranice s Běloruskem a Ruskem zaznamenala poničení kabelů, rozvodových skříní nebo sloupů pro kamerový systém. Situace je v současnosti napjatá hlavně na lotyšsko-běloruské hranici. Lotyšsko na ní čelí migračnímu tlaku. Od začátku roku lotyští pohraničníci zabránili více než 11 tisícům pokusům o nelegální překročení této hranice. Podle lotyšských ozbrojených sil jsou do nelegální migrace zapojené běloruské bezpečnostní složky. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Zájemci si dnes můžou prohlédnout sídlo úřadu vlády České republiky. Den otevřených dveří ve Strakově akademii v Praze potrvá od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. Kam všude se návštěvníci podívají, přibližuje Filip Hlušička z odboru komunikace úřadu vlády.
4: Návštěvníci uvidí vstupní halu, jednací sál vlády, galerii českých a československých předsedů vlád a další reprezentační prostory, jako je například Špilarův sál nebo nový tiskový sál, kde se pravidelně konají tiskové konference po jednání vlády.
0: Trasa prohlídky končí v zahradě Strakovy akademie, kde se běžně konají diplomatické akce. Vedle sídla vlády je dnes pro veřejnost otevřené také ministerstvo financí.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude většinou jasno, na severozápadě polojasno, teploty 20 až 25 stupňů, na horách 16, na Šumavě až 19 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 u Plzně směrem na Rozvadov opatrně na exitu 67. U sjezdu na Plzeň zasahuje do levého pruhu sražený divočák. Na D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku dejte pozor na 54. kilometru u sjezdu na Nošovice. Stojí tam dvě vozidla, jedno zasahuje do pravého pruhu. To byly zprávy, s vámi je dál František Novotný.
6: A ten vítá do poslední hodiny svatováclavského svátečního dobrého jitra nové posluchače Dvojky Českého rozhlasu a připojené sesterské stanice Pohoda. Asi bychom mohli připomenout ještě jeden atribut dnešního svátečního dne. Svatováclavská pouť patří těm nejslavnějším. Pouť ze staročeského půd je cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má náboženský význam. Je uctěním památky významné osobnosti nebo připomenutím památného aktu. Byla to vždy i velká společenská událost, spojená se zábavou a veselím. Časem se od kostelů přenesla na náměstí. cukrová vata, okurky rychlokvašky, mimochodem letos se mi povedly i doma, papoušci tahající pranety, výskot dívek na kolotočích a vyvolávání prodejců a majitelů atrakcí a za mých mladých let to byla ještě mejdlíčka a obálky se štěstím. Pak přišel večer a z oken hospody se do návsi rozlilo světlo lidských hlasů, cinkání půlitrů a hudba, díky jíž měli lidé k sobě blíž. A milenci se zvolna vytráceli za humna, protože se ochladilo, museli se k sobě přitulit a svatý, který tu pouť má na svědomí, jim požehnal dlaní nekonečné lidské lásky. Řeka ti oblékla šaty z hvězd na tělo a sladká slza lásky tam do očí nám stekla. Měkce vonila tráva a spát se nechtělo. Hebká a horká noc to za nás všechno řekla. Uvadly krepové růže, málo kdo se však krmoutí. Jen já tam u té řeky marně běh srdce tiším. Z dálky čas vrací mi ozvěnu dávné pouti. Křídlovky vroucí hlas tou nocí zpívat slyšíme.

No, následující téma jsem také nemohl vynechat. Po našem patronovi, jehož jméno tu dnes zaznívá v mnoha souvislostech, jsou u nás a díky krajanům i ve světě pojmenovávány chrámy i kapličky, náměstí, pojmenovány jsou třeba i stromy, například památný dub u Stochova, silný dutý kmen, tam nese poslední živou větev. A ten podle pověsti vysadila v rohu hradního nádvoří kněžna Ludmila, když se narodil její prvorozený vnuk, kterého oslavujeme Václav. Byla sice křesťankou, ale ctila i staré tradice, ke kterým vysazování stromu na počest narození dítěte patřilo. Není to špatná tradice. Strom prý zalévali chůvy vodou, ve které malého Václava koupali. A Václavovo jméno nesou vinice, pouti, zkrátka bezpočet míst, tradic, předmětů a dokonce i houby. Samozřejmě, že mám na mysli Václavky. A tak vzhůru na houby. Rostou, volal mi kamarád Vašek z Benecka. Jel jsem tam a protože mi jeden z kloubů v horském terénu nenabízí pěšinky z té chůze, oblezl jsem půl Krkonoš po kolenou a na louce u lesa za jejich barákem sbíral řípky, kozáky, kováře a klousky. Nádhera. Lesy nabízejí voňavý stín houbařům a naši předkové podle toho, jak rostou, určovali, jaká bude zima. Moc hřibů srpnových, moc vánic sněhových. Různé statistiky tvrdí, že patříme k největším sběračům hub na světě, že naše záliba si mění až v posedlost. Znalci mají nejen svá místa, která jsou utajovaná víc než raketové základny, ale i metody hledání. Když náhodou potkají poblíž jiného, třeba i náhodně zbloudilého houbaře, odcházejí z lesa otráveně, že to dneska byl Václavák a do toho lesa si každý chodí jak chce. To prosím mohu potvrdit. Mám super tajné místo za rybníkem na kraji lesa, kde rostou křemenáče, když rostou. Jednou, když byla právě ta doba, vsedl jsem na kolo značky SK a natěšeně vyrazil. Přešel jsem loučku, přeskočil potůček a mezi stromy se vydal ke kraji lesa. V tom se z vysoké trávy zvihl jakýsi odporný primitiv s hadovkou na hlavě a kdyby neměl uši, tak měl hubou dokola hlavy, jak zářil. Podívejte to štěstí, ukazoval mi košík mých nádherných výstavních křemenáčů. To všechno jsem našel tady, na jednom místě. A zase zmizel ve vysoké trávě. Tornáda v Americe jsou čajovým dýchánkem proti bleskům, které jsem na jeho hlavu v duchu svolával. No, někdo chodí zásadně s ložem ukrytým kapse, do houštin neleze, ale jiný zase s taseným kinžálem po břiše proléza i ty nejnepřístupnější místa. Jako děti nás rodiče posílali v karkoškách do Smrčin, kam se oni nedostali. A většinou jsme byli úspěšní. Pane, to bylo radování. A byly také doby, kdy se mohl v jižních Čechách dokonce na kole zajet do lesa jako do krámu. Na Borovicovou cestu, na Lišky, na Dutonožky, jinam na Klousky, jinam na Ryzce Peprné. Mezi houbaři se traduje, že jedlá houba se pozná podle chuti zasirova. Tak pokud to někdo zkusí, u těchto ryzců, bílých krasavců, v jejich žilách koluje bílé mléko, tak mu zatrne jazyk a hubička v takové grimase, že bude moci příští půl hodinu říkat jenom měkké i. To slovo peprné je zasirova na místě. Ale když tyhle ryzce nakrájíte na plátky a uděláte třeba na sádle s kmínem a popepřené, je to pochoutka přenáramná. Já mám na huby také svoji taktiku. Já se tvářím míru milovně a nenápadně, jako bych šel jen na procházku a zpívám jim. Na panské hříbky zabírají šlitrovky, na babky a měkké houby lidovky. Každou houbičku pochválím, uvítám do klubu a lesu poděkuji. Celý šťastný si pak nesete domů plný košík a těšíte se, jak si odpočinete po tom plahočení. Ale ouha, začíná další fáze. Čištění, krájení, zpracování. A tak ta houbařská vášeň trvá další 2-3 hodiny. Chvíle mi si říkáte, máme

A to vůbec zapotřebí? Ale pak zavřete oči a ještě ve spaní vidíte v mechu ty krásné kousky, řípky a klousky. Já mám nejraději řiba, kterému se říká hořčák. Je to takový James Bond mezi řípky. Přesně jde o podřib žlučový. Neotráví, ale zkazí žaludek a každé jídlo. I když jsem četl, že vařený v mléce, tak odporný není. Raději jsem to ani neskoušel. Nádherná houba, která přivádí k uzoufání všechny houbaře začátečníky. Roní pak slzy nad košíkem těch krasavců, kteří jsou dobří leda na vyhození a dušují se, že tak krásná a boňavá houba musí být přeci jedlá. Co na tom, že rourky ze spoda růžovějí? Podívejte, jak jsou zdraví. To je zkušenost, kterou získal v začátcích, myslím, kde kdo z nás. Já dnes hrají s hořčáky takovou hru. Oni jsou to totiž mistři převleku, kam se hrabe zoromstitel. Podle toho, kde rostou a co roste kolem, tváří se jako řípky, babky, zkrátka co chcete. A když mě doběhnou, nenadávám, ale uznali jim připočtu body za požitek z houbaření. Víte, ten předešlý úvod mi připomněl jednu říčku, která nejspíš z posazení v mechu vznikla. Je o tom, že i statný kovář, starý to a bedlivý kozák, liška počitá, když jeho babku posedne satan a v hadovku smrdutou se promění, její jazyk pak žlučníkem se stane a co slovo, to špička jízlivá. Není divu, že lišák kovář zatouží vzlétnout jako holubinka. Helmovku nezájmu nasadí oboje lakovky, zahumný květnatec opatří a jako sluka či srnka lehce nabere směr k mlynářce Václavce. Je to prý píchavka, ale šťavnatka, která za ucháč penízovek závojenku poodhrne a čechratku podvinutou, ba i žemličku ukáže. Inu, život je pestřec, ale vláknice povinnosti se náhle ozve. Zapomněl nasypat kuřátkům. Tak mlženkou se přes pavučine džene, až uklouzne po klousku a do mechovky, jak na hnojník, klesne. A ona, penízovka sametonoha, kde je její konec? Vida. Stačilo na mátku vybraných 34 názvů hub a je tu příběh. A jak poznáte, milé dámy, v další písničce, ani vy nikdy nevíte, jaký příběh připravilo podhoubí pro vás.

Od Václavek si teď odskočíme a připomeneme si vlastně dva Václavy spojené osudem. Mnoho schůzek v Praze si dávají milenci u koně, ostatně i Vašek Fanta vzpomíná, jak k němu chodili s tatínkem. Je samozřejmě, že socha svatého Václava je na mnoha místech našich vlasti, ale tahle na Václavském náměstí je nejznámější. Myslím, že za nejstarší sochu svatého Václava můžeme asi jednoznačně považovat tu, která se nachází v chrámu svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Je to socha, která vznikla v dílně Parlézovy Huti a za autora je považován buď samotný Petr Parléz, anebo jeho synovec Jindřich. Je to asi skutečně nejstarší samostatně stojící plastika svatého Václava. Podle nejnovější expertízy byl svatý Václav štíhlý, vysoký muž s podlouhlým obličejem, světlými vlasy a snad modrýma očima. Měl typický přemyslovský rys, výrazně podlouhlý obličej s vysokými očnicemi a také předkus. Vynikal zdravým, dokonalým, naprosto netknutým chrupem bez jediného kazu. A to se téměř vše dokonale shoduje se zmíněnou sochou Petra Parléze v chrámu svatého Víta. Kníže byl sice v tu dobu už více než 400 let po smrti, ale sochařům se přesto povedlo trefit podobu i tvar jeho hlavy. První svatováclavská socha, která stála na dnešním Václavském náměstí a dala mu jméno, byla vytvořena barokním sochařem Janem Jiřím Bendlem. A ta ku podivu měla také tvář konkrétního člověka, habsburského císaře Ferdinanda III., což se málo ví, a teď je tuším na Vyšehradě. Ostatní sochy prakticky nevznikaly podle určité tváře, ale na soší svatého Václava například svatý Vojtěch má tvář arcibiskupa Františka Schönborna a svatý Prokop zase tvář samotného Václava Myslbeka. Modelem pro sochu koně se stal podle jiných pramenů sedmiletý řebec Arda, východofrýský teplokrevník patřící armádě. Podle jiných pramenů byl modelem kůň Tygr, mecenáše umělců Alexandra Brandeise, který na svém zámku v Sugdole hostil často a rád i Mikuláše Alše, Jakuba Šikanédra a Josefa Václava Myslbeka. Tak a či tak, na něm sedí náš vévoda pevně a věřme, že nedá zahynout i nám, ni budoucím. Původně měla být socha umístěna na rampě Národního muzea, proti čemuž Myslbek protestoval a odborná veřejnost mu nakonec dala naštěstí za pravdu. Představitel monumentálního realismu a zakladatel novodobého českého sochařství Josef Václav Myslbek na sousoší pracoval více než 30 let. V soutěži o pomník, kde mu byl soupeřem přítel Šnirch, od něho jsou třeba trigy na Národním divadle, zvítězil vlastně Myslbek pojetím svatého Václava ne jako světce, ale jako bojovníka. A po mnoha vzrušených diskuzích, a mělo to na to prostě vliv prý i slovo známého mecenáše Hlávky, tak se při tvorbě hlavní části pomníku Myslbek inspiroval svatováclavským pokladem, přilbicí, mečem a drátěnou košilí. Původní model byl následně mnohokrát změněn a časem byla jezdecká socha svatého Václava na modelu doplněna ještě těmi čtyřmi sochami stojících světců. Původně se mělo jednat o svatou Ludmilu, svatého Prokopa, svatého Vojtěcha a svatého Ivana. Socha svatého Ivana byla nakonec nahrazena sochou svaté Anežky a socha svatého Vojtěcha měla v prvních plánech stát na čelní straně podstavce. Ale jelikož není dokonale provedena, při bližším pohledu, což jakoby chybí jedna noha, byla umístěna dozadu a v popředí se ostala socha svatého Prokopa. První tři z nich byly osazeny v roce 1912. Socha svatého Vojtěcha byla doplněna o 12 let později, tedy už po smrti Myslbekově. Pomník byl oficiálně odhalen v roce 1913, i když ještě nebyla právě socha svatého Vojtěcha dokončena. Ono to soší je nejen symbolem české státnosti, ale též jakýmsi varovně zdviženým prstem, ukazujícím na nezbytnost uchování základních kulturních a duchovních hodnot národa. A obrazně řečeno, málo kdy se neodehraje některé historické dění, některá událost pod praporcem tohoto svatého Václava. A ještě pro pořádek,
na poněkud zapomenutém židovském zbytově na Olšenech je i poslední dílo Josefa Václava Myslbeka. Výzdoba hrobky zakladatele firmy Kohinor Valdese. Najdeme zde poslední místo odpočinku France Kafky, Egona Bondyho, již zmíněného Alexandra Brandeise, Jiřího Ortena, Maxe Broda, Arnošta Lustiga i Petra Zkoumala, který složil následující písničku.

nebo do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi.

jako ohlávku. Svatý Václavy, neodjížděj a zůstaň s námi.

0: František Novotný a sváteční Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: Neopouštějí nás, to bylo velmi aktuální přání, ale se svatými to není vždy úplně jednoduché. Já mám rád jedno povídání Františka Nepila, které doufám nezarmoutí ani vás, a přijde vhod, i když tím svatým není zrovna svatý Václav.
3: Občas mi někdo řekne, jakého krásného svatého Mikuláše mám na brance své chalupy, jenže to není Mikuláš, to je svatý Vojtěch. Ten má sice také biskupskou mitru, ale jeho poznávacím znamením je veslo. To vím od dcery Helenky, která sbírala v okolí Neratovic lidové pověsti pro svou závěrečnou práci. A já na počest úspěšného dokončení jejich studií jsem vyřezal sošku hlavní osobnosti těch pověstí svatého Vojtěcha a umístil ji, a to prosím v epoše vědeckého ateismu, do výklenku branky. Když jsem ale viděl, jak se mi povedla, řekl jsem ženě, přece ji nevystrčíme ke dveřím jako dřeváky. My pozveme pár sousedů a slavnostně ji odhalíme. Žena tenkrát moje nadšení nezdílela. Doslechne se to nějaký papaláš a raní ho z toho mrtvice namítala. Víš, že pan Jágr, když ilustruje knížku, nesmí na špičku kostela namalovat ani křížek a ty k nám chceš organizovat náboženské procesí. Neberu však svou ženu moc vážně, protože to by člověk v životě nikam nedošel. Ještě večer jsem odnesl pěti sousedům pozvánku, že slavnostní odhalení první sošky svatého Vojtěcha v obci se koná v sobotu 23. dubna roku 1974 v 9 hodin ráno. V sobotu ráno jsem podal pěšinky k naší brance, rozvěsil krepové girlandy, stuhy, fábory a praporce v takovém množství, jaké jste nikdy neviděli na žádné prvomájové tribuně. Výklenek jsem zahalil a na dvorku jsem zapálil denaturovaný líh v železné míse, takže jsem měl stejný řecký oheň, jaký se zažehává při zahájení olympijských her. Kromě toho jsem namaloval papírové odznáčky, že je budu připichovat na pozvané sousedy tak, jako se to dělalo při sletech, spartakiádách, sjezdech a svátcích práce. Hodinu před zahájením přišel Petr Schneider. Když viděl tu parádu, řekl: perfektní, ale neměli bychom tu pěšinku pokrýt nějakými koberci, to se při významných státních návštěvách dělá. Měl jsem ve sklepě brambory přikryté vyřazenými běhouny proti mrazu. Byly plesnivé, vlhké, děravé, ale pokryly celou pěšinku tak, že to opravdu vypadalo, jako když v Šeremetěvu očekávali stranickou delegaci ze San Marína. Pak mě napadlo podívat se od nás z kopce na náves. Ubíralo se přes ní několik černě oděných stařečků oholi, nejspíš do kostela. Další však už stoupali do průhonu a já pochopil, že nejdou na mši, že směřují k nám, že nepřijde pouze těch pět pozvaných sousedů, nýbrž opravdu malé procesí. Já každého přivítám a ty každému připíchneš odznáček, poručil jsem své ženě. Vzdorovala, že nebude nikomu dělat kašpárka, ale už nebyl čas na naše obvyklé rozkoly. Lidí byla úplná pěšinka, ale nikdo se neopovážil vstoupit na ty koberce sňaté z brambor, aby je neušpinili. Stáli všichni podél nich na skále pod zdí. Tak také vyslechli všechny slavnostní projevy. Měl jsem hlavní řeč, ale s ohledem na neočekávané složení návštěvníků jsem vypustil všechno žertování, akorát, že jsem nechtě vyvolal protineratovické nálady, když jsem účastníkům vysvětloval, proč je světec zobrazován s veslem. On se dal totiž při návratu z ciziny převést u Neratovic přes Labe a nemaje čím zaplatit, převozníkům pouze požehnal. Ti ovšem nebyli zvědaví na nějaké požehnání, ti byli zvyklí na své sociální jistoty a tak ho stloukli vesly a zrekvírovali mu body, za co ten Neratovický dodnes říká zouváci. Nemenší dojetí vyvolal soused inženýr Vraný. Je to stříbrovlasý pán, mnohem důstojnější než sám svatý Vojtěch. Vystoupil mimo program a věrohodně tlumočil přítomným v roce 1974 pozdrav svatého otce, jenž prý ho požádal, aby omluvil jeho nepřítomnost na naší slavnosti kvůli naprostému zaneprázdnění. Pak teprve jsme svatého Vojtěcha odhalili a všechny pozvali na koláče. Všichni byli unešeni, že se takové slávy mohli zúčastnit. Taťko, řekla manželka jednoho člena rady místního národního výboru, s nímž se bez pozvánky zúčastnila odhalení. Taťko, to byla tak pěkná slavnost, že se musí zaznamenat do obecní kroniky. A taťka odpověděl opravdu na úrovni roku 1974. Pěkná slavnost to tedy byla, ale do kroniky přijít nemůže, protože svatý Vojtěch, jak si sama slyšela, byl za A biskupem, za B svatým a za C měl styky s Vatikánem. Když jsme v poledne osaměli, přinesla žena krabičku mincí. Řekni mi, co s nimi mám dělat, ptala se mě bezradně. Ti staří lidé mi za ty tvý papírový odznáčky strkali koruny a nenechali si vymluvit,

No tak teď jsme se měli spojit s Václavem Hudečkem, ale technika nás trošku zradila. A tak vlastně si vzpomeneme jiných kumštízů. A nebudou to, když jsme vzpomínali na výtvarníky, neměli to tak vždycky jednoduché. On mě kdysi vyprávěl náš starý historik umění, pan doktor Jaroslav Hlaváček, jednu pěknou podzimní vzpomínku. V září to byl měsíc, kdy vyráželi s partou malířů na venkov. To začíná být plenér nejkrásnější. Ale inspiraci našli v nedaleké druhé vesnici, kde čepovala půvabná paní Hostinská, která měla pro umělce pochopení a dávala na sekiru. Malíři si ji ostoše skicovali, že jako dostane obrázek, ale nějakým z toho pořád vycházel akt. Její manžel byl vyhlášený grobián, ale býval častěji na poli než doma a tak bývalo v sále žilo. Ruměnec paní Hostinské pány umělce provokoval stejně jako lepé tvary a kde kdo hořekoval, podobně jako kdysi mistr Otakar Nejedlý, taková krásná ženská a já byl jsem krajinář. No nic to však zábavě nebránilo, dokud se ve dveřích nenadále neobjevil pan Hostinský. Vyhrnul si rukávy a všem se stálo hrdlo. Ale on sáhl za futro, vyndal účet a nesmlouvavě oznámil přítomný. Pánové si přejí platit. No, pánové by si přáli platit, kdyby měli čím. A tak Hostinský svižně popadl jednoho po druhém a vyházel je na hnůj pěkně prosáklý močůvku. Bránili se, nadávali, brečeli ponížením, ale nebylo jim to nic platné. A když došel až ke Rouškovi Hlaváčkovi, ten se zmohl jen na nesměle: já jsem výtvarný kritik z Prahy. Hospodský se zastavil, úctivě se uklonil a už Jaroušek letěl za ostatními. Smrdili jsme tak, že jsme se vraceli tajně přes humna. Kolem hrál svět úžasnými barvami a kdyby to někdo namaloval, byl by to nepochybně obraz velmi ceněný. V rybníku jsme pak provizorně vyprali svršky i sebe a velebili babí léto a sluníčko, které si tehdy vzpomnělo na prázdninové počasí. No, pánové si časem usmířili Otela obrázkem jeho Hostince a samozřejmě, že slíbený obrázek dostala i paní Hostinská. Vidíte, a kdo by řekl, že i výtvarné umění může být někdy pěkné drama. To ti houslisté jako Václav, ti to mají jednodušší. Víte, já vám chci říct to, že vlastně kdysi už jsme spolu taky účinkovali a já jsem potom dojmu mohl napsat poctivě jednu básničku, která vlastně říká, na jaké housle zázračné Václav hraje. Nevím, zda víte, že housle mají duši. Nemyslím kolíček, co o zvučnice spájí. Stal jsem se tím, kdo povědomně tuší, že seberoví těm, pro které právě hrají. Naučí pak zpívat a plakat, když je třeba. Radovat se a smát se a věřit v krásu světa. A dušička, co byla jak okoralý chleba, je jako skřivánek, co v hloubku nebes vzlétá. Prsty se rozběhnou a vlasy rozebláté se strunám ukloní a hned je vyzvou k tanci. Mozart či Vivaldi, Dvořák či Sarasáté, pár taktů pokory dá světu ještě šanci. Paganini se upsal za trile k Satanovi. Václav se nejspíš radí o trilku s anděli. Kdo housle nadí mu, možná Bůh, kdo ví. Hudba se s námi modlí, když jsme nechtěli. A teď vám prozradím, co nikdo neodhalil, že Václavovi housle tu kouzelnou moc mají. Když on už odchází a dávno nástroj zbalil, nás dál ty jeho housle něžně a sladce hrají.

Lecos překousli, však cvičím, jak šrou. Má píle svášní hraničí a cvičím, a cvičím. Nad vzory ze zahraničí je mi ševčí až kroup. A tvář krásných žen mě

Mé skřipky lecos překousli, však cvičím jak šroub. Má píle s vášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi ševčík

Půli z října má vyjít v radioservisu volné pokračování vyprodaných loňských adventních radostí, které teď nedávno vyšly znovu. A k ním tedy přibudou i sváteční radosti, rovněž s ilustracemi Josefa Lady. A mezi nimi samozřejmě nemohl chybět i svátek, který slavíme dnes. Nemohl chybět náš patron. A svátek svatého Václava možná mnohé přivede k otázce, koho to vlastně slavíme. Vůbec se nehodlám plést do řemesla historikům. Vždyť ani oni toho nemají k dispozici marnotratně mnoho. Jeho rytířská zbroj chrání srdce, které neváhlo a vykupovalo otroky, se kterými se podle svědectví arabských kupců i v Praze obchodovalo. Kácel šimejdince, pracoval na vinici i seženci na polích a pil s nimi z jednoho džbánu. To všeho zdobí stejně jako to, že kráčel vždy v čele svých vojsk. Tyhle znaky lidství, statečnosti, svobody a pokory jistě napomáhaly vytvoření idoly, jakým se stál. Uměl co by vládce kombinovat moudrou vlídnost s rozhodností. Mnozí si možná kladou otázku, jestli dnes je vůbec třeba idolů. Já se domnívám, že možná více než jindy. Ale ne těch umělých prázdných nádob, do kterých můžete nalít jakýkoliv obsah. Máme už mnoho let mraky politiků, ale ani jednoho státníka. A on je symbolem vládce, kterému lid věří. Ty jsi dědicem té zatím ještě stále krásné české země. Panovníkem, který nedá zahynout i námní budoucím. To budou dnes opakovat mnohá ústa ve zmíněném starodávném chorálu. Václav asi neznal Senekovu větu. Král uznal, že nepatří stát jemu, ale on státu. Ale řídil se jí. Mučednickou smrtí pak stvrdil své poslání. A když měla tahle země mnohokrát na kahánku, na sadu hodnot, který Václav pěstoval, jsou kořeny stromu naší státnosti. Měli bychom chránit jeho kmen. Kmen paměti před sekerami a pilami nájezdníků, který se mnohdy tváří, že jdou zalévat. A měli bychom utěšeně přemýšlet pod jeho korunou, která se zpěvem ptáků dotýká nebes. Myslím, že tenhle idol bychom si měli připomínat a vysvětlovat jeho smysl mladé generaci, která se těší ze života na svatováclavských poutích a libuje si, že nám tento panovník dal i ten den volna navíc. Přemyslovci jsou možná zapomenutá stránka z učebnice dějepisu. Ale stejně tak potkávám mnoho nádherných lidí, kteří každý po svém obdělávají vinici času, pijí ze džbánu naděje a statečně bojují třeba s přesilou bezpráví. Já se omlouvám, že moje slova nejsou teď tak příliš úsměvná, ale Jan Werich říkal, že každý jsme od někud a doma je tam, kdy si hrál s klukama kuličky. Já se domnívám, že tahle kulička vznešeného idolu patří do důlku naší národní identity. Braňme ji. Je to ta vzácná skleněnka, ve které se třpití světlo, které nás vždycky dovede domů.

K podzimní náladě pro mě patří i pohled na dráty elektrického vedení, na které jako noty usedají vlaštovky, a já vím, že Píšťalko roku už nemá v partituze příliš mnoho taktů. Ale dovolím si ten nostalgický nádech trochu odlehčit jedním školním optimistickým návodem, který se mi obvykle vybaví. Jak říkáme ptákům, kteří na zimu odlétají do teplých krajin, ptá se paní učitelka. Prosím, naschledanou. A to je, myslím, ten správně optimistický pohled na svět, ve kterém žijeme. Věřím, že i svatý Václav, patron naší země, kterému dnes patřilo naše dobré jitro, nedá zahynout i nám i budoucím, že pohár těch nepěkných vlastností doby se časem zasytí a znovu začneme hledat hodnoty, se kterými bude lépe. Slavný filozof, dramatik, básník a politik, vychovatel císaře Nerona Seneca to měl v životě jasné. Jak dlouho žijí, to nezávisí na mě, ale jestli skutečně žijí, to na mě závisí. Co na mě nezávisí, je neúprosný tok času. Díky jemuž mi tady ručičky na hodinách ve studiu podávají pokyn k rozloučení. Děkuji tedy všem mým vzácným a moudrým hostům, nevidému fotografovi Vaškovi Fantovi, arciopatu Petru Prokopu Šostřonkovi, že stávali spolu s námi. A děkuji za spolupráci i mistru zvuku Petrovi Sakalovi, který se statečně pere s technikou. A hlavně děkuji za milou společnost vám všem. Pokud budete mít čas a chuť, uslyšíme se až v neděli 29. listopadu. Do té doby buďte blažení, pevné zdraví těla i ducha. Od mikrofonu vám to ze srdce přeje a loučí se tím i autor a průvodce pořadem František Novotný. Si lávka mezi dvěma břehy, si jednou sláva, pak zas bída, živote ty můj lehkovážný. Však obavy tají jak jarní sněhy, když vím, že mě vždycky vlídně hlídá můj přítel věrný, anděl strážný.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vláda v tomto týdnu vrátí k regulaci cen benzínu a nafty. Izraelské síly zabily teroristu z útoku Hamásu ze 7. října 2023 a většinou bude slunečno, teploty do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Opatření by podle mluvčího asociace Václava Louly mohla zhoršit.
3: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
2: Opatření budou zatím platit do konce října. Vláda také rozhodla o uvalení mimořádné sektorové daně na rafinerie. Uplatňovat se bude v letošním a příštím roce. Izrael zabil v pásmu Gazy muže, který se podílel na teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023. Oznámili to izraelská armáda a zpravodajská služba Shin Bet. Podle nich byl zabitý muž před 3 lety natočený na videu, jak z Izraele unesl na motorce dvojici rukojmích. Teroristi z Hamásu tehdy unesli 251 lidí, přes 1200 dalších při útoku zabili. Už 20 tůní vybudoval ve svých porostech největší soukromý majitel lesů na Žďársku. Důvodem je lepší zadržování vody v krajině v období sucha. Zatím poslední 2 vodní plochy vznikly v lokalitách u obcí Cighaj a Kocanda a kromě udržené vláhy by mohly být do budoucna k dispozici i hasičům. Pokračuje Jan Sovák z Lesní rady společnosti Lesy Kinský.
4: Tyto tůně jsou do určitý míry i možností získání protipožární vody. Takže v tomto ohledu, když prostě máme tady možnost ve své blízkosti nabrat vodu a potom asi tak má to obrovský dopad na rychlost a na ten průběh toho požáru. Takže to jsou věci, které bereme jako klíčový a bereme to prostě komplexně.
2: Pražská ZOO si dnes připomíná 95. výročí od svého otevření. Návštěvníci se budou moci na jeden den symbolicky přenést do 30. let minulého století. Zahradou projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje swingová kapela. Součástí oslav bude taky představení novinek nebo vernisáž výstavy, říká mluvčí trojské ZOO Filip Mašek.
5: Taky jsme přichystali speciální komentovaná krmení u těch zvířat, která právě stála u počátků ZOO Praha. To znamená třeba u lvů, vlků nebo slonů. Každý návštěvník, který v pondělí dorazí v dobovém outfitu, dostane od nás drobný dárek.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude většinou jasno, na severozápadě polojasno, teploty 20 až 25 stupňů, na horách 16, na Šumavě až 19 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova dejte pozor za Panenským Týncem. Na 39. kilometru leží sražená srnka mezi levým a pravým pruhem. Na D5 z Prahy na Rozvadov opatrně za sjezdem do Plzně u Ejpovic. Na 67. kilometru leží vlevo u středových svodidel sražený divočák. Do levého pruhu už výrazněji nezasahuje. A na D11 za Jaroměří směrem do Prahy zpomalte na kilometru 104,5. Pravý pruh zabírá porouchané vozidlo. Tolik zprávy, teď má slovo Šárka Vole. Manová.
7: A to s přáním hezkého dopoledne, 4 minuty po 9. hodině, dnes ve svátek 28. září. Jsem velmi ráda, že se společně potkáváme na vlnách Českého rozhlasu Dvojka v tento sváteční a slavnostní den. Budeme si povídat o samostatnosti nebo možná o osamostatnění se a jeho důležitosti. Víc podrobností za chvíli. Dobrý den.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: dopoledne na dvojce.
1: Dnes se Šárkou Volemanovou.
2: A trocha té historie pohledu zpátky, který je samozřejmě i dnes nezbytný. Datum státního svátku souvisí s knížetem Václavem z rodu Přemyslovců. Ten byl 28. září roku 935 ve Staré Boleslavi zavražděn bratrem Boleslavem I. Václav se postupem času stal symbolem české země a už od konce 10. století se rozvíjel jeho kult a z původně panovnického světce se stal zemský patron. Jeho postava se spojila s představou české státnosti a českou panovnickou tradicí. A zajímavé je, že k rozvoji svatováclavské tradice přispěl i jeho bratr Boleslav. Ten v roce 938 nechal Václavovi ostatky převést ze Staré Boleslavy do Prahy, kde byly uloženy v rotundě svatého Víta. Přesný motiv tohoto kroku neznáme, ovšem jeho význam pro rozvoj Václavova kultu a postavení Prahy jako centra knížectví byl zásadní. Z Václava se postupně stal jeden z nejvýznamnějších českých světců a patron české země. Výraznou roli v této tradici

právě proto, aby se osamostatnili. To jsou naše společná témata a já už přidám jenom kontakty, kam mi dnes můžete psát. Buď mi pošlete SMSku na 702 222 220 nebo e-mail na dvojka@rozhlas.cz.

0: U mikrofonu Českého rozhlasu Dvojka dnes ve sváteční den a velmi ráda Šárka Volemanová. Dobrý den, jsem ráda, že jste společně se mnou i v ten slavnostní den, protože já jsem po 9. hodině říkala, že bych si s vámi ráda popovídala o tom, kdy jste se osamostatnili, kolik vám bylo let, jak to vypadalo, jestli to pro vás bylo obtížné nebo vůbec ne. A dala jsem do éteru i takový druhý pohled, jestli jste dokázali dovolit svým dětem, aby se osamostatnili, ať už v jakém slova smyslu, jak jste na to pohlíželi, jestli to z vašeho pohledu rodičovského pro ně bylo důležité, co jim to přineslo, jestli možná obstát lépe v životě, být cílevědomí, vědět, co je dobré a co ne, schopnost dělat chyby, protože my rodiče, já znám to sama, někdy velmi chceme pomoci svým dětem, aby chyby nedělali, ale kde naberou ty zkušenosti. O tom všem už píše třeba Eva z Českého ráje. Děkuji za to, dobré sváteční dopoledne. V souvislosti s osamostatněním každého napadne, kdy se mu podařilo nebo nepodařilo osamostatnit od rodičů, ale co třeba takové osamostatní se od dětí, ano, to je to téma, nebo možná podtéma, a pokračuje, to se nám nepodařilo a jsme rádi, že jsme pořád alespoň trochu součástí jejich životu. Evo, myslím si, že se to nevylučuje, ale každopádně děkuju za tu zprávu. Budeme si o tom povídat i za chvíli. Společně se mnou po telefonních linkách bude ve spojení také psychoterapeutka Jana Tamchinová.
1: Sváteční dopoledne na Dvojce.
2: Dnes se Šárkou Volemanovou.

0: My si dnes na dvojce od 9. hodiny dopolední povídáme společně o tom, jak důležité v životě lidském je osamostatnit se. Vedu vás do vzpomínek, jak jste se osamostatnili vy, co jste k tomu potřebovali, jestli jste dali možnost osamostatnit se i svým dětem z jakéhokoliv úhlu pohledu. A slibovala jsem povídání a se mnou po telefonních linkách právě teď ve spojení také psychoterapeutka, paní doktorka Jana Tamchinová. Paní doktorko, hezké dopoledne.
1: Vám také hezké dopoledne.
0: A mnohokrát děkuji za pár minut vašeho času v tento sváteční den. Pojďme na to nahlédnout možná optikou psychoterapeuta. Co to vlastně je ta schopnost nebo možná dovednost osamostatnit se?
1: Tak osamostatnit se je vlastně schopnost. Je to takový širší psychologický pojem. A ten vlastně zjednodušeně znamená, že člověk je schopen převzít odpovědnost za svůj život, umět se rozhodovat, snášet třeba nejistotu, oddělit se od očekávání druhých lidí, ale zároveň si udržovat zdravé vztahy. Prostě je to taková nezávislost. Mm-hmm. A tato schopnost osamostatnit se je pak podložena konkrétními dovednostmi. Ty pak umožní realizaci této schopnosti, takže třeba jedná se o rozhodování, umění nastavovat si hranice, dovednost řešit problémy, hospodařit s penězi, umět si zorganizovat život, ale třeba i požádat o pomoc.
0: Mm-hmm. Tak já děkuji za to do vysvětlení, určitě velmi důležité. Paní doktorko, já jsem tady před chviličkou četla příspěvek naší posluchačky Evy, která se přiznala, že se jim to s manželem moc nepodařilo nechat osamostatnit se její děti a píše, že alespoň trochu v jejich životě zůstali. Musí to tak vždycky být, že když se děti osamostatní, tak je ztratíme? Nebo si to spíš my rodiče tak překládáme?
1: Já si myslím, že spíš se to tak překládáme, protože to tak vůbec není. Je to to, že se dítě osamostatní, vůbec neznamená, že ho ztrácíme, ale naopak vlastně je to radost pro rodiče, že vidí své dítě, které dokáže zvládat život svůj sám, už bez pomoci a že se přitom rádo vrací prostě třeba jenom na tu svíčkovou.
0: Ano, nebo popovídat si s mámou a s tátou. Ano,
1: ano.
0: Paní doktorka Jana Tamchinová, psychoterapeutka, si se mnou na dvojce teď povídá. Paní doktorko, je ta schopnost rodičů nechat svoje děti osamostatnit se velkým tématem třeba ve vašich poradnách? Umíme to?
1: Já myslím, že je to úplně bazální téma, že se s tím setkávám vlastně velmi často, protože všechno, co se řeší v psychoterapii nebo v poradnách, vlastně přímo či nepřímo souvisí se schopností být sám sebou, s tou autonomií jedince a s tím vlastně i co rodiče vložili do svých dětí už od samého začátku a během jejich vývoje a výchovy.
0: Když se podívám do vašeho života, doufám, že mi to dovolíte. Jak jste se osamostatňovala vy, paní doktorko?
1: Tak já jsem se asi osamostatňovala taky trošičku složitě, stejně jako moje děti se osamostatňovaly trošku složitě, protože jsme vlastně každý si neseme z své představy, které do nás vloží naši rodiče. A takže tam je asi důležité možná zdůraznit, teď když to s obecním, své děti emočně nevydírat a stejně tak dokázat pustit je do toho světa bez nadměrné kontroly, bez vytváření pocitu viny. A to se občas prostě nezdařilo ani mým rodičům a někdy se to nezdařilo ani mně. Mm-hmm.
0: Tak dobré je přiznat i tu chybu, práce s chybou. Paní doktorko, to by bylo velké téma na další povídání. Je to tak. Každopádně, pokud jsme třeba teď, jak se lidově říká, nahlodali někoho, kdo si říkal, no tak možná jsem ta osamostatnění nezvládnula, pořád bych ještě o to stál, jak začít. A dá se to třeba i ve středním věku, není pozdě?
1: Samozřejmě nikdy není pozdě a když si tak vezmeme, tak osamostatňování se nám během života děje mnohokrát. Jo. Je to takový vývojový úkol, protože nejenom, že se potřebujeme dostat z laskavé rodičovské náruče někdy těch hyperprotektivních ochranitelských rodičů, ale samozřejmě i během života získáváme velkou řadu zkušeností, které nás mění a jako jsou to různé bolavé rozchody nebo opouštění blízkých lidí, když hledáme svoji cestu v životě, takže stále se učíme. A vlastně i ve zralém věku to osamostatnění musí přijít nebo přichází, kdy třeba právě pouštíme své děti do světa a je to na základě vlastně zkušeností. Takže už od malička by děti měly získávat zkušenost od svých rodičů s podporou, že mají se nebát udělat chybu, že mají zkusit nějaké věci, klidně mohou selhat ale znova se zvednout a znova to zkusit, prostě zvládat život sám. A neznamená to, ale zároveň, že tím opouštím vztahy. Je to taková neustále balancování na hraně toho, jak vystoupit ze starých vzorců chování, jak opustit, ale zároveň se nebát, že nebudu opuštěn a že ty vztahy dovedu zvládat.
0: Psychoterapeutka paní doktorka Jana Tamchinová v rozhovoru na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Bylo to hezké setkání, ostatně jako s váma vždycky. A děkuju za váš čas i ve sváteční den. Hezké pondělí.
1: Já také děkuju. Ano, také vám hezké pondělí.

0: Kdy a jak jsme se osamostatnili, téma našeho dnešního společného svátečního setkání. Já jsem moc ráda, že i ve svátek jste se mnou a že mi píšete, přidala se Líba, dobrý den, pocházím ze 3 dětí. Já jako nejmladší jsem byla doma až do 19 let mého věku, než jsem odmaturovala a pak jsem šla studovat do Prahy. Po škole jsem se hned vdávala, zůstala bydlet v Praze. Moje dcera byla doma až do jejich 21 let, to už jsme jí museli doslova vystěhovat do bytu po babičce a viděli jsme na ní, jaký to prospělo. Děti by se měly osamostatnit určitě po 18. roku věku, aby zjistili, že život není jen o tom mít všechno přichystáno od rodičů, píše a sdílí svoji zkušenost naše posluchačka Líba. Já za to mnohokrát děkuju a koukám se ještě na zprávu třeba od Pavlíny. Dobrý den. Osamostatnění, dobrá otázka. Mně je 67 let a vlastně jsem se osamostatnila v mých 9 letech, kdy mi zemřela maminka. Měla jsem 3letou sestru, bezva taťku, který s námi zůstal. Sám. Bylo to náročné, ale zase dětství bylo fajn a pro život neuvěřitelný adrenalin. Já mohu říct, že mě to moc vlastně pomohlo i v dalším rozvoji osobnosti. Dneska mám 2 bezva děti, vnoučata, která jsou moje sluníčka, píše Pavlína. Tak děkuju za to spoluzdílení a už za chvíli pohled do vašich dalších zpráv.
1: Radioservis představuje
2: CD Gramo Tingle Tangle.
3: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
2: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý Šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
3: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
2: CD Gramo Tingle Tangle dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: A další příběh o osamostatnění se Monika nám napsala. Zdravím, Šárko, já jsem byla od školky na internátě. No tak to si neumím vůbec představit. V 18 letech jsem definitivně opustila rodiče. Dostala jsem svůj byt, ale vracela jsem se tam o víkendu na obědy, na kafíčko a podobně. Synovi je 20 a ještě se mnou bydlí, ale uvidíme, kde se octne. A já mu budu vždycky ráda oporou. O tom píše Monika. A já děkuju za vaši zprávu i za ten váš osobní příběh.
1: Dva na dvojce.
2: Teď jste na tahu vy.
0: Ano, naši milí posluchači. A dnes, protože je svátek, si to uděláme hezké, no jak jinak v dopoledni. Každopádně, pokud znáte někoho, kdo má dneska narozeniny, nabízím jedinečnou možnost popřát mu prostřednictvím Českého rozhlasu Dvojka k narozeninám. Jak to udělat? Napište mi prosím právě teď SMS-kou na 702-222-220 nebo e-mailem na dvojka@rozhlas.cz jméno dnešního oslavence. Můžete připojit nějaké přání a co je velmi důležité, telefonní číslo na oslavence. My mu zavoláme, popřejeme a nadělíme ponožky dvou na dvojce, byť tady kolega Holoubek není, protože ten dnes odpočívá. Jsou tedy se jmény Šárka a Jirka. Tak pište teď.

Tak jsem si říkala, naši milí posluchači, jestli dnes budeme v kontaktu i v souvislosti s oslavenci, tedy s tím, kdo má dneska narozeniny, jestli zkrátka napíšete a využijete té možnosti popřát někomu k narozeninám prostřednictvím Českého rozhlasu Dvojka. My už vytáčíme telefonní číslo, protože těch SMSek i e-mailů s oslavenci přišla velká spousta, no a tak vybíráme samozřejmě, aby to bylo spravedlivé hned toho prvního, jak se tak dívám teď zběsile na moji kolegyně produkční Evu, přestal nám možná fungovat telefon, trošku se potýkáme s technickými problémy. Tak dáme ještě jednu písničku možná a zkusíme, jestli nejsme schopni ten telefon nějakým způsobem zprovoznit. Dnes tedy éteru Českého rozhlasu Dvojka od samého rána nepřeje technika. Tak dáme ještě Savage Garden a když tak se pokusím popřát aspoň prostřednictvím Dvojky takhle na dálku. No tak uvidíme, držme si pěsti.

Tak dnes máme sváteční den a evidentně i náš telefon tady ve studiu si vzal dnes volno, protože bohužel nejsme schopni se dovolat. Já jsem říkala, že dnes prostřednictvím Českého rozhlasu Dvojka máte možnost popřát telefony hluchý. Tak nicméně rozhodla jsem se, že to udělám tak, že první z vás, kdo napsal SMSku jako přání k narozeninám a také e-mail, obdrží dnes ponožky dvou na dvojce. No a třeba při troše štěstí se tam poslouchá. Dobrý den, kdybyste byla tak hodná, tak Iva Jurečková má dneska 60. narozeniny, píše naše posluchačka Hana. Tak te jsme tady chtěli volat v prvním plánu, třeba nás poslouchá. Milá Ivo, všechno nejlepší z Českého rozhlasu Dvojka, mám tady jedno přání od vaší kamarádky. V té zprávě stojí dále, je to moje skvělá cestovatelská kamarádka. Přeju jí, tedy Ivě Jurečkové, k 60. nám, ať je zdravá, šťastná a milovaná. A já se jmenuji Hana Zyťová a tímto vám velmi děkuji. No tak alespoň tímhletím způsobem. No a potom se dívám ještě do těch gratulací, které přišly e-mailovou cestou a je tu moc hezké přání. Milí přátelé, všechno nejlepší k dnešním narozeninám. To přeje Eva. A to přání posílá Pavlovi a Pavle Fráňovým z Brna. Je to neuvěřitelné, oba dnes mají svoje narozeniny. Tak to bude druhé přání, no a na obě adresy ponožky dvou na dvojce. Všechno nejlepší.

Naši milí posluchači, děkuji vám za to spolusdílení mezi 9. a 10. My jsme si povídali o tom, jaké to je osamostatnit se. Píše také Renata z Prahy. Osamostatnění, tak já jsem se osamostatnila až na stará kolena. Když jsem se vdala, tak byl problém najít si samotné bydlení. Žádali marně. Bydleli jsme s dětmi v jednom pokoji, který nám poskytli moji rodiče. Bylo to hodně náročné. Umíte si představit třeba hádku šeptem? Takové druhé šeptané cože, totiž končilo smíchem a obětím. Tak i Renata, děkuji za první společnou hodinu. Čeká nás ta druhá a v ní si budeme povídat o stesce českém.

0: Hezká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Mým dnešním hostem bude tentokrát Simona Bagarová, která se dlouhodobě věnuje tomu, o čem se nám často nechce přemýšlet. Jak jednou zestárneme a kdo se o nás bude starat? Jak se dá změnit způsob, jakým v Česku přemýšlíme o stáří? Co se o člověku dozvíte, když se začnete dívat na svět očima těch, kteří o druhé pečují? Tentokrát bude mým milým hostem Simona Bagarová.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Dnes večer v České televizi. ČT1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilá Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
4: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Do Staré Boleslavy přijíždí věřící a návštěvníci z celé republiky na národní svatováclavskou pouť. Až 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. A bude většinou slunečno s teplotami do 25 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Lidé po celé zemi dnes slaví Den české státnosti a svátek národního patrona svatého Václava. Připomínají si ho i na poutním místě ve Staré Boleslavi, kde byl světec zavražděn v roce 935. Právě teď začala na Mariánském náměstí tradiční poutní mše pod širým nebem. Sleduje ji i reportér Mikuláš Vochoska.
5: Náměstí je teď už zcela zaplněné poutníky a věřícími. Ta samotná mše začíná přímluvami a vstupním průvodem. V jeho čele půjde Stanislav Přibyl, který mši poprvé, co by arcibiskup pražský, celebruje. Koncelebrantem je také poprvé nedávno jmenovaný apoštolský nuncius Eugene Martin Nugent. Při mši také nahradí lebku svatého Václava nová stříbrná herma. Jde o 14-kilogramovou bystu s kouskem světcovy kosti. Ta už v Boleslavi zůstane natrvalo. Kromě bohoslužby jsou pro poutníky připravené i koncerty a další kulturní program. Ze Staré Boleslavy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
4: Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim i peníze na výzkum a vlastní vědecký tým. V prvním kole univerzita vybere 2 vědce. Každému nabídne zatím 5leté působení na univerzitě a 8 milionů korun na první 3 roky. Do programu se můžou vědci ze všech oborů přihlašovat do 9. listopadu. Pokračuje Tereza Bůšková, výkonná ředitelka nadace The Kellner Family Foundation, která program spolufinancuje.
6: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost a vlastně jsou schopni se tady zasíťovat a přenést tady tu zahraniční zkušenost na svoje pracoviště.
4: Podobně láká experty i České vysoké učení technické ve spolupráci s Bakala Foundation. Město Ústí nad Labem chce příští rok rozdělit 600 tisíc korun na aktivity seniorů a lidí se zdravotním postižením. Radní podle náměstka primátora Tomáše Vlacha z Hnutí ANO schválili dotační program, do kterého nově zařadili také zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výzvu k podání žádostí město zveřejní v nejbližších týdnech. Začíná 2. ročník multižánrového festivalu Poznej Vltavu. Na desítkách míst podél pražských břehů nabídne komentované procházky, vodácký závod nebo divadelní představení inspirované Smetanovou novou vlastí. Pro návštěvníky je připravené také třeba setkání s výtvarníkem a sochařem Krištofem Kinterou, který svými díly ozdobil Dvorecký most. Festival propojuje současné umění, architekturu i téma ochrany přírody a sportu.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude většinou jasno, na severozápadě polojasno, teploty odpoledne 20 až 25 stupňů, na horách 16, na Šumavě až 19 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Přerova na Brno opatrně za Vyškovem, kousek před sjezdem na Rousínov na kilometru 217,5 stojí v levém pruhu porouchané auto. Na D1 z Brna do Prahy dejte pozor za exitem chodce Rady. Z 28. kilometru jede kolona 20 minut na začátek omezení před Šmejkalkou. Na 25. kilometru zasahují záchranáři a hasiči po nehodě kamionu a dvou osobních aut. Průjezdný je pravý pruh. Tolik zprávy a s vámi je dál Šárka Volemanová.
7: S přáním hezkého dopoledne a můj první dík směrem k Márii Kunové za další aktuální zpravodajský servis. Dnes je 28. září, den české státnosti, a my si připomínáme odkaz svatého Václava, což byl kníže z rodu Přemyslovců a také hlavní patron českých zemí, symbol míru, spravedlnosti a ochrany národa. A kdy jindy se tedy věnovat Česku jako takovému, než právě dnes? To všechno povídám proto, že mým hostem už za chvíli bude Martin Úbl a budeme si povídat o projektu Stezka Českem. Hezké dopoledne z Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Na dnešní svátek, Den české státnosti, si v našem svátečním vysílání připomeneme krásy a rozmanitost naší vlasti tak trochu netradičně z pohledu pěších cestovatelů a milovníků přírody. A hostem se mnou ve studiu právě teď je Martin Úbl, zakladatel Jedinečné stezky Českem. Dobrý den a vítejte u nás.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Stezka Českem už za dobu své existence přilákala statisíce nadšenců do českých a moravských pohraničních hvozdů. Když se vrátíme na samý ten začátek, když jste projekt před lety zakládal, čekal jste, že se z toho stane tak nádherný, no možná dneska už celospolečenský fenomén?
1: A na rovinu nikdo to nečekal, asi to nemohl ani nikdo čekat. Měl to být projekt pro nás, který má dělat radost a třeba přivést pár lidí do hor, ale

0: punk, tak je z toho fakt opravdu jako celospolečenský fenomén a národní trail. Takže ta cesta je dlouhá, je obrovská, ale je na ní asi nejvíc jako položeno jako těch příběhů a každý ten příběh tu stezku tvoří, takže na těch základech, který jsme to postavili kdysi jako nekomerční projekt party nadšenců, který to dělají od lidí pro lidi v rámci udržitelného turismu, to furt stojí a stezku od začátku tvoří lidé a slogan, že může jít každý a na tom to furt stojí, akorát dneska prostě je to trošičku větší, no.
1: Vy jste pověděl, že vlastně to celé stojí na lidech a stojí to na příbězích lidí, že se celý ten koncept vlastně rozšiřuje. Které trasy v rámci stezky Česko dneska existují a možná zkuste alespoň stručně nastínit, kudy vedou?
0: Od začátku je to tak, že to je tisíc a tisíc kilometrů po českých hranicích severní nebo jižní trasou nebo větví, to tam zůstává, to furt jako běží, takhle jsme to dřív představovali, ale dneska už je to spíš jako prostě opravdu fenomén, který přitáhl, jak jste vy zmiňovala, tisíce a tisíce lidí do českých hor a stalo se z toho fakt jako něco víc než jenom ta trasa, díky té komunitě a řekl bych, že to těm lidem ukazuje, že to s námi je možná trošičku lepší, než dost často třeba někdy vypadá na sociálních sítích nebo z médií v těch negativních zpráv a dává to takový, jako, takový ostrůvek pozitivity.
1: Mm-hmm. Dá se říct, kdo je tou cílovou skupinou, kdo chodí po stezkách, o kterých dneska mluvíme?
0: To je právě na tom strašně hezký, protože ten fenomén dálkových tras po celosvětově jako nějakým způsobem trošku roste, protože lidi vnímají, že prostě dneska ty tlaky v té společnosti, my jsme výkonová společnost, tak jsou čím dál tím větší a někde si chtějí jako prostě ulevit. Takže ty dálkové trasy rostou celosvětově, ale ta stezka je specifická tím, že a to je unikátní i z celosvětového hlediska, že zasahuje opravdu celou společnost. Že vy jako typický stezkař neexistuje. Tam se potkají lidi, kteří třeba prošli ty nejslavnější dálkový trasy v Americe, ale potkají se tam prostě s lidma důchodového věku, s holčinama, který tlačí kočárky, s někým, kdo jde prostě, kdo si tam jde třeba, že chci se splnit nějaký sen, že jde 50 km denně, ale zároveň tam potkáte prostě jako koně, ale to je třeba teďka jako paní, která došla ze svou 81-letou maminkou a ušli spolu 1000 km. A toto všechno se tam potkává a v tom je stezka specifická i celosvětově. Takovýhle celospolečenský zásah žádná jiná trasa nemá.
1: Samozřejmě gratuluju k tomu. Pojďte se společně s námi podívat na facebookové stránky. Možná i vy, naši posluchači, kteří nás teď posloucháte. Stezka Českem má nyní 220 tisíc členů, což je teda neuvěřitelné číslo a další tisíce jsou na Instagramu. Stezka Českem spolupracuje s Klubem českých turistů, o tom už jsme tady mluvili, a také s agenturou Czech Tourism. Čím si to vysvětlujete, že vlastně my Češi jsme propadli tomu dálkovému pochodu nebo dálkové turistice? Kde se to v nás bere?
0: Tak já tam vnímám jako tři věci. Jedna je ta, že tady máte historii Klubu českých turistů a nejlíp jako vyznačen trasy asi na světě. To ten systém toho značení unikátní a ten přetrvává dodnes i v té digitální době, což je jako skvělý. Druhá věc, jak jsem zmiňoval, je to nějaký celosvětový trend, že ty trasy se mají. A třetí věc je právě ta komunikace. Protože dneska, když vy řeknete třeba pacifickou hřebenovku, kterou každý asi zná, tak ta je prostě jako na 6 měsíců. A tam vám půjde jako nějaká část lidí, ale pro spoustu lidí, pro širokou veřejnost to asi nebude. Musíte být v nějakém životní situaci a tak dál. Ale to, co mi říkám od začátku, to, že může jít každý, to znamená, a že se nemusí s někým poměřovat, to znamená to, že i když půjdete prostě na jeden den a 10 kilometrů, tak je to furt o ten jeden den a 10 kilometrů lepší, než když nepůjdete. A to je to, co my říkáme od začátku. Takže vy se nemusíte s někým poměřovat a když si to zvolíte takhle, když nám jedna paní napsala, že to má rozdíl na 30 let, tak nás to zaskočilo, ale pokud půjde 30 let, tak je to skvělý, že jde. A není to horší výkon, než ten kluk, který to třeba běží těch 50 km denně, protože za nás je důležitý, že se vydáte a že v těch hrách jste.
1: Mým hostem ve studiu je Martin Úbl, my se dnes společně povídáme o stezce Českem a pokračovat, a to velmi rádi budeme zase po písničce.

0: Nadšenec do turistiky, dlouhodobý propagátor dálkových tras v Česku, autor několika knih o pěší turistice, zakladatel unikátního projektu Stezka Českem, který proměnil dálkové trasy ve fenomén dostupný všem generacím. Moc hezké setkání dneska zažívám společně se mnou i vy, naši milí posluchači. Martin Úbl se mnou ve studiu, povídáme si o Stezce Českem. Pojďme k výzvám. Dá se říci, jaké třeba největší výzvy člověk potká na té dlouhé trase, ať už severní či jižní stezce? S čím se potkáváme?
1: Já si myslím, že největší ty výzvy na té dálkové trase je to, že potkáte sama sebe. Že na to máte ten čas, ta hlava se vám jako sklidní, rozběhne a vlastně potkáváte se tam s tou svojí hlavou. A ty lidi vám to jako říkají, že zpomalili, pak získávají třeba ten náhled na ten svůj život a ten čas si sami dopřeju, protože my na to dneska tady nemáme čas, tady jdeme na minuty, že jo? Lidi cvičí radši 10 minut v nějakém obleku, než aby cvičili hodinu a půl a tam ten čas najednou máte a máte ho tam strašně moc a to je to, co vám to dá. A potom jako ty externí výzvy ty přijdou, to, že prostě budete mít někdy hnusně, že tam bude bláto, nebo naopak vedro, nebo že někdy vás něco bude bolet, to přijde. To jsou ty výzvy, ale nakonec o tom, jestli to zvládnete nebo ne, rozhoduje vždycky ta hlava. Ale to si myslím, že je ten důvod, proč se na to ty lidi vracejí a proč se ty, kteří vydají, tak pro ně se to stává životním stylem, protože oni zjistí, že jim v tom přirozeném prostředí, v té přirozeném pohybu, což ta chůze je, je vlastně jako strašně dobře. A že to tam jako je dobrý. A že i když někdy to je těžký, jdete mimo ten komfort a někdy fakt si šáhnete na dno, tak to za to stojí.
0: Mm-hmm. Vy hovoříte o té komfortní zóně, vidíte to, mě vůbec nenapadlo se vlastně na to podívat z tohoto úhlu pohledu o sebereflexi, možná o nějakých osobních zkouškách, nejenom těch fyzických. Dá se říct nějaká rada, když bychom teď jako inspirovali někoho z našich posluchačů, kdo nás teď poslouchá, jak si vlastně vybrat, kudy půjdu, kde začít?
1: To je asi nejčastější dotaz těch lidí, kteří jako začínají, ale to je právě proto ta stezka je takhle položená. Je to úplně jedno, kde začnete. Není oficiální začátek ani konec. Pokud vůbec nemáte žádné zkušenosti, tak začněte tam, kde to máte nejblíž. Jděte na den dva, ať si vyzkoušíte, jestli vám sedí batoh, jestli spacák, co máte po babičce a váží 8 kilo a je do plus 20, jestli je dobrý, pravděpodobně nebude. A vyhážete kraviny, protože to si nesete vlastní strachy a místo z 30 kg pojete třeba z 10 a najednou se vám bude daleko líp. Zjistíte, jak vás to baví, jestli prostě to, co jste si třeba naplánovali na začátku, není kravina, jestli na začátku třeba nechcete jít radši po ubytováních a pak až přejít ven. A takhle si to vyzkoušíte, no a pak už můžete jít prostě, jak se vám to bude líbit. A ty zkušenosti budete získávat dál, ale tuhle ten den dva, ta příprava vám strašně moc usnadní takový ty problémy, které by vás jako dohnaly a které jsou zbytečné jako řešit.
0: Mm-hmm. Martine, vy jste pověděl na začátku toho našeho dnešního setkání, že to byl takový malý projekt, který se rozrostl do krásných rozměrů. My si vlastně povídáme o stezce Českem, jak funguje, co nám vlastně může poskytnout, ale kdo o ní pečuje?
1: No, peče nás za stezku stojí spolek nějaký, což je nás šest jako kamarádů, co tam držíme od začátku, tak je to vždycky sranda, když se vidíme a řešíme tam ty věci, to se vždycky jako výborně pobojíme. No ale zároveň dneska stezka je obrovská, my máme nějakých třeba 30 až 50 dobrovolníků, kteří nám pracují na různých projektech. Zároveň máte 250 Trail Angels, kteří pomáhají lidem na stezce, kteří jsou jako na těch místech a ve svém volném čase třeba pomáhají těm poutníkům. Pak máme dalších 30 až 40 jako patronů stezky, kteří se starají zase o ty dané etapy. A pak právě ještě ty náhodné setkání, které tam potkáte, takže dneska ta stezka už jako je obrovský koncept a tak jako se to tak jako mydlí v tom, ale všichni to dělají dobrovolně a s nadšením, no, protože jim to dává obrovský smysl.
0: Příjemně mydlí.
1: Dost příjemně se to mydlí.
0: Pojďme přejít k vašim aktuálním aktivitám, které jsou kolem stezky Českem nabalené. Vy teď zvete všechny milovníky turistiky u nás na tour nazvanou Na stezkách. Co přesně se bude dít a kam tady můžeme vyrazit?
1: Je to největší přednášková tour, jakou jsem kdy o stezce dělal, takže se na to moc těším, protože vychází nová knížka. A je to po celé republice, informace jsou na stránkách stezky. A je to jako, já to mám nazvan nejstrašnější zážitky a nejkrásnější příběhy. Takže je to o tom právě, co se děje, co tam můžete zažít. A je to spíš vždycky takový jako setkání těch lidí, je to zábava, má to být hlavně zábava, takže je to spíš takový stand-up. A je to i inspirace pro ty lidi, kteří třeba váhají a chtějí se podívat. Mají tam možnost se potkat s těma Trail Angels, s těma lidma, potkávají se tam lidi, kteří už došli, kteří jdou, kteří o tom uvažují. Takže ta možnost se setkat, popovídat si o tom. A je to výborná jako možnost fakt jako se zasmát a pobavit. A já to mám hrozně rád, ty setkání, takže se na to moc těším. Končí to, že Lucerno, ale tam v Neratově, stezkařů a tak dále, to po celé republice, tak jsou lidi srdečně zváni. Já jsem nechal dokonce vytisknout karťáka dvoumetrovýho oficiálně prvního stezkaře, kterým je Chuck Norris, který to prošel v roce 1000, takže se tam můžou vyfotit s Chuckem Norrisem, který má pěkně tričko stezky, baťoch, takže všechno je možné na přednáškách.
0: Tak možná, když jsme inspirovali teď naše posluchače, já k tomu dodám jenom web stezkačeskem.cz, tam totiž můžete najít i ty přesné údaje a data, kde se můžete potkat. Pojďme ještě k další novince. Tou novinkou letošního podzimu je také zrod z brusu nové knihy nazvané Na stezkách. Jak těžké je přenést vlastně to pěší putování, řekněme, na listy papíru?
1: No, já se vždycky snažím psát jako knížku, kterou bych si rád přečet. A jde právě o tu atmosféru, jak jste zmínila. To je naprostá pravda. Já si myslím, že v těch prvních knížkách o té stezce, který se jmenovali Stezka Českem, se to docela povedlo, že vidím, že ty lidi to jako, že se jim to moc líbilo. Tak tu to tak volně navazuje. A je to zase, aby se ty lidi pobavili, aby je to třeba jako nakoplo, protože v těch horách se dějou strašné věci a je dobrý o tom psát. A ona ten podtitul je O dešti, bahně, romantice a horách a myslím si, že to tak nějak jako vystihuje. A je tam právě třeba to, proč by lidi s baťohem neměli chodit do 5 hvězdičkových hotelů. Jo, jestli se dá psát o romantice ve skotské divočině, když na vás koukají ovce a takovéhle věci. Je tam i o zrodu stezky právě a o prvních trailrunnerovi a takhle. Takže myslím si, že právě zase stejný jako ty přednášky. Kdo se chce pobavit a nasmát a inspirovat, tak určitě doporučuji. A na přednáškách budou i k podpisu s gramatickou chybou nebo bez, tak si může člověk vybrat.
0: Tak děkujeme. Není to poslední nabídka, kterou zmíníme v souvislosti s vaším projektem a Stezkou Českem. Povídám si právě teď s Martinem Úblem a pokračovat budeme zase za chvíli.
2: Sváteční dopoledne na dvojce.
3: Dnes se Šárkou Volemanovou.

0: Neslavíme den české státnosti a u protějšího mikrofonu sedí zakladatel Stezky české Martin Úbl. Martine, co pro vás osobně vlastně znamená chodit pěšky a objevovat naši zemi tím vlastním tempem?
1: No, pro mě to je úplně jako, dneska už jako bazál, ale jako velká životní změna. My dost často honíme to štěstí jako po celém světě, jak jsme dřív nemohli jezdit, tak teďka jako Češi hodně vyrazili. Ale já jsem jako přesvědčený a vidět to čím dál tím víc, že pokud vy tu hlavu máte nastavenou a chcete v těch horách bejt, tak jako je v tu chvíli úplně jedno, jestli jdete prostě, dejme tomu Novohradský hory, anebo prostě někde v Alpách, anebo někde něco, protože ta možnost bejt v těch horách je skvělá, ten čas, že si na sebe uděláte, a ty české hory jsou prostě jako nádherný, a když jdete po těch hranicích, tak tam vlastně na vás dýchá ta historie, to, co tady proběhlo vlastně, tak to tam vidíte všude, a ta česká krajina se strašně mění, takže pro mě to znamená strašně moc a já mám to štěstí, že dneska už potkávám ty stezkaře, a takže pro mě to ještě spojeno s těma příběhama.
0: Mm-hmm. Já bych se na chvíli teda s vaším dovolením zastavila u toho vašeho příběhu. Ne. Víte, kolik už jste toho ušel? A jestli je něco z těch všech položek, o kterých jste hovořil, že člověk jednak překonává sám sebe, ale taky má čas zůstat sám ve své mysli, ve své komfortní zóně, možná s ní občas vlastně vystoupit. Co všechno jste díky tomu poznal vy sám na sobě? Vlastně ptám se na ten váš příběh.
1: Pro mě to znamená ten čas, že jsem tam, kde chci být, jako, že tam jsem jako, já jsem jako opravdu v těch horách jako opravdu strašně šťastný. My jsme teďka šli o víkendu, jsme dělali Ukliďme stezku Českem v rámci jako Ukliďme Česko a šli jsme jenom na tři dny, jsme šli Krušní hory a já tam prostě večer sednu vedle toho tarpu nebo někde a jenom tak koukám a ten čas jako plynule a těším se ráno, že si udělám dobrý kafe a takhle. Takže toto je pro mě to, co to přináší mě a navíc teda jako všechny dobrý i šílený nápady, tak mě napadly v těch horách.
0: My jsme si povídali v tom druhém vstupu o knížce, která nese název Na stezkách. A ještě možná maličká zastávka u těch příběhů. Je nějaký z těch příběhů, který se vám osobně vryl do paměti?
1: Těch je fakt jako, to je neuvěřitelné množství. Ať to je prostě lidi třeba po těžké nemoci, kteří se vydají a pak za ty dva měsíce, co to třeba obejdou, tak se vrátí Jarda Marší, který to obešel v těch 672 000 kilometrů, jednou spal ve vnitře do dneška, ho to mrzí. Ale těch příběhů je fakt strašně moc prostě a je to, každý je krásný. Ale jenom když dám teďka, my natáčíme, máme vlastní podcast Tesky, kde právě tu ty příběhy říkáme. A když vám řeknu, že teďka jsem natáčel prostě u víkendu a v jeden den jsem tam měl prostě pár, který jdou těmi dohromady 136 let a paní o tom píše na nějakou blogovací platformu a lidi je teďka potkávají a poznávají už. Zároveň ten tam měl 6 holek, který vyrazili se 6 terénníma kočárkama, v kterých měli 7 dětí batolat prostě a šli. A zároveň jsem tam měl holčinu, která studuje jako zubařinu a ta si dala za baťoch prostě 0,5 kilový obrovský chrup. Měla k tomu měla půl metrový kartáček a učila stezkaře čistit si zuby. Tak to máte, vidíte, že vlastně to opravdu zasahuje všechny a to máte v jeden den. Takže mě ty příběhy jako neuvěřitelně baví a stezka jsou příběhy, jsou v těch knížkách, jsou v těch podcastech. Prostě každý ten člověk, který si vydá, tak ten příběh jako je něčím krásný a strašně důležitý.
0: Krásný jsou všechny, který jste teď zmínil. Pojďme na chvíli udělat zastávku u mladé generace. Napadá mě, jak vlastně velký je zájem dětí a studentů o pěší turistiku? Jak jsme na tom v České republice?
1: Obecně ten trend jako není moc šťastný, protože víme, že máme o třetinu méně dětí registrovaných v klubech, že jo, máte dneska děti, které fakt opravdu v té přírodě nebyly, takže jako to je nějaký celospolečenský trend, který se jako snažíme nějakým způsobem, doufujeme, jako změnit. My jsme připravili 2 roky zpátky projekt, který se nazývá Stezka pro školy, na kterém spolupracujeme teďka už i s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. A to je teda něco, co je naprosto, jako, z čeho jsem já jako nadšený. Jestli jsem na něco pyšnej, tak to je jedna z těch věcí, na kterou jsem opravdu pyšnej, protože my jsme si 2 roky zpátky všimli, že nám chodí čím dál tím víc těch dětí, ať s rodinama, anebo ale i třeba občas učitele. A na základě toho jsme to udělali, připravili jsme části etap, které jsou připraveny pro ty školy, zároveň jak ten výlet organizovat, co zabalit, jak to udělat, jak si to udělat v rámci těch vzdělávacích programů. A nám se první rok i druhý rok přihlásilo přes 250 škol nebo 3, to znamená, že každý rok s námi vyráží 5 000 dětí na vícedenní přechod. většina těch dětí v životě vícedenní přechod nešla. Jo, je to průřez těch dětí všech. Mm-hmm. A jsou to teda skvělý příběhy. A vlastně ty děti se učí, že ty české hory jsou krásné. Co to znamená v těch horách být? Co to znamená hrábnout si na to dno taky? A i jak se tam třeba chovat? Takže to je něco, z čeho jsem jako nadšený. No.
0: Mm-hmm. Jaké máte ty zpětné reakce? Možná zase se vrátím k tomu, že nejenom, že jdou a nikdy to nezažili, ale jsou v té svojí komunitě, ať už je to třída, kamarádi, učitelé, vlastně pořád spolu.
1: No, jasně. Je to obrovská změna pro ten kolektiv, jako ta sociodynamika toho kolektivu je obrovská. Oni říkají, vlastně na konci ta třída je úplně jiná, než která vyrazila, protože třeba i ty děti, které normálně v té lavici nejsou úplně jako vepředu, tak najednou tady mají možnost sehrát jinou sociální roli a být tam jako v tu předu. A vlastně oni jsou na to pyšní, že to zvládli. Třeba oni, když vám pak jdou druhá třída, když vám jde na hřebených jeseníků s těma baťuškama, jak si říkáte, to přece není možné, co se tady děje. A když dám zase jeden příklad, třeba teďka jsme měli krásný podcast škola, tak šli 100 kilometrů 6 dní po Šumavě a byli to páťáci a mají spolužačku na vozíčku a vzali ji sebou prostě a prošli to celý s tou spolužačku. A to je prostě jako neuvěřitelné. O tom, když vám tam potom vyprávějí, že v jednu chvíli tam začalo silně pršet a ty děti místo, aby jako plakali nebo takhle, což by si třeba rodiče mysleli, tak najednou šli a v tom dešti jdou v těch pláštěnkách a zpívají si. Tak je to prostě úplně neuvěřitelné, že jako to jsou fakt neuvěřitelné momenty. A jsem za to, na to jsem fakt pyšný, protože třeba to v těch dětech zůstane.
0: Povídat by se dalo ještě dlouho, možná poslední inspirace, vy jste teď hovořil o těch třídách, když by se třídy, školy chtěly do toho projektu zapojit, tak jak?
1: Zase, všechno je u nás na webu, my to zase v únoru budeme jako spouštět, ale ty materiály jsou připraven pro ně volně furt, takže můžou se přihlásit kdykoliv a čím víc dětí, ale i dospělých z naší republiky vyrazí, tak si myslím, že tím víc uvidí, jak v té přírodě je krásně a že to tady zase bude pro ně o trošku lepší, pro nás taky, takže se spouje, příběhy táhnou a já jim přeju všem, ať to baví, ať mají silný zážitky, což znamená ty dobrý, ale třeba někdy ty strašný.
0: Stezka českým tématem našeho dnešního setkání a povídání se mnou ve studiu byl Martin Úbl. Bylo mi velkým potěšením, ať se vám i nadále daří.
1: Díky, ať to všem šlape. Naschledanou.

0: Ve všední den i ve svátek na vlnách Českého rozhlasu Dvojka Procházka po Červeném Koberci. Už za chvíli budeme ve spojení s Alešem Cibulkou, těším se velmi, protože dnes nebude na Červeném Koberci sám, bude se slavit.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A jak jsme slíbili, tak samozřejmě dnes také provedeme v dnešním svátečním vydání Alešova červeného koberce. Nás čeká telefonát, z čehož jasně vyplývá, že to tady nebude volání svatému Václavovi, viď, Aleši, hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, ne, nebere mi to, nebere mi
2: ano,
3: to asi,
2: ty jsi se totiž rozhodl, ano, je to tak, zavolat někomu úplně jinému, no ale někomu velmi oblíbenému v České republice. Jedna z nejoblíbenějších zpěvaček slaví svoje narozeniny, krásné, kulaté, je v rozkvětu. Kdo to je, s kým si budeš povídat?
3: Představte si to. Vy, kdo to nevíte, jak jste to nesledovali, včera oslavila své 50. narozeniny Monika Absolonová. Moňo, vítej na vlnách Českého rozhlasu, hezké, dobré, sváteční dopoledne.
4: A krásný den do studia, i všem posluchačům.
2: Moni, všechno nejlepší, ještě jednou.
4: Ale moc děkuju za zprávu, ale ještě tobě taky. Je to od vás
3: no
4: velmi
3: milé,
4: že jsi vzpomenul na stárnoucí osobu.
2: Víme o tom své.
3: Já jsem včera nemyslel na nic jiného, ale Moňo, prosím tě, prozraď, jaký to bylo, co se stalo, přišla ta moudrost, přišlo to, co jsi s tou padesátkou očekávala, jaký byl včerejší den, telefon za telefonem, jak jsi to prožívala?
4: Já jsem celý včerejší den, já jsem teď jako trošku po nemoci a chystám velký koncert, takže se mi ta nemoc vůbec nehodila. A já jsem včera měla celý den jedno překvapení, nevím, že prostě někdo vždycky zazvonil, přinesl mi fugé, popřál mi a zase odešel a bylo spoustu kamarádů i kolegů a udělal mi to strašnou radost. Od pana Pěknice s jeho ženou jsem dokonce dostala nápis Vítej mezi námi, protože oni jsou stejný ročník jako já. Eláčka Nergešová přijela s dětma, prostě bylo to strašně vlastně jako dojemný a hezký. A pak jsem měla teda zkoušku choreografickou a jestli jsem po těch třech dnech ležení ty kroky, které mám v sobotu předvádět, nezapomněla. A pak jsem měla kostýmní zkoušku a pak jsem byla se svojí maminkou a tak vlastně to bylo jako hezký, protože děti jsou teď u táty, tak ty mi volali a zpívali a to jsem teda brečela. Takže vlastně je to tak, bylo to jako takový dojímací den a musím říct, že to, že ještě nebyla žádná oslava a že jsem byla sama, mi vlastně jako paradoxně nevadilo, protože jsem se vlastně tak jako mohla dojímat, jak bych chtěla. Že kdyby tam byly kluci anebo nějaká oslava, tak bych možná těm emocím nedala takový průchod. A vlastně, jak jsem celý den plakala a byla jsem fakt jako šťastná z těch lidí, kteří se mi ozývají, tak pak mě jako dostal můj kamarád, to mě vlastně jako hodilo úplně někam jinam. 27. září má svátek Jonáš. Já jsem měla pejska Jonáše, který v březnu bohužel zemřel. A jeden můj kamarád mi napsal, Moňo, všechno nejlepší a jako vždycky Jonáš je všechno nejlepší k svátku. Tak jsem mu napsala, ty už to nehul, Jonáš už tady půl roku není. Přitom mi to jako vlastně v tom dojetí, tak mi tenhle přišlo strašně vtipný, jako. Tak se to tak stane. Ale moudrost nepřišla, já myslím, že v mém případě zřejmě nepřijde nikdy a přichází jenom zkušenosti, které tě někam jako posunou. Tak doufám, že ty zkušenosti budou jenom samý pozitivní.
3: No jo, ale prosím tě, řekni stejně, já myslím, že takovýto zamyšlení možná přijde, hele, napadlo tě Moňa Absolonia, holka z Benešova, malinká a teď najednou padesátka, dvě tálie, dva úžasní synové, před tebou Outučko, před tebou Lucerna, napadne jako člověka, aspoň jako někde tak ve skrytu hlavy, holka, hele, tohle se povedlo, jsou věci, které se ti daří, jsi šikovná, seš.
4: Ne, jako vůbec by mě to takhle, úplně by mě to nenapadlo. A včera byl takový jako moc hezký pořad na jedné televizi, to asi nemůžu říkat na který. A vlastně tam byl jako samožerský, jsem se na to koukala a plakala jsem.
3: Ano.
4: Ale tam byly sestřihy z různých jako představení, kde jsem hrála. A já jsem vlastně úplně koukala, v čem všem jsem hrála. To mě jako překvapilo, že vlastně ano, teď zpětně si řekne, že Maria, to jsem hrála vlastně taky. A tak je to, jako, to je vlastně jako hezký, to je jako množství a těšilý. A vlastně já jsem ale nejvíc ještě jako mimo té práce vděčná za tu spoustu lidí, který jsem potkala a který mi nějakým způsobem v tom životě jako zůstali. A to mám pocit, že je jako moje největší, kromě mých dětí a kromě toho, že můžu dělat povolání, který byl můj mým dětským snem, tak to, že mám ty kamarády, nebo že jsem si v každý té práci i našla kamarády, kteří jsou se mnou pořád, tak to je podle mě jako to nejvíc, protože já si myslím, že to je to nejdůležitější, mít jako hezký vztahy s lidma, je to jako krásný, když se to podaří.
3: Poslední otázka toho našeho kratinkého povídání.
4: To je moje moudro.
3: No.
4: To je moje moudro.
3: No. Ano.
4: No to je moje moudro dne.
3: Tohle. Jo, to už bylo, já myslel, že přijde.
4: Promiň. No, ty to ty prošli.
3: Hele, otázka, kterou bych ti předevčírem jako mladé dámě ještě nedal, ale teďka už v tom věku se tě na to můžu zeptat. Uvědomuješ si, že si pomalu budeš muset zvykat, protože kluci samozřejmě rostou, na roli tchýně a babičky? Jsi na to připravená, že za pár let, nebude to hned za rok, za dva,
4: ale
3: z tebe bude tchýně a babička? No.
4: Kuš, jo? To je jediná moje odpověď. To je jediné, co ti na to můžu říct. No to je jako, klukům je 10 a 7, takže já se ještě na roli babičky opravdu jako nebudu, ale vlastně je dobrý, že jestli budou kluci po mně, tak já tohle všechno zažiju až jako opravdu vetchá osoba.
3: Ale já doufám,
4: že teda vetchá nebudu nikdy. To bych si
3: ty v žádném případě. Přejeme ještě jednou všechno nejlepší. Já jsem říkal poslední otázka, ještě jednu, přece jednou mám. Prosím tě, kde jsi zrovna teď? Chvilku to vypadalo, že v autě, pak tam bylo takový ťukání, vypadalo to, že krájíš pažitku na kuchyňském prkínku. Co zrovna teď děláš?
4: Prosím tě, jsem v autě a zajíždím do garáží, protože za chvilinku musím být u kadeřinka, protože musím jít na vlasy na ten koncert. A měla jsem jít už minulej týden, a protože jsem byla nemocná, tak jsem to musela odsunout. Takže jsou tak laskaví, že Robert tady přijde do práce i ve sváteční den. Což je
3: ano, ale ten koncert máš až v sobotu, tak proč jdeš na vlasy v pondělí? Vydrží ti to?
4: No, protože budeme... Ne, to budeme barvit a budeme vymýšlet, co na tu hlavu dáme.
2: Ale že jsou věci, které nemůžeš pochopit, tak se na ně prostě neptej.
3: Promiňte,
4: koncertem jsou jako přípravy, to znamená, že nejenom, že zkoušíš zpěv a nejenom, že zkoušíš tanec, a choreografie, ale zkoušíš i v oblečení a zkoušíš, co budeš mít na ksichtě a co budeš mít na hlavě.
2: Ano.
4: A je to vlastně, dřív, když jsem byla malá, takhle, když by bylo třeba 15, tak by byla nejšťastnější na světě. A je mi 50 a extrémně by to leze na nervy, ale vím, že to k tomu patří a chci před těma lidma v těch 50 vypadat perfektně. Takže mi nic jiného nezbývá, než to všechno podstoupit.
2: Moni, dovol mi jeden takový ženský pohled, extrémně ti to sluší. Na nejmenované televizi jsem i já včera koukala na ten dokument s tebou a na ten rozhovor s tebou a viděla jsem všechna ta představení krásníš.
4: Ježiš, ty seš hodná. No, já právě naopak jsem měla pocit, že jsem vlastně si říkala celý život, že jsem hnusná, když jsem se koukala na ty záběry, tak jsem byla roztomila, protože to nikdo neřekl, takže jsem byla taková... Byla jsem fakt dojatá a byla jsem šťastná, že tam bylo představení, které už jsou dávno pryč, ale které pro mě byly důležitý. Mary Poppins, Zorro, že jsem se tam učila úplně jiné věci a vlastně všechno, to bylo krásné. Jako vlastně jsem vděčná za to, co jsem všechno mohla zažít.
3: Přejeme všechno nejlepší ještě jednou. Holky, akorát mi musíte říct jednu věc. Já si to pustím ze záznamu, ale ta nejmenovaná televize, ještě mi musíte říct, jestli to bylo na Nově nebo na Primě. Mějte se krásně, čau.
2: Monika Absolonová. Ano. V dnešním rozhovoru po červeném koberci. Ano, my jsme ti moc rádi slyšeli, ať ty vlasy dopadnou nejlépe a všechny koncerty. Tvůj Moni a všechno nejlepší.
4: Mějte se krásně, děkuji a všem posluchačům krásný den. Mějte se parádně. Díky. Ahoj.
2: Aleši, no a my se budeme loučit, protože teď kromě mluvící Moniky Absolonové dorazí na vlny Českého rozhlasu Dvojka také Monika Absolonová zpívající. No písnička jaká jiná než Láska?
3: Je to tak, no a já jsem malinko teďka znejistil, ale vzhledem k tomu, že v sobotu máme ten významný tobogán z křižovatky, tak promiňte, já jsem myslel, že mám dneska volno, ale musím si jít dělat hlavu, protože teď v těch 50 už se to dělá.
2: Já si myslím, prostě, že u některých lidí to už opravdu prostě je jako jedno, Aleši. No.
3: Já to přeláknu a jdu tam. Vám všem krásný sváteční den a ať vám 50 nebo 90, užijte si ten dnešní krásný svátek svatého Václava.

A já vám dlužím ještě jedno pozvání a to bude směřovat k 11. hodině nebo pár minutám po 11. Blízká setkání. Marek Němec a jeho hostem bude Simona Bagárová, zakladatelka organizace Mila a odbornice na vzdělávání pečujících. Loučí se s vámi Šárka Bolemanová, ale už teď se těším na zítřejší 9. To už tu budou dva na dvojce. Mějte se krásně a hezký sváteční den.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Rusko podle šéfky unijní diplomacie Kalasové plánuje další sabotáže v Evropě. Lidé si dnes nenakoupí ve větších obchodech a supermarketech a většinou bude slunečno s teplotami do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová, příjemný poslech. Rusko podle Kaji Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Podle Kalasové je cílem sabotáží ze strany Ruska hlavně rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je taky tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Budou se zabývat i zprávou o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Uvádí, že 27 nezbrojí dostatečně efektivně. Obchody nad 200 metrů čtverečních jsou dnes zavřené. Prodej na Den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otvírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
4: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
3: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Jihočeský kraj zavádí individuální finanční dary pro děti se zdravotním znevýhodněním a děti v pěstounské péči. Rodiny o ně budou moct zažádat během celého roku. Výše příspěvku může dosáhnout až 50 tisíc korun. Do konce letošního roku má na pomoc připravený milion. Na co konkrétně budou moct rodiny peníze využít, popisuje mluvčí kraje David Hocke.
5: Peníze můžou rodiny využít například na speciální nebo kompenzační pomůcky, rehabilitace a nebo další potřebné služby. Jde o případy, kdy takovou pomoc není možné zaplatit z jiných zdrojů a rodina na ní sama finančně nedosáhne. Kraj pak každou žádost posoudí individuálně.
3: Do kostela svatého Václava v Krkonošském Harachově se vrátil historický skleněný lustr. Slavnostně se rozsvítí dnes o 1:30 odpoledne v rámci svatováclavských slavností. Empírová památka z konce 19. století byla dosud uložená v muzeu, říká historik Jan Luštinec.
6: Takže vrací se zpátky, je krásně vyčištěn, on nebyl nějak zvlášť poškozený a doplní ten nádherný interiér. Je to krásná ampírová práce, myslím, že takový lustr jsem dlouho neviděl tady široko daleko.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude většinou jasno, na severozápadě polojasno, teploty 20 až 25 stupňů, na horách 16, na Šumavě až 19 stupňů.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy jsou kolony za sjezdem na Sázavu. Kamiony v pravém pruhu jedou ze 32. kilometru, osobní auta v levém ze 30. a zdrží se 20 minut na začátek omezení před Šmejkalkou. Na 25. kilometru po dřívější nehodě je průjezdný jen pravý pruh. Na D1 z Ostravy do Brna opatrně za Vyškovem na kilometru 218. Tvoří se kratší fronta, na 217. a 5. kilometru stojí porouchané auto a zabírá levý pruh. Tolik zprávy, na řadě jsou blízká setkání.
8: Krásné dopoledne, vážení a milí posluchači. Já jsem dneska šel do rozhlasu a říkal jsem si, jaké štěstí je, že můžu jít, že můžu vnímat svět kolem sebe, že můžu tu a tam popoběhnout a že mé smysly jsou pořád ještě zjitřené. Dnes si budeme povídat i o stáří, protože jednou budeme staří všichni, pokud tedy budeme mít to štěstí. Přesto o stáří často přemýšlíme jako o něčem, co se týká těch druhých. Lidi za dveřmi domovů seniorů, našich rodičů a prarodičů a nás samotných až někdy hodně daleko v budoucnosti. Jenomže možná právě způsob, jakým zacházíme s těmi, kteří už nemohou být tak rychlí, výkonní a soběstační jako dřív, vypovídá něco podstatného i o nás všech. Můj dnešní host je Simona Bagarová. Vítejte u nás v rozhlase.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: Simona se péči a sociální oblasti věnuje přes 20 let. Zkušenosti má z managementu i přímo od lůžek seniorů. Založila organizaci Mila, která usiluje o to, aby důstojná péče nebyla jen správně vykonanou službou, ale také skutečným vztahem mezi lidmi. A aby se přitom nezapomínalo ani na ty, kteří každý den pečují. Simono, když se řekne stáří, co to pro vás znamená?
9: Stáří je pro mě přirozená etapa života. Vy jste řekl moc hezky, že když se ho dožijeme, tak je to vlastně štěstí. A je to pro mě téma pracovní, protože se snažíme o to, aby bylo přijímané jako něco, co se nás opravdu týká, čemu bychom tu pozornost měli věnovat.
8: O to víc jsem rád, že si můžeme dnes o stáří povídat a trošičku rozkrýt něco, co bývá často za oponou. Už za malý okamžik s mým hostem Simonou Bagarovou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: vymyslet.
1: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
2: Člověk, kterému není lhostejné, jak žijeme a jak budeme dožívat. Simona Bagarová je mým dnešním hostem. Ještě jednou vítejte u nás ve studiu.
3: Děkuji, dobrý den.
2: Simono, vy jste původně, jsem se dočetl, chtěla být dětskou zdravotní sestrou nebo třeba taky učitelkou v mateřské škole. Někde jsem také četl, že kdyby ve vaší ulici byl útulek pro psy, tak možná pracujete v útulku pro psy, řídíte ho a optimalizujete ho. Vystudovala jste sociální práci, pracovala s mladými lidmi, odcházejícími z dětských domovů, potom jste se dostala k managementu. Co vám v kanceláři začalo chybět, že jste potřebovala vyrazit do terénu?
3: Začala mi chybět právě ta přímá práce s lidmi. Mm-hmm. A já jsem si říkala, že hrozná škoda jenom sedět u toho počítače a schánět peníze na ty dobročinné aktivity, tak jsem si udělala takový 4denní pracovní týden a rozhodla jsem se, že každý pátek budu chodit do domova seniorů, který byl právě v ulici, kde bydlím, takže z toho vznikl ten příběh, že to byla velká náhoda. Kdyby tam byl útulek pro psy, tak možná jsem tenkrát zazvonila tam, ale ten výběr byl úplně náhodný a já jsem tam několik let každý pátek docházela a byla to úplně úžasná zkušenost.
2: Pamatujete si na ten první den? Byly to smíšené pocity?
3: Já si nevybavuju ten první den, ale co si pamatuju nejvíc a do dneška na to velmi často myslím, je ta cesta těch 300 metrů od mýho domu ke dveřím toho domova a pokaždý jsem přemýšlela o tom, jestli od minule někdo neumřel. Mm-hmm. A to zní tak jako depresivně, ale v něčem je to neuvěřitelně silná zkušenost,

0: s tím musí něco dělat a měla jsem takový pocit jako nespravedlnosti a já hodně špatně snáším uplatňování moci vůči slabším. Vždycky to ve mně vzbudí nějakou potřebu prostě něco říct a něco udělat a tehdy se to stalo taky a vlastně tím se dá říct, že vznikla Mila, která původně se chtěla zaměřit na to, aby jsme právě zlepšovali, řekněme, jako péči o seniory a velmi rychle jsme pochopili, že jenom tam, kde jsou spokojení pečovatelé, můžou být spokojení seniori. Uvědomili jsme si, že vlastně nikdo se takhle systematicky nevěnuje podpoře lidí, kteří profesionálně pečujou a rozhodli jsme se, že to bude naše téma a že se na tu kvalitní péči budeme dívat přes podporu lidí, kteří se o ně starají.
1: Vy jste za svou dlouholetou péči v oblasti jednak managementu, což musí být ta méně příjemná část schánění peněz pro to, abyste byli schopni edukovat i zaměstnance a samozřejmě i to vedení těch pečovatelských domů, o tom si budeme určitě povídat, získala stříbrnou medaili předsedy Senátu České republiky. Já moc gratuluju a přeju vám to.
0: Děkuju.
1: Je skvělý, že se tohleto podařilo, že se vlastně posvítilo na to téma. Mě by zajímalo, máte pocit, že se už teď trošičku to téma pečovatelství dostává do povědomí a začíná být trochu sexy, protože ono vlastně trochu sexy být musí, vzhledem k tomu asi, jak jsou honorovaní i finančně zaměstnanci těch zařízení.
0: Myslím, že teda sexy to moc není ještě, ale mám pocit, že se o tom tématu začíná víc mluvit. Mně se těžko posuzuje, kde je samozřejmě ten náš příspěvek k tomu, jak moc jsme to mohli ovlivnit my, ale vnímám, že možná i se stárnutím populace a s čím dál tím palčivější otázkou, kdo se o nás postará, tak to téma přirozeně se začíná zvedat, i když zatím to není úplně z toho ideálního úhlu. Pořád se jako hovoří o tom, že chybí ty lůžka a já bych si moc přála, aby se mluvilo i o tom, že tam chybí i ty lidi, kteří u těch lůžek mají být a kde je vezmeme, jak je zaplatíme, jak se o ně budeme starat. Takže je to zatím takový jednostranný pohled, ale já jsem svým založením optimista, takže věřím, že se brzo začne někdo zabývat i těma dalšíma souvisejícíma otázkama.
1: Mě velmi zaujalo, byl to nějaký případ z nějaké severské země, kde zkrátka do těch pečovatelských domů často dávali miminka z kojeneckých ústavů. Obrovským způsobem to zvedlo náladu a i vlastně chuť žít těm starým lidem a zároveň to přinášelo nějaký haptický kontakt těm miminkám. Máte pocit, že tohle to dává smysl? Děje se to?
0: Ona je to taková romantická jako představa, která samozřejmě na první dobrou zní moc hezky, ale já jsem zažila párkrát, když se třeba propojovali domovy seniorů s dětma z mateřských škol nebo tam i v tom domově, kde jsem byla, tak měli studenti, myslím, že to bylo nějaký gymnázium víceletý, tak tam měli nějaký projekt dobrovolnický. Je to moc fajn, ale je potřeba to hrozně dobře připravit, protože když přivedete 20 dětí do domova, kde opravdu ty lidi už jsou v poměrně jako těžkém zdravotním stavu, velká řada z nich trpí demencí, ty děti tomu nerozumí, jsou trošku vyplašený. A na druhé straně je skupina lidí, který se možná nikdo ani nezeptal, jestli má ráda děti, chce s nima být v kontaktu, jestli třeba nemají v životě nějakou bolestnou ztrátu. Takže je to fajn, ale je potřeba se na to dobře připravit a hodně to promyslet, aby to fungovalo.
1: O tom, jak optimalizovat péči o naší stárnoucí populaci, si povídáme se Simonou Bagarovou.

0: O důstojnosti stáří si povídám s mým dnešním hostem Simonou Bagarovou. Simono, vy jste založila organizaci Mila, to už jste zmínila. Mila je něco, ale zároveň i někdo, jak jsem se dočetl. To něco by se dalo nazvat tedy managementem a laskavostí. Mm-hmm. Já na slovo laskavost slyším moc rád a mám pocit, že to je obrovská deviza. Pokud jako jsme schopni v sobě tu laskavost najít, tak je to velká síla. Jakým způsobem vy vlastně tohleto uplatňujete v praxi? Jak Mila funguje a co je její cíl?
1: Mila má takový tři hlavní oblasti v svojí práce. Jedno je přímá práce v terénu, kde vlastně se na nás obrací třeba 30-40 domovů pro seniory ročně, kterým pomáháme nejčastěji s tím, aby, když to zjednoduším, aby se zlepšila atmosféra v tom zařízení, aby fungovala líp komunikace, aby tam prostě těm lidem bylo dobře, protože, jak už jsem zmínila, když jim je dobře, tak se dobře starají. A pak máme takovou část, která se týká systémovějších změn, kdy se vlastně to, co v tom terénu vidíme, řešíme, tak se snažíme nějak přenášet do vyšších míst a pak je to osvěta. Mm-hmm. Snažíme se to téma péče otevírat tak, aby lidi neděsilo, aby ho vnímali jako synonymum vztahu a jako něco, co do toho života patří od jak živa. Ale konkrétně u těch pečovatelů je to často i o tom vzbudit v nich pocit, že ta jejich práce je jako opravdu výjimečná, že to nemůže dělat každý a že její podstatou je právě zmíněná laskavost a lidskost a snažíme se vlastně k tomu co nejvíc vytvářet podmínky a prostředí na úrovni těch jednotlivých zařízení. Samozřejmě většina věcí je o penězích, tady tomu není jinak, tam my nedošahneme, aby jsme dokázali mávnutím proutku změnit platy, ale aspoň to, co můžeme, tak se snažíme zlepšovat a tím, jak je to na úrovni jednotlivých zařízení, tak se to vlastně docela hezky daří.
0: Dokážete definovat, co by vlastně měly být ty základní lidské fundamenty takového pečovatele? Protože já si to třeba představuju jako něco, co se týká zdravovědy, nějakého smyslu i psychologického pro lidskou duši, pro řád věcí, jídlo, léky. Ale co vlastně takový ideální pečovatel by měl v sobě mít a co by měl ovládat?
1: To je zajímavé, že když se zeptáte, co dělá pečovatel, tak většina lidí vám vyjmenuje spoustu technických věcí, jako pomáhá s oblíkáním, s jídlem, s hygienou. Ale když se zeptáte, jaký by ten pečovatel měl být, tak všichni chceme laskavost, empatii, trpělivost a jsou to vlastnosti, které se nedají naučit, jsou to vlastnosti, které musíte mít a musíte být, my často říkáme, skoro na úrovni absolventa pětiletého terapeutického výcviku, abyste se dokázali naladit na toho klienta, na jeho osobnost, na to, jakou má povahu, jak reaguje, jestli odmítá péči, jestli je spíš jako agresivní, plačtivej a vlastně hledat k němu tu cestu, aby se cítil pořád být tím, kým celý život byl a aby to nebylo přežívání, ale život. Tak to je asi takový základní měřítko, dokázat pečovat tak, že ten člověk se pořád cítí důstojně. To je ten základ.
0: Daří se to? Máte instrumenty k tomu, aby jste tohleto zlepšovali?
1: Jo, je to taky naše téma. Snažíme se, to vlastně my v těch domovech fungujeme vždycky nějakou delší dobu a pravidelně tam dojíždíme, nebo máme nějaký speciální vzdělávání, setkávání, otevíráme to téma, hledáme k tomu cesty a často je to o tom, že se jenom pojmenujou hodnoty toho zařízení a to, jak se naplňujou, že se k ním ty lidi nějakým způsobem přihlásí a uvědomí si, že ty nejmenší detaily v péči jsou obrovsky důležitý a že opravdu záleží na tom, do jakého hrnku dělám kafe, jestli tomu člověku popřeju dobrou chuť, jestli si všimnu, co zrovna by mu udělalo radost. To jsou věci, které jsou banální, ale pro člověka, který má život zmenšený na jednu jedinou postel, je to úplně nejvíc důležitá věc na světě. No.
0: Takže je to v detailech.
1: Je to v detailech. My vždycky říkáme, že rozdíl mezi péči a dobrou péči dělají detaily. Samozřejmě v tom každodenním provozu a v tom obrovském zápřehu, kterému jsou pečovatelé vystaveni, to není vždycky jednoduchý. Ale já myslím, že spousta těch věcí není otázka jako času, ale fakt jenom toho zavnímání té situace a schopnosti na to zareagovat třeba trošku laskavit. Samozřejmě pokud nás poslouchají pečovatelé, pečovatelky, tak určitě budou oponovat, že když jsou unavený, vyčerpaný, tak se to hledá těžko a s tím já naprosto souhlasím, ale věřím, že když se to téma bude takhle pojmenovávat, zvedat a zdůrazňovat, takže se to postupně bude zlepšovat a stávat normou.
0: Čili věříte, že zlepšení musí přijít od spodu, aby se to stalo třeba tématem, kterým se můžou lidé zabývat i na těch nejvyšších úrovních a zároveň potom zlepšovat ty podmínky těch pečovatelů.
1: Jo, já myslím, že to jde z obou stran, ale ze spoda taky a nejenom od těch pečovatelů, ale i od nás, ode všech. A samozřejmě ve chvíli, kdy chceme, aby v domovech byly laskaví pečovatelé a pečovatelky, tak bychom si měli odpovědět na otázku, jestli my jsme laskaví vůči těm svým blízkým a jestli to, co vyžadujeme od těch profesionálů, jsme schopní naplňovat my v tom každodenním životě. Z toho se tvoří péče jako hodnota společnosti a z toho vznikají služby, které si asi všichni přejeme.
0: O tom, co seniorům v institucích chybí nejvíce, si povídám s mým dnešním hostem Simonou Bagárovou.
2: Český rozhlas 2.

0: blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Simona Bagarová je mým dnešním hostem a povídáme si o stáří a zejména o důstojnosti. Máte pocit, že u nás v Česku, teď za současných podmínek a za současného naladění společnosti, možná i celoevropské, je stáří něco, čeho si vážíme, ceníme, docenujeme a věnujeme mu péči, protože to jsou ti lidé, kteří nás rozhýbali do těch pozic, ve kterých jsme teď my?
3: Myslím, že to tak není, no, že to stáří je pořád téma, který je hodně na okraji, protože to je úplně protipol ty výkonové společnosti a vlastně nás to zdržuje, že se nechceme zpomalovat a zabývat se něčím, co není vlastně úplně příjemný a co v nás otevírá otázky, kterým se snažíme většinou naopak vyhnout. I když ta moje dobrovolnická zkušenost, kterou jsme říkali na začátku, je něco, co bych teda doporučila úplně každému, protože to zpomalení takovýmhle způsobem pro mě byla teda úplně nejvíc obohacující věc, kterou jsem zažila a hodně mi to pomohlo dostat se do nějaké rovnováhy. Takže bych se moc přála, aby jsme si uvědomili, že ten život není jako přímka, po který jdu pořád nahoru, ale že to je fakt nějaký kruh, který se jednou uzavře a že vnímat všechny přirozené součásti života je jako nesmírně posilující.
2: Myslíte, že by třeba byla cesta i v tom, že takováhle exkurze do těchto domovů, že by byla součást nějaké výuky, vzdělání třeba na středních školách, nějaký takový exkurs sociální, řekněme?
3: Já mám s těma školama teď vlastně takovou hezkou zkušenost, protože je jedna z těch aktivit, která je se mnou spojená, je knížka, která se jmenuje Hořím a která vlastně je knihou rozhovoru s 5 výjimečnýma pečovatelema a pečovatelkama o seniory, která získala nějaké ocenění a audioverze získala dokonce 2 ceny v jedné anketě. Takže to pro mě byl impuls k tomu zamýšlet se nad tím, jak to téma otevírat. A zároveň se stala, proto o tom mluvím, doporučenou literaturou pro studenty ošetřovatelství na 3. lékařské fakultě, což pro mě bylo velký překvapení a veliká radost. A mám pocit, že to je takový malinkatej jako dílek do té skládačky důstojný péče, kdy i ty mladí lidi dostanou náhled na péči nejenom přes ty zmíněné technické úkony, ale právě i přes tu lidskost, laskavost jako podstatu, tak to ve mně vzbuzuje velký naděje, že by to třeba mohlo tu generaci, která do toho oboru bude přicházet, vést trošku třeba i jiným stylem, ale hlavně doufám, že to budou lidi, kteří si dokážou ty podmínky nastavit líp a že nebudou ochotní pracovat za podmínek, které tam jsou teďka. No.
2: Když jste zmínila svou literární tvorbu, knihu Hořím, tak zároveň pojďme zmínit i knihu Hladím. Jsou to krásné názvy, mě to opravdu evokuje. Dělám to teď a tady. Pojďte nám poskytnout nějakou ochutnávku drobnou do knihy Hladím.
3: Kniha Hladím je vlastně volný pokračování té první a zatímco ta první se zabývá péčí jako profesí, tak ta druhá se zabývá péčí jako vztahem. Jsou tam velmi různý příběhy, je tam rozhovor s Michalem Třeštíkem, který je zároveň editorem těch mých knížek a který je velmi inspirativní v tom, jak přistupuje ke svému stárnutí a jak tu svoji nadcházející osmdesátku už teďka jako glosuje a má pořád neuvěřitelnou jako zvídavost a zájem a radost ze života a to mě přišlo velmi inspirativní. Říká tam moc hezkou větu, že předpokladem dobrého stáří je dobrá dospělost, protože z blbé dospělosti do dobrého stáří nenaskočíte, tak to mi přijde jako úžasný návod. Je tam rozhovor s Irenou, která se vlastně 30 let starala o svého muže po těžké mrtvici, pak se mu k tomu přidali ještě další jako onemocnění a vlastně je to velmi jako dramatický příběh, který je o tom hledání hranice mezi tím, kdy ještě je to láska a kdy už je to sebeobětování, kdy ještě mám říct péči doma, ano, kdy už musím hledat nějakou výpomoc. Je tam i řádová sestra Ancila, generální matka představená od Boromejek, se kterou se vlastně bavíme o tom, jak právě ta lidskost v péči je úplným základem pro ty Boromejky, které jsou s tématem péče hodně spojený a jak je vlastně paradoxní, že v době, kdy tu péči budeme potřebovat čím dál tím víc, tak těch Boromejek je méně a méně, tak se vlastně bavíme o tom, jak můžeme docílit péče jako hodnoty společnosti. Je to takový pestřejší náhled na to téma přes 5 různých příběhů z 5 pro mě úžasně inspirativníma lidma.
2: Vy máte i silnou osobní zkušenost s péčí o odcházejícího člověka, velmi blízkého, je to tatínek, tak i o tom si s vámi rád popovídám, pokud budete svolná, za malý okamžik. Simona Bagarová.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Se Simonou Bagarovou si teď budu povídat o zkušenosti, která se v životě často stává a evidentně se stane i nám všem, a to je smířit se a nějakým způsobem důstojně doprovodit blízkého člověka. U vás to, Simono, byl tatínek. Jak vy jste vlastně celou tuhle tu etapu vnímala, jak to probíhalo?
1: V pondělí to budou 3 roky, co táta umřel, takže to je ještě pořád docela čerstvý. A bylo mu 68, takže to bylo hodně brzo. Probíhalo to tak, že my jsme dlouho hledali nějakou diagnózu. My jsme věděli, že se něco děje, pořád jsme nevěděli co, což bylo extrémně náročné období, kdy jsem si mnohokrát uvědomila, jak důležitá je ta naše práce, protože jestli mi něco chybělo, tak to byl lidský a laskavý přístup zdravotníků, který sice byli perfektní experti v těch svých oborech, ale nikdo vlastně nebyl schopen se na to téma dívat komplexně a vlastně hledat informace, doptávat se, to opravdu bylo jenom na nás a vlastně vůbec se nedivím tomu, když se lidi přikloní i k nějakým alternativnějším směrům, protože ta odosobněnost toho systému je teda fakt jako tvrdá. A vlastně ve chvíli, kdy se ta diagnoza našla, což byl malobuněční karcinom plic, tak už mu zbývaly necelý 4 měsíce života. Bylo to těžký a zároveň vás na to nikdo nepřipraví, protože to fakt zažíváte jenom jednou. Pro mě bylo v něčem velmi úlevný to, že všechno to, co v Mile říkáme a snažíme se předávat, jsem potom schopná i v tom svém životě vlastně uplatnit.
0: Fungovalo to?
1: Fungovalo to, protože dokud to nezažijete, tak je to jenom teorie, ale fakt to jako fungovalo.
0: A promiňte, fungovalo to pro vás, nebo to fungovalo i pro tatínka?
1: Myslím, že zafungovalo to, že jsme já, máma a ségra, který jsme se o tu péči dělili nejvíc, takže jsme vlastně dokázali v tom se velmi jako spojit a uvědomit si, že je tam velmi důležitý ten společný čas a dívat se na ten čas nejenom jako na bolestnej, ale i jako na velký dar, že můžeme se o něj postarat doma, že můžeme s ním bejt a že můžeme zažít hezký věci. A zároveň mi tam pomáhali ještě vlastně 3 z 5 hrdinů té knížky Hořím, což bylo moc hezký, že vlastně se tady ty lidi, o kterých jsem psala, potom stali těma, který nám pomáhali s péčí. A myslím si, že jsme to prožili úplně jako naplno a nadřeň nám pomohlo se s tím vyrovnat. Neříkám, že to je úplně jako snadný, samozřejmě přicházejí různý vlny, kdy člověk se úplně lekne, že se to stalo. I teď po těch 3 letech si říkám, ty to snad není možný, on tady fakt není. Ale zároveň se stalo to, že ho daleko víc vnímám úplně všude okolo sebe. A i to rozloučení, které jsme dělali s organizací Ke kořenům, která se věnuje takovým speciálním způsobům pohřbívání, že to nejsou ty příšerný, prostě obřadní síně, ale bylo to prostě ve Stromovce a bylo to vlastně radostný, když to tak řeknu.
0: Takže je to takový víceméně jako duchovní.
1: No, takový, byla to taková oslava, oni vždycky říkají, že to je taková oslava života a my jsme to tak pojali, že jsme vlastně si v tom snažili najít i něco pozitivního a přijde mi to velmi důležitý si to prožít, pokud to jenom trochu jde. Samozřejmě je řada rodin, kde jsou vztahy velmi komplikovaný a prostě se to nepodaří i při nejlepší vůli srovnat. Je řada lidí, kteří zkrátka se musí smířit s tím, že ten jejich blízký odchází v nemocnici. To je prostě život, ale vždycky je tam podle mě příležitost zastavit se a najít si nějaký svůj osobní způsob, jak se s tím jako vyrovnat. To mi přijde velmi důležitý.
0: Čili takový ten kár, skutečně ten český pohřeb, ta trizna, čímž samozřejmě si člověk musí projít, ale vy jako blízká rodina si tím procházíte mnohem dřív, než ten skutečný pohřeb nastane. A pak už já si pamatuju, že jsem viděl nějaký africký pohřeb, kde zemřel starý pán zelinář a oni opravdu vysochali ze dřeva obrovský žlutý banán. Do toho banánu ho položili a teď tím městem tou ulicí to šla ta fiesta. A mně to přišlo neskutečně osvobozující. A říkal jsem si, to bych taky chtěl.
1: Já myslím, že ty rituály jsou jako nesmírně důležitý, že ty rituály jsou od toho, aby jsme tu věc opravdu jako prožili. A já jsem si kolikrát říkala, jak nebylo vůbec marný, že třeba ty vdovy chodili rok v tom černém, protože to byl jasný signál, že drží nějaký smutek. Pro mě bylo hrozně těžký, když skončil ten pohřeb, že se očekávalo, že automaticky hned naskočím do té práce a všecko bude jako dřív. A já jsem si říkala, nechte mě bejt, já ještě nechci. Jo? A docela jsem si to jako ustála, ale říkala jsem si, jak je to fakt náročný, že neumíme v tom zrychleném světě dát ten prostor a čas takhle důležitým zkušenostem. No. Myslím, že nám to potom způsobuje řadu jako psychických jiných problémů, protože tohle se jako musí odžít nějakým způsobem.
0: A zároveň bychom taky měli být opravdu těmi posledními průvodci toho blízkého člověka a nepropásnout ten okamžik. To myslím, že je taky zásadní.
1: Když se to podaří, je to skvělý, ale zároveň vždycky mám potřebu dodat, že mám jako obrovský pochopení pro to, když to někdy nejde, protože ne vždycky je to ideální.
0: I o tom, co je nejlepší investice do stáří, si budu povídat ještě s mým dnešním hostem Simonou Bagarovou.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Se Simonou Bagárovou si povídáme o stáří, o důstojnosti, o péči, o druhé, ale i o sebe. Simono, co je tedy podle vás tou nejlepší investicí do stáří? Jsou to peníze, je to zdraví, přehnané sledování se, jsou to přátelé, jsou to vztahy, rodina, anebo třeba schopnost nebýt sám?
3: Já myslím, že to jsou vztahy a schopnost pěstovat, vyživovat svoje vztahy celý život, protože když si tvořím zdravý vztahy, a tím myslím i vztah k sobě, a když se mi daří žít nějakým způsobem naplněný život, tak v tom stáří, kdy postupně přicházím o různý svoje role, že přicházím o roli nějakého zaměstnance, o tu identitu profesní, přicházím o nějaké svoje koníčky, protože už třeba na ně nestačím, přicházím o svoje blízké, o svoje přátele, o energii, tak mi zbývá jenom to, do čeho jsem celý život investovala, no. Takže myslím si, že tady to vědomí, že ten konec jednou přijde a že to bude hrozně utíkat ten život a že to nejlepší, co můžu dělat, je snažit se žít co nejlíp, je podle mě nejlepší způsob, jak do toho stáří investovat.
2: Když jste říkala, že jednou to přijde, máte nějakou konkrétní představu toho, jak by to třeba ve vašem případě mělo být ideální? Já ji mám. já chci hezký výhled, mít něco dobrého k pití, mít vanu, mít pocit, že jsem ten život neodflákl podle Ruizovy páté dohody, když se otočím zpátky, takže jsem všechno dělal, jak nejlépe jsem mohl v ten okamžik, protože zpětně nahlíženo to nikdy nebude ideální. Takže mít v tomto zameteno nějak v té duši a pak samozřejmě bublající vana, pěkný výhled a to tlačítko se vypne. Jak to máte vy?
3: Jo, to je moc hezký mít pocit, že jsem všechno dělala nejlíp, jak jsem mohla, to určitě bych si přála a zároveň bych si přála dožít se nějakého vysokého věku v co nejlepší fyzické a duševní kondici, abych nebyla odkázaná na pomoc druhých a abych měla pořád ještě radost ze života, no, to mně přijde úplně klíčová věc.
2: Kdyby se, nedej bože, stalo to, že budete odkázána na péči těch druhých, tak jak by ten ideální pečovatelský dům nebo ten svět kolem vás měl vypadat? Je to tedy asi svět podle vašich představ, ten, který se snažíte tvořit prostřednictvím své práce? Jak by to mělo být? Kdybyste byla, a teď si pojďme říct konkrétně, tedy netrpíte žádnou demencí, ale to tělo zkrátka nefunguje, potřebujete druhé.
3: Já mám podobně jako drtivá většina lidí v České republice představu, že ideální je dožívat doma, ve své posteli, ve svém prostředí, mít okolo sebe lidi, který mám ráda, který mají rádi mě a který mě natolik znají, že jsou natolik trpěliví a ochotní se o mě starat tak, abych se pořád cítila dobře. No. A právě proto je potřeba se o ty vztahy starat a pěstovat to, protože když vás ty lidi mají rádi a vy máte rádi je, no, tak to se pečuje vždycky o něco líp.
2: Jak vy se sama díváte třeba na téma eutanázie?
3: Já jsem ráda, že to téma se otevírá. Myslím, že je důležitý tu debatu zvednout, ale myslím, že máme teda spoustu práce ještě před sebou, než bude na řadě téma eutanázie. My se ještě nedokážeme pořádně postarat ani o ty lidi, kteří jsou ve zdravotnických službách, v domovech pro seniory. Ještě pořád tam je spousta rezerv v té péči a tím pádem mi přijde hodně předčasný bavit se o eutanázii a taky mám často pocit, že si jako nevíme ani rady se životem a neumíme ho pořádně naplnit a už se tady snažíme ovládat i to, jak bude vypadat ten náš konec. Jako přijde mi to, že to je pro spoustu lidí taková zkratka, způsob, jak se vlastně vyhnout tomu prožívání života naplno, ale tím samozřejmě neříkám, že s tím nesouhlasím. Já nikdy bych jako si netroufla člověku, který eutanázii chce, to rozmlouvat a nikdy bych si netroufla mu říkat, že to je hloupost. Já spíš se bavím o té debatě, o úrovni té debaty na společenský. Pojďme se o tom bavit, pojďme to téma otevírat, ale my zároveň děláme všechno pro to, aby jsme ten život prodlužovali. Tak co vlastně teda chceme, jo? To prodlužování života do nekonečna taky nejde a když už teda se budeme dožívat toho vysokého věku, tak to sebou nese nějakou zodpovědnost a to neznamená, že najednou si jen tak vypnu to tlačítko, jak vy říkáte, je potřeba se na to dívat jako hodně filozoficky, komplexně a ve všech souvislostech, který to sebou nese a tam myslím, že ještě jako společnost nejsme.
2: Každopádně ale neupíráte právo rozhodnout o tom konci, protože představme si tady teď konkrétně případ, kdy ten člověk opravdu trpí, je unavený ze života, z bolestí, nemá nikoho už blízkého kolem sebe. Tak bavme se o tomhle, jestli tam skutečně ta trizna a to trpění má dojít až do samého konce, protože jemu to samotnému si myslím nic nepřináší, možná, že to přináší nějaké poznání tomu okolí, ale proč on má být objekt našeho poznání?
3: Naprosto souhlasím a na úrovni jednotlivců jsem proto, aby každý člověk rozhodl o tom, co chce a co potřebuje, ale aby se tohle to mohlo stát, tak tomu právě předchází ta debata o tom, jak by to mělo být nastavený systémově. Můžeme se o tom bavit, ale pojďme se zároveň bavit o tom, jestli poskytujeme lidem, kteří potřebují péči, to nejlepší možný, jestli máme ty nejlepší možný pečovatele, ty nejlepší možný podmínky pro ně. A až tady to všechno budeme mít hotový, tak se pojďme bavit i o tom, jak by mohla vypadat v českých podmínkách eutanázie.
2: Já vám moc krát děkuju za velmi osobní povídání. Díky za to, že děláte to, co děláte, že zlepšujete život tam, kde už často nebývá přítomen. Ať se vám daří a ať ten váš plane pořád dál. A ještě dlouho. Simona Bagarová byla mým dnešním hostem.
3: Děkuju moc, že vás to téma zajímá. Díky, hezký den.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
2: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
2: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
2: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
2: Na Dvojce.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Dva gurmáni.
6: To je krása.
5: Opět vyráží do prosluněné Itálie.
7: Já už jsem se na tebe, kamaráde, strašně
8: těšil. Já taky.
5: Za novými místy, novými zážitky.
8: Barevnost a chutě.
9: Buon appetito.
5: A hlavně skvělými novými recepty.
10: Jak vám hustne?
8: Nádhera.
5: Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
8: Piazza Grande.
10: Velpe.
8: Já tady chci žít.
5: Premiéra 8. října na ČT2 a v iVysílání.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Je den české státnosti. Patrona naší země, svatého Václava, připomíná národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Šéfka unijní diplomacie Kalasová varovala před dalšími ruskými sabotážemi v Evropě. Počasí bude většinou jasno, místy oblačno a teploty až 24 stupňů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Dnes si připomínáme Den české státnosti i odkaz národního patrona svatého Václava. Tisíce lidí dorazilo na národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavy, kde byl světec v roce 935 zavražděný. Tradiční poutní mši na Mariánském náměstí sloužil pražský arcibiskup a český primas Stanislav Přibyl. Při bohoslužbě byla letos poprvé vystavená nová stříbrná herma svatého Václava s jeho ostatkem. Vznikala dva roky ve šperkařské dílně v Turnově a její pořízení financovali dárci. Navrhl a vytvořil ji klenotníka zlatník Jiří Urban ve spolupráci se šperkařem Petrem Poglem. O 14 hodin je v bazilice na Nebevzetí Panny Marie připravená nově také modlitba chval, díku a proseb za Českou republiku a všechny, kdo v ní žijí.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 630 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
2: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
0: Příčina znečištění podle Soukupa zatím není jasná. Vodárny už ale podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jde o stejná opatření, která platila na jaře.
3: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
4: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
3: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
5: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
3: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Rusko podle informací od zpravodajských služeb plánuje v Evropě další sabotáže. Uvedla to šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová před jednáním ministrů obrany států 27 v Bruselu. Prohlásila, že Evropa musí být ostražitá a na základě zpravodajských informací nachystané sabotáže už předem reagovat.
6: Moskva podle Kalasové chystá sabotáže s cílem rozdělit a zastrašit evropskou společnost a odradit ji od podpory Ukrajiny. Také finský ministr obrany Antti Häkkinen prohlásil, že hlavním důvodem narůstajících sabotáží je neúspěch Ruska na bitevním poli. Proto Moskva zvyšuje tlak na podporovatele Ukrajiny. Ministři obrany států 27 dnes projednají také zprávu o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Podle agentury Reuters z ní vyplývá, že Evropská unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Evropská kosmická sonda JUICE dnes proletá v blízkosti Země. Míří sice k Jupiteru, ale cestou absolvuje několik okruhů sluneční soustavou. Podle vědců ji čeká ještě jeden podobný průlet kolem Země.
7: Nejtěsnější průlet sondy JUICE okolo Země 28. září na svatého Václava 13:45 středoevropského letního času.
8: Říká Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Při průletu u Země mají vědci příležitost zkontrolovat a skalibrovat měřící přístroje sondy.
7: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
8: Do cíle sonda dorazí v roce 2031. Bude zkoumat hlavně možné podmínky pro život na ledových měsících Jupiteru. Martin Srb, Český rozhlas.
0: V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Zároveň bude jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu zítra. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíš výjimečně. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu.
9: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnešní počasí bude většinou jasno, na severu a západě oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Brna na Prahu vzniká kolona kousek za sjezdem na Sázavu. Sune se z 32. kilometru asi půl hodiny na 25. Silnice 13 Liberec Nový Bor je v Rynouticích uzavřená. Před křižovatkou na Janovice a Hrádek havarovala 3 osobní auta. Objížďka po místní komunikaci kolem fotbalového hřiště je ucpaná. Vejdou se tam obousměrně sotva osobní auta, tak čekejte komplikace. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy. Teď už omeletky Heleny Pavlovské.
10: Milí posluchači dvojky, dnes jsem den strávila přípravou omeletek, vařením a pečením. Chtěla jsem na oběd pozvat vnuka a dceru a připravila jsem jim proto vepřovou panenku na liškách se smetanovou omáčkou a k tomu knedlíček. Vnuk snědl 4 a dvakrát si přidal maso. Udělal mi velikou radost. A taky jsem upekla koláč. Pro velký úspěch znovu ten se švestkovou makovou náplní. Náplň jsem ale ozvláštnila po rozhovoru s kamarádkou, která mi řekla, že na Ukrajině se nejčastěji mák servíruje s višněmi. Tak jsem do makové náplně nalila šťávu z kompotovaných višní a náplň jsem pak obložila trochou višní, na které jsem naskládala rozpulené čerstvé švestky se skořicovým cukrem a drobenkou. Koláč jsem pekla hodinu a teď stydné a bábivě voní. Omeletky právě začínají. A snad víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Milí posluchači dvojky, omeletky dnes mají náplň, kterou tvoří cena. Cenné mohou být myšlenky, cenné jsou papíry, vztahy a kovy. Někdo pod cenou nakoupí, někdo sám sebe přecení a někdo na svět jen vztekle cení zuby. Často za cenu zdraví získáme jen cenu útěchy a za každou cenou zkušenost zpravidla draze zaplatíme. Občas člověk podcení své bystré děti. Když byl syn Péťa malý, tak mě jednou zaskočil otázkou: a o kolik to je, když někdo vyhraje o prsa? Když jsem byla v Africe, narazili jsme jednou v buši s lovcem Wagnerem na obrovského hada. Je hrozně nebezpečný, poučil mě Wagner. Dokáže během pár minut uškrtit i krávu, tak si k němu, Halino, vůbec nepřibližuji. V Africe jsou ještě oblasti, kde se za manželku rodičům platí. Obvyklá cena jsou tak 2-3 krávy. Když se ovšem chtěl oženit Omali, nabídl a také zaplatil rodičům své vyvolené 8 krav. A brzo se o tom mluvilo všude v okolí a nikdo nechápal, proč Omali tolik přeplácí cenu, zvlášť když ani žádný jiný mladík o dívku neusiloval. A Omali navíc nebyl žádný boháč. Jeho nevěsta a manželka však dlouho po svatbě byla tou nejspokojenější manželkou v celém kraji. Je nezbytně důležité mít vědomí vlastní ceny. Já jsem zapochybovala o citech mého muže, když jsem měla virózu, horečky a musel ke mně přijít lékař. Moc to ale nepomohlo. Horečka se začala zase zvolna šplhat ke 40 a já jsem najednou v mrákotách zaslechla, jak manžel telefonuje. Pane doktore, po vaší návštěvě se manželčin stav podstatně zhoršil. Mohl byste prosím vás přijít ještě jednou? Nedávno se po večeři přítel zvedl a řekl mi: mám za sebou šílený den, třeští mi hlava, bolí mě za krkem, no tak si myslím, že mi udělá dobře, když se půjdu trochu projít. Zajdu si do hospody. Jedna má kamarádka se dost upravila na večírku a začala házet očkem po jednom švarném muži a opilecky začala plánovat. Hele, já si ho vezmu domů a uvařím mu svoji specialitku. Snažila jsem se jí zarazit. Vzpamatuj se, v tomhle stavu chceš vařit a zrovna ty, která nevaříš nikdy, co bys mu asi tak udělala? Odpověděla rázně. Whisky s gaučem.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači Dvojky, omeletky jsou dnes o ceně. Jednou jsem se rozhodla, že rodinu překvapím a uvařím úžasnou thajskou specialitu. Patlala jsem se s tím celé odpoledne a k večeři jsem pak na stůl přinesla nádherně vonící a zajímavě barevné talíře. A Petr ochutnal a řekl, vaříš skvěle, mami. Nadmala jsem se pýchou. Ale Petr v zápětí bohužel dokončil myšlenku. Ale ten dnešní recept je fakt dost hnusnej. Stalo se, že se u nás v domě objevily myši a přítel to vzal vážně a nakoupil pastičky a odhodlaně s nimi namířil do sklepa. A já jsem mu měla být nápomocna při kladení a vyzval mě, abych mu přinesla nějakou návnadu. Přinesla jsem mu z kuchyně to, co jsem pokládala za nejlepší vnadidlo. No a co to je? Zeptal se nedůvěřivě můj přítel. No to je sekaná, pravila jsem hrdě, ta sekaná, co jsem včera pekla. No a ty myslíš, že to ty myši budou žrát? Kamarádka měla už delší dobu psychické potíže. Na jaře si konečně došla k lékaři, vyfasovala prášky a když jsem se u ní stavila na chalupě, líčila mi radostně, že se cítí jako vyměněná, že výborně spí, chutná jí jíst a dokonce začala na radu psycholožky jako art terapii malovat na hedvábí. Život je prostě zase krásný jako růžová kytička. A já jsem ji tak skepticky poslouchala a dívala jsem se přitom, jak si s absolutním soustředěním pere štětec v kávě. Stála jsem nedávno v lékárně za takovou úhlednou starou dámou. Když na ní přišla řada, zeptala se, jestli také vedou léky pro zvířata. A lékárník odpověděl, že v zásadě vedou, případně, že by mohli objednat. A zeptal se, no a co konkrétně byste potřebovala? No, já přesně nevím, zrozpačitila babička. Víte, ale nemňouká mi kočka. Výchova mého otce byla svérázná. Svérázná byla i jeho ponaučení. Dodnes za nic na světě nepromluvím za jízdy s řidičem, protože můj tatínek tvrdil, že za jízdy s řidičem nesmím mluvit, abych si nepřekousla jazyk. Jednou na rodinném výletě se spustila bouřka a matka začala volat. Lehněte si na zem, vztyčená postava přitahuje blesky. A otec jenom odmítavě zabručel. Buď ráda, že ještě vůbec někoho přitahuješ.

Milí posluchači Dvojky, o ceně si dneska povídáme v omeletkách. Sousedka na chalupě potřebovala nutně a náhle odjet se synem k lékaři a já jsem se jí nabídla, že jí zatím pohlídám její 5letou dceru. Za chvíli mi ale došlo, že když si naproti do krámku neskočím pro chleba a housky, budu zřejmě o hladu. A cesta tam a zpátky trvá asi 7 minut, no tak jsem to riskla. Holčičku jsem ale předtím důrazně upozornila, aby nikomu neotvírala. A abych byla přesvědčivá, přirovnala jsem situaci k pohádce o kůzlátkách. Jak blbý to byl nápad, mi došlo za těch 7 minut, když jsem se vrátila. Na normální prosby mi dítě odmítalo otevřít. A tak jsem k pobavení okolí škrábala kopítkem o branku, trkala hlavou do planěk a hlasitě jsem žebrala: kůzlátko, děťátko, otevři mi, to jsem přece já, stará koza. Donedávna jsem žila v iluzi, že jsou věci, které nelze ztratit. Pak mi ale zavolala slečna recepční z kosmetiky a sdělila mi: paní Pavlovská, já se jenom potřebuju ujistit, jestli k nám zítra náhodou nemáte přijít. Měli jsme tu záskok za dovolenou, jsou to hrozné zmatky a ztratila se nám středa. Všeobecně natáčení něčeho na kameru si spousta lidí představuje jako strašně zábavnou věc. Kamarád mi přesvědčil o tom, že při této aktivitě zažil nejhorší okamžiky svého života. Dostal nabídku natočit výbornou reklamu pro Polsko za skvělé peníze, kde měl účinkovat pouze on a ježek. Poentu to mělo docela chabou, něco na způsob toho, že zvíře vleze do měkkého svetru raději než do svého brlohu. Reklama se točila v lese, v době, kdy bylo něco kolem 10 stupňů a on tam měl pobíhat jenom v džínách a bez trička. Natáčení trvalo celý den, přestože se jednalo o velice krátkou reklamu. Celé to probíhalo asi takhle. Začalo se točit, všechno šlo hladce. Kamarád to chtěl mít rychle za sebou, byla mu dost velká zima, no tak se snažil. A najednou někdo zařval: dost! A následně se všichni seběhli kolem ježka. A překladatel oznámil kamarádovi, že ježkovi je zima a je potřeba ho dát na chvíli zahřát. A po půl hodině se pokračovalo. Opět ten samý člověk náhle zařval: stop! A všichni běželi k ježkovi. Překladatel okamžitě vysvětloval, že se musí ježek najíst. V průběhu dne ještě musel ježek několikrát pít, odpočívat a zahřívat se. Kamarád za celý den dostal jednou najíst a to si ještě o to musel důrazně říci v době, když měl ježek pauzu. Prý to byly nejhůř vydělané peníze, díky kterým mimo jiné nenávidí ježky.

Milí posluchači dvojky, napište mi, jakou jste kdy museli zaplatit vysokou cenu. Cena je totiž tématem dnešních omeletek. A myslím, že není od věci, když vám teď přečtu jednu ze svých povídek. Jmenuje se Mamma Mia. Jsem v Itálii v oblasti Riviera di Ponente. Nebojte se, chystám pro vás cestopisné zážitky i s popisy míst, které musíte navštívit. Ale dnes mi dovolte, abych se vám svěřila s pocity, které mne přepadaly každý den mé dovolené. Ty pocity se týkaly žen a jejich utrpení. Čtete dobře. Já, uprostřed italské přírodní nádhery, mezi časem lahůdkového oběda a lahůdkové večeře, jsem se zmítala nad tím, proč jsme my ženy takové chudě rybolavé a kdy jsme si to sami zavinili. O čem mluvím, pochopíte, když vám popíšu zážitky z dnešního odpoledne. Seděla jsem na pláži v Mentonu, což je mimochodem rozkošné městečko, které leží 1 kilometr na západ za italskými hranicemi na Azurovém pobřeží. A pozorovala jsem rodinu vedle své matrace. Byla to italská rodinka. Dcera, matka, vnouče, zeď a dědeček. Dcera, bylo jí asi 35, seděla na písku v kuse asi 10 minut za celé odpoledne. Když neseděla, což byly asi 4 hodiny, tak nepečovala o své dítě, ale starala se o svého muže. Její manžel vypadal jako Atlas, který udržel na svém hřbetě země kouly. Měl tetování až za ušima a byl tak obrovský a chlupatý, že mě napadlo, že by mohl dobře reprezentovat naše paleontologické předky. Italka svého muže nejdřív převlékla. To znamená, že ho nejprve zabalila do prostěradla, které bylo zdrhnuté kolem krku do gumičky. Tetovaný obr v pruhovaném pytli, ze kterého mu trčila jen holá hlava, nebyl schopen pohybu. Jeho žena mu proto svlékla šortky a trenýrky, oblékla plavky, sundala mu košily, posadila ho na lehátko, nakrémovala mu celé tělo, obula mu boty do vody. A pak šla a z cesty mu odstranila nejšpičatější kameny. Potom dovedla hromotluka k moři, šla před ním do hloubky, aby ho nezasáhla vlna, a nadšeně sledovala, jak se její mrož noří do mořské pěny a jak štěstím chrochtá. Jeho manželčička, tenká jako lusk, kroužila kolem něj, aby ho mohla zachránit, kdyby snad, nedej Bůh, na něj zaútočilo něco odporného. Vedle starostlivé Italky leželi francouzští manželé. Přijeli na motorce. Žena pod slunečník pečlivě uklidila motoristické helmy, srovnala jejich šaty a z košíku vyndala svačinu. Muž si vytáhl časopis. Jeho žena šla do moře, skočila do ledové vody a plavala skoro až za obzor. Když se vrátila, teprve v tu chvíli její muž zaregistroval, že tam chvíli nebyla, si manžel lehl na břicho, žena šílenou rychlostí se utřela a začala mu masírovat záda. Když byla s masáží u konce, tak si šel manžel do moře namočit chodidla. Na jihu Francie i Itálie je na dovolené hodně bohatých lidí. Jeden pár mě taky zaujal. Ruska byla krasavice. Muž byl malý, tvarohovitý a připomínal mi medvěděva. 2 hodiny v kuse telefonoval, křičel do mobilu a jeho krasavice mu mezi tím přinesla minerálku, zmrzlinu, pizzu, koláče a espresso. A proč vám tyhle podrobnosti píšu? Protože jsem se nejdřív strašlivě rozhořčila nad tím, jak my ženy ze sebe dobrovolně děláme otrokyně. Musím se přiznat, že mé rozhorčení bylo hodně umocněné tím, že jsem si koupila nové plavky. Poprvé jsem měla na sobě módní tankiny a když jsem si je oblékla na záchodě, tak jsem se rozbrečela. Ne proto, že bych v ní vypadala tak strašně. Tak strašně sice vypadám, ale na to jsem si zvykla. Ale rozbrečela jsem se bolestí. Abych si totiž ten skvělý vynález tankýny mohla obléknout ve své velikosti, musela jsem se otočit kolem své osy, vykloubit si ramena a překroutit si hlavu. A teprve pak se mi podařilo si vzadu plavky zapnout na háček. Její dráty jsem si mezi tím propíchla oko a zabodla si je do srdce. Tak v těchto tankinách
jsem pozorovala ženský osud a bylo mi jasné, že žádný muž, i kdyby měl ňadra dlouhá a povyslá až na zem, by nikdy žádnou podprsenku nenosil. Stejně tak, jako Ital si nedokázal obléknout rencle, Francouz dojít k vodě a Rus přestat žvanit. Během odpoledne tankiny se lehce vytáhly. Můj vztek na muže slábl. Došlo mi totiž, co mi ta plážová přehlídka ženské péče připomíná. Co? Moje vzpomínky na dobu, kdy můj syn Péťa byl ještě malý chlapeček. Vybavila jsem si, jak jsem ho svlékala z kalhotek, jak jsem mu foukala na ukopnutý paleček, jak jsem pusinkovala jeho citlivou bílou kůžičku, jak jsem mu pomáhala stavět hrad z písku a jak jsem se zmítala v Chorvatsku na pláži v touze předhodit mu co nejvíc lahůdek. Přestala jsem nadávat na ženský osud. Je mi jasné, že my ženy si to děláme sami. A už musím končit. Píšu totiž z pláže, hodně pálí slunce a můj muž potřebuje nasadit klobouček.

0: Milí posluchači Dvojky, před písničkou jsem vám přečetla jednu ze svých povídek s názvem Mamma Mia. A teď pokračujeme v omeletkách s tématem cena. Řecký rejdař a miliardář Stavros Niarchos senior nesnášel své dědice a oni se nesnášeli mezi sebou. Pomstil se jim tím, že jim nakoupil téměř za všechny hotové peníze zlato. A dědicové byli na mrtvici. Nemohli prodat tolik zlata najednou, protože by zároveň katastrofálně klesla jeho cena na trhu. Museli se dohodnout na společném postupu. A to bylo to nejtěžší a to byla ta pomsta. V Japonsku existuje služba, kde si můžete pronajmout partnera pro rodinné oslavy, aby vás rodiče nepomlouvali, že jste single. Cena? Od 50 do 200 tisíc jenů za den. Tady je vztah doslova jako cenný papír s fakturou. V historii hedvábné stezky byl živý orel někdy cennější než zlato. Nomádské kmeny ho používali jako loveckého partnera, takže se stal mobilní investicí. Já mám taky mobilní investici. Nejedná se o orla, ale o straku, která se svou manželkou se rozhodla bydlet s námi v našem domě. Jakmile na okamžik otevřu dveře na terasu, už je vevnitř a nechce se jí ven. Minulý týden se takhle u mě skrývala asi 4 dny. Rozklovala mi koláč, sušenky, ochutnala meruňku, zvědavě se pustila do pytlíku s jednorázovými holítky a pochutnala si na svíčce s citrusovou vůní.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

0: Milí posluchači dvojky, teď vám dám recept na fokáču s pomazánkou z gorgonzoly. Pište si. Potřebujeme 300 gramů kvalitní hladké mouky, 180 ml vlažné vody, 1 lžičku sušeného droždí, 0,5 lžičky cukru, 2 lžičky olivového oleje, sušená rajčata v oleji a sůl. A na pomazánku potřebujeme 1 poloměkkou hrušku, 200 gramů síru gorgonzola, 2 lžičky smetanového síru, 1 lžičku hořčice a hrst vlašských ořechů na ozdobu plus sekanou pažitku. V misce smícháme droždí s cukrem, trochou mouky a vodou a necháme pod utěrkou v teple vykynout. Mouku smícháme se solí a prosijeme do mísy. Přidáme kvásek a vypracujeme těsto. Nejdřív v míse, potom na pomoučeném válu. A těsto necháme v teple nakynout, v míse pomaštěné olejem. Z vykynutého těsta vytlačíme vzduch a v zapékací misce nebo na plechu s pečícím papírem urovnáme placky na fokáču. Upečeme v troubě, vyhřáté na 220 stupňů. A před pečením do povrchu těsta prsty vymáčkneme důlky. Potom pomašlujeme olivovým olejem a posypeme hrubou solí a pečeme asi 15 minut. Strouhaný sýr smícháme s oloupanou nastrouhanou hruškou a smetanovým sýrem. Přidáme lžičku hořčice. Solit nemusíme, protože plísňový sýr je sám o sobě dost slaný. Vychladlou fokáču nakrájíme na kousky a podáváme se sýrovou pomazánkou, posypanou ořechy a pažitkou. Do těsta na fokáču můžeme před pečením vmáčknout olivy anebo sušená rajčata, ale k téhle výrazné gorgonzolové pomazánce se ale chuťově nejvíc hodí čistá chlebová placka. A je to moc dobré a přeju vám dobrou chuť.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači Dvojky, omeletky jsou dnes o ceně. Oblíbená Bridget Bardot získala ve svém intenzivním životě mnohé pocty, tituly a vyznamenání. A nejen ty filmové. Jednou se jí ptali novináři, kterého ze všech těch titulů si nejvíc váží. A nejvíc si považuji toho, přiznala Bridget Bardot, že jsem byla jednou za svou lásku ke zvířatům jmenována královnou pařížských jatek. Nemyslím, že bych ještě někdy mohla získat vyšší titul. Možná nevíte, že Paris Hilton má psa, který bydlí ve vlastním dvoupatrovém psím sídle s klimatizací, topením a designovým nábytkem. Cena stavby přesáhla 300 tisíc dolarů. Mike Tyson měl kdysi 3 bílá bengálská tygřata a koupil je za 70 tisíc dolarů za kus, ale roční péče ho stála víc než malý dům. Salvador Dalí často cestoval s mravenečníkem na vodítku po Evropě, včetně Itálie. A Dalí tvrdil, že mravenečník je jeho společenským kapitálem, protože ten mravenečník mu prý otevíral dveře, kam by se jinak nedostal. Náš strýc Egon se v každém ohledu přeceňoval. Byl velmi malého vzrůstu a maminka pravila, ten Egon si o sobě myslí, že je nejméně o 2 hlavy větší než ve skutečnosti. No jo, prostě platí. V každé době fandi sobě. A z toho plyne má rada. Milé dámy, drazí muži, zásad se držte pevně. Ani srdce, ani kůži nedávejte levně. No a to je všechno. Poslouchejte omeletky, vaše Halina Pavlovská.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Kam až může vést cesta za pomstou?
2: Přijela jsem, abych dořešila to, co se stalo už před lety. Pro město je ta záležitost uzavřená. Pro mě ukončená není.
3: Třeba k novému, šťastnějšímu životu.
4: Pavla překvapilo, jak uvolněně se Mirek k Barboře chová. Jako kdyby byli přátelé. Tuhle bratrovou stránku ještě nikdy nezažil.
1: Čas voz.
3: Premiéra románu Aleny Monštajnové jako Četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině na dvojce.
5: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Voda v oblasti Odolena, voda není pitná, vrty dál obsahují velké množství olova. Britská policie vyslýchá pětici podezřelých z plánování teroristického útoku na leteckou vojenskou základnu. Počasí bude většinou jasno, místy polojasno a teploty až 24 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré odpoledne. Voda z oblasti Odolena, voda zatím není pitná. Většina z odstavených vrtů pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vodárny mezi tím taky odkalují a čistí komory vodojemu. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek ve 16 z 630 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Vodárny už kvůli tomu podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim i peníze na výzkum a vlastní vědecký tým.
6: V prvním kole Univerzita Karlova vybere dva vědce. Každému nabídne zatím pětileté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
7: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
6: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace The Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
8: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
6: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince, hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bacala Foundation. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
5: Policie v Británii začala s výslechy 5 mužů zadržených u vojenské základny Fairford. Ve vazbě jsou od včerejška kvůli podezření z plánování teroristického útoku. Vyšetřování vede protiteroristická jednotka britské policie.
9: Na dodávky upozornila policie jedna z farmářek, když se vracela z večírku domů. Trojice bílých aut byla podle ní podezřele zaparkovaná poblíž vojenské základny a nepatřila nikomu z místních. Po příjezdu farmářky se navíc muži dali na útěk. Policie je do několika minut zadržela a vozidla prozkoumal speciální robot na zneškodňování výbušnin. Okolí zůstává zavřené a hlídané maskovanými ozbrojenými muži. Evakuovaní obyvatelé Welfordu se nesmí vrátit domů. Vojenská základna ve Fairfordu zůstává na nejvyšším stupni pohotovosti. Letiště se svolením britské vlády používají americké bombardéry k zasahování cílů v Iránu. Jiří Chábera, Český rozhlas.
5: Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžké zranění, další 3 lehké. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3 leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 150. Do života pravěkých lovců dnes nahlédnou návštěvníci Dobrkovické jeskyně na Českokrumlovsku. Regionální muzeum v Českém Krumlově tam připravilo akci nazvanou Den lovců mamutů. Celodenní program je součástí svatováclavských slavností a na místě je reportérka Eliška Kotlínová.
10: Účastníci akce se dnes naučí třeba rozdělávat oheň bez zápalek, sušit maso nebo plést koše a tašky z líka. Na místě nechybí ani výroba starodávných nástrojů. Při povídání s pravěkými lovci se lidé dozví taky zajímavosti o krasové jeskyni, kde se program odehrává. Zájemci mají možnost akci zdarma navštívit až do 17 hodin. Z Dobrkovické jeskyně u Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Bude slunečno, na severu a západě Čech oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů.
11: www.nejlevnějšípneu.cz, váš dodavatel pneumatik všech značek, vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
5: Na D1 v Brně ve směru z Vyškova na Prahu vzniká kolona kousek za nájezdem z D2 z kilometru 195. Zatím to zabere asi 15 minut na kilometr 191. Je tam nehoda 3 osobních aut. Silnice 13 Liberec Nový Bor je v Rynolticích neprůjezdná před křižovatkou na Janovice a Hrádek. Také tam se střetla 3 auta. Čekejte komplikace. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Mirek Vaňura.
12: Nejen šťastnou cestu, ale šťastné celé odpoledne vám popřála Naďa Procházková. Jsme rádi, že jste na Dvojce. Ano, máme státní svátek, Den české státnosti, ale nesmíme zapomínat ani na Václava a také na spoustu vendulek, které s mužským Václavem rádi slaví. Tak doufám, že všichni budeme mít příjemné až sváteční odpoledne a že zůstanete s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Kluk. 9 minut po 13. živě vysíláme na státní svátek a protože máme všichni svátek, tak jsme se rozhodli udělovat dárky, ale když jsem řekl udělovat, tak vlastně ceny. Budeme prostě soutěžit, pokud máte telefon po ruce, budeme SMS-kovat, připravte se. Hrajeme o 2 vstupenky na tobogán z pražské křižovatky v sobotu 3. září od 11 hodin. 11. hodina jasná, 3. září, sobota, jsou to 2 vstupenky na tobogán. Václav Havel býval pravidelným hostem pořadu tobogán a proto jeho nedožité 90. právě rádi připomeneme i my na dvojce. Do přímého 2-hodinového přenosu z pražské křižovatky dorazí Dagmar Havlová, Eva Hlubová, Leona Machálková, Eva Jiřičná, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, samozřejmě Jiří Lábus a o písničky se postará Aneta Langerová se svou kapelou. Moderovat bude Aleš Cibulka. Tak a teď napište nám na 702 222 220, to číslo znáte. Nezapomeňte se prosím podepsat celým jménem. Vyhrajete ten, nebo vyhraje ten, který nebo která se do SMS-kuje na číslo 702 222 220 jako první. Hrajeme tedy o lístky na sobotu 3. Pokud nemůžete dorazit, prosím, ani nesoutěžte. 3. to je teď, 10. 2026, myslím tento týden, v 11 hodin, pražská křižovatka kostel svaté Anny. Tak, už se dívám, jestli přijde SMSka, je to opravdu o tom, kdo napíše jako první a kdo pak je to tady, byla přijata zpráva, vyhrává Pepík Tesařík. Tak Pepo, moc blahopřejeme, vstupenky jsou vaše, znovu opakuji i pro vás, pro ostatní, sobota 3.10. v 11 hodin, když přijdete, pražská křižovatka, když budete poslouchat dvojku, uslyšíte, vstupenky jsou Pepíka. No a teď ještě, co dnes budeme vařit, jestli ať vám to sluší, jinými slovy rubrika, proč máme tendenci dělit potraviny na zdravé a nezdravé, když to často není pravda, nebo řekněme, že to není tak jednoduché. A které běžné potraviny mají úplně zbytečně špatnou pověst, zejména tedy bílé pečivo, knedlíky, prostě to, co máme rádi. Tak jestli ať vám to sluší, Tereza Beberová se svým hostem, bude to zhruba

Gabona con Johnny Wayne.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Dnes začneme u docela obyčejného rohlíku. Někdo se do něj s chutí zakousne, jiný už při pohledu na něj přemýšlí, jestli by si to neměl vyčítat. A podobně to bývá s knedlíky nebo majonézou. Tento týden se proto podíváme na potraviny, které mají špatnou pověst a budeme zjišťovat, nakolik si ji zaslouží. Ve studiu vítám nutriční terapeutku Andreu Pospíšil-Jakešovou. Krásný den, Andreu.
3: Dobrý den.
2: Proč vlastně máme tendenci dělit potraviny na zdravé a nezdravé, když to často není tak jednoznačné?
3: Já si myslím, že to rozdělení je takové jednoduché. Já chápu, že mít tady jeden řádek dobrých potravin a jeden řádek špatných potravin je vlastně taková uklidňující pomůcka. Máme za sebe pak lepší pocit, když vybíráme jenom z té jedné kategorie, že pro sebe děláme maximum. Ale ono to opravdu není černobílé. A bohužel je to i výrazně složitější a pokud se tedy chceme stravovat zdravě, tak hold nad tím jídlem musíme přemýšlet.
2: Které běžné potraviny mají podle vás zbytečně špatnou pověst? Ono se nabízí třeba ten zmíněný rohlík nebo knedlík.
3: Ano, přesně, to jsou ty dvě potraviny, číslo jedna, rohlíky, vlastně bílé pečivo celkově, to zahrnuje i ty knedlíky. A já si pak třeba myslím, že je to například i majonéza, napadá mě například i popcorn, řekneme si o tom víc.
2: Ano, není ale na té pověsti přece jenom něco pravdy? Často slýcháme, že tyhle potraviny mají hodně energie, málo živin, příliš nezasytí.
3: Já rozhodně souhlasím. Neříkám, že ty jmenované potraviny jsou ty nejzdravější a měli bychom je denně ve velkém konzumovat. Hmm. Ale mají vlastně tak špatnou pověst, že se jich někteří lidé až děsí a opravdu bílé pečivo by nevložili do úst a to radši nebudou jíst.
2: Musí tam být prostě nějaké zrníčko.
3: Přesně, musí to být tmavé a semínkové.
2: Ano, ano.
3: A knedlíky, no tak to už je úplná hrůza. A ono to takhle přitom úplně není.
2: No počkejte, ty knedlíky, zůstaňme u nich na chvíli. Jsou skutečně horší přílohou než třeba rýže, těstoviny nebo brambory?
3: Nejsou. Právě, když se podíváme třeba na bílou rýži, to je obilovina úplně zbavená vlákniny. Je to v podstatě jenom sacharid.
2: No dneska ji budu mít k obědu, mám ji tady s sebou.
3: A nic proti rýži.
2: No.
3: Knedlíky, to je výrobek z bílé mouky, to znamená z obiloviny zbavené vlákniny. Kdybychom rozmixovali tu bílou rýži, máme
2: knedlík,
3: rýžový knedlík, přesně,
2: ano.
3: Máme vlastně bílou mouku. V tom knedlíku navíc je ještě pár dalších ingrediencí, může tam být třeba i vajíčko, takže trochu bílkoviny.
2: Aha,
3: a v podstatě, když srovnáme 100 gramů vařené bílé rýže, 100 gramů knedlíku, tak tam není nějaký velký rozdíl, co se týče energetické hodnoty, ani jednom není moc vlákniny, v podstatě je to velmi srovnatelné.
2: To je zajímavé, a já bych si vybrala ale pocitově tu rýži. Ten knedlík fakt jako, nevím jestli z dětství, jo, ale prostě mám to zafixovaný, jako, že ten knedlík tak jako člověk jako zacpe, když to ta rýže, nevím, no.
3: On je problém hlavně v tom, k čemu tyto potraviny, tyto přílohy konzumujeme. Knedlík, když máme ke svíčkové, ano, to je opravdu kaloričtější jídlo. Rýži, když si dáme ke krutímu plátku se zeleninou, tak je to celkově hezčí.
2: Jo.
3: Ale pokud bychom si dali svíčkovou omáčku s rýží, nebo libové maso ke knedlíku. Tak
2: to vyvážíme vlastně
3: tak
2: trošku.
3: Tak v podstatě ta svíčková s tou rýží
2: bude lehčí jako lehce.
3: Než s knedlíkem?
2: No.
3: Právě, že nebude.
2: Nebude. Je to vlastně stejný.
3: Je to vlastně stejný.
2: No teda. Andreju, děkuju. My se zítra podíváme na chyby, které při zařazování těchto potravin děláme a taky na jejich různé náhrady. Tak nás, milí posluchači, poslouchejte po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka a my se na vás spolu s Andreou Pospíšil-Jakešovou těšíme. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Letí to i na státní svátek, už máme půl druhé při pondělku, letí to, už máme 28. září právě, státní svátek, za chvilku tady bude druhý a vůbec všechno letí a je to takové urychlené, možná když se na volno zastavíme, tak nám to víc připadá, anebo se to víc uvědomíme spíše. Třeba o prázdninách žně, já jsem se těšil na dožínky u nás na vesnici na konci prázdnin. Letos polovička prázdnin a česká pole už jsou posekaná. A to neplatí jenom o obilí. Česká pole bývala třeba plná modře kvetoucího lnu. Vzpomínáte se na to? Pak ale tradiční plodina podlehla konkurenci. No a před zhruba 30 lety, letí to, z nich úplně zmizela. Teď se len přadný, jak se mu správně říká, vrací. Zatím tedy v malém, díky zahrádkářům, drobným zemědělcům a dalším nadšencům. Letos ho třeba vypěstovali na bezmála 200 míst, tedy po celé republice, a teď přišel čas první úrodu zpracovat. Ve starých Heřminovech, to je na Bruntálsku, proto zkoušeli postupy, které naši předkové dobře znali, ale dnes už je ovládá opravdu jenom málo kdo. Byl u toho mikrofon Českého rozhlasu, tedy byla u toho také reportérka Marta Pilařová.
1: Zralý, usušený a orosený len je potřeba nejdřív vydrhnout, potom nalámat a nakonec vyčesat. Je to jako v pohádce.
2: Snažím dostat vlákno z toho stonku a oddělit ho od té dřevní části na lamačce.
1: Pavla vypěstovala svůj len na políčku na Náchodsku a teď se ho tady učí zpracovat, nebo už jste to uměla?
2: Učím se to.
1: A jaký máte úplně ten nejvyšší cíl? Košile?
2: Ne, třeba utěrka.
1: Jitka češe len na prkénku připevněném na stole a ze spodu je zatlučené spoustu hřebíků. To vlastně vytváří takový hřeben. Ten výsledek, co se to
2: vlákno. Vlákno.
1: Vlákno. Jitka je porodní asistentka a plánuje si tuto zimu trochu zapříst.
2: No. Tohle jsem zpracovala a zůstalo z toho.
1: Pramínek vlásku.
2: Ano, žlutých.
3: Tohle to bude chtít vyrosit, to je málo.
4: No, tohle to je úplně super. Takhle to má vypadat.
1: Radí znalec lnu Prokop Šmirous. Pamatuje, když se v Česku pěstoval ve velkém, pak zánik odvětví a teď sleduje, jak se zase vrací.
4: Náš český len ve srovnání s tady s tím tradičním Francie, Holandsko, Belgie, naprosto srovnatelný, řekl bych. To je jedna z možností, kterou tato republika ve svém hospodářství má. Je to teda běh na dlouhou trať, ale není to, bych řekl, nemožné.
1: Lnu věří i Tomáš Franěk ze zemědělského družstva Drak. Letos oseli 0,5 hektaru a na příští rok mají ještě větší plány.
5: Zapustíme to do osevních postupů. No a ty zemědělci to budou pěstovat ve větším měřítku. No a zkusíme obnovit celý řetězec tak, aby na začátku bylo to semínko a na konci byla ta košile.
1: Program Pěstuj len uvedla do života Monika Michaelová. Má radost, jak se ujímá.
6: Ten výsev je daleko větší, než jsem čekala. Letos jsme se zaměřili hodně na to pěstování a příští rok se chceme podívat i na to zpracování. Většina lidí v týmu jsou ženské, takže my se do toho chceme oblíkat.
1: Chystají se objíždět i školy. Děti tam naučí zpracovat len, který s jejich pomocí sami vypěstují. Ze starých Heřminov Marta Pilařová, Český rozhlas.

0: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Také ve sváteční den pro vás máme připravený příběh z kalendáře u nás na dvojce. No a ten dnešní samozřejmě patří svatému Václavovi, to by ani nešlo jinak. S Terezou Stýblovou a Honzou Kovaříkem si připomeneme, co o patronovi české země známe ze školy, ale přidáme i méně známé poznatky a vlastně novější objevy, které jsme se ve škole ještě učit nemohli. Věděli jste například, že o vytvoření věrné podoby svatého Václava se lidé pokoušeli už někdy ve středověku? A co všechno o něm dokáže prozradit jeho lebka? Poslechněte si krátkou ukázku z toho dnešního dílu.
1: Tak zaprvé má předčasně srostlé lebeční švy. To je anomálie typická pro nejstarší Přemyslovce a tím pádem také důkaz pravosti.
2: Patřila muži impozantní postavy. Václav tedy nebyl žádná třasořitka, i když měl pověst knihomola.
1: Já bych spíš řekl inteligentního učence. Na Hradišti Budeč se přece učil číst a psát a prý ovládal latinu. Ostatně vypadalo to, že se připravuje na dráhu kněze.
2: A přesto se ujal vlády a hájil knížectví s mečem v ruce. A ještě je tu jedna perlička.
1: Ano, první rekonstrukci jeho obličeje dost dobře mohl mít na svědomí stavitel katedrály Petr Parléř.
2: Je jisté, že sochu ve Václavově kapli musel modelovat podle jeho lebky a se znalostí anatomie.
0: Tak tedy učenec s mečem v ruce, pořád příběhy z kalendáře vysíláme na dvojce každý den po 17. hodině, to znamená, že i dnes, a už odvysílané díly si můžete poslechnout na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Ale to je úplně zbytečná informace, protože to víte. A možná je také úplně zbytečné říkat, kdo vám teď bude na dvojce zpívat, protože ty akordy určitě znáte a poznáte, že vedou do Ostravy.
3: Sváteční odpoledne na dvojce.
4: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Marie Rotrová a z Ostravy půjdeme přímo do Brna. Ve dne patří Brno hlavně lidem. Jakmile se ale setmí, vyrážejí do ulic i jeho, řeknu, nenápadnější obyvatelé. Kdo? Srnky, lišky nebo dokonce i divočáci. Vědci z Mendelovy a Masarykovy univerzity spolu s výzkumnou společností Sociofaktor 3 roky zjišťovali, kudy se zvířata pohybují, kudy jsou vyšlapané takzvané cestičky, kdy jsou zvířata nejaktivnější a jak se jim daří žít v těsné blízkosti lidí. Ukázalo se, že v Brně žijí desítky živočišných druhů, o jejich přítomnosti většina obyvatel často nemá ani tušení. Podrobnosti zjišťoval reportér Marek Hensel.
1: Tak sundávej.
2: Máte takový mobilní žebříček.
1: Kolega si natáhl vyskunovací žebřík.
3: Jakub Drymaj z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity popisuje, jak jeho kolega Radim Plhal sundává ze stromu fotopast.
1: Teďka ji otevírá. Hned se můžeme dozvědět, co se nám tady pohybovalo za zvířata.
2: Jsme v lese, u města, trošičku tady je slyšet hůčení jezu a občas možná auta.
1: Nacházíme se v lesní stráni mezi Jurankou, což je zahrádkářská kolonie, pod námi je ulice.
2: Jsme tady obklopení stromy ve svahu, je to poměrně nepřístupné místo.
1: Plno těch zahrádek je opuštěných, kde například ta divoká prasata, ale i třeba srnčí zvěř nebo zajíci nachází svoje útočiště.
3: Přítomnost zvířat neprozrazují jen kamery a termovize, ale i okolní vegetace. Jak ukazuje Radim Plhal z Mendelovy univerzity.
4: Ten terminální výhon je poškozený od srnčí zvěře.
2: Tady máme malý stromek javoru, to místo, kde ta srna kousla, tak je takové roztřepené.
4: Srnčí zvěř nikdy neudělá čistou jizvu, jako kdybyste to třeba ustřihl nůžkama.
3: Fotopasti i termovize vědcům ukazují druhy a počty zvířat ve městě a hlavně to, kdy a kde se pohybují.
1: Jak se sešeří, stichne aktivita člověka, tak se tady začínají objevovat třeba ta divoká prasata, lišky, jezevci, zajíci, srnci. Takže den patří člověku, noc patří zvířatům.
3: Vědci monitorovali brněnskou zvěř 3 roky. To jim ukázalo, že střety lidí a zvířat mají své místo i čas.
1: Ten projekt byl unikátní v tom, že to byla taková první vlaštovka výzkumu středně velkých a velkých savců ve městě.
3: Data ale přinesla podle Plhala i nevysvětlená překvapení.
4: Zvířata jsou schopní překonávat překážky, které se nám jako lidem zdají nepřekonatelné.
3: Nejlépe to ilustruje příběh jedné bachyně se selaty, putující pravidelně z místní zahrádkářské kolonie do brněnského lesoparku Vilznův les. Vědci doteď nepřišli na to, jak trasu dokáže prasečí rodinka zdolávat.
4: Každá ta vila má kolem sebe neprostupný plot, pak je silnice, je příkraj břeh, řece, svratce, tunel, prostě nepřekonatelný.
3: Vědci také sledovali zdravotní rizika nebo postoje veřejnosti. Výsledkem nejsou pouze vědecká data, ale i konkrétní doporučení pro města, jak zajistit, aby soužití lidí a zvířat fungovalo co nejlépe pro obě strany. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas 2.
6: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: teď má připravenou radu Halina Pavlovská. Dalo by se to shrnout do jedné věty. Pozor, až vám budou chtít něco opravovat ve vašem bytě.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Když mi bylo 14, tak nám domovník, který bydlel ve vedlejším bytě, řekl, že druhý den nemůžeme být doma, protože tam přijdou elektrikáři a budou měnit v naší garzonce vedení. Pak si vzal otce stranu a pošeptal mu, že o žádné elektrické vedení nejde, že dostal příkaz nás z bytu odstranit, protože nám tam budou montovat odposlouchávací zařízení. Když jsme si koupili chalupu v Podkrkonoší, tak to bylo zrovna v období, kdy padaly hojně hvězdy. A já noc využila k tomu, že jsem vyšla ze zahrady na cestičku před domem, lehla jsem si na zem a pozorovala jsem ve tmě nebe. A mále mě i sebe přizavil soused na kole, který přijížděl z hospody domů. Tehdy mě, ležící ve tmě na cestě, řekl. Jsem rád, že vás poznávám. Slyšel jsem o vás ledacos, ale zdá se, že vy jste docela normální ženská. No a proč vám to říkám? Protože dnes můžeme slavit Den dobrých sousedů.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Posloucháte Odpolední dvojku. Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Vláda bude znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Opatření začnou platit ve čtvrtek. Evropská unie uvalila sankce kvůli únosům ukrajinských dětí do Ruska. Počasí bude většinou jasno, místy až oblačno a teploty až 24 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k ním přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 korun na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situaci se zásobou paliv, situace je už teď napjatá, opatření by podle mluvčího asociace Václava Louly mohla ještě zhoršit.
3: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
2: Opatření budou zatím platit do konce října. Evropská unie uvalila sankce vůči 10 lidem a 17 subjektům kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Na seznamu jsou mimo jiné organizace zodpovědné za dětské a sportovní tábory v Rusku a na okupovaných územích na Ukrajině. Lidem, které Rada Evropské unie přidala na unijní sankční seznam, zmrazila 27 finanční aktiva a nesmějí cestovat na území 27. Cenu Václava Havla za letošní rok získala íránská právnička Nasrin Sotoudíová. Oznámilo to parlamentní shromáždění Rady Evropy, které ocenění uděluje. Advokátka Sotoudíová v Íránu zastupovala aktivisty, novináře i děti ohrožené trestem smrti. Dlouhodobě se taky zasazovala o zrušení povinného nošení hidžábu a trestu smrti. A to navzdory dlouholetému věznění. Letos v dubnu byla znovu zatčena a v květnu propuštěna na kauci. I přesto se ale lidskoprávní organizace obávají o její bezpečnost. Na jaře příštího roku začne povodí Odry v Ostravě s obnovou řeky Lučiny. Říční koryto v minulosti poškodila těžba černého uhlí ve Slezské Ostravě. Náklady na obnovu toku i břehu ve výši 130 milionů korun zaplatí Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu určeného na nápravu důlních škod. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka bude řeka opět zdravá v druhé polovině roku 2028.
4: A řeka tím, že byla zatížena důlní činností, tak my ji zdáváme vlastně znovu její život, tvar a uvádím ji k tomu, aby fungovala opět 100%. Vyčistí se koryto, zpřístupní se svahy, bermy. Tím samozřejmě, jak se to koryto zvětší, tak bude i průtočnější.
2: Zrekonstruovaná věž kostela svatého Vavřince ve Vizovicích je dnes zpřístupněná veřejnosti. Podle Petra Červenky z arcibiskupství Olomouckého se jedná o jedinou vyhlídkovou kostelní věž ve Zlínském kraji. V průběhu rekonstrukce dělníci opravili fasádu, schodiště, dlažbu, historické věže a výměnou prošly i věžní hodiny. Výstup na věž bude možný ještě v 15 a v 16 hodin.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude jasno na severu a západě Čech až oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy na začátku zúžení před Šmejkalkou na 25. kilometru teď staví betonová svodidla. Na místě operuje jeřáb, zabraný je levý pruh, kolona začíná kousek za sjezdem na Sázavu na 33. kilometru. Silnice 13, Liberec, Nový Borov, v Rynolticích před křižovatkou na Hrádek a Janovice je stále neprůjezdná. Objížďka je po místní komunikaci. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Mirek Vaňura.
5: Ano, a také zprávy po 14. hodině, teď už po 14. hodině připravila Naďa Procházková. Připomínáme si státní svátek, Den české státnosti, slavíme Václava, i toho, který třeba teď poslouchá dvojku, a máme také Mezinárodní den pro všeobecný přístup k informacím. A my se toto poslední budeme snažit splnit do puntíku.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: kapelou Alphaville vlastně v Japonsku, teď zpátky k nám do Čech, do Česka musím říct, protože dnes máme státní svátek, den české státnosti, stále to opakujeme, ale jsme za to rádi, že to můžeme opakovat. No a to je samozřejmě i připomenutí zavraždění patrona české země knížete Václava. A tak dá rozum, že nás další Václav, tedy Vašek Žmolík, ten náš Václav, ve svém počesku, ve své rubrice, dnes nemůže zavést nikam jinam, než do místa, kde k této události z největší pravděpodobností, musíme říkat podle historiku, došlo, tedy do Staré Boleslavy. Už za chvilku. V této hodině se tedy vydáme nejen po Česku, ale na chvíli zamíříme i za hranice. Ve Vídni navštívíme jednu z tamních nejslavnějších restaurací, kde už se celé století čepuje české pivo a zjistíme, jak její historii ovlivnil jeden výlet zase do jižních Čech. Takže máme toho hodně připraveno. Teď tedy česká černá růže.
1: Sváteční odpoledne na dvojce.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou. Černou

0: Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Zdravíme svátečně naladěného Vaška Žmolíka. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Ano, těch důvodů je víc, alespoň dva, proč by si měl být svátečně naladěn. Já už jsem stačil poblahopřát, doufám tedy všem, že jsem na někoho nezapomněl, všem Václavům, které znám, které považuji za kamarády, i Vendulkám, protože řada Václavek slaví na Václava, tak prosím tě, musíme poblahopřát i tobě. Všechno nejlepší k tvému svátku.
2: Děkuji, abych tak řekl za všechny Václavy a Vendulky.
1: Ano, Vašek se postavil za všechny Václavy a Vendulky. Tak, je to samozřejmě jméno tradiční a oblíbené, proto ta řada je dlouhá. Připomíná nám tedy patrona české země, knížete Václava, jak jsem říkal, a dnešní datum 28. září zase připomíná jeho smrt. Tak vím, že jsme se to učili, vím, že to asi dnes neříkáme do éteru Dvojky poprvé, ale prosím tě stejně krátce, připomeň, Vašku, co se toho dne stalo.
2: Tak právě v tento den byl ve Staré Boleslavi u dveří kostela svatých Kosmy a Damiana svým bratrem Boleslavem zavražděn kníže Václav, později svatořečený. Jeho tělo tam po 3 roky bylo také potom pochováno. Poté bylo přeneseno do Prahy. A teď pozor, stalo se to 28. září, to víme, ale roku buď 935 anebo 929, na to nepanuje jasný názor, to není jisté.
1: Zatím, říkejme. V dnešní době AI. Budeme říkat zatím. Dobře. Připomeň.
2: AI nám to možná poví.
1: Ano, ta nám to uvidíme, jestli to bude pravda, ale něco poví. Připomeň, proč k tomu došlo právě tam? Jinými slovy, jak byla Stará Boleslav, dnes součást vlastně dvou městí s Brandýsem nad Labem, spjata s prvními Přemyslovci?
2: No právě tam totiž Přemyslovci založili na počátku 10. století, snad to byl Spytihněv první hradiště, jeden ze strážních hradů jejich středočeské domény, ze které potom postupně ovládli celé Čechy. To místo si vybrali cíleně, protože tam byl významný brod, vedla tam tudy zemská stezka, později zvaná Žitavská, a hlavně byla tam vyvýšenina, chráněná srázy, soutokem Labe a Jizery a taky bažinami v okolí. Takže se to místo dalo navštívit a bylo přístupné pouze z jednoho směru, ze severovýchodu, a dalo se tak dobře bránit.
1: Ano, dobře vymyšleno. Víme, jak to, alespoň přibližně, to hradiště, myslím, vypadalo?
2: Víme. Podle archeologů a historiků se skládalo z akropole a z předhradí. Kolem byl příkop a taky mohutná hradba, která byla už od 10. století kamenná. A to jako první v Čechách. Kromě několika dvorců uprostřed hradeb stával také onen kostel svatých Kosmy a Damiana, což byli tehdy velmi oblíbení svědci.
1: A Vašku, co všechno dnes, teď nemyslím oslavy, ve Staré Boleslavi připomíná tu tragickou událost, tedy zavraždění knížete Václava? Třeba nějaké stavby?
2: Ano, tak především je tam románská bazilika svatého Václava s kryptou svatých Kosmy a Damiana, kterou společně s kolegiátní kapitulou založil roku 1039 kníže Břetislav I. Ta bazilika byla založena přesně v místech, kde byl údajně zavražděn a původně poté pohřben také kníže Václav. A hned vedle stojí románský kostel svatého Klimenta, ten je z 11. století a jsou v něm opravdu výjimečné románské fresky, které jsou nejstarší v Čechách.
1: Pane jo, no když mluvíme tady o tvém jmenovci, svatém Václavovi, ty ještě nejsi svatý, ty jsi jenom Václav, teď pokud vím.
2: Zatím ne.
1: Dobře, takže když mluvíme o tvém jmenovci, svatém Václavovi, tak všichni víme, že každoročně na svátek svatého Václava probíhá v tomto městě v Polabí národní svatováclavská pouť. Jinými slovy, teď se ptám na ty oslavy, je to tak? Je to tak,
2: Mirku, jak říkáš. Jedná se o největší oficiální oslavu státního svátku 28. září, tedy Dne české státnosti. Vždyť svatý Václav je, jak už jsme zmiňovali, patronem, a to dokonce hlavním patronem naší země a symbolem české státnosti. Pouť se koná i dnes a potrvá až do 20 hodin. Mimochodem, Stará Boleslav je nejstarším poutním místem v celé naší zemi. A to nejen díky kultu

0: svatováclavskému, ale také díky kultu mariánskému. Matce Boží je totiž zasvěcen zase krásný barokní kostel na Nebevzetí Panny Marie, postavený na začátku 17. století.
1: No a pokud se nepletu, v něm opatruji jednu z nejcennějších vlastně památek naší země.
0: Ano, máš pravdu. Na hlavním oltáři tohoto kostela je vystaven gotický kovový reliéf Panny Marie Staroboleslavské s dítětem, čili milostný mariánský obraz uctívaný od 17. století jako paládium, tedy symbol ochrany a záštity Čech. Ovšem paládium je opět spojeno s prvními přemyslovci, se svatým Václavem a s kněžnou Ludmilou, protože podle legendy tento předmět kněžna Ludmila měla dostat při svém křtu od svatého Metoděje.
1: Pane jo, no tak ještě něco bychom si ve Staré Boleslavi podle tebe měli prohlédnout? Ještě něco tam prostě připomíná svatého Václava?
0: Určitě. Tak třeba kousek od náměstí se nachází ještě kaple blahoslaveného Podivena a stojí v místech, kde měl být zabit a nejbližší spolupracovník svatého Václava, Podiven, který byl později zase blahořečen. Podařilo se mu totiž po vraždě knížete Václava utéci, byl ale vrahy dostižen a oběšen. Ta kaple je barokní a byla postavena podle návrhu samotného Kiliána Ignáce Dietzenhofera. Stojí tedy stejně jako další památky, o kterých jsem mluvil, opravdu za prohlídku, ale třeba ne dnes, ale někdy, až budete ve Staré Boleslavi sami a budete si moci ty památky hezky prohlédnout.
1: Přesně tak, nemusíte hned vyrážet do Staré Boleslavy, i když my vám v tom nebráníme, ale
0: ano,
1: na to
0: ještě
1: byste všechno
0: to stihli do 20.
1: Přesně tak, ale až tam pojedeme, tak si vzpomeneme na to všechno, co právě dnes připomínal Vašek Žbolík. Vašku, moc děkujeme za tento výlet za knížetem Václavem a zítra se těšíme na dvojce ve stejný čas. Vašek Žmolík.
0: Naslyšenou.

0: trocha romantiky na dvojice a teď půjdeme na pivo a na české pivo. Já vím, že to není nic neobvyklého, ale my půjdeme do Rakouska. Kam? Schweizerhaus. Schweizerhaus patří mezi nejslavnější podniky rakouské metropole. Generace Vídeňanů tam chodí na pivo, pečené koleno, nebo jen tak posedí pod kaštany. Málo kdo přitom ale ví, že historie tohoto podniku je úzce propojená právě s námi, tedy myslím tím s Českem. Rodina Kolariků, která podnik provozuje už několik generací, je totiž původem z jižních Čech. No a právě odtud pochází i pivo, které se ve Schweizerhausu bez přestávky čepuje už celých 100 let. Natáčela tam, tedy ne to pivo, ale to, co teď uslyšíte na dvojce, naše zpravodajka Bára Vránová.
1: V zahrádce Schweizerhausu teče budějovické pivo proudem a to myslím naprosto doslova, protože vrchní u výčepu ani na vteřinu nezavírá kohout. On bleskově plní jednu sklenici za druhou, ovšem ne doplna, ty půl litry ještě pokračují po dlouhém stole k jeho kolegovi, který je u druhé pípy doplní a přidá jim ještě vrstvu pěny navrch, takzvanou čepici. A takto toto díky rodině Kolariků chodí už 100 let.
2: Já jsem Lidie Kolaříková, němčiny jako ve Vídni Lidie Kolarik a jsem dcera pana Karla Kolaříka, který 1926 a poprvé to budějovické pivo dovezl do Vídně.
1: Schweizerhaus je v rodině paní Lidie už od roku 1920. Tehdy ho její tatínek převzal jako schátralý prázdný podnik, na kterém se podepsala první světová válka. Tehdy mu přitom bylo teprve 19 let. Původně tu točili plzeňské, ale když přišel za pivovarem žádat o úvěr na rozšíření podnikání, dostal košem. A Vídeňané se navíc tou dobou začali ohlížet po méně hořkých pivech. No a tak začal Karel Kolařík hledat náhradu. Našel ji i díky zemědělské výstavě v Českých Budějovicích, kam zamířil se svým otcem.
2: A každý pil dost piv a platil to na chodbě od toho číšníka sám, protože já se nechtěl ukázat tatínkovi, nebo dědeček právě, aby kolik pili. A oni měli takovou lesvěsou společnost přitom, tak se jim to chutnalo. Příští den oni tam přespali, neměli bolení hlavy. A tak říkali, co jsme to za pivo pili? A to ten číšník samozřejmě budějovické.
1: Od té doby se ve Schweizerhausu jiné pivo už neprodávalo. Hospoda přitom zažila i hodně krušných chvil. Po druhé světové válce dokonce začínala prakticky od nuly. Místo bylo zpustošené a Karel Kolařík s manželkou chvíli čepovali pivo i v jedné z vyřazených kabin Riesenrádu, tedy vídeňského obřího kola, které je dnes oblíbenou atrakcí v Prátru.
2: Můj tatínek, to bylo jedno, jaké politické, nebo co se dělo, taky byla pak ta inflace, pak i ta válka, ale vždycky byl věrný a tomu budějovického pivo.
1: Dnes je Schweizerhaus největším odběratelem budějovického budvaru na světě. A to i navzdory tomu, že má jenom sezónní provoz, jak upozorňuje ředitel pivovaru Petr Dvořák.
3: Schweizerhaus je náš největší zákazník globálně, zároveň nejstarší a největší zákazník, kterého máme.
1: O tom, že bude spolupráce pokračovat i dál, Dvořák nepochybuje.
3: Je těžké si představit Schweizerhaus bez budvaru a zrovna tak je by už dneska těžké tím, že jsme spolu 100 let, představit si budvar bez Schweizerhausu.
1: Lidia Kolarík s rodinou k tomu dodává jen jedno.
2: Jsme rádi, že máme to Budějovické, musí to zůstat v českých rukách.
1: No a podle tempa, v jakém číšníci mění prázdné sklenice za ty krásně orosené s pěnou, se to tady ve Schweizerhausu jenom tak nezmění. Z Vídně Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, dvojka.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Stále vám přejeme příjemné odpoledne, sváteční odpoledne. Možná víte, že Český rozhlas v těchto týdnech připomíná Václava Havla projektem Slyšet Havla. Díky němu znovu zazní známé archivní nahrávky, ale také záznamy, které dosud veřejnost neměla možnost slyšet. Třeba rozhovor mladého Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou, to je z roku 1968. O své vzpomínky se v projektu dělí také náš rozhlasový kolega Robert Tamchina. Bylo mu teprve 21 let, když začal s Václavem Havlem natáčet Hovory v Lánech, které pak moderoval vlastně téměř 8 let. Jak na tehdejší setkávání s prezidentem vzpomíná a jaký byl Václav Havel jako člověk na té druhé straně mikrofonu, Robert Tamchina je naším svátečním hostem. Roberte, vítejte, jsem rád, že jste si udělal čas.
1: Dobré odpoledne.
0: Vy v tom projektu vystupujete jako host. Jaké to bylo zase zavzpomínat na Václava Havla?
1: Byla to moc příjemná, nebo je to příjemná vzpomínka, protože člověk byl mladý, sám jste řekl, Mirku, 21 let, takže všechno v rozpuku, dalo by se říct, na začátku. A já jsem vlastně ani nevěděl, jak dlouho v tom pořadu vydržím, nebo jestli tam zůstanu, poněvadž samozřejmě jak rozhlas, tak prezidentská kancelář, respektive Václav Havel, měli šanci říct, ne, tohle nejde. Myslím, že několik lidí, kteří se Hovoru v Lánech zúčastnili na té straně jako novináři, tam nakonec nevydrželi tak dlouho, těch 8 let,
0: ano.
1: Různě odcházeli, přicházeli. Ale hodně si pamatuju, a já už jsem to někde připomínal na to první setkání, kam jsem přišel, dneska by se řeklo nabušený, připravený, ale taky svázaný v kravatě, v saku, v obleku a tak trochu škrobený. No a byl to právě pan prezident, který krásným unikáním směrem k Ladislavu Špačkovi, k Láděvi Špačkovi jako tiskovému mluvčímu říká, kouknou, řeknou mladýmu, ať si sundá sako. No a tahle věta mi zůstala v hlavě, protože absolutně změnila atmosféru, všechno roztálo a začali jsme točit.
0: Byla vám 21, jak se 21-letý novinář dostane k tomu, aby rozprávil pravidelně do Českého, Československého, Českého rozhlasu s prezidentem republiky?
1: No to se neptejte mě. Já jsem tu byl hodně dlouho, vlastně od května roku 89, kdy jsem v takové zajímavé trojici s Martinem Ondráčkem a Romanem Šmuclerem vyhrál konkurs do junior zóny tehdejšího Mikrofora. Takže jsem vlastně už při vysoké škole potom zažil listopad tady v rádiu a začal jsem dělat první, poslední a tak asi proto. Mladý, v uvozovkách talentovaný, nevím, jestli v té době už přišla ta Peroutkova cena tehdy, protože jsem psal nějaké politické komentáře,
0: ano,
1: a dělal tyhle věci, takže asi to byl ten důvod.
0: No a kdo se vás vybral? Byl to třeba ten Hrad?
1: Ne, Hrad to určitě nebyl, to byl někdo tady v rozhlase, ve zpravodajství. Myslím, že tam chtěli mít zastoupení někoho staršího, někoho mladšího, nevím, jak se o tom tehdy uvažovalo, ale prostě přišlo to. A já jsem samozřejmě o tom dlouho přemýšlel, to nebylo tak, že bych jako nadšeně řekl ano. Já jsem věděl, že to bude taková deníkařina, nebo že to bude každý týden, nebo jednou za 14 dnů. A pozor, nebyli jsme nikdo z nás jako Karel Čapek, který měl vést filozofické rozhovory s Tomášem Garrigue Masarykem. Tohle skutečně byla zpravodajština, takže takové to osobní setkávání a la Čapek Masaryk v Topolčankách, to se nekonalo.
0: Vy jste se prý asi 14 dní rozmýšlel a rodiče vám říkali, no to přece musíš vzít. Je
1: ano,
0: to tak?
1: Ano, byl to jeden z důvodů, protože když jsem to konzultoval doma, já jsem říkal, ale já tohle neumím, já se snažím dělat dokumenty, koláže, dělám reportáže. Táta říkal, no ale prosím tě, tak si to vem, představ si, že by ti to nabídli za Husáka, to bys asi samozřejmě odmít, ale tohle přece odmítnout nemůžeš, poznáš Václava Havla úplně jinak.
0: No a když jste si proti němu poprvé sedl, bylo vám 21, jaký byl? Cítil jste, že vám chce třeba pomoci, nebo naopak, že si vás chce někam srovnat? Protože já bych měl teda veliký respekt.
1: No, to byla ta tréma a respekt, o kterém jsem mluvil, ale pak vlastně to bylo jako s kýmkoliv jiným. V podstatě to byl profesionální rozhovor. Mm. To nebyl můj první rozhovor, ano, pro rozhlas. A já jsem to tak vnímal. Samozřejmě časem jsem se třeba snažil pana prezidenta oslovit s tím, že bychom udělali nějaký seriál o divadle, o kultuře, o 60. letech, o jeho práci. K tomu už bohužel potom nedošlo. Ale já jsem třeba v těch prvních hovorech v tom květnu 1993 měl otázku, která ho vysloveně hodně zaujala, nebo byl rád, že tam byla. Tehdy zemřel sebevražda bývalý francouzský premiér Pierre Bergovoy. Tam šlo o nějakou korupční kauzu. A já jsem se ptal na to, jestli třeba i tahle odpovědnost, která je ad absurdum, nějakým způsobem patří do politiky, nebo jestli to je ten styl uvažování o politice, přijmout tu odpovědnost, byť ne v takovéhle míře. No a to bylo třeba téma pro pana prezidenta, že to nebylo jenom to hodnocení toho týdne zpátky. Uvědomte si, že my jsme museli točit a ptát se tak, aby nás vlastně poslouchali jak intelektuálové, tak babičky někde v Horní Dolní. Já to říkám s respektem k těm lidem, ale je to tak, ty hovory tehdy skutečně byly velmi poslouchané, druhý den se z nich dělali zprávy do ČTK, vycházel ten obsah v novinách, takže jsme to museli dělat i s ohledem na to, kdo všechno nás poslouchá.
0: Říká Robert Tamchina o rozhovorech s Václavem Havlem a my se k tomu povídání ještě na dvojce vrátíme hned po písničce.

0: Bylo mu teprve 21 let, když začal pravidelně zpovídat prezidenta Václava Havla. Robert Tamchyna pak Hovory v Lánech moderoval téměř 8 let. Jak se na tak sledovaný rozhovor připravoval a jaký byl Václav Havel mimo mikrofon, o tom si budeme povídat teď. Připomínám, že Robert je mým hostem. Hovory v Lánech, Roberte, byly velmi sledované. A z prezidentových slov potom, jak jste říkal, citovala další média. Kolik dní předtím jste ležel v různých výpiscích a v novinách a třeba i v časopisech? Tenkrát nebyl běžný internet, že? A
1: nebyla hlavně ta rešeršní služba, všechno jsme si dohledávali. Tam šlo o to, že jsme museli v průběhu toho týdne sledovat domácí i zahraniční politiku, dělat si poznámky. A přibližně, tedy ale mluvím za sebe, tak ve středu, ve čtvrtek jsem posílal nějaký souhrn témat a otázek právě tiskovému mluvčímu pana prezidenta Láďovi Špačkovi. A on řekl, jo, to je zajímavé nebo takhle, ale stejně to ve finále rozhodoval prezident, takže se začasté stávalo a člověk ho má pořád v hlavě, že řekl, tohle ještě ne, tohle ano, tohle nechci ještě komentovat, to bude za 14 dnů ta česko-německá deklarace, jo, tak pojďme, budeme točit, jo. A muselo se točit. A potom se to stříhalo, to dělali naše kolegyně v technice, respektive na konci už jsme si to stříhali sami. K tomu měl vždycky prezident tu větu, jakože chce, aby to bylo střiženo, jako když pan profesor Lukavský čte šaldu. Jo? To krásně navazovalo, protože samozřejmě on mluvil tak, jak mluvil. Ano. To bylo takové to ne nové domy, ale domy nové. Že jo? A často vás dokázal teda zaskočit otázkou, protože on řekl třeba, já chci mluvit o pražské architektuře. A já jsem říkal, proč? On říkal, mě hrozně vadí ten výfuk na Strahově. No tak já jsem prostě musel improvizovat nějak v tom slova smyslu, že jsem říkal, často jezdíte z hradu, pane prezidente, díváte se na Prahu, jak se vám líbí moderní architektura? No líbí, ale ten výfuk na tom Strahově. A už začal po té své linii. No a taky se stávalo, a právě to je důkaz toho, jak to bylo sledované, že člověk, jak to dělal narychlo, tak se třeba snažil použít přechodník a použil ho špatně. No? Jako, pane prezidente, přemýšleje o tom, napadlo mě. Jo? Takže já přemýšleje, ono mě napadlo, což je nesmysl. Musí být použit stejný rod. A v tu chvíli to chodili ne maily, ale dopisy. Lidi vám nepsali, že se jim ty hovory líbily, ale najednou, jako, jak je možné, že tady Tamchyna mluví s prezidentem a neumí česky a řekne, já přemýšleje, ono mě napadlo.
0: Tak no. Ono to je podobné. Jo? Chodí toho víc, dneska tím mailem to je jednodušší.
1: Je to rychlejší.
0: Ale vy ho umíte nádherně napodobit. No. Ukázal jste mu, jak ho umíte imitovat?
1: Ano, ukázal jsem mu to a dokonce jsem měl takovou důvěru, že pan prezident říkal, až jednou budu chraptět, jo, tak to natočíte vy, já vám napíšu, co máte říkat.
0: No ale já myslím, že by to málo kdo poznal. Když už jste měli takový, to nebyl přátelský vztah, ale řekněme profesionální, ale příjemný vztah, nebo jak to nazvat?
1: Úplně přesně to říkáte, tak to bylo.
0: Tak, dovolil jste si ho třeba něčím zaskočit, anebo jenom třeba přerušit? Nebo třeba říct, pane prezidente, ale teď jste mě vlastně neodpověděl na moji otázku.
1: Tak to se dotýkáte velmi ožehavého místa, protože ty hovory nebyly koncipovány tímhle způsobem. Kdybychom se zadrhli na jednom tématu, nebo kdybych já to vracel nějakým způsobem, tak vlastně, ano, někdy se to stalo, že se ta podotázka objevila, ale většinou potom byla vystřížena a ten obsah, nebo to, co řekl prezident zatím, se přidal k tomu, co řekl předtím a udělala se z toho jedna odpověď. To skutečně nebyl polemický rozhovor, tak jak ho známe dnes. To nebyla Míša Jílková a prostě rozhovor z politiky. Nebo talk, jak se říká, face to face, hezky česky, z očí do očí, takový ten echt tvrdý rozhovor. Prostě byl to zpravodajský informační rozhovor, kdy prezident, jeho postavení a jeho jméno, samozřejmě v té době to bylo něco úplně jiného než potom, vlastně informoval veřejnost o svých myšlenkách, o svých postřezích z celého týdne.
0: No, muselo to být opravdu, řeknu zajímavé. Poznal jste na něm, když přišel ten den, že třeba nemá náladu?
1: Určitě. To bylo poznat, někdy se stalo, že třeba prezident byl unavený, že neměl náladu, ale prostě musel odvést tu povinnost, kterou měl. A to byl mimochodem také důvod, proč potom třeba ty hovory dělal nerad, ale méně rád, nebo vlastně se uvažoval o novém formátu a ty hovory se později po roce 98 překlopily v jednoměsíční rozhovory v Lánech, kam už jsme chodili s tehdejším ředitelem Českého rozhlasu Vlastimilem Ješkem. Byla to hodinovka jednou za měsíc a prezident tam měl své hosty, kam si zval své hosty a už to nebyla taková ta povinnost, že i při každé cestě po regionu musel někde mít čtvrt hodinku na nás, aby mohl ty hovory natočit.
0: Roberte, máme rok 2026. Kdybyste měl možnost s Václavem Havlem natočit ještě jeden ten klasický pořad, ten klasický rozhovor, na co byste se ho dneska zeptal?
1: Ptal bych se ho na to, že prožil tu dobu od své smrti, anebo jenom do té doby, než zemřel?
0: No, řekl bych do dneška, do dnešní doby.
1: No tak určitě bychom si povídali o současné politické situaci, o tom, kam se třeba ty jeho pohledy nebo ideály z politiky ztratily, nestratily. Moc hezky to řekl svého času nebo nedávno Pavel Kosatík. Havel chybí. No a co? My všichni říkáme, Havel nám chybí, ale co to znamená? Co to znamená pro každého z nás? To by asi bylo to hlavní téma.
0: Robert Tamchina, náš rozhlasový kolega a někdejší moderátor Hovorů v Lánech, byl dnes naším svátečním hostem. My moc děkujeme za návštěvu.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jenom připomínám, že projekt Českého rozhlasu Slyšet Havla pokračuje, a to až do 5. října. Archivní nahrávky, nové pořady i další materiály věnované Václavu Havlovi najdete pohromadě na webu havel.rozhlas.cz. Příjemné odpoledne.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

Štěpán Kozub, ale potlesk i panu Habkovi, samozřejmě z živého koncertu, který měla v dobrém slova smyslu na svědomí dvojka. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy oslavit Den české státnosti a samozřejmě uctít památku svatého Václava. Nejen o tom bude ve zprávách povídat Naďa Procházková přesně za 4 minuty.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy oslavit Den české státnosti a uctít památku svatého Václava. Maďarský parlament zbavil imunity předsedu vlády Maďara, který čelí vyšetřování kvůli údajné krádeži z roku 2024. Počasí zítra čekejme většinou slunečno a teploty do 24 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
2: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek. Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
3: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
4: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
3: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 630 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
5: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemu, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
0: Příčina znečištění podle Soukupa zatím není jasná. Maďarský parlament zbavil imunity premiéra Pétera Maďara. Státní zástupci ho podezírají z krádeže. V roce 2024 údajně po potyčce v nočním klubu v roce 24 vytrhl z ruky mobilní telefon muži, který ho natáčel a hodil přístroj do Dunaje. Sám Maďar vyzval poslance své strany k vydání. Tvrdí, že chce očistit své jméno a případ označil za politicky motivovaný. Parlament zbavil imunity taky dva exministry z éry bývalého premiéra Viktora Orbána, které vyšetřovatelé podezírají z přijímání úplatků za miliardy forintů. Na Baťův kanál letos přijelo zhruba 80 až 90 tisíc lidí. Ukazují to první odhady správců vodní cesty. Detailní data budou ještě sčítat. Hlavní plavební sezona tam dnes končí. Letos v létě ji ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost tak byla mírně nižší než loni, říká ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.
6: Baťův kanál byl celou dobu v provozu, pouze některé úplně nejkritičtější období s omezeníma. Nás v letošní sezonu potkali rekordní teploty. Není to úplně počasí, které láká na palubu lodí a spíš vodě na koupání nebo někde dost.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno, zpočátku se mohou ojediněle vyskytnout mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždí zbytek kolony mezi exity 34 Sázava a 29 Chocerady. Je to zhruba ještě na 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za exitem Roudnice je fronta z 25. na 23. kilometr. Vyšetřují tam nehodu, zpoždění je kolem 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Mirek Vaňura.
9: Také tyto zprávy připravila Naďa Procházková. Svatováclavské časy přinesou pěkné počasí. To je sice pranostika, ale dá se to chápat i jako předpověď počasí na tento týden. Určitě pracovní do pátku. My si samozřejmě vše necháme ověřit Českým hydrometeorologickým ústavem, ale to bude zhruba za hodinu. Do té doby budeme hodně zvát a budeme i soutěžit. Tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Ano, i když máme sváteční vysílání a možná právě proto máme tady i soutěž, to znamená i cenu. Dnes hrajeme o poukázku v hodnotě 1000 korun na nákup švédské sportovní výživy Umara. Tak poslouchejte dobře, možná jako včerejší rozhlasovou pohádku. Já ji tedy poslouchal úplně cenou. Pokud vy také, tak víte, kdo musí mít na zimu plné bříško jehličí. Ano, jsou to mumínci, to ještě nebyla otázka. Pohádkový příběh Mumínci a čarodějův klobouk podle předlohy Tuve Janssonové nás zavedl do mumíního údolí, kde se dějí samozřejmě zvláštní věci. Tak už nebudu povídat, ale vy, prosím, poslouchejte, pokud chcete správně odpovědět.
2: Veselé jaro, mumínku.
3: Veselé jaro, šňupálku.
2: Ženich už je vzhůru?
3: To asi ne, vždycky spí o týden déle než ostatní.
2: Tak ho vzbudíme, já vám musím ukázat, co mimořádného jsem našel.
4: To je jejich tajný signál. Třikrát krátce a jednou dlouze. Znamená to, že se něco chystá.
2: Já to zkusím ještě jednou. A líp.
3: Asi tě neslyší. Čenich spí až v podkroví. Ještě jednou a spolu.
2: Tak jo. Spí.
1: Nádherná pohádka mimochodem. Opravdu jsem včera poslouchal Mumínci, tak to je celosvětový šlágr. My ho měli tedy v našem pojetí. Já se vás chci zeptat, ne, co tam zvláštního našli. To byl čarodějův klobouk, ale to tady nebylo řečeno, takže to by nemohla být soutěžní otázka. Já se vás dnes ptám, koho mumínek se šňupálkem budili? Koho to chtěli zbudit? Tak pište na 702-222-220, nezapomeňte se podepsat, pátá správná odpověď vyhrává.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na dvojce.

0: Už nám nepište, my už všechno víme, ptal jsem se dnešní soutěži na dvojce, koho Mumínek se Šňupálkem budili v té pohádce, kterou jsme poslouchali včera, tedy v neděli. Tak tady je správná odpověď.
1: Ženich už je vzhůru.
2: To asi ne, vždycky spí o týden déle než ostatní.
1: Tak ho vzbudíme.
0: Ten se má, prostě spí si o týden déle než ostatní. Byl to Čenich, samozřejmě, věděli jste to téměř všichni. Romana Indrová se k nám do SMS-kovala jako pátá. Podepsala se, paní Romano, dostáváte poukázku v hodnotě 1000 korun na nákup švédské sportovní výživy Umara a my vám blahopřejeme. Rozhlasové hry a pohádky, které na dvojce vysíláme vždycky o víkendu, si ještě pak můžete poslechnout na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Mumínci, opravdu celosvětový šlágr, mohli to tak říci mezi pohádkami, už tam na vás od včerejšího dne čekají.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost. Na dvojce.

0: Tak a teď se na chvíli můžeme vrátit do času první republiky. Tak v Brně se totiž veřejnosti nově otevřel zrestaurovaný byt z té doby, byt manželů Herdanových. A je to v ulici Hlinky, což je nedaleko výstaviště. Na jeho obnově pracovali zhruba 4 roky desítky studentů brněnské restaurátorské školy. A teď už si výsledek mohou prohlédnout také návštěvníci. Muzeum města Brna tam chystá komentované prohlídky i přednášky věnované historii bytu. Jak to uvnitř vlastně vypadá, sice teď neuvidíte, protože posloucháte Dvojku, ale tedy uslyšíte, a to v reportáži Jakuba Holera.
1: Nejtěžší bylo asi se v tom jako vyznat. Když se to jako demontovalo, když se to skládalo zpátky, tak aby jako se vědělo, která část k jaký místnosti patří, tak to bylo jako poměrně složitý. A vlastně jako sjednotit i ty povrchové úpravy, vlastně ty šlakové politury.
2: A bavilo vás to?
1: Jo, mě to jako bavilo a jako včetně jako té restaurátorské dokumentace.
3: Popisuje Jakub Zábranský, jeden ze 60 studentů vyšší odborné školy restaurátorské v Brně, kteří se podíleli na obnově funkcionalistického bytu. Po 4 letech úprav jsou zde viditelné vyleštěné parkety, pryskyřící ošetřený nábytek nebo opravené vestavěné skříně. Všechno v původním zachovalém stavu, jak vysvětluje historik Radek Ryšánek, který skupinu studentů vedl.
4: Všechny se je podařilo zachovat. Řekněme, že takovým jako zajímavým problémem bylo řešení těch částí interiéru, které trvale trpí expozicí ultrafialovým zářením. Museli se ty povrchy víc sanovat, protože byly daleko víc vyrudlé.
3: Přitom se byt podařilo objevit náhodou, když před 6 lety Michalu Doleželovi, archeologovi a krajskému zastupiteli z TOP 09 poslala jeho známá fotky interiéru tehdy ještě neznámého bytu, byl ohromen tím, jak se nábytek podařilo zachovat. Pak začal s bádáním po jeho historii.
5: To podstatné bylo na falešném krbu, tak je ozdobná mříž iniciály HR. Skrz meziválečný adresář města Brna se podařilo vlastně stotožnit ty iniciály HR pouze s jednou osobou uváděnou na adrese Hlinky 46, a to byl Richard Herdan.
3: Doplňuje Doležel, právě Richardu Herdanovi a jeho ženě Johaně darovali její rodiče tento byt k sňatku v roce 1933. O 5 let později se Herdanovi odstěhovali do Jižní Afriky za prací, čímž unikli nacistům. Celý příběh chce nyní Muzeum města Brna vyprávět skrze přednášky a prohlídky, které se v bytě budou odehrávat.
6: Věřím, že do budoucna se nám kromě komentovaných prohlídek podaří z toho udělat i komunitní centrum, kde budou přednášky, autorská čtení a věci, které s tou brněnskou architekturou spolu souvisí.
3: Říká ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. Komentované prohlídky bytu jsou v plánu každý druhý víkend. Z Brna Jakub Holer, Český rozhlas.

0: Hostitelská setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude šermíř Alexandr Šupenič. Jaké to je, když se z vás stane první český mistr světa v šermu? Je těžší se bránit nebo útočit? Kvůli čemu jel 20 hodin do Běloruska a stačí připlavání své partnerce? Nejen na to se zeptám šermíře Alexandra Šupeniče.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: podcastem Po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Stejný šálek kávy může znamenat dvě úplně odlišné věci. Někdy je to palivo, které nám pomůže rychleji nastartovat pracovní den, a jinde je to naopak důvod na chvíli přestat pracovat. Dnes se podíváme do země, kde se z několika doušků kávy stal malý každodenní rituál. Dnes nás Petr Horký, kterého tímto zdravím, vezme za Italy. Petře, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Já na to musím do začátku říct. Lidi, co mě znají, tak vědí, já tomu říkám, že jsem kávový anarchista, že já jako nejsem barista, jsem schopen si do kafe dát med, cokoliv, že prostě hromada mých milovníků, kamarádů kávy se děsí, když jako vidí, jak já to konzumuju, ten nápoj. Ale tím, že jsem se zamiloval do Itálie, tak se možná stane, že i ti Italové mě pomalu to kafe naučí pít nějak kultivovaněji.
2: Já teda musím říct, že když jedu na Havar, tak za Zágrebem na dálnici už mě kafe v té benzince chutná tak nějak jinak. Řekl bych italsky. Ano, a nechme teď, to je možná v mé hlavě, Havar stranou, spíš mě zajímají Italové. Vnímají kávu, řekl bych, jinak než my Češi?
3: No, jdeš dokonalým směrem, to jde přesně po srsti té mé myšlenky, protože teď něco jsem právě dělal v Itálii, byl jsem utahaný, tak jsem si tam jako dal kafe v kavárně, kde už mě docela znají, a tak jsem jako do sebe rychle hrkal takový jako velký kotel kafe. A přišla za mnou ta místní slečna a říkala, co tam obsluhuje, a říkala mi jako, Pietro, co to děláš? A říkám, no piju kafe, abych měl sílu. A ona říká, to je úplně špatně, Pietro, poslouchej, káva, vy možná pijete proto, abyste zrychlili, měli větší výkonnost a víc toho stihli. Ale to jste nepochopili kávu. Káva je naopak zastavit, popovídat si, odpočnout si a pak případně posílen i tím kofeinem můžeš jít zpátky k práci. Ale káva je o tom zastavit, ne o tom zrychlit. A to se mi šíleně líbí. Ta italská interpretace kávy je mi jako nesmírně blízká.
2: No, musím tedy říct, že mě také, ale určitě jsi si zjišťoval, jak se vůbec dostala káva do Itálie.
3: Je to samostatné téma, vůbec jako káva je mega téma, o kterém jsme se už xkrát bavili v jiných souvislostech, třeba se Srí Lankou a podobně, ale tady jsem si říkal, mělo by zaznít alespoň pár nějakých vstupních informací, a ve vztahu k Itálii, tak samozřejmě klíčovou roli hrají Benátky, které obchodovaly s východním Středomořím, a káva se v Benátkách objevovala už někdy na přelomu 16. a 17. století. A v 17. století tam začaly vznikat kavárny. Jedna vlastně z nejslavnějších, která je na náměstí svatého Marka, jmenuje se Café Flory, tak ta funguje od roku 1720. Takže to je pro jako milovníky kávy takové jako významné místo, kam se stavit. Co se mi ale hrozně líbí, že jak nastupovala a posilovala káva jako součást italské identity, tak v 19. a 20. století začaly v Itálii vznikat stroje, aby tu kávu šlo udělat rychle, aby byla hned a aby byla přímo konkrétně ke konzumaci pro toho jednotlivého zákazníka. A proto se té kávě říká espresso, protože je rychle hotová, rychle udělaná. A to se vztahuje k tomu 19. a 20. století, kdy vznikaly ty první presovary.
2: Já teda musím říct, že já mám kávu proto, abych prostě nastartoval. Ale když jsi říkal, že Italové to mají o tom, aby se zastavili, a teď mluvíš o tom espresu, proč Ital často vypije espresso tak rychle?
3: Tohle je velmi důležitá otázka a děkuji za ní, protože samozřejmě, kdo byl v Itálii, tak je mu jasné, že zdaleka ne vždy je káva tématem k zastavení. Je tu institut raního presa italského, kdy na nárožích, na náměstích, všude možně se otevřou malé stánky, malé kavárničky, jenom třeba klidně i okno, ale člověk, který spěchá do práce, tam přijde, položí 1 euro, automaticky dostane zpátky to jedno malinkaté preso, které tam mnohdy doslova kopne a letí dál. Někdy jenom spolu prohodí pár slov, tak to je takové jako nabíjecí, probouzecí ranní kafe, které k té italské kultuře jednoznačně patří. A tam teda musím říct, že tam ještě mě čeká nějaká cesta, abych se s tím srovnal, protože teď v tuto chvíli jsem okouzlený právě tím zpomalováním.
2: Výborně. Za chvilku bude 16. hodina, když dovolíš, já pojedu do Hradce Králové, tak do sebe jednu kávu doslova hodím.
3: A druhou si dej na cestu a popíjej ji pomalu.
2: Teď jsem říkal, budu plánovat zpomalování. Petr Horký.
3: Podotknu, omlouvám se, že ještě tě nenechám rozloučit. Krátká věc, jednou jsem viděl dvě slečny v obchodě a obě před sebou měly dvě kávy. Říkám, co to děláte? Oni říkají, měli jsme chuť na dvě různé. Takže ve dvou na jeden náraz vypili 4 kusy. Takže klidně, když si jich dáš víc, pokud to tvé srdce a tvůj metabolismus unese, na zdraví.
2: Ano, přátelé klepajících se rukou se loučí. Petr Horký, děkujeme pro dnešek.
3: Ahoj a krásný den.

0: No, nevím, jestli poroste někde lékořice, ale tráva určitě ano, protože nás v podstatě, alespoň podle předpovědí, které jsme si zatím mohli přečíst, čeká letní týden. Martin Tomáš má dnes na svátek službu v Českém hydrometeorologickém ústavu. Martine, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne. Tak, je to pravda, řekl jsem to správně, že byť máme 28. září, tak třeba ten dnešní den je letní?
1: No, úplně ještě letní není, protože těch letních 25 stupňů vlastně nikde nemáme. Zatím nejtepleji stanice Dobřany v Plzeňském kraji 24,7 a Dobřichovice ve středních Čechách 24,6 stupňů. Ono ostatně jsem rád, protože v naší předpovědi bylo 20 až 24 stupňů, ano. Takže nějaká ta extrémnější stanice uletět může, ale zatím to jde podle předpokladů, jak na obloze, tak teplotně, protože na obloze máme jasno nebo skoro jasno. Maximálně na severozápadě Čech je o něco více vysoké průsvitné oblačnosti. Hmm.
0: No ale tak dobře, alespoň ten pocit je letní. Jaká bude noc? V noci to asi půjde hodně dolů. Teploty, myslím.
1: Přesně tak, tady už je hodně znát, že máme září a jak je suchý vzduch, tak se rychle ochlazuje, takže v noci díky tomu, že bude jasno nebo skoro jasno, tak teploty budou padat. Kránu se ještě ojediněle mohou navíc vytvořit mlhy, což taky prostě už značí ten podzim. A teploty většinou 12 až 7 stupňů Celsia, ale při uklidnění větru bude kolem 5, to znamená mezi 7 až 3 stupni a ojediněle se mohou objevit také přízemní mrazíky, ty byly ostatně už dnes ráno. Takže bude noc chladná, maximálně tam, kde bude pofukovat, bude tepleji, ale tam, kde nebude foukat, tam bude opravdu chladno.
0: No a úterý už pracovní den, bude podobné jako pondělí?
1: Ano, přesně tak, bude podobné. Bude převážně jasno, v Čechách může být přechodně až polojasno, ale opět se bude jednat o vysokou průsvitnou oblačnost. Zpočátku se mohou ještě vytvářet, vyskytovat mlhy, ale ty se rychle rozpustí. A teploty opět podobné jako dnes, 20 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 16, na Šumavě tam bude tepleji až 19 stupňů, ale bude poměrně větrno. Na většině území bude vát mírný, jeho východní vítr 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude slábnout, ale místy, zejména v severovýchodní polovině území, čekáme vítr slabý do 4 metrů za sekundu.
0: Děkujeme za tu předpověď, hezké sváteční odpoledne, Martin Tomáš, Český hydrometeorologický ústav. Tak naslyšenou.
1: Naslyšenou.

UV4Fi. Skupina, která se skoro loučí s odpoledním vysíláním, svátečním vysíláním na dvojice, ale samozřejmě my vysíláme dál. Čeká nás hudba, kterou má rád. Ale teď kdo? Ten, který většinou hudbu zpívá, produkuje, hraje, dnes o ní bude mluvit. Ondřej Havelka. Tak, Mirek Vaňura vám přeje krásné sváteční odpoledne, ještě hezčí sváteční večer a těším se na vás zítra na dvojce ve 13 hodin.

0: Republika uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přeji si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubila Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Tento týden začnou platit vládní opatření na regulaci cen pohonných hmot. Rusko celý den útočí proudovými drony na Kyjev. Počasí zítra čekejme většinou slunečno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jde o stejná opatření, která platila na jaře.
6: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministerně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
7: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
6: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
8: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
6: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
5: 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se můžou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí, říká mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
9: Vedle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
5: Program spolufinancuje nadace The Kellner Family Foundation. Podobně láká experty i České vysoké učení technické Sabakala Foundation. Rusko celý den útočí proudovými drony na Kyjev. Jeden z nich zasáhl budovu Národní akademie věd, která je v plamenech. Úřady informovaly o jedné mrtvé ženě a několika zraněných. Na Rusko naopak útočila Ukrajina. Podle ruských úřadů zasáhl ukrajinský dron železniční most v Brjanské oblasti na západě země. Tamní guvernér Jegor Kovalčuk upřesnil, že část mostu se zřítila a přitom vykolejilo 10 nákladních vagónů. V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty kolem 25 stupňů. Má být zároveň jasno a bez deště. Místy může sílit vítr. Nejteplejším dnem má být podle Českého hydrometeorologického ústavu úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíš výjimečně. Babí léto podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: A zítra bude převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16.
1: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu. Doprava.
5: Na dálnici D1 z Brna na Prahu je nesouvislá kolona od sjezdu na Sázavu z 34. kilometru na 25. do omezení na Šmejkalce. Celý úsek je zhruba na 25 minut. Na D10 z Trutnova na Prahu za sjezdem na Bakov vzniká fronta z 50. kilometru. Kolem 20 minut se jede do zúžení mezi exity 46 Kosmonosy a 41 Bezděčín. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za Roudnicí je fronta na necelých 10 minut z kilometru 25 na 23. Tam je po nehodě osobního auta průjezdný jen pravý pruh. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má Roman Víšek.
10: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.
12: Přeju příjemné sváteční odpoledne z Dvojky, přátelé. Už za hodinu tady budou příběhy z kalendáře a připomeneme Den české státnosti. Ovšem teď je tu premiérové vydání pořadu Hudba, kterou mám rád, a Ondřej Havelka.
13: Hudba, kterou mám rád.
14: S hostem Jitky Novotné na Dvojce.

0: Jazz či swing vyzařují ohromnou vitální energii, ženou vás kupředu svým strhujícím rytmem, ale hlavně mají řád a harmonii. Slova mého dnešního hosta patří k těm osobnostem, jejichž stopa je natolik výrazná a zřetelná, že je můžeme představit velmi jednoduše. Zkrátka jménem a příjmením. Vítám zde Ondřeje Havelku. Dobrý den.
1: Dobrý den. To jsem fakt řekl někde.
0: To jste fakt řekl.
1: To je hezké.
0: Prozraďte, co byly vaše první spontánní myšlenky, když jsem vás pozvala do pořadu Hudba, kterou mám rád.
1: Já si myslím, že ty spontánní myšlenky jsem vyjádřil v tom našem prvním rozhovoru, kdy jsem říkal, a co já tam budu pouštět? Teď pravděpodobně opera či klasická hudba se tam nehodí do takového pořadu, že?
0: No, a já jsem vám říkala, nějak to uděláme a vy jste tam skutečně tu operu a klasickou hudbu nezařadil.
1: Nezařadil, snažil jsem se najít jiné věci a nakonec jsem zjistil, že existují jiné věci, které poslouchám.
0: Ano, určitě, to bude krásný pořad. Já jsem slyšela, Ondřej, velmi pochvalné ohlasy na váš koncert v Obecním domě s Melody Makers a Adamem Plachetkou.
1: Tam byla vaše sestra, ano, já to vím.
0: A vy jste mi právě tak roztomile vypovídal o té atmosféře a zejména o jednom neobyčejně ceném momentu, který si ostatně spojujeme i s příští písničkou. Pojďte ho sdělit i posluchačům.
1: No, stala se neuvěřitelná věc, že pořadatelé pozvali na tento charitativní koncert jako hosta Jiřího Suchého. A Jiří Suchý skutečně přišel, seděl v první řadě a musím říct, že pro mě to byl jeden z nejúžasnějších okamžiků mé kariéry, protože Jiří Suchý je pro mě modla, to je prostě člověk, který mě velmi inspiroval a neustále inspiruje a je prostě úžasný. Je to samozřejmě renesanční člověk, ale především je to fantastický básník. Ostatně Miloš Forman vždycky říkal, to je největší český básník současnosti, že? No takže Jiří Suchý mě provází vlastně celý život a já jsem si ho zamiloval už jako malý kluk, protože jsme ho poslouchali samozřejmě, když Semafor začínal a bylo ho plné rádio. A pak se stala taková věc, že nám naše maminka, mě a sestře koupila takový, no já tomu říkám, že to byl štos prostě semaforských písniček, který byl asi tak 20 cm vysoký, byly ty SPčka, že jo, a singly. A takže my jsme to jeli furt dokola, že jo, to jsme jenom takhle přehazovali tu hromádku z jedné strany na druhou a já jsem to miloval, některé ty věci jsme znali, nebo všechny jsme znali skoro z paměti, že jo, takže to bylo krásné období a musím říct, že vlastně Jiří Suchý mě takto vlastně inspiroval na celý život, no, protože jednak ten projev, že jo, hlavně ten duch těch písní byl prostě úžasný, svobodomyslný, krásný, vtipný.
0: A když jste mi to vyprávěl, já jsem si uvědomila, že bych našla lecjaké styčné body mezi vámi dvěma. Takovou tu hravost a to rafinované kejklování se slovíčky a s humorem.
1: No, tak to mě teda, to mě blaží, že si to myslíte. Já si myslím, že zdaleka nedosahuji, tak možná dosahuji manžet na kalhotách Jiřího Suchého. Ale já teda jsem vybral písničku Kamarádi, protože to samozřejmě je věc, která je z pozdějšího období, už jako z konce 60. let, ale je to věc, kterou miluju, kterou bych si jednou rád někdy zaspíval, ale teď mi to samozřejmě připadá nevhodné, protože teď je to prostě věc Jiřího Suchého a je to krásná věc.
0: Tak si zanotujeme aspoň tady ve studiu, co říkáte.

proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul květ,

0: takový krásný v společnosti.
1: No, musím říct, že tady mě skutečně Jiří Suchý dost mluví z duše, protože ti jeho kamarádi jsou taky mými favority. Hmm. Skoro všechny, co vyjmenoval, bych taky měl rád doma v obýváku.
2: Ano, takhle půvabně pokračuje naše hudební putování s Ondřejem Havelkou. Těch obdivovaných interpretů a tvůrců, teď už myslím zase hudebních, potkáme ještě několik. Předpokládám, že se mezi nimi mihnou i nějaké figury z Big Beatu, ne?
1: Samozřejmě, protože vlastně taková ta moje raná puberta, řekněme od těch 11, 12 let až skoro do té pozdní puberty, no tak ta vlastně probíhá dodnes, jo, ale...
2: to jste šťastný člověk.
1: No, tak byla ve znamení Beatles, především Beatles, jo, já jsem samozřejmě je miloval, poslouchali jsme je, bylo to obtížné, protože jsme byli odkázáni vlastně jenom na to rádio, že jo, které to občas hrálo.
2: A válel jste na kytáru?
1: Na kytáru jsem se učil, no.
2: Jak ale vám to šlo? Ale,
1: tak došlo to až k tomu, že jsem na gymnáziu založil takové trio rockové, ale to už byla jiná éra, to už jsem miloval takové ty bluesmeny rockové, jako byl Eric Clapton nebo Jimi Hendrix, takže to bylo takové trio, které mělo nakonec jediný koncert, jediné vystoupení, které navíc bylo přerušeno tím, že pan ředitel školy, protože to bylo na školním večírku, vytrhnul šňůry od zesilovačů ze zásuvek a začal na nás křičet, že prostě to je nepřípustné, aby takovýhle randál prostě probíhal na základní škole. No. Takže to byl konec mé kytarové kariéry, ale jak říkám, Beatles prostě jsou pro mě jako úplně základní jako věcí, která mě, řekl bych, tvarovala. A dokonce vždycky tvrdím, že jsem se od Beatles naučil zpívat, protože oni prostě používali ten Voamix velmi, velmi vlastně dokonale, jo, protože oni šautovali často, že jo, často prostě to bylo velmi vypjaté, ale ta jejich zvláštní technika toho Voamixu, toho mixu mezi normálním hlasem a falzetem byla prostě skvělá, tím, že jsem je napodoboval, tak jsem se to naučil, no.
2: A Ondřej, posloucháte je někdy i dnes?
1: Poslouchám. No a já jsem teda vybral písničku Lady Madonna, protože zase se k ní váže taková osobní vzpomínka, protože moje maminka jednou odjela na zájezd s Národním divadlem, tuším, že to bylo do Jugoslávie, do Bělehradu, a přivezla mi single téhleté písničky, což bylo prostě pro mě fantastický. No tak jsem to prostě potom jel samozřejmě pořád do kolečka.
2: A já jsem ráda, že tady vzpomínáme i na vaši maminku Libušku.

0: Hudba, kterou mám rád.
1: S hostem Jitky Novotné na Dvojce.
2: Ondřej Havelka je tím milým hostem. Kudy vedla vaše cesta, cesta toho chlapce či mladíka, který vzýval Beatles a Erika Claptona a Jimi Hendrixe, kudy vedla pak k jazzu?
3: No tak to byla zase trošku jako složitější kauza. Já jsem samozřejmě miloval takové ty pamětnické filmy s Oldřichem Novým a Hugem Haasem. To jsem znal velmi dobře, takže tam se objevovala ta stará hudba. Pak jsem objevil Ypsilonku, která vlastně nějakým způsobem velmi jaksi chytrým, oduševnělým a vtipným interpretovala ty staré věci. No a pak došlo k tomu setkání, řekl bych osudovému, a to bylo setkání s Pavlem Klikarem, který vlastně zakládal a založil originální pražský synkopický orchestr. No a s Pavlem jsme zkrátka začali spolupracovat a už předtím, než došlo k té konkrétní spolupráci, tak mě Pavel začal zásobovat nahrávkami, protože on jich měl obrovské množství už tehdy a vlastně celý život potom později sbíral ty věci a byly to neuvěřitelné záležitosti kolikrát, které měl. No a tehdy, když jsem vlastně poznal celé to široké spektrum té 20letní jazzové hudby, tak jsem prostě se do toho zamiloval. Normálně jsem se do toho zamiloval. No a já jsem vybral teda jako příklad Bixe Beiderbecka, protože to byl naprosto unikátní kornetista běložský, který měl takové částečné vzdělání hudební, že hrál na klavír jako mladý kluk, ale pak se zamiloval do jazzu z nahrávek samozřejmě. On si kupoval nahrávky muzikantů z New Orleans a začal se učit sám na kornet. To, že se naučil jako samouk, se projevilo tím, že měl úplně někdy jiné hmaty, používal, a to právě z toho vznikaly takové ty zvláštní zvuky, které někdy na ten kornet svůj vydával, které byly jeho, prostě jeho. No a navíc to byl chlapík, který byl strašně talentovaný a navíc ještě byl velmi vzdělaný a takový jaksi dychtivý po poznání i dalších žánrů, takže on třeba velmi poslouchal klasickou hudbu a miloval impresionisty. A vlastně tohleto myšlení harmonické, které on nasával z téhleté klasické moderní hudby, projektoval do těch svých sol. Takže tím vlastně byl naprosto unikátní a úplně jiný, než byli ty jazzoví trumpetisti té italské provenience nebo té New Orleanské černošské provenience. Takže Bakes, Beiderbecke.
2: Jo, ale ještě chci říct jednu věc. Vy o něm teď hovoříte jako o nějakém zasloužilém jazzovém kmetovi. A ten pán, tohle všechno, to velké poznávání a vzdělání a pronikání do jazzu a dalších oblastí muziky zvládl na pozadí života, který trval pouhých 28 let?
3: No tak byl to člověk mimořádný a byl to taky mimořádný bouřlivák. Takže zkrátka v té Americe tehdy se hodně pilo. No a to, ten alkohol jaksi velmi neblaze působil na jeho jaksi fyzis a on měl potíže s dýcháním, s plicema, takže bohužel v 28 zemřel.
2: Ale takhle to povídání končit nebudeme. Já se vás musím zeptat, přiložil jste někdy k ústům nějaký žestový nástroj?
3: No snažil jsem se, ale nikdy to nikam moc daleko nedošlo. Chtěl jsem hrát na trombón, dokonce jsem se přihlásil na lidovou konzervatoř na trombón, ale tam jsem vydržel jenom půl roku, přestalo mě to bavit. A pak bylo takové období, kde mě Pavel Klikar půjčil svůj suzafon.
2: Co je suzafon?
3: Suzafon je takový ten obrovský heligon, to je takový to větší ještě než heligon. A patrně se domníval, že podlehnu kouzlu tohoto nástroje a stanu se suzafonistou, ještě navíc jeho orchestru, ale to se nestalo, ale jako hrál jsem, trošku jsem se na to naučil.
2: Tak teď vám nehraje Ondřej Havelka, ale Bix Beiderbecke.

0: V playlistu Ondřeje Havelky teď s potěšením pohlížím na jméno interpretky, u které mnozí oceňujeme pravdivost, uvěřitelnost, sytý hlas, divoký projev. Ondřej, kdy a jak si vás Raduza podmanila?
1: My jsme Raduzu vůbec neznali kdysi dávno, když bylo Rozálii mé dceři 8 let. A představte si, to byla taková neuvěřitelná situace. Já jsem byl pozván lidmi, kteří vlastní takovou hucolskou farmu v Krkonoších. Já nevím, proč zrovna oslovili mě, ale pravděpodobně se nějak dopídili, že mám rád koně, tak mě zavolali, jestli bych nepokřtil jejich hříbě. A mně to připadalo docela jako romantický, tak jsem prostě z Rozálí, tehdy 8letou, se tam vydal a přijeli jsme do těch Krkonoš a tam skutečně začal probíhat ten křest. To se asi nemá říkat, že jo, když je to hříbě, ale zkrátka to tak bylo. No a oni pozvali taky Raduzu a my jsme nevěděli vůbec, kdo to je, a přišla nějaká holka s harmonikou a já jsem teda řekl něco k tomu hříběti, že jo, blabla. A ona se tam postavila s tou harmonikou uprostřed té ohrady a začala zpívat Větře můj. A najednou se prostě zvedl vítr, jo. A teď tam začal kymácet těma vrškama těch sosen, jo. Prostě neuvěřitelné, jo, že ta magická chvíle nastala, jo. A bylo to nádherný. A my jsme si říkali, kdo to je, že jo. A oni potom udělali takový improvizovaný koncert pro ní, takže vlastně u té chalupy, tam v těch Krkonoších, tam bylo asi třeba 50-60 hostů. Dali jí tam jeden mikrofon a ona tam udělala takhle prostě venku před tou chalupou takový koncert a my jsme z toho byli úplně unešený. A tak jsme začali jí sledovat a chodili jsme do Balbínky, Roza jí prostě milovala, že jo, a vlastně díky tomu zatoužila hrát na harmoniku, takže v 9 letech dostala svoji první harmoniku. Začala se učit pár akordů, pak to na to zapomněla a po 10 letech se k tomu vlastně vrátila, že jo, a dneska už hod je.
0: Však i také uslyšíme vaši Rozálii.
1: No takže Raduza prostě byla pro ní velkou inspirací a já jsem ji teda obdivoval, protože to skutečně bylo zjevení. Ty první 2-3 desky, to bylo fakt zjevení. Jo. To...
0: A ještě dneska zajdete na její koncert? Dlouho jsme nebyli,
1: ale fakt je, že Raduza je strašně plodná a natočila toho spoustu a musím říct, že ona skutečně jednou za čas se jí podaří naprostá perla, který já jsem vždycky úplně paf. Jo.
0: A kterou perlu jste vybral
1: pro nás?
0: A
1: já jsem teda vybral takovou perlu, která mě naprosto dojala, okouzlila, a to je písnička, která se jmenuje Nebe je odemčené.

0: No Ondřej, nedivím se vám, že vás Raduza takto rozsekala. Bylo to krásné. Před další písničkou se musím zeptat na váš vztah ke Španělsku. Je-li to tedy primárně vůbec váš vztah, anebo spíš vztah vaší dcery?
1: Je to vztah, který ano, vznikl prostřednictvím vášně mé dcery Rosálie k flamenku, které paradoxně poznala tady v Praze, ale pak samozřejmě si to tak zamilovala, že už od 8 let se tomu začala věnovat a my jsme díky tomu s ní často jezdili do Španělska, do Andaluzie, především do Cherezu a do Sevily, kde ona vždycky si vzala nějaký kurz týdenní a večer jsme potom chodili na ty koncerty, na ta představení flamenková a bylo to krásné, je to skutečně nádherné. Tak já jsem samozřejmě milovník folkloru, jo, a všechno, z čehož čiší autenticita a taková ta divokost prostě a ryzost a syrovost, to tak miluju. Takže myslím, že ten andaluzský folklor, to flamenko je fantastický.
0: A když jsme u folkloru, na Horňácko ještě jezdíte?
1: Jezdím, ale už řídce, protože musím říct, že vlastně ta generace těch kamarádů hold lehce mizí a takové ty hvězdy, které jsme obdivovali vlastně, když jsme byli mladí, tak ty už taky nejsou mnozí mezi námi. Takže se to hodně proměnilo a no, už tam jezdím zkrátka míň.
0: Rozumím. Vraťme se k Rosálce. Jak prožíváte koncerty své dcery, která se vyprofilovala v opravdu pozoruhodnou písničkářku a vůbec interpretku?
1: No, já to obdivuju. Já musím říct, že žasnu, co vlastně vymýšlí, co píše, co interpretuje a jak to interpretuje. Ty věci, některé jsou naprosto nečekaně vlastně hluboké, jo? A přitom to je, přitom je to prostě mladá holka, která no, je to skvělé. A navíc musím říct, že ty její koncerty jsou speciální v tom, že ona všechny ty písně komentuje velmi, řekl bych, ironickým a sebeironickým a cynickým humorem. Takže je to velká sranda a jsou to vlastně takové hudební stand-upy. Jo? A to, jak si ty písně ještě umocňuje nebo povyšuje, takže je to fakt jako unikátní a krásný. No? Já musím říct, že jsem teda na ní hrdý.
0: Mm-hmm.

0: tak co s tím?
1: Hudba, kterou mám rád.
2: S hostem Jitky Novotné na Dvojce.
3: Tak Ondřej, co s těmi vašimi dětmi? O nich bychom mohli hovořit dlouze, protože se vám podařili nejenom Rozálie. Máte děti šikovné a muzické. Řeknete nám, co dělají?
4: No tak Vojtěch je herec a zpěvák, vlastně se mnou teď dělá koncerty, jo, takže jako můj vlastně, já vždycky říkám, přichází Vojtěch Havelka, můj kolega a potažmo i můj syn. Terezie, ta hraje na violu v Ostravské filharmonii a Hugo vlastně teď začal druhý ročník na Ježkově konzervatoři na bicí, takže zcela vášnivě cvičí na bicí, poslouchá moderní jazz, neustále mě tím zásobuje a protože je pilný a pracovitý, tak já musím chodit po bytě se sluchátkama na uších.
3: Měl jste někdy tendence děti od toho uměleckého kumštýřského chlebíčku odrazovat?
4: Odrazovat řekl bych ne, ale zároveň je upozorňuji na to, že to není snadný život a že to zkrátka je jejich volba. No a že jedině jaksi člověk, který dospěje k nějaké výjimečnosti nebo velké osobitosti, může uspět.
3: Ale váš život se mi nejeví jako úplně špatný. Já bych řekla, že je krásný, barvitý, i když vydřený asi no, v mnoha ohledech, ne?
4: No, v některých disciplínách jsem se hodně snažil a byl jsem hodně pracovitý, to je pravda. A v některých jsem byl zase takový přirozeně lenivý a nechal jsem ty věci, aby přicházely.
3: A to hovoříte o které disciplíně? Takhle taju plně?
4: Ne, to nebudu, o tom nebudu mluvit, jo? Nechme to.
3: Dobře, necháme si tajemství, necháme i tématu děti, protože směr našeho povídání se teď ubírá z Kordoby do Brna,
4: ano,
3: k Jiřímu Bulisovi, což byla velmi výrazná osobnost. Co jste zaznamenal dřív? Jiřího Bulise osobně, anebo jeho tvorbu?
4: Jeho tvorbu. Já zase s tím Brnem jsem nebyl tak úplně v kontaktu, i když Hadivadlo, s kterým on nejvíc spolupracoval, jsem vlastně sledoval velmi záhy, co se zjevily na té divadelní scéně. Takže ty rané inscenace jsem znal. No a Bulisovu hudbu jsem potom poznal díky tomu, že myslím si, že od Břeti Rychlíka jsem získal nějakou kazetu s jeho nahrávkami. No on byl velmi unikátní zase, já to slovo používám dost často tady při tom rozhovoru, ale proto jsem ty interprety asi vybral. No, Bulis byl speciální. Samozřejmě já nechci snižovat jiné písničkáře, kteří se snaží zhudebňovat poezii, ale ten Jirka Bulis byl jako neuvěřitelný, protože ta jeho poezie je velmi osobitá, velmi tak na první pohled řekl bych neobratná, nebo jednoduchá, ale to je zdání. Ono to bylo strašně hluboké a hlavně to jeho hudební zpracování je taky neuvěřitelné. On byl výborný vlastně skladatel, výborný pianista a když to člověk poslouchá jenom z toho hudebního hlediska, tak je to taky strašně zvláštní a strašně něčím, jak bych to řekl, zneklidňující, protože on třeba zpívá a ty pěvecký fráze urychluje a to piano přitom strašně zdržuje, strašně jakoby to zatěžkává tak, že to už vlastně vypadá, že to je chyba, jo, ale není, protože to je jeho systém a je to krásné. Já jsem vybral jednu z nejznámějších hostů na zemi, protože mě k ní váže ještě taková zvláštní příhoda. Já jsem jednou jel na koncert do Brna v autě a to už je strašně dávno teda. A byla taková ta jako doznívající zima, prostě březen, sněžil takový ten mokrý sníh a mrzlo, jo. A já jsem asi já si to přesně pamatuju, ale nebudu to radši říkat, tak v polovině cesty jsem vjel do lesa a teď už mě mohlo být divný, že tam jako jsou popadaný auta v příkopech, jo. Nicméně jsem jel a najednou tam byla zatáčka, já jsem chtěl zahnout a to auto nezahlo, protože začalo klouzat na tom ledu pod tím sněhem. A já jsem prostě v takové rychlosti, já nevím, možná 100 kilometrů, jsem prostě napálil do svodidla. strašná rána. Já jsem myslel, že je prostě konec, jo. Jenomže tím, díky tomu, že tam byl ta ledovka, tak to auto se jenom otočilo a klouzalo pozadku jako dál, asi 50 metrů, možná nic. A teď se to zastavilo a bylo ticho. Já jsem otevřel oči a myslel jsem, že už třeba nejsem. A najednou do toho ticha hrála tato píseň. Zdá se mi, miláčku, že jsme si souzeni, protože já jsem měl prostě zasunutou kazetu v tom přehrávači, jo. Ale ne jako, že by hrála, ale tím nárazem všechno šlo dopředu. Takže já jsem brejle našel na té přední palubce a ta kazeta se tam zasunula a začala hrát tuhle píseň.
3: Jakoby vás ten nebohý Jiří Bulis ochránil, on, který život na silnici ztratil.
4: Přesně tak.

trošku, že jsme si souzení. Já s tebou, ty se mnou. Navždy spolu ztracení.

0: Takové bylo naše setkání s Jiřím Bulisem, velmi osobitým tvůrcem, který oplýval geniálními nápady při často úsporných prostředcích.
1: Přesně.
0: Ještě to, jak říkáte, lehce rozladěné piano, tomu dodalo opravdu autenticitu.
1: No, řada těch nahrávek vznikla vlastně mimo studio, že jo, někde autenticky v terénu takzvaně. Ne, on byl mimořádný.
0: I nadále nás čekají mimořádné osobnosti, protože Ondřej Havelka miluje výrazné, nezaměnitelné interprety. Bude to Dáma z Londýna?
1: Ano, já jsem vybral jednu věc od Amy Winehouse, protože to je zase velice důležitá osobnost pro náš život a pro život Rosálie, protože ona si ji strašně zamilovala, strašně ji uměla napodobovat. A poslouchali jsme ji velmi intenzivně a pak se teda stala taková věc, že my jsme právě v létě v roce 2011 jeli s kapelou do Londýna a to bylo Roze 13 nebo 14 let, 14 možná. A my jsme měli vlastně v rámci těch koncertů takové choreografie jednoduché, jako Charlestonové a Blackbottomové, nacvičené s Rozou, takže jela s náma. No a samozřejmě poté, co Amy, její milovaná Amy, jak si odešla, tak ona chtěla navštívit Camden, že jo, a navštívit ten dům, nebo to místo před tím domem, tak jsme tam jeli a skutečně tam, že jo, před tím domem bylo spoustu kytek a tak, jak to bývá prostě od těch fanoušků, bylo to dojemné a smutné. Myslím si, že pro Rozu to setkání s Amy a to, že to vnímala, bylo strašně důležité, protože Amy byla taky strašně autentická, strašně pravdivá. Ty její texty jsou velmi syrové, velmi osobní a často teda, já vím, že třeba v jedné písničce v americké edici té písně byla cenzura, tam prostě místo jednoho slova bylo nějaký akord jenom, jo, takže ona byla velmi teda ve svém projevu
0: Nadřeň.
1: A myslím si, že to teda Rozu hodně inspirovalo právě v té její současné tvorbě, že ona se s tím taky nemaže takzvaně. No a nám se ještě stala, nebo mně se stala ještě v Londýně tehdy taková věc, že za mnou přišel po jednom z těch koncertů, myslím, že jsme tam měli dva, přišel za mnou takový redaktor nějakého věhlasného magazínu, já jsem samozřejmě zapomněl, ale byl to jeden z hudebních jaksi magazínů, který se zabýval jazzem. A přišla za mnou, požádala mě o rozhovor, ale my jsme si povídali a přišla nějak řeč na Amy a on říkal, víte, já jsem byl první, když začínala, kdo s ní udělal titulní rozhovor do toho našeho jazzového časopisu. A když to říkal, tak mu začaly týct slzy.

0: No báječně jste nám to vybral, Ondřeji. Jsem ráda, že jsme spolu mohli prožít tuhle hodinu. Také jsem si uvědomila díky vám, jak důležitý je v životě smích a vtip. To je fakt koření, které vy rozdáváte ve velkém, ostatně i tou poslední písničkou.
1: Tak byl jsem vyzván, abych vybral i závěrečnou píseň, tak jsem vybral věc, kterou jsme natočili s Dájou Šimíčkovou, protože ona mě pozvala na svoji desku. Dája Šimíčková je jedna z mých adoptivních sester Havelkových a já jsem teda vybral tuhletu věc, kterou tady původně natočil R.A. Dvorský, ale je to velmi bizarní záležitost, ale mně to připadá, že s tou Dájou to byla ta pravá volba.
0: Tak já vám moc děkuju za příjemné chvíle ve studiu, byl jste báječným hudebním dramaturgem. No a těším se na setkání zase příště. Naším hostem byl Ondřej Havelka a loučí se také Jitka Novotná.
1: Já děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Naslyšenou.

Muzikální život prohrává, neboť hudba jen krás mu dodává. Písničkou však jedinou se snadno podaří zachovat mu půvab do stáří. Jak ten dnešní svět

0: Tak to byl Ondřej Havelka v pořadu Hudba, kterou mám rád. Připomínám, že po zprávách tady bude další příběh z kalendáře a budeme se věnovat dnešnímu svátku.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Voda z oblasti Odolena, voda zatím není pitná. Britská policie vyslýchá pětici podezřelých z plánování teroristického útoku na leteckou vojenskou základnu. Počasí zítra bude většinou slunečno, teploty do 24 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré odpoledne. Voda z oblasti Odolena, voda zatím není pitná. Většina z odstavených vrtů pořád obsahuje velké množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny. Britští policisté zjišťují motivaci, která pětici mužů vedla k možnému teroristickému činu u letecké základny Fairford. Vyplývá to z policejního prohlášení. Úřady později upřesnily, že všichni muži jsou Britové žijící v Londýně. Britská stanice BBC napsala, že ve vazbě kvůli podezření z teroristického činu skončili potom, co policie dostala hlášení o třech podezřelých dodávkách u základny. Základnu Fairford použili Spojené státy k útokům na Irán. Teherán jakékoliv napojení na podezřelé Brity popřel. Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem obsadí v úterý dělníci. Měsíci budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
1: Už 20 tůní vybodoval ve svých porostech největší soukromý majitel lesů na Žďársku. Důvodem je lepší zadržování vody v krajině v období sucha. Zatím poslední dvě vodní plochy vznikly v lokalitách u obcí Cighaj a Kocanda. A kromě udržené vláhy by mohly do budoucna být k dispozici i hasičům. Pokračuje Jan Sovák z Lesní rady společnosti Lesy Kinský.
4: Tyto tůně jsou do určitý míry i možností získání protipožární vody. Takže v tomto ohledu, když prostě máme tady možnost ve své blízkosti nabrat vodu a potom asi, tak má to obrovský dopad na rychlost a na ten průběh toho požáru. Takže to jsou věci, které bereme jako klíčové a bereme to prostě komplexně.
1: Kosmické lodi Starship společnosti SpaceX krátce po vzletu do vesmíru selhal jeden z 6 motorů. S odvoláním na mluvčího společnosti o tom informovala agentura Reuters. Loď pokračuje v původním plánu cesty. Na oběžné dráze má 6x obletět Zemi a vypustit několik satelitů firmy Starlink.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Zítra bude slunečno, v Čechách přechodně polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu je silný provoz, pak zhruba od 30. kilometru je chvílemi roztrhaná fronta na 25. do omezení na Šmejkalce. Celý úsek je až na 20 minut. Na D10 z Turnova na Prahu už jsou 3 kolony. První za Bakovem ze 49. kilometru až do zúžení mezi exity 46 Kosmonosy a 41 Bezděčín. Pak dál směrem na Prahu je kratší fronta u exitu 27 Benátky, kousek zatím na 26. kilometru je čerstvá nehoda v levém pruhu. A nedaleko zatím směr Praha je další fronta od sjezdu na Tuřice, 21. kilometr od nájezdu od Staré Boleslavy, je to na 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už tu jsou příběhy z kalendáře.
6: Hezký sváteční poslech přejeme. Je tu tradiční a doufáme i oblíbená značka Příběhy z kalendáře. U mikrofonu jsou Jan Kovařík
7: A také Tereza Stýblová. A dívám se, Honzo, že ty mě snad dneska zveš na rande?
6: No, svým způsobem ano, dáme si rande a v duchu té sváteční tradice bych doporučoval u koně.
7: Proč ne?
6: Je to bronzák, ustájený trvale na Václavském náměstí v Praze.
7: A taky svědek národních veselic a akcí, například vyhlášení Československé republiky anebo demonstrací proti komunistické totalitě.
6: No a nezapomeň na oslavy sportovních úspěchů. Přece nad medailemi našich reprezentantů by jeden radostí zaržál.
7: Ale Honzo, víš co, není vždycky jenom posvícení.
6: To je fakt.
7: Dvakrát během půlstoletí přestál také nájezdy okupantů a to všechno zásluhou svatého patrona v jeho sedle.
6: Ano, nebeského ochránce Václava, který bdí nad naší zemí už od prvního tisíciletí.
7: Hranice a názvy se měnily, ale základ přežil. Naší první indicií je pro dnešek podstatné jméno – stát.
6: Druhou indicií je lebka, jedna konkrétní, která bývá k vidění ve Staré Boleslavi.
7: A do třetice napovíme, že za stát a vzácnou relikvii vděčíme bratrovraždě.
6: No, slovy dramatika jsou to paradoxy. Zdali pak víš, či je to replika.
7: Postavy Sládka ze hry Audience od Václava Havla, prvního českého prezidenta.
6: Bravo, kdo uhodl, stejně jako Tereza, může všem státotvorným Václavům připít pivem.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Na Dvojce dnes posloucháte svatováclavské příběhy z kalendáře. Přemyslovec Václav byl panovník, který zemřel mučednickou smrtí a vstoupil mezi svaté. Je pravda, kdo jiný z politiků to má?
1: Ani ve světě bychom jich takových moc nenašli. Náš národní patron navíc figuruje jak v církevním, tak v občanském kalendáři.
0: Jeho svátek 28. září vyhlásil parlament v roce 2000 dnem české státnosti. Termín státnost je hodně obecný.
1: Ale můžeme si ho vysvětlit na příkladu. Od prvních Přemyslovců se povědomí o českém státu dědí z generace na generaci. Jsou to, řekněme, naše historické kořeny.
0: Pečujeme o ně a děláme všechno proto, aby náš strom prospíval do budoucna.
1: Na duchovní úrovni nás v tom podporuje věčný kníže české země, který, cituji, nedá zahynouti nám, ní budoucím.
0: Václavovy přímluvy mají na nebesích váhu. Býval to přece fyzický obránce z masa a kostí. Jeho lebka je součástí svatovíckého pokladu.
1: Ale vždy 28. září, tedy dnes, podniká náboženskou pouť do Staré Boleslavy. Kriminalista by řekl, že se vrací na místo činu.
0: A měl by pravdu? Na počátku totiž byla bratrovražda. V legendách se dočteme, že Václav byl vzorem křesťanské pokory a dobroty.
1: Ctižádostivý bratr Boleslav na něj žárlil a chtěl se ho zbavit. Jako správný ďáblův zaprodanec tedy vymyslel léčku.
0: Pozval Václava k sobě na hodokvas. Kníže tušil, že to není jenom tak. Přesto zůstal a následujícího rána se vydal na jitřní mši.
1: Šel sám. Bodyguardi, nebo jak se jim tenkrát říkalo, ještě spali a s tím Boleslav počítal. Zastoupil mu cestu a pokusil se ho napadnout.
0: Kníže útok odrazil a rozběhl se ke kostelu v naději, že tu najde azyl. Jenže Boleslav spustil povyk a jeho ochranka okamžitě zasáhla.
1: Následující scéna odedávna inspiruje v Čechách malíře a básníky. Zoufalý kníže sahá po držadle na dveřích kostela. Svatostánek je jeho poslední šance.
0: Předem ztracená, protože z druhé strany drží dveře proradný kněz. Probodený Václav klesá na práh a umírá se slovem božím na rtech.
1: Skonal při cestě na mši, tedy při plnění křesťanské povinnosti. To je mučednická smrt hodná kandidáta na svatozář.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: svatováclavský příběh z kalendáře posloucháte na Dvojce a teď se s Terezou odvážíme tvrdit, že vyšetřování vraždy knížete Václava je noční můrou každého kriminalisty. Pochopte, výpovědi očitých svědků se nedochovaly a hmotné důkazy chybí.
1: Když pomeneme legendy, tak toho víme opravdu žalostně málo. Jako motiv přichází v úvahu spor o zahraniční politiku.
0: Což se ovšem nevylučuje s vojenskými zájmy. Boleslavovi obhájci se domnívají, že atentát mohl vyprovokovat nějaký dnešním slovníkem lobista.
1: Ale žádný historik za to ruku do ohně nedá. Boleslav I. stejně dostal nálepku ukrutný. Byl to schopný vládce.
0: Z nešťastného incidentu vytěžil maximum. 3 roky po Václavově smrti dal tělo odvést na Pražský hrad. Tam už odpočívaly ostatky babičky Ludmily.
1: Další populární oběti rodinných sporů. Ale o tom až jindy. Ludmila a její manžel kníže Bořivoj přestoupili na křesťanskou víru jako první.
0: A jejich potomci dostali za úkol nové náboženství prosadit. Bylo totiž vstupenkou do civilizované Evropy.
1: Boleslav toho docílil. K založení biskupství potřeboval ostatky mučedníků a ty měl hned 2. Vykazovali nevšední vlastnosti.
0: Tradovalo se, že Václav přišel v poslední potyčce o ucho. Tohle ucho později našla jeho sestra. Co s ním udělala?
1: Co bys řekl?
0: No nevím.
1: Odkryla hrob a položila ucho k hlavě.
0: Aha.
1: A podobně jako v pohádce o mrtvé a živé vodě, ucho přerostlo zpátky.
0: Dobrá, já dám tedy zázrak z jiného soudku, když dovolíte. Jistý zloděj chtěl utéct z lochů a tak se obrátil k Bohu o pomoc. Prý na ní měl právo.
1: Argumentoval tím, že ho Václav vykoupil modlitbami. Ostatně jako celou zemi a všechny poddané. Ku podivu to zafungovalo.
0: Okovy se prý rozlomily a zloděj kradl vesele dál. Pokaždé se nechal znovu chytit a spoutat.
1: A pokaždé unikl jako slavný kouzelník Houdini. Dokud všechny nepřesvědčil, že jde o křesťanský zázrak.
0: O největší reklamu se Václavovi postaral král a císař Karel IV. Zasvětil mu korunu i kapli a sepsal jeho životopis.
1: Byla to taková reciprocita. Jak rostl význam zemského patrona, tak rostl význam českého království.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte v Pitevně. Ano, i tam se dnes vypravíme v příbězích z kalendáře, protože budeme zkoumat ostatky knížete Václava, respektive to, co se z nich dochovalo.
1: Na určení příčiny smrti to bohužel nestačí. Ovšem, svaté ostatky byly lákavým artiklem, to jistě chápete, a ve středověku se s nimi čile obchodovalo.
0: Některé skončily v relikviářích, jiné se rozpadly na prach. O tom se přesvědčil už král Karel IV., když stěhoval zbytky kostry do nové gotické kaple.
1: Poradil si s tím a pod podlahu katedrály svatého Víta uložil také hlínu z původního hrobu. V té je totiž ten svatý prach. A chyběla už jen lebka.
0: A chybět bude, protože otec vlasti ji zamkl do klenotnice a vymyslel jí novou funkci. Jak se říká, nasadil tomu korunu.
1: No doslova, byla to nová zlatá koruna českých králů a napříště měla spočívat právě na lebce věčného knížete české země.
0: Opouštět ji směla pouze za účelem korunovace. Snad, aby to nebylo líto, nechal král vyzdobit pietní úložiště zlatem a drahokamy.
1: Bohužel obojí použili pozdější panovníci k úhradě dluhů. Ti pánové museli být hodně zoufalí, co říkáš, takhle okrádat hlavu patrona.
0: Jejich prohřešky napravili až krajané z Chicaga v roce 1929. Uspořádali tehdy sbírku a lebka dostala vlastní diadem. Ale co relikvie prozradí o samotném Václavovi?
1: Tak zaprvé má předčasně srostlé lebeční švy. To je anomálie typická pro nejstarší Přemyslovce a tím pádem také důkaz pravosti.
0: Patřila muži impozantní postavy. Václav tedy nebyl žádná třasořitka, i když měl pověst knihomola.
1: Já bych spíš řekl inteligentního učence. Na Hradišti Budeč se přece učil číst a psát a prý ovládal latinu. Ostatně vypadalo to, že se připravuje na dráhu kněze.
0: A přesto se ujal vlády a hájil knížectví s mečem v ruce. A ještě je tu jedna perlička.
1: Ano, první rekonstrukci jeho obličeje dost dobře mohl mít na svědomí stavitel katedrály Petr Parléř.
0: Je jisté, že sochu ve Václavově kapli musel modelovat podle jeho lebky a se znalostí anatomie. Moderní technologie by podobu nevystihly o mnoho lépe.

0: Dnes tedy 28. září se v příbězích z kalendáře na dvojce nemůžeme věnovat ničemu jinému než legendě o svatém Václavovi. Přistoupili jsme k tomu ale jako kriminalisté, víceméně. Prošli jsme dnes samotný akt bratrovraždy a také jsme se pokusili zrekonstruovat, jak vlastně svatý Václav vypadal, i když pravda pozůstatků a důkazů nemáme mnoho, tak podle lebky můžeme soudit, že to byl urostlý muž. Ostatně jeho podobu máme zachovánu v katedrále.
1: Když jsme u té podoby patrona české země, probereme poctivě jeho atributy a také orlici a lva, zmíníme se o jisté rivalitě duchovních patronů českých zemí, jak to bylo se svatým Václavem a mistrem Janem z Husy. A nakonec připomeneme, kterak se svatováclavským kultem nakládaly totalitní režimy, které na našem území historicky vládly. A možná padne i letopočet, kdy k bratrovraždě došlo, i když na něm se odborníci neshodnou.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině.
2: Na Dvojce.

0: Ve svatováclavském vydání Příběhů z kalendáře se teď dopustím drobného pozměnění ustáleného rčení. Ptáka poznáš po peří, vlka po srsti a stát podle oficiálních symbolů. Kdybychom tedy slavili Den české státnosti někdy v raném středověku, všude by visely vlajky s černou orlicí.
1: Pták panovnického rodu Přemyslovců budil respekt. Měl zlaté drápy a z těla mu šlehaly rudé plamínky. Říká se mu plamená orlice.
0: Nebo taky svatováclavská. Erb s tímto dravcem najdeme mezi atributy svatého Václava, stejně jako knížecí čapku, korunu, přilbici, meč a tak dále.
1: Podle atributů poznáš světce. Mě by ale zajímalo, jestli existuje podobný klíč k rozlišování orlice a orla.
0: No, česká heraldika má jedno, řekl bych, docela zajímavé řešení. Orlice je heraldicky vždy jednohlavá a orel dvouhlavý. Ostatně oba byli velice oblíbení už v Římské říši.
1: No, nic ale netrvá věčně. Začátkem 13. století se v královském znaku objevil nový exotický favorit. Podrobnosti líčí pověst o Brunsvíkovi.
0: Vezmu to velmi zkráceně. Syn knížete Žibřida hodně cestoval, jednou v lese uviděl bojovat lva s lítou saní, bylo mu ho líto, nedivím se, a tak ta sil meč a draka udolal.
1: Kočkovitá šelma následovala Brunsvíka jako hlídací pes a nepřátelům naháněla hrůzu, snad proto se dostala do zemského znaku.
0: Brunsvík má ještě jiné zásluhy. Vlastnil prý kouzelný meč, který na povel sám od sebe sekal hlavy, a ten je údajně zazděný v Karlově mostě.
1: Objeví se ve chvíli, kdy bude české zemi nejhůře. Tehdy z hory Blaník vyjede svatý Václav s vojskem. Brunsvíkova automatická zbraň mu jistě přijde vhod.
0: Dobrá, zpět k podložené historii. Skutečnost je méně barvitá. Dvouocasého lva jako erbovní znamení začal používat král Přemysl Otakar II. Po svém nástupu na trůn.
1: Orlici odvelel na Moravu a vybavil novým outfitem. Kostkovaný vzor v červené a bílé jí vyloženě sekne.
0: Lev to dotáhl až na republikový malý státní znak. Bohužel nebylo o co stát. Musel totiž reprezentovat celé území a podle toho vypadal.
1: Naprostou degradací prošel v roce 1960. Slovenský dvojitý kříž na lví hrudi nahradila partizánská vatra. Ale to nebylo to nejhorší.
0: Souhlasím, namísto královské koruny mu totiž tehdy komunisté nasadili rudou pěticípou hvězdu.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Naposledy se v dnešních příbězích z kalendáře na dvojice vracíme k protokolům o smrti svatého Václava. Zbývá určit hodinu a také datum.
1: No, v kriminálkách a detektivkách všeho druhu je to snadné, v našem případě o dost těžší. Pondělí 28. září ráno, na tom se všichni shodují, jen letopočet není jistý. Buď se to stalo v roce 929, nebo v roce 935. A teď historiku raď.
0: No, historici radí za B. Nicméně v době první republiky vítězil i u historiků opačný názor. Od mučetnické smrti mělo uplynout 1000 let už v roce 1929.
1: Čím dříve se mohlo slavit, tím lépe. Pozice národního patrona totiž nebyla vůbec růžová, měl tu smůlu, že ho v dobách habsburského útlaku uctívali jezuité.
0: Katolíky si Češi spojovali s nenáviděnými Habsburky. Když se jich konečně zbavili, zbavovali se pak všeho, co s nimi souviselo, a částečně to odnesl i svatý Václav.
1: Ano, objevila se nová duchovní ikona. Byl to reformátor a velký konkurent. Mohl doložit i datum svého úmrtí.
0: No, šlo o mistra Jana Husa, symbol morální síly a národní suverenity.
1: Jeho výrok Pravda vítězí si nechal prezident vyšít na standardu a tím to neskončilo.
0: K výročí upálení zavlál nad Pražským hradem husitský prapor. Masaryk převzal nad oslavami osobní záštitu a dával to taky najevo.
1: Ano, dával to najevo tak okatě, že to neuniklo papežskému stolci. Rozčilený apoštolský nuncius Francesco Marmaggi i hned opustil Prahu.
0: No, s tím se trochu počítalo. Cílem provokace bylo ochránit mladou republiku před politickým vlivem Vatikánu, ale existence státu závisela na něčem jiném.
1: Naléhavě potřeboval vyšší autoritu, kterou by uznávali všechny národnosti na jeho území, a že jich, těch národností, nebylo málo.
0: A Václav to vyhrál. Tolerovali ho na Moravě, na Slovensku i v pohraničí. Svatováclavským posvícením nepohrdli čeští Němci ani polská menšina.
1: K oslavě milénia v roce 1929 obdržel spoustu darů. Památný dukát, velkofilm, výstavu anebo nový kostel v Praze Vršovicích.
0: Vrcholem bylo dokončení katedrály svatého Víta na základech rotundy, kterou zde nechal postavit.
1: Tento projev dobré vůle nakonec urovnal i diplomatickou roztržku s Vatikánem. Zítra má

0: Svatováclavské příběhy z kalendáře na dvojce pokračují a dovolím si zase jedno rčení. Říká se, že co je psáno, to je dáno. Ovšem v 10. století zapsal jeden saský kronikář opravdu ošemetnou informaci.
1: Týkala se vojenského vpádu Sasů do Čech. Český kníže Václav byl podle všeho zdatný vojevůdce, ale tenkrát mu štěstí nepřál.
0: Vzal tedy rozum do hrsti a s Jindřichem Ptáčníkem raději uzavřel mír. Pochopte, oba byli křesťané a tak se dohodli.
1: Král daroval Václavovi rámě svatého Víta a to se cenilo. Relikvie byla důvodem k založení svatostánku na Pražském hradě.
0: Mír ale nebyl ani tenkrát zadarmo. Podle saské kroniky odváděl Václav něco jako daň z porážky. Tehdy v celku běžný mezinárodní poplatek nebo službu. Proč to vyvolalo povyk?
1: Zlé jazyky tvrdili, že Václav byl slaboch a vyjednával s Němci. Ve 20. století se ta pomluva vrátila jako bumerang.
0: Ano, bylo to přesně v době, kdy hitlerovské Německo hledalo důvody k uchvácení Evropy. Čechy a Moravu získalo bez boje, ale byla tu jedna potíž.
1: Většina obyvatel s protektorátem nesouhlasila a volala na pomoc zemského patrona. Svatováclavský chorál zazníval ze všech koutů.
0: Nacisté a jejich přitakávači byli proti modlitbám bezmocní a proto začali pátrat po souvislostech mezi Václavem a Německou říší.
1: A co čert nechtěl, našli je ve zmíněné kronice. Dohoda mezi Jindřichem a českým knížetem podle nich dokazovala jediné.
0: Podřízenost Čechů vůči Německu. Jediná neověřená informace o dani měla dalekosáhlé následky.
1: Odůvodnila zřízení protektorátu a co hůř, národnímu svědci přisoudila roli komplice okupantů. Kdo chce psa být, hůl si vždycky najde.
0: Svatováclavská orlice se dokonce objevila na vyznamenání, které nacisté zavedli po atentátu na Reinharda Heydricha.
1: Vyznamenaným Čechům jen komplikovala život. Po válce pak byli nařčeni z kolaborace.
0: Obvinění z kolaborace si ostatně vyslechl i samotný světec. A to od komunistů. Chtěli s ním skoncovat stejně jako s politickými oponenty.
1: Snažili se marně. Jeho kult přežil oba totalitní režimy a to je skutečný zázrak.

0: Příběh z kalendáře na dvojce naše vyšetřování nejslavnější bratrovraždy v Čechách končí řadou otazníků. Vlastně se není čemu divit.
1: Souhlasím, odehrála se přece na úsvitu samotného zrodu našeho státu. Tehdy ho spravovali Přemyslovci a na knížecím stolci sedal Křesťan Václav.
0: Nevíme, čí ruka vedla vražednou zbraň, ani ve kterém roce k tomu došlo. Moderní historici preferují letopočet 935.
1: Atentát byl spáchan 28. září ve Staré Boleslavi. Podle křesťanských legend zemřela hlava státu mučednickou smrtí.
0: A zrodil se světec. Svatý Václav je český národní patron a ochránce. V nejtemnějších dobách v něm lidé spatřovali poslední jiskru naděje.
1: Od pradávna spojuje generace a z piedestalu ho nesesadili ani totalitní režimy, ačkoliv chtěli. Socha na Václavském náměstí je symbolické místo slavností i demonstrací.
0: Politik a světec je mistrem harmonie. Tady jeden příklad, který mluví za všechny. Udál se roku 2000.
1: Původně církevní svátek svatého Václava zařadil parlament České republiky do kalendáře pod názvem Den české státnosti.
0: A ten máme právě dnes, tak si jeho zbytek ještě příjemně užijte.
1: Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Eliáše Svatoše bude archeoložka Jarmila Čiháková. Jak se podařilo objevit rotundu svatého Václava na Malé Straně, ztracenou několik staletí? Co dokázali z románských dlaždic vyluštit až matematikové? Proč Boleslav nechal tělo svého bratra Václava přepravit v noci a kudy se průvod ubíral?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Je den české státnosti. Ve Staré Boleslavi se lidé sešli na tradiční svatováclavské pouti. Spolek Milion chvilek vyzval na demonstraci k účasti v nadcházejících volbách. Kritizoval kroky vlády. Počasí zítra čekejme většinou slunečno a teploty do 24 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Spolek Milion chvilek vyzval lidi na demonstraci v Praze, aby přišli k nadcházejícím volbám a podpořili kandidáty do Senátu, kteří budou protivahou k vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Demonstranti zaplnili z velké části pražské staroměstské náměstí.
4: Evropská unie zařadila na sankční seznam nově také prezidenta republiky Tatarstán Rustama Minichanova.
3: Poslanci se zítra odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Svolání mimořádné schůze podpořilo všech 92 opozičních poslanců. Jako důvod uvádí návrh rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Na svržení kabinetu ale nemají bez podpory koaličních poslanců dostatek hlasů. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů svolání schůze respektuje, považuje ji ale za předvolební gesto. Schůze se pravděpodobně kvůli projevům opozice i koalice protáhne až do dalšího dne. Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši.
5: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek. Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
6: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
7: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
6: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
3: Východní pobřeží Spojených států od severní Karolíny po Novou Anglii od pátku bičuje neobvykle silná zářijová bouře. Přináší vichřici, přívalový déšť a záplavy na pobřeží. V New Yorku padající strom zabil zaměstnance městské bytové správy. Guvernérka jednoho ze zasažených států New Jersey varuje, že bouře ještě není u konce.
8: Guvernérka Mikey Sherrillová varovala, že ještě dnes hrozí poslední záplavy. Bouře nejvíc zasáhla okolí New Yorku a Long Islandu, kde vítr v nárazech dosáhl 130 km za hodinu. V neděli bylo bez proudu téměř 150 tisíc domácností a firem. Nyní se jejich počet snížil zhruba na pětinu. Ve státě Massachusetts místy napršelo přes 170 mm srážek, byly zrušeny stovky letů. Nyní bouře už slábne. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Spolek Milion chvilek vyzval lidi na demonstraci v Praze, aby přišli k nadcházejícím volbám a podpořili kandidáty do Senátu, kteří budou protivahou k vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Demonstranti zaplnili z velké části pražské staroměstské náměstí.
9: Senát je číslo jedna v tuhle chvíli, aby dělal nějakou brzdu těm zákonům, co vycházejí.
10: Říká 62-letý Martin, který na demonstraci přijel z Plzně. Demonstrující a řečníci kritizovali taky chaotická rozhodnutí premiéra nebo podceňování bezpečnostních hrozeb z Ruska. Místopředsedkyně spolku Milion chvilek Mariana Novotná Nachtigalová upozornila i na střet zájmů premiéra a jak koncentruje moc ve vládě a ve sněmovně.
11: A už za 12 dní by k ním rád přidal i Senát a obce.
10: Milion chvilek proto vyzval k volbě především opozičních kandidátů. Premiér Babiš svůj střet zájmu dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO na dotazy ohledně demonstrace nereagovali nebo ji nechtěli komentovat. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů, na horách většinou kolem 16.
12: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
3: Na D1 z Brna na Prahu teď jede různě pomalu kolona od exitu 29, chodce rady zhruba čtvrt hodiny do omezení na 25. na mostě na Šmejkalce. Na D10 ve směru z Turnova do Prahy je velmi silný provoz. První fronta je za Bakovem nad Jizerou, pak za exitem Benátky a také se pojede pomalu od exitu Tuřice. Na D11 z Hradce Králové na Prahu silný provoz před omezením mezi sjezdy Pečky a Sacká. Zdržení je kolem čtvrt hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Víc o dalším programu Roman Víšek.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
13: Přeju příjemný sváteční podvečer z Dvojky, přátelé. Je tomu pár let, co už není mezi námi. Kdo měl tu možnost potkávat se s ním osobně, nikdy nezapomene na jeho široký úsměv a na jeho charisma. Už za svého života byl legendou, českou národní legendou. Válečný stíhač, muž, který stál mnohokrát tváří v tvář smrti. Nepovažoval se ovšem za hrdinu. Všechno, co za války dělal, pokládal jen za svou povinnost, za povinnost vojáka. Nežil pro svůj pomník, ale co by spisovatel pomníčky stavěl svým živým i mrtvým spolubojovníkům. Jmenoval se František Fajtl.
14: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Století generála Fajtla.
15: Byl 21. červen 2012. Zahrada slavné Pelovy vily v 6. pražském obvodu byla plná lidí. Přišli vzdát hold muži, který se už za svého života zapsal do galerie výjimečných. Toho dne se tu křtila mimořádná kniha. Její název Generál František Fajtl. Podtitul Očima historika, rodiny a objektivem fotografů. Mimořádně obsáhlá a výpravná kniha, která mapuje život stíhacího pilota, spisovatele, generálporučíka, nositele těch nejvyšších vyznamenání, včetně britského DFC a především bytostného vlastence, který se vždy považoval za Čecha, za Čechoslováka. V roce 2012 by mu bylo rovných 100 let. Nápad na vydání knihy o Františku Fajtlovi se zrodila v hlavě historika z Vojenského historického ústavu doktora Jiřího Rajlicha, který je autorem historické části publikace. Právě on poprosil manželku a dceru Františka Fajtla, aby knihu doplnili o vlastní vzpomínky. Zmíněná dcera Františka Fajtla, inženýrka Jitka Režná, při této příležitosti řekla.
16: Zhruba v průběhu 2 let vznikaly nezávislé na sobě vzpomínky, já jsem to nazvala takové korálky, takové střípky, které jsme měli ať už z dětství nebo z různého jiného období, já, maminka i sestra, a tak vznikly vlastně naše obrázkové korálky, vzpomínky na tátu, které doplnily vlastně to dokumentární a historické líčení.
15: Tehdy toho horkého červnového dne se mi vybavila spousta věcí. Vybavoval jsem si zážitky, které jsem v blízkosti Františka Fajtla mohl osobně prožít. Setkání na besedách, na přednáškách či u něho doma. A vybavil jsem si také chvíle, kdy mi opět, nebylo to poprvé, vyprávěl o svém největším válečném dobrodružství. Milovníci knih Františka Fajtla mají už jistě jasno. Jde o příběh jeho strhujícího útěku před smrtí. Jde o příběh, který popsal v jedné z mnoha svých knih. Její název Sestřelen.
17: Můj návrat k bojové jednotce byl diktátem povinnosti vojáka, kterou jsem plnil podle svého nejlepšího vědomí i přesvědčení.
15: Slova, která jsme odcitovali z předmluvy k prvnímu vydání knihy Sestřelen, mimochodem František Fajtl psal ještě v Anglii v roce 1943, hovoří sama za sebe. To, co František Fajtl v době druhé světové války vykonal, nepovažoval za hrdinství, ale za povinnost vojáka. Prostě konal v duchu toho, jak přísahal. Přísahal stejně jako další stovky československých letců, kteří se nesmířili s nacistickou okupací a rozhodli se za svobodu své země nasadit to nejcennější, co měli, své životy. Jeho neuvěřitelný příběh se začal odehrávat 5. května 1942. V tento den vedl 29-letý major František Fajtl, mimochodem první cizinec, který velel britské stíhací peruti, své letouny do boje nad severní Francií. V jednom okamžiku ho napadli nepřátelští stíhači. Začal boj. Podařilo se mu sestřelit německý letoun. V zápětí druhý. Nepřátel však bylo hodně. Sevřeli ho v obklíčení. Z motoru jeho stíhačky vyšlehly plameny. O mnoho let později, bylo to v roce 2004, na letecké výstavě v Praze k Belích, kde jsme se s panem generálem, doprovázela ho jeho žena, paní Hana, opět potkali, mi o tom vyprávěl.
18: Ze spodu hořelo, jo, no. Tak jsem měl strach, že to bouchne. Protože jakmile se aeroplán podoří na zem, tak jasně, to je strašný náraz, tak to bouchne. Naštěstí sám jsem přistál ze Spitzweilem do někého uraniště, mokrýho. Ten spodek se ponořil do té hříny a toho udusilo, víte, ten oheň.
15: Vyskočil z letounu a dal se na útěk. Před osamělým domkem uviděl starou ženu a chlapce. V knize Sestřelen o tom napsal.
17: Byl jsem uřícen, protože celou cestu od letadla k ním jsem sprintoval, ještě k tomu v leteckých vatovaných holínkách, které nás chránily před omrznutím ve velkých výškách. Babička něco zamumlala a chlapec udělal posunek, jako by ukazoval, že ho chce někdo oběsit. Zesmutnil jsem, když pěknou francouzštinou dodal: Němci jsou tamhle v tom zámku, pane, ukázal směrem k místu mého nouzového přistání. Nemůžeme nic dělat, pověsili by nás. Obrátil jsem se a překvapením strnul. Zámek jako hora hned za humny. Sedl jsem si Němcům přímo do klína a není pochyby, že viděli z oken i anglické výsostné znaky na trupu a křídlech mého letadla. Myslím, že jsem neřekl ani merci a pelášil jsem do polí.
15: O více než 60 let později objevila někdejšího chlapce, který tehdy stihl sestřelenému československému letci ukázat další cestu, jedna ze dvou dcer Františka Fajtla, jí zmíněná inženýrka Jitka Režná. Do Francie se vydala ještě za generálova života, společně se svým mužem Radimem a synem Davidem, který cestu vlastně inicioval. Putování po stopách dnes již legendárního útěku bylo pro všechny tři nejenom zajímavé, ale hlavně obohacující. Svého času mi manželé Režní promítali záběry, které tehdy natočili. Na těch záběrech vidím také usmívavého starého muže. Není to nikdo jiný, než onen vzpomínaný chlapec. Jmenuje se Mark van den Abel. Zajímalo mě, jak třeba zrovna na tyto záběry reagoval samotný generál František Fajtl.
19: Byl nesmírně šťastný, že jsme tam byli my. Že jsme to viděli a že jsme vlastně, no když jsme mu přinesli, tohle je hlína z toho pole, kde táta byl sestřelený, 64 let, no to je, s maminkou je máme doma, je to důležitý. Tento Marek nám tam přesně popisoval, jak to bylo. Bylo to neuvěřitelně, samozřejmě emotivně silný.
20: Ma parli à peu près 4 minutes.
19: Tak asi tak 4 minuty mluvili.
20: Et après on il a envie.
15: Jitka Režná pak pokračovala.
19: Až se mi tajil dech, protože jsem si říkala, teď já jsem vlastně vůbec nemusela být. Já jsem teď tady proto, že tento Marek tehdy tátovi pomohl. Opravdu se to odvíjelo úplně všechno. Myslela jsem na maminku, myslela jsem na sestru, jako na to, co jsme všecko s tátou prožili, bylo to hodně, hodně silný.
15: František Fajtl byl sestřelen 5. května 1942. Bylo to v 15 hodin 40 minut. Stalo se tak zhruba 1,5 kilometru od zámku, kde sídlilo gestapo. Však se také Němci okamžitě vydali po jeho stopě. I o tom Jitka Režná s Markem Vandenábelem hovořila, když společně s členy své rodiny a s kamerou rekonstruovala otcův útěk.
1: Tady bylo dobrý, že byli trošku keře, takže vlastně ty Němci, kteří vlastně tam na kopci věděli, že tady spadlo to letadlo a hlídali, tak ho nemohli vidět, takže on se vlastně tudy mohl nepozorovaně dostat a oni mu poradili.
20: Jde papítala.
1: Takže vlastně tudy odešel.
20: On jde papítala, jde
1: Oni mu řekli právě směr, že má odejít tudy, protože tady je chrát.
15: Běžel směrem, který mu chlapec ukázal. V jednom místě odhodil kožené letecké rukavice, aby zmátl stopy. V knize sestřelen vzpomínal.
17: Musel jsem najít nějakou skrýš, ale předtím zmást Němce. Mozek pracoval rychleji než nohy. Běžel jsem podél strouhy vroubené vrbami. Tudy Němci jistě půjdou a budou hledat. Jistě budou slídit ve vsi.

0: Rozhodl jsem se pro to druhé.
1: Generál František Fajtl mi o tom všem vyprávěl.
2: To my jsme měli takový různý školení v Anglii, že za první nedat se chytit samozřejmě utíct. A tak i mezi tím bylo taky nějaký takový švízle. A to mě tenkrát napadlo, tak jsem to odhodil do té stouvy a ježel jsem dál a oni na to skočili.
1: Útěku Františka Fajtla v roce 1942 se pochopitelně obsále věnuje i vzpomínaná biografie generál František Fajtl očima historika, rodiny a objektivem fotografů. Doktor Jiří Rajlich tu mimo jiné cituje instrukce pro případ nouzového přistání nebo seskoku ve Francii. Mimo jiné tu stojí.
3: Dostat se co nejdříve od svého letounu a zahodit součástky letecké výstroje. Jít ve dne, v noci se hlídkuje. Na obsazeném území se vyhýbat lidským obydlím, skupinám lidí. Jednotlivce oslovovat jen v případě, jsem-li si jist, že nikdo není na blízku.
1: Dcera Františka Fajtla, Jitka Režná, mi vyprávěla.
4: Prostě ležel v té strouze plný vody, měl stéblo, jenom tak malinko, aby mohl dýchat a vlastně čekal, jestli se to povede nebo ne, jestli v podstatě se může začít znovu nebo jestli už žádný začátek nebude. Že?
1: Byl v té studené vodě dobré 3 hodiny, až do setmění. Ve své knize o tom později napsal.
5: Po odchodu dobrého dědy jsem zaslechl hřmění a troubení aut. Věděl jsem ze zpravodajských hlášení v Anglii, že Francouzi skoro vůbec auty nejezdí a uvědomil jsem si, že Němci po mně začali slídit. Vyhlédl jsem opatrně ze strouhy a spatřil aspoň část rozvíjející se hry honba fricků za Číškem. Viděl jsem k domečku, kde jsem žádal o pomoc a také na cestu k vesnici. Němci nejdříve přijeli s malým vojenským autem a poté se 3 osobními vozy civilními. Asi za hodinu nebo později přijel černě natřený autobus, zřejmě patřil SS. Němci vyspovídali všechny Francouze, kteří pracovali v okolí. Ti jim pravděpodobně řekli, že mě viděli běžet k vesnici, protože slídiči šli po stopě. Za vesnicí jim nikdo z obyvatel o mě říci nemohl. Němci správně uvažovali, zatáhli kolem mého krytu léč a začali prohledávat vesnici. Obrátili ji zřejmě celou na ruby, hledali mě až do noci, poznal jsem to podle štěkotu psů. A přece by stačilo, aby se některý prošel, strouhou nebo podélní, když už se nechtěli namočit. Kruh pátračů se uzavíral a za chvíli jsem slyšel i hlasy. Opatrnost poradila, abych ze strouhy ani nevykoukl, ale člověk je zvědavý tvor i v největší mizérii. Zajímalo mne, jestli Němci skočili na špek, totiž na moje rukavice. Vystrčil jsem opatrně hlavu a k radosti jsem zjistil, že se chytili na starý trik a důkladně nyní prohledávají místa, kde jsem rukavice odhodil. Celý prostor od vrbiček až k vesnici propleli snad na kolenou, aby jim nic neproklouzlo pod rukama. Bavil jsem se. Třeba, že situace nevypadala nijak vábně.
4: Tím, že Němci v noci přijeli a snažili se ho najít, měli psy a svítili na sebe. A to byla záchrana, protože tím pádem on věděl přesně, kde jsou a podařilo se mu, řekla bych, docela zázračně vlastně utéct.
1: Plížil se nocí, doslova pár kroků od lítkujících německých vojáků. Podařilo se mu projít obklíčením. Vyhráno však zdaleka ještě neměl.
4: V momentě, kdy přestal toto, kdy se dostal z toho obklíčení, tak zase nastoupila ta houževnatost, jako tak na branku, on si věřil a to už zase bylo na něm, jenom v podstatě na něm s troškou štěstí samozřejmě, že to zvládne.
1: V instrukcích pro případy nouzového přistání nebo seskoku ve Francii bylo rovněž uvedeno.
5: Dostat se co nejdříve do neobsazené Francie. V noci se může jezdit vlaky, neboť tyto jezdí v blackoutu, tedy v zatemnění. Opatřit si dostatek jídla. Z neobsazené Francie se co nejrychleji dostat za pomoci anglického konzulátu do Španělska nebo Portugalska. Dostane-li se někdo do Švýcarska, nesmí o sobě prohlásit, že je vojenská osoba, nýbrž politický uprchlík. Je-li někdo zajat, řekne pouze své číslo, hodnost a jméno. Víc nesmí mluvit.
1: František Fajtl ale dobře věděl, co mu v případě dopadení hrozí. Českoslovenští letci neměli status válečných zajaců. V případě chycení jim hrozil trest smrti. František Fajtl směřoval k Paříži. Cesta mu měla trvat rovných 8 dní. Paříž byla

0: jeho spásou. Měl tu totiž své přátele, manžele Formánkovi, kteří v Paříži dlouhodobě žili. Úkryt našel právě u nich. Zeď Františka Fajetla a manžel jeho dcery Jitky, inženýr Radim Režný, k tomu dodal.
1: To muselo být nesmírně důležité, že aspoň Tchán měl nějaký styčný bod, protože tam tehdy v té oblasti neznal vůbec nikoho. Byl naprosto mimo, ale věděl aspoň kterým směrem a do té Paříže, když se podíváte na mapu, je to daleko, není to daleko, ale je to nejbližší velké město, kde se dalo schovat.
0: Na manžele Formánkovi generál František Fajtl vzpomínal velmi často. Potvrdil mi to i v mnoha našich rozhovorech. Poskytli mu tehdy spolehlivý úkryt a zázemí. Po celou tu dobu tu však sestřeleného letce si vyrali obavy. Nebyly to však obavy o něho samého.
2: Paní Formánková, moje kmotřenka, měla obchod smíšený s božím, tak tam jsem u ní byl na městský 16 dní a tam jsem měl velikánský, bych řekl, stres, abych už byl pryč. 16 dní já jsem tam trpěl ten stres, že když tam někdo přišel, tak ve Francii bylo jako u nás. Okamžitě celá rodina by byla zavražděna. Tak jsem si odejde, když už jsem potom šel pryč.
0: V knize generál František Fajtl slovem historika, rodiny a objektivem fotografů se uvádí.
3: Pak 28. května vyrazil z Paříže na další etapu útěku. Vlakem se dostal do Bourges a odtud malým nákladňákem do blízkosti demarkační linie mezi okupovanou a svobodnou Francií, spravovanou Peténovskou vládou ve Vichy. Tajněji překročil v noci z 30. května na 1. června. A brzy ke svému překvapení zjistil, že ve svobodné zóně je ochota obyvatelstva pomoci prchajícímu letci znatelně nižší než v okupací sužované severní Francii. Mnozí nepomohli ani za peníze, odmítl ho i kněz. Opět musel pokračovat pěšky a sám. Na své poslední francouzské zastávce v malém jihofrancouzském městečku Argelès-sur-Mer ještě 3. června stačil odeslat dopis americkému velvyslanci ve Vichy, že se zítra pokusí o přechod Pyreneí do neutrálního Španělska. Avizoval tak svůj příchod a požádal jej, aby o tom uvědomil britského konzula v Barceloně. Jeho excelenci velvyslanci Spojených států severoamerických Vichy. Jsem britský letec, který utekl z německého zajetí. Moje hodnost je squadron leader. Jmenuji se Frank Fajtl, číslo 82544. Doufám, že se mi podaří překročit francouzsko-španělské hranice. Předpokládám, že budu zadržen španělskou pohraniční stráží. Prosím, uvědomte o mém příchodu britského generálního konzula v Barceloně. Hranice přejdu v blízkosti španělské vesnice Espoli. Prosím, požádejte britského konzula, aby podnikl brzké kroky pro moje uvolnění.
0: Putoval dále, směrem k Pyrenejím a pak do Španělska. Radim Režný mi nyní kreslí na mapě trasu útěku.
1: Šel do Lyonu, částečně jel, potom dál do Montpellier, to už je teda pobřeží, Béziers. A tady je někde už hranice, takže se dostal do Pyreneí, tady mu pomohl ten uhlíř a přešel hranici.
0: Měl štěstí na dobré lidi, kteří mu pomohli. Škoda, že většině z nich už nemohl nikdy poděkovat. Po válce přišly jiné starosti. Po 48. roce ho totiž čekalo, jako většinu našich válečných letců, vězení. V knize generál František Fajtl popisuje jeho manželka paní Hana okamžiky z počátku ledna roku 1950. Její muž, v té době už otec malé dcerky Jany, tehdy zmizel. O tom, že byl zatčen, se jeho manželka dozvěděla až po několika dnech. Vzpomínala.
4: Hlásila jsem ho jako nezvěstného na policii. Hledala jsem snad ve všech pražských věznicích. Scháněla informace u přátel a známých, ale vše marné. Na přímluvu slušných lidí jsem se konečně dozvěděla od důstojníka STB, který bydlel vedle v domě, že manžel byl zajištěn orgány státní bezpečnosti po dohodě s vojenskými úřady. Kde ale je, to jsem se nedozvěděla. Po manželovi jakoby se zem slehla. Konečně koncem měsíce přišel dopis. Drahá Haničko a Janičko, jsem v táboře nucených prací na Mírově. Můžeš mi psát jednou měsíčně a poslat jeden balík. Dále následovaly pokyny, co se smí a nesmí. Výhoda byla, že i František jednou za měsíc posílal balík se špinavým prádlem, neboť v táboře nucených prací měli své oblečení. Výměr pobytu, souzen nikdy nebyl, měl na 6 měsíců. Nakonec tam uvízl až do likvidace tábora v červnu 1951. Nerada na tu dobu vzpomínám. Vím, mnozí byli vězněni mnohem déle a za těžších podmínek, než byli na Mírově, ale v každém případě to byl krutý zásah do mladého šťastného manželství. Žili jsme od dopisu k dopisu, od balíku k balíku, později od návštěvy k návštěvě.
0: Za Mřížemi strávil 17 měsíců. Další roky, až do poloviny 60. let, ho čekalo společenské zatracení. Bude muset pracovat především v dělnických profesích. Mladší dcer Františka Fajtla, Jitka Režná, vyprávila.
5: Já si jenom pamatuju, kdykoliv letělo letadlo. A to už bylo i v době, kdy dělal zedník a pak účetního ve stavebním podniku po té, co se vrátil, když byl zavřený. Kdykoliv letělo letadlo, my jsme bydleli u trati, vyběh a koukal a měl tak zvláštní výraz a já jsem teprve až po letech pochopila, o čem to všechno je a znovu musím říct klobouk dolů, protože, ale to je nejen táta, to je právě i ta máma, která to s ním celou dobu všechno nesla.
0: Tehdy ve 42. roce, kdy bojoval o holý život, neměl o tom, co později mělo potkat, pochopitelně ani tušení. Tehdy měl před sebou jeden jediný cíl. Přežít a dostat se zpátky do Velké Británie, aby mohl znovu bojovat. Věděl, že předtím ale se musí dostat do neutrálního Španělska. V biografii generál František Fajtl Jiří Rajlich napsal.
3: Dobrodružný, ale oproti původnímu očekávání poměrně hladký přechod východních Pyrenejí se mu zdařil 4. června 1942. Byť za cenu vlastního zranění, spadl tehdy ze skály a dost bolestivě si pohmoždil levé koleno. Bolesti v něm jej pak už nikdy neopustí. Pak mu nezbylo, nežli zvednout ruce před namířenými zbraněmi dvou frankistických vojáků od Guardia Civil. Zatkli ho a uvěznili. Následovaly dlouhé a bezútěšné dny, týdny a měsíce ve věznicích a internačních táborech chudého a ubohého Španělska. Na zásah britského konzula v Madridu byl však major Frank Fatl, za kterého se vydával, osvobozen. Odjel 13. srpna do Madridu a odtud přes La Lineu do britského Gibraltaru. Teprve tam, kde vyčkával věci příští, si mohl svobodně vydechnout.
0: A pak už konečně zpátky do Velké Británie. Bylo 21. srpna 1942, den po jeho 30. narozeninách a necelé 4 měsíce po jeho osudovém sestřelení nad severní Francií. Jeho eskapáda končí. Válka však nikoliv. Českého pilota čekají pak další boje. Na západní, později na východní frontě. Vraťme se ale zpět k cestě dcery Františka Fajtla, Jitky Režné a její rodiny po stopách otcova útěku. Na záběrech, na něž se nyní dívám, vidím i následující scénu. Vnuk Františka Fajtla David pokládá uprostřed pole, v místě, kde se sestřelný letec skrýval před pronásledovateli, kamennou kostku. Je na ní jméno jeho dědečka a datum sestřelu, 5.5.1942. Kromě kamenné kostky vidím i dvě vydání knihy Sestřelen, které vedle té kostky položila Jitka Režná.
6: Já jsem pak ještě vlastně vezla z domova ty dvě knížky a trošku jsme tam pro tátu natočili pár chvilek.
0: Do kamery pak dcera Františka Fajtla ještě řekla.
5: Mě napadlo už v Praze, že vlastně tady si se podruhý narodil, celý ten příběh si napsal. A ty knížky vzala jsem teď sebou, chtěla bych je položit aspoň symbolicky k tomu kamenu, protože to první je jedno z prvních vydání, který si věnoval svým rodičům, svým dětem. Poslední vydání je věnovaný taky mámě a tak tam ta celá rodina je.
0: Jitka Režná mi pak ještě vyprávěla o tom, jak její otec, když všechny ty záběry natočené ve Francii viděl, reagoval.
5: Já si pamatuju, když jsme mu to přivezli a pustili mu to video, tak byl opravdu šťastný a dojatý. A já jsem přesvědčená, že i tohle je prostě teď. Je to složitý o tom mluvit, ale třeba je šťastný i teď, protože já si myslím, že tohle by asi chtěl.
0: Určitě bych chtěl, aby se lidé dozvěděli jeho příběh. V té době, když se členové jeho rodiny vydali po jeho stopách, mu bylo již přes 90 let. Tušil, že mu moc času nezbývá. Smrti se však nebál. Jako každý, kdo se jí někdy díval do očí. A on ji viděl mnohokrát. Proto mi také nedlouho, před svým odchodem, když jsem ho na vzpomínané výstavě v Leteckém muzeu v Praze Kbalích potkal i s paní Hanou, naprosto vyrovnaně řekl.
2: Ne, já říkám, že věřím, jak to říkám, babičko.
5: To já nevím. To
2: nesmrtelnost duše. Přece ta duše, to tělo schnije, že ho pochovají ho a tak dále. Že ta duše, to je taky něco. Tak kam tam musí někam odlít, tak asi odlíte těch dobrých do nebe.
5: A
2: kde se sejdeme.
0: Generál poručík František Fajtl, DFC, nositel nejvyšších vojenských a státních vyznamenání, včetně řádu Bílého lva, úspěšný spisovatel, autor mnoha knih, odešel z tohoto světa 13. října 2006. Nikdy nežil pro svůj pomník. Místo toho stavěl, co by spisovatel, pomničky padlým i živým kamarádům. Přesto si ale troufnu tvrdit, že biografie generál František Fajtl svým způsobem pomníkem je. Je opravdu důstojným završením jeho pozemského života. Života muže, který mě, ale nejenom mě, nepřestane nikdy fascinovat. Svým vlastenectvím, odvahou, životní pokorou. Mám pocit, že lidé jako on u nás čím dál více chybějí. Zoufale moc chybějí.
7: Tak tedy končí další díl cyklu Stanislava Motla Stopy, fakta, tajemství. Na pořadu dále spolupracovali režisér Vlado Příkazký, mistr zvuku Tomáš Kzelhofer, Jitka Borkovcová a Dan Moravec.
8: Nenechte si ujít v České televizi. Kolik tváří má Portugalsko?
9: Procestujeme města, navštívíme hrady, užijeme si pláže, přírodu a...
10: No a samozřejmě také lecos ochutnáme.
9: Nádhera.
8: Ivana Jirešová a Martin Písařík vás provedou a přidají praktické tipy na cestu.
9: Končí skoro až na pláži u oceánu. Koukej!
8: Pedekr, Portugalsko.
10: A jde už!
8: Premiéra ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.
11: Radioservis představuje
12: CD Gramo Tingle Tangle.
13: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
12: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
13: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
12: CD Gramo Tingle Tangle dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
14: Český rozhlas Dvojka.
15: Rádio, které vás baví.
14: Srdcovky od Dvojky.
16: Dobrý večer, milí posluchači, dobrý sváteční večer, milí posluchači Dvojky. Po dvou týdnech, kdy srdcovky vysílal můj kolega Miloš Skalka, jsem tady zase s vámi já. A teď už náš autorský hudební pořad budeme s Milošem střídat týden po týdnu, jak jste zvyklí. No, dva týdny, to už je docela dlouhá doba, co říkáte? Já bych řekl, že je to přesně ten čas, kdy se potkáte po nějaké době s dobrým kamarádem nebo kamarádkou a řeknete si, tak pojď, dáme si kafe a povíš mi, co je nového. No a já si dneska dám kávu s vámi, jen nebude úplně obyčejná, bude totiž hudební. Čeká na nás káva česká, slovenská, zahraniční, romantická, trochu rocková, někdy sladká, někdy hořká. No a k tomu písničky, které mají svůj příběh. Zkrátka je to opět vaše pravidelná dávka pozitivní energie. Takže jestli máte po ruce šálek, klidně si kávu připravte. Srdcovky od Dvojky dnes s vůní kávy právě začínají. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Dvojky autor pořadu a pan kavárník Pepa Melen.

Přijel jsem na dobrou kávu, možná už jste na tuhle píseň skoro zapomněli. Naspíval ji samozřejmě Milan Chladil a bylo to v roce 1982 v Československém rozhlase. Hudbu napsal Sláva Kunst, text Michal Bukovič a Milana Chladila doprovodil orchestr Karla Vlacha spolu se sborem Lubomíra Pánka. Tak tolik návrat do roku 1982, ale my jsme v roce 2026 a je 28. září. Živě z Pražských Vinohrad si tedy uděláme tu správnou chvilku vzpomínek právě na 28. září. Právě v tento den, v roce 1938, se v severní Karolíně narodil Benny King. Později vyrůstal v newyorském Harlemu. Nejprve se proslavil jako jeden z hlavních hlasů skupiny The Drifters, ale já mám pro vás jeho nejslavnější solovou píseň, která vznikla na začátku 60. let. Má název Stand By Me a napsal Benny King společně s legendární dvojicí Jerry Lieber a Mike Stoller. Benny King měl původně myšlenku, že tuhle tu písničku udělá pro svoji kapelu The Drifters, ale nakonec ji natočil sám a udělal dobře, protože se z toho stala jedna z nejslavnějších písní jeho samého. Nahrávka vznikla v říjnu roku 1960, takže bez pár dnů už je to 660 roků, co tahle píseň v New Yorku vznikla. Ten basový motiv, který tam je, který je velmi slavný, který v podstatě poznáte po dvou vteřinách, tak ten vytvořil Mike Stoller a na kontrabas ho zahrál studiový muzikant Lloyd Trotman. Deska vyšla na jaře roku 1961. Byla obrovským hitem. A o čemže tahle písnička je? Je to v podstatě o tom, že ať přijde tma, strach nebo se začne hroutit svět kolem nás, všechno se dá zvládnout, pokud máte někoho, kdo stojí vedle vás. Stand by me.

Stand by me, Benny King, a samozřejmě píseň, která se nejen stala velkým hitem v roce 61, ale také o 25 let později, když byl, nebo celý svět vlastně tehdy spoutal film Stand by me a skladba se znovu dostala do americké top 10 a vůbec se stala velkým hitem po celém světě. Nejen ale vzpomínky. Také reálné narozeniny jsou součástí dnešního playlistu. 28. září 1960 se narodila Jennifer Rush. Ano, právě dneska slaví 660. narozeniny. Narodila se jako Heide Stern, část dětství prožila v Německu a právě Evropa z ní v polovině 80. let udělala obrovskou popovou hvězdu. Mám pro vás právě teď její, no dá se říct, doslova životní píseň. A to je jednoznačně The Power of Love.

Absolutní vyznání lásky, to je The Power of Love. Opět to téma, které říká, že pokud máte vedle sebe někoho, o koho se můžete opřít, může klidně svět kolem vás na několik dní zmizet. Pojďme ale na dnešní anketu, poněvadž už máme skoro 5 minut po 7:15 a to znamená, že... Víte, co mě totiž napadlo? Znamená to samozřejmě, že bude anketa, ale mě napadlo to, když jsme si dali tou první kávovou písničku, že bychom to dneska mohli mít také s kávou spojené. A tak mě napadla anketní otázka. S kým jste si naposledy dali kávu, na kterou se nezapomíná? Může to být celkem hodně dávno, taková káva, na kterou se nezapomíná. Bylo to s někým, koho vídáte i dnes, nebo to bylo se starým kamarádem po letech, nebo třeba bylo to na rande? Napište mi a víte co, ještě k tomu klidně přidejte jednu věc, jaká písnička o kávě se vám během života dostala pod kůži. Možná ji máte spojenou s konkrétním člověkem, možná s kavárnou, cestou nebo vůbec s nějakým obdobím života. Píšete mi na SMS bránu 702 222 220, nebo na e-mail josef.melen@rozhlas.cz. Ano, s kým jste si naposledy dali kávu, na kterou se nezapomíná, a jaká písnička o kávě se vám během života dostala pod kůži. No a teď už jeden slovenský návrat do 80. Robo Grigorov oslavil narozeniny teprve před pár dny, jsou to 62. A v 80. letech patřil k nejvýraznějším tvářím nové slovenské poprokové generace. Robo Grigorov a jeho Espresso Orient mě nikdy nepřestane bavit.

Je to o kávě a ještě se tam na konci píská, no prostě, jak říkám, moje píseň, je to tak. Mám tu i další píseň, která je o kávě a představte si, poprvé jí muž, o kterém teď budu mluvit, natočil před 80 lety, bylo to v září 1946. Je to až neuvěřitelné, že to tak je. Ta píseň má název The Coffee Song, neboli kávová píseň, a naspíval jí tehdy Frank Sinatra. Později se k této písni vrátil, bylo to v roce 1960, kdy ji znovu natočil pro album Ring a Ding Ding, a tehdy už ovšem rozjížděl svoji vlastní značku Reprise. A já musím říci, že tahle píseň, pozor, to není žádná romantika. Tam naopak je to o brazilské kávě a v podstatě je to o tom, že kávy je tolik, že v Brazílii si není možné dát v podstatě nic jiného než kafe samotného. Tak pojďme na to, The Coffee Song a Frank Sinatra.

Nedáte si v Brazílii v podstatě nic jiného, poněvadž kávy je tam tolik, že si musíte dát v podstatě jenom kafe. Frank Sinatra a jeho The Coffee Song, který poprvé natočil v září roku 46, později v roce 60. Musím říct, že mě ta píseň baví nejen tím provedením a tou skvělou sambou, ale hlavně taky samozřejmě těmi slovy. Pojďme se podívat na anketu, poněvadž je to fajn, že právě dnes píšete, máme tady téma káva. Dobrý den, moje vzpomínka na kávu byla s mojí slovenskou kamarádkou Simonou v Popradu a písnička samozřejmě Karel Gott, Kávu si osladím. Zdraví Martin. Ahoj Pepo, vítám zpět po dvou týdnech ve vysílání. K tvé anketě odpovídám na druhou část mé nejpísně o kávě Karel Gott, Kávu si osladím, nebo Jana Richterová, Káva, káva, píše Pavel. Skvělý, já jsem s Janičkou měl trochu společný víkend, poněvadž byla zpívat na jevišti, kde jsem moderoval krásnou akci tady v Praze a bylo to moc fajn. Dnešní anketní otázka se opravdu týká kávy. Vymyslel jsem to tak, že si dovolím si vás, jak se říká, zaúkolovat vzpomínkou. S kým jste si naposled dali kávu, na kterou se nezapomíná? A opravdu to klidně může být hodně dávno. A druhá část naší ankety, jaká písnička o kávě se vám během života dostala pod kůži? Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na SMS bránu 702 222 220. No a když už vzpomínáte Karla Gotta, to samozřejmě napadne každýho, kávu si osladím. Tak já, protože dělám věci jinak, ostatně i to kafe dělám trochu jinak, tak jsem si pro vás připravil úplně jinou písničku. Ovšem je to Božský Karel, rok 1976, hudba Karel Svoboda a text Jiří Suchý. Mám zlatý důl.

Jitka Molavcová, Káva a čaj, možná i na tuhle píseň jste si vzpomněli, nebo naopak jste jí skoro zapomněli. Původně je tohle z toho písnička z roku 1940, Java Jive, a je to vlastně americká věc, na kterou napsal český text Jan Krůta a Jitka Molavcová ji natočila v roce 1980. Mám tady pro vás další velmi krásný příběh, který v podstatě v té písni může navázat na kohokoliv z nás, na to, jak někdy jsme trávili, trávíme nebo budeme trávit náš čas. Takové jedno krásné místo, taková, řekněme, malá kavárna, kam člověk přijde zahodit starosti. Někdo se tam vrátí prostě z práce, protože chce, než jde domů, někdo je sám, někdo tam hledá společnost, někdo tam přijde ve dvou a chce si něco povídat, ale v té malé kavárně u přístavu jsou si najednou všichni trochu blíž. The Little Cafe by the Arbor je písnička, kterou natočil Engelbert Humperdinck. A nebyl první, ta písnička už předtím zněla, bylo to samozřejmě tehdy v Nizozemsku, kde vznikla Het kleine Café an der Hafen. Tak to byl úplný originál. Ale tahle anglická verze pochází až z roku 1997. Mimochodem Engelbert Humperdinck letos oslavil už 90. narozeniny. Pojďme do té jedné maličkaté kavárny kousek od přístavu.

Záměrně jsem to neprozradil před písničkou a jen jsem mluvil o Nizozemí, protože samozřejmě v 70. letech tuhle písničku naspíval Jaromír Majer. A byla to Hospůdko známá na návsi za můstkem. No, teď to znáte, já jsem tuhle tu písničku odmala hrál se svým tátou, takže to je v podstatě i kus mého života. Pojďme ale na další narozeniny dnešní oslavenkyně. Lilka Ročáková se narodila 28. září roku 1948 a její kariéra je v podstatě, řekněme, rozkročená do dvou směrů. Jednak studovala operní zpěv a také se potom později vydala především operní cestou, operetou a tak dále, ale jinak ji samozřejmě znáte z písní z populární hudby Semafor, orchestr Karla Vlacha, Gustava Broma nebo orchestr Československého rozhlasu. Nedávno ještě tady zněla její letní písnička, ale já jsem si pro dnešní den vybral rok 1968 a s velkým přáním všeho nejlepšího a hlavně hodně zdraví. Tady od nás ze srdcovek si dáme Lilku Ročákovou a Ty jsi mě neměl rád.

Stará, ale hodně popraskaná deska, ale přesto jsem šťastný, že jsme si tuhle vzpomínku mohli dát. Lilka Ročáková, a ty jsi mě neměl rád. Ještě jednou velké přání všeho nejlepšího. Pojďme se podívat na naší anketu, protože vzpomínáte na to kafe, které jste si dali a je nezapomenutelné. A vy mi píšete, s kým to třeba bylo a jakým způsobem. Tak třeba Jana píše, když jsme u rozhlasu, tož dobré kafe jsem si kdysi dala s Honzou Kovaříkem ve vašem bufíku. Měla jsem v ní i med, který jsme si navzájem mazali. A potom je tady tedy hodně usměvavých smajlíků. Bylo to příjemné. A další část ankety, v naší kanceláři nejlepší se kafe vaří. Asi Štědrý. Zdraví Jana. Děkuji moc za tuhle vzpomínku, je to skvělé. Kávu jsem si dal se svým skoro stoletým strýčkem předminulý týden o víkendu a je to kafe, který umí dělat jenom on. Dost dělá i na otevřeném ohni a velmi zajímavým způsobem. Video je přiloženo v příloze. A dobře, podívám se na to. Vláčkem dojedete do Markvartic, podotýkám starým vláčkem historickým a tam odkud do Kerhartic za strýčkem. Kávu si osladím od Karla Gotta jako malí kluci na čundru. Dnes jsme samozřejmě všichni muzikanti. Píše Daniel, děkuji moc za tuhle zprávu. Mám tady i další krásný večer. Popředem děkuji za pana Chladila, toho měl rád můj tatínek. Kávu, na kterou nezapomenu, byla přesně před týdnem, kdy mě podržela kamarádka při zdravotních potížích a skončilo to příjmem v nemocnici, ale samozřejmě třeba tvá kávička s tebou a písnička Kávu si osladím od Karla Gotta a nebo tvoje kávové melodie, píše Míla. Děkuju moc za tuhle zprávu.

Necháme vzpomínku ožít ještě jednou, a sice Ben E. King, o kterém jsem mluvil, ten se nám teď vrátí jako hlas skupiny The Drifters, o kterých jsem mluvil. Ano, 28. září roku 1938 se Ben E. King narodil, zemřel v roce 2015, ale pojďme se teď podívat do roku 1960, kdy vznikla písnička nebo verze písničky, kterou natočili The Drifters, a právě Ben E. King stál za mikrofonem. Já o té písni chci mluvit hlavně, co se týká jejich slov. Save the last dance for me, tedy nech si poslední tanec pro mě. To může znít

mít jakkoliv, vy si můžete pod tím představit cokoliv, je to takové, řekněme, sebevědomé milostné gesto, kdy muž své partnerce dovoluje užít si večer s ostatními, protože věří, že nakonec se vrátí k němu. Jenomže já jsem četl o konkrétním příběhu muže, který tuhle píseň napsal. Je to Doc Pomus a tenhle muž prodělal v dětství obrnu a pohyboval se především na vozíčku a také pomocí berlí. A když se ženil, tak se svojí nevěstou nemohl normálně tančit. A tak ji nechal tančit s ostatními svatebčany a právě z téhle zkušenosti, kdy se na ní díval, jak nádherně tančí, tak vznikla tahle myšlenka a sice tanči s kým chceš, bav se, ale poslední tanec nech pro mě.

Hillbilly Drifters, Save the Last Dance for Me. Pojďme na narozeniny. 80. slaví Helen Shapiro, která se narodila 28. září 1946 v londýnském Bethnal Green. Když jí bylo 15, tak v podstatě se stala jednou z největších britských popových hvězd a natočila tehdy krásnou písničku, která je o tom, že opustila dívka svého chlapce, ale zjistila, že bez chlapce vůbec není šťastná. A tak je potřeba vrátit se zpátky ke štěstí. Walking back to happiness.

Helen Shapiro slaví 80. a tady v této nahrávce jí je 15 let. Krásný podvečer, Pepo, okamžitě mě napadne z koncertu Roberta Křesťana a druhé trávy. Ještě jedno kafe bych si dal, samozřejmě Bob Dylan. No a vzpomínky patří do Radiokafe. Děkuji za toto téma ankety. Zdraví Kai, děkuji moc. Dobrý podvečer, chtěl jsem připomenout krásnou jazzůvku Káva a čaj a vy ji zrovna hrajete. Zdravím, Petr. Ano, ano, na Jitku Molavcovou jsem nemohl zapomenout. Na kávu, na kterou nezapomenu, je v nemocnici, kterou přinesla kamarádka v termosce a k tomu hrnky a bábovku. Jejej, to je nádherná vzpomínka, děkuji moc za tohle. Dobrý večer, napadla mě písnička Karla Zicha Paráda, uvař kafe nebo aspoň čaj. Marie, Lunchcrown, výborně, i tahle vzpomínka se dá. Nezapomenu na kávu ve velké sklenici, měla dvě vrstvy a hustou šlehačku, dali jsme si ji s mužem v kafebaru. Líbí se mi píseň Dobrý kafe od Lucie Bílé, píše Iveta. Já mám pro vás další písničku. Minulý týden jsem měl tu možnost být na jevišti velké charitativní akce, kde mimo jiné vystoupila i zpěvačka Petra Černocká. A její Jednou otevřu si cukrárnu, to prostě patří do našich srdcovek.

střídaj se zas a zas, jara a podzimy. Za okny podívej,

Petr Zkoumal, dneska taková vzpomínka na něj, protože odešel před 12 lety, 28. září. Kavárna slávy je nádherná to píseň, kterou si Petr Zkoumal napsal sám. Pojďme teď ale na další jedno výročí. To výročí je 125 let. Asi si říkáte, Pepa Melen se zbláznil. Co nám tady chce říkat o někom, kdo se narodil před 125 lety? 28. září roku 1901 se narodil Ed Sullivan. Ano, je to muž, přátelé, jehož televizní show pomohla Americe objevit Beatles, Rolling Stones, Elvise Presleyho a desítky dalších a dalších hvězd. Mimo jiné v roce 1964 tam poprvé stály na pódiu Ed Sullivan Show také Rolling Stones s nádhernou písní, která je o tom, že ten kluk říká své dívce, klidně si jdi, čas je na mé straně, stejně se vrátíš. Time is on my side.

Jo. Nejprve to byl trumpetista Kay Winding, potom Irma Thomas a potom teprve Rolling Stones, ale ta písnička je prostě skvělá, já ji mám rád. Píšete mi, dobrý večer Pepo, asi je jedno, jestli si dáte kafe, čaj nebo pivo, ale s kým? Pro mě bude největší zážitek s panem generálem Šiškou, píše Bob od Tiché Orlice. Vládě píše, Pepo, jak tak poslouchám dnešní srdcovky, tak se nestačím divit, kolik dobrých písní je o dobré kávě, až jsem na ní dostal chuť. No tak si dejte, Vláďo. Tady jsou Kamélie, vzpomínka na cukr, káva, limonáda.

cukr, káva, limonáda. Když se tak dívám na hodiny, tak zjišťuji, že si rozhodně nedáme všechny příběhy ani písně, které jsem si pro vás za ty dva týdny připravil. Naštěstí máme ještě další čtvery srdcovky tento týden, ale ty dnešní už pomalu musí končit. Ale pokud jste příjemně hudebně dobře naladěni, tak půl hodiny před půlnocí tady bude pro vás noční proud. A dneska Martin Hrdinka opráší hity roku 1986, alespoň takhle o tom se mnou mluvil. Já se v tuto chvíli rozloučím jedním takovým velkým bonbonkem, jednou kávou z Memphisu a pro tuto chvíli vám tedy popřeji příjemný večer. Mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Millen, tohle je Otis Redding, Cigarettes and Coffee.

0: Přeju příjemný sváteční podvečer z dvojky, přátelé. Už za chvíli nabídneme osmou závěrečnou část seriálu Pohádky z letní zahrádky. No a ve 20 hodin se budeme toulat českou minulostí. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Věděli jste, že každý tulipán má svého skřítka, který mu pomáhá růst? V zimě žije takový tulipánový skřítek v cibulce, kde si šije jarní šaty. Barvu mívají různou. Žlutou, červenou, bílou, fialovou nebo také žíhanou. Co se stane se skřítkem, když nějaký tulipán utrhnete ze země? A znáte velké tulipánové tajemství? Poslední pohádka z letní zahrádky se jmenuje Matilda a tulipánový skřítek. Ať vám přinese nějaký voňavý sen.

0: Dobrý večer, děti. Zas končí jeden letní den. Vyjdu na naši zahrádku, květiny voní, jako med. Sem tam přivoním k poupátku a přitom natahuju uši. Možná uslyším pohádku. Mé kytky totiž umějí vyprávět. Ovšem, jenom když chtějí, někdy dělají drahoty. Dnes ale ne. Na mou duši z rovínka dnes spustili jako na drátku. Co si to jen vymýšlejí? Holčička Matilda miluje tulipány a dobře se v nich vyzná. Ví, že každý tulipán má svého skřítka, který mu pomáhá růst. To ovšem až z jara. V zimě žije tulipánový skřítek v tulipánové cibulce a šije si tam jarní šaty. Šije je podle toho, jakou barvu bude mít tulipánový květ. I když tím si není Matilda tak docela jistá. Možná je to naopak. Možná, že květ má barvu podle šatů, které si v zimě ušil tulipánový skřítek. Tohle je velké tulipánové tajemství. A právě tohle velké tulipánové tajemství se musí Matilda letos dozvědět. Umínila si. Z jara vysázela na záhony tulipánové cibulky. Jak utíkaly dubnové dny se sluncem i deštěm, dávala jen pozor, jestli spadlo dost deštíků. Když se jí zdálo, že byl dubnový dešť jejím záhonkům skoupí, zalila je sama, ale přitom se tvářila, že si jich vůbec nevšímá. Dobře věděla, že tam pracují tulipánoví skřítkové a ti nemají rádi, když je při práci někdo pozoruje. Ale přesto viděla jejich hemžení a radovala se, když z černé země vykoukly první zelené výhonky tulipánů. A zase utíkaly dny se sluncem a deštěm, až jednou časně z rána tulipány vykvetly. Žluté i červené, bílé i fialové, anebo všelijak žíhané. Matildě z těch barev až oči přecházely. Seděla u záhonů od rána do večera. Už byla skoro noc. Ty dnes nepůjdeš spát? Ozval se náhle ze záhonu hlásek a mezi listy vystrčil nos tulipánový skřítek. Byl oblečený ve žlutém kabátku, červených kalhotkách a na hlavě měl červenou žlutě žíhanou čepičku. Asi ne, vůbec se nemůžu rozloučit s tou pestrou krásou, vzdychla Matilda a skřítek se zamračil. Přece tu nebudeš vysedávat po nocích. Tak co mám dělat, vzdychla Matilda. A skřítek povídá, dám ti radu. Utrhni si tulipán a vezmi si ho domů. Třeba tady ten červený žlutě žíhaný. Já nevím, zaváhala Matilda. Bojím se, že to bude líto jeho skřítkovi. Kde pak? Ujišťuju tě, že bude mít velikánskou radost. Usmíval se skřítek ve žlutém kabátku. Jak to můžeš vědět? Skřítek vyhodil do vzduchu svou červenou žlutě žíhanou čepičku a zavískl. Úplně nejlíp, vždyť já jsem jeho skřítek. A proč budeš mít radost, vyzvídala Matilda. To je veliké tulipánové tajemství. Holčičce zasvítily oči. Prozradíš mi ho, moc si ho přeju znát. Tajemství se neprozrazuje jen tak. Na to musí být ta pravá chvíle, řekl skřítek a ještě přísně dodal. Taky nevím, jestli můžu prozradit velké tulipánové tajemství holčičce, která neposlouchá rady tulipánového skřítka. Rozumíš? Rozumím, kývla Matilda a už neváhala. Zlehonka něžně utrhla červený, žlutě žíhaný tulipán. Doma ho dala do čbánku s vodou a čbánek postavila tak, aby na něj dobře viděla až do poslední chvíle, než usne. Sotva zavřela oči, už to byl sen. V něm se zas ocitla v zahradě. Byla noc a úplňkový měsíc postříbřil pestré květy tulipánů, až vypadaly docela tajemně. A tu se odkud si ozvalo cinkání. Kdo to tu zvoní a proč? Přemýšlela Matilda. Potom si všimla, že na každý tulipánový květ šplhá jeden skřítek a v ruce přitom drží malinký zvonek ve tvaru tulipánu. Když všichni vyšplhali až nahoru, naráz zazvonili na své zvonky. Cililink, cililink, odpověděl jim odkud si ze země tenký hlásek jednoho jediného zvonku. To se ozval skřítek, který mi dnes večer daroval svůj tulipán. Asi teď lituje, pomyslela si smutně Matilda. Ale v tom skřítek vytančil ze záhonu, zvonil vesele na malý zvonek a broukal si bezstarostnou písničku. Je šťastný, zašumělo to mezi skřítky. Ano, jsem šťastný, prospěvoval si skřítek a tančil mezi tulipány. Jsem šťastný, protože jsem si dnes večer promluvil s holčičkou, která dobře rozumí tulipánům. Ví o nich všechno. Ví, že když někdo utrhne skřítkovi jeho květ, změní to osud květu i skřítka, křičeli opřekot skřítkové. Ne, tohle neví. A proč si jí to nepověděl? Proč si jí neřekl, že si pak skřítek smí ušít nové šaty v barvě, jaká se mu líbí? A podle toho vykvete i tulipánový květ. Volali skřítkové jeden přes druhého. Proč si mlčel? Chceš se sám pyšnit novými šaty, viď? Na kamarády si zapomněl. Na nikoho jsem nezapomněl, zamračil se skřítek. Za to vy jste ze samého rozčilení zapomněli, že tohle tulipánové tajemství se smí prozradit jen za úplňkové půlnoci. Skřítkové posmutněli. Odpusť, opravdu jsme zapomněli. A smutně vzdychli. Teď je sice úplňková půlnoc, křičíme do ní tajemství, ale je nám to málo platné, nikdo nás neslyší. Ach, ach, na světě je tolik krásných pestrých barev, ale my si v zimě zas budeme šít stejné šaty jako loni, jen ty si budeš smět vybrat. Kdo ví, jak to bude? Vždyť vůbec nevíte, kdo vás dnes v noci slyší, smál se skřítek. I Matilda se ve snu zasmála. Věděla, co má dělat. Každý, kdo šel toho jara okolo Matildiny zahrady, dostal dar. Kytici tulipánových květů. O, to je krása, říkali lidé. Ale není to škoda trhat tak nádherné tulipány? Kde pak? Tulipány vám přece udělají radost, odpovídala Matilda a v duchu si myslela. A ještě někomu teď dělám radost. Jenže to je to velké tulipánové tajemství. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný sváteční večer. Už za chvíli vám, přátelé, nabídneme 7.13. pokračování seriálu Toulky českou minulostí s podtitulem Hotové Waterloo. Ve 20.30 bude naším hostem historička Eva Doležalová a povídat si s ní bude boromejka sestra Angelika v pořadu Jak to vidí. Daša a Jan Smigmátor a klub Evergreen v 21 hodin, premiérová četba z knížky Čas voz ve 22 hodin, přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční prout od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je pondělní sváteční večerní dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Dá se říct, že jména všech zde přítomných již důvěrně a bezpečně znáte, ale no, pro pořádek.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý. Ano, tak to jsou ti, kdož za vámi přicházejí týden co týden, ba i vícekrát za týden na různých stanicích, pokaždé však s nabídkou, abyste se připojili k naší výpravě do historie. Na tuto pouť proti proudu času se vydává i režisér Jaromír Ostrý a jmenujme i Petra Horu Hořejše, tomu jsme zase vděční za knižní inspiraci. Dnešní 713. schůzka je nadepsána dodnes používaným povzdechem.
4: Je to hotové Waterloo.
1: Až k tomuto městu, dnes 30-tisícovému, ležícímu na jih od Bruselu v Brabantsku, osídleném francouzsky hovořícími Valony, dnes doputujeme.
4: Bitva národů u Lipska, urputné, krvavé a rozhodující střetnutí v nekonečném řetězci bitev napoleonské éry, trvala takřka 4 říjnové dny. Mohutné přesile nepřítele nedokázal Napoleon odolat a po zdrcující porážce ho čekal generální ústup a následně brzký pád. Zbývající spojenci a vazalové ho opustili. Rýnský spolek se rozpadl a prakticky všichni jeho členové obrátili zbraně proti Francii. V Itálii zradil napoleonský maršál a neapolský král Mira a začal pomáhat Rakušanům. Španělé s pomocí Angličanů vyhnali Francouze ze své země. Britský generál Wellington se chystal vpadnout do jihofrancouzských provincií. Počínaje rokem 1814 se válka přenesla na území Francie.
1: Bránil se Napoleon?
3: Nějakou dobu ano. Dokonce z čistě vojenského hlediska konal zázraky. Bojoval se zápalem hodným mladíka a dokázal uštědřovat rány ozbrojeným silám mnohem mocnějším.
0: Stihl vybojovat několik dílčích, však pozdních a tedy marných vítězství.
4: Napoleon. Tento týden se rozhodne o jeho osudu. Zdá se, že všechno je proti němu. Věřím však a doufám, že zvítězí.
1: Zapsal si do svého deníku anglický básník Lord Byron. Jeho naděje se však nevyplnily.
0: Napoleon soustředil svou nevelkou armádu za řekou Marnou.
3: Kdeže byla Grande Armée, velká armáda?
0: Teprve tam se dozvěděl, že spojenci směřují k Paříži.
3: Vytáhl jim naproti, neboť Paříž nesměla být vydána nepříteli.
0: Bylo však už pozdě.
4: Posledního březnového dne roku 1814 vstoupili spojené armády v čele s Alexandrem I. do Paříže. Ruský car vjel do hlavního města poražené země na Bělouši po boku s pruským králem a knížetem Schwarzenbergem, zastupujícím rakouskou říši, provázen skvělou svitou generálů. Za nimi pochodovala obrovská armáda spojenců, pluk za plukem, divize za divizí. Tisíce obyvatel hlavního města stály na chodnících a mlčky pozorovali cizí vojska v podivných uniformách.
1: A kde byl Napoleon?
0: Ve Fontainebleau, nedaleko Paříže. V tamním zámku sledoval, co se v Paříži děje.
3: Nechtěl se vzdát bez boje.
0: Dokonce ve Fontainebleau sformoval 60-tisícovou armádu.
1: Dřív říkal...
4: 50 tisíc a já, to je 150 tisíc.
0: Byl plný odhodlání skřížit zbraně s nepřáteli a vojáci ho podporovali.
1: 4. dubna se k císaři do Fontainebleau dostavili slavní maršálové Ney, Berthier, Lefebvre, MacDonald, Monsey, Colincourt.
0: Napoleon jim vyložil plán tažení na Paříž a vyzval je k rozhodným krokům.
4: Zavolám armádu.
1: Zvolal Napoleon.
3: Sire, armáda se ani nepohne.
1: Řekl mu na to maršál Ney.
4: Poslouchá mne.
3: Sire poslouchá své generály.
4: Co chcete, pánové?
3: Abdikaci, sire.
0: Napoleon nic nenamítal. Přistoupil ke stolu a rychle napsal akt, kterým se zříkal trůnu ve prospěch svého syna za regentské vlády císařovny.
1: Asi měl tu možnost už promyšlenou dřív.
4: Dva dny po abdikaci stouply kurzy akcí ve francouzské bance, které před týdnem činily něco přes 500 franků, na téměř dvojnásobek. Takový skok na burze už řadu let nezaznamenali. Někteří podnikaví jedinci vydělali za jediný den miliony. Napoleon Bonaparte bloudil téměř sám prázdnými sály ve velkém paláci ve Fontainebleau, pozorně četl noviny a sledoval zprávy o tom, že pro novou moc Bourbonů se vyslovila většina jeho maršálů. 12. dubna spolkl Ciancáli. Od ruské vesnice Malojaroslavce je měl vždy u sebe. Za ty dva roky však jed patrně přestal účinkovat. Napoleon se trápil celou noc. Kránu jeho silný organismus zvítězil. Později na tuto událost už nikdy nevzpomínal.
3: 28. dubna opustil Francii.
0: Dostal k celoživotnímu užívání ostrov Elbu s 20 tisíci obyvateli.
3: Vítězové mu přiznali 2 miliony franků roční renty.
0: Mohl dokonce nadále užívat titul císaře.
1: Teď už poněkud prázdný titul.
4: Zprvu přijal Napoleon Elbu jako konečnou stanici. Na politiku mínil zapomenout a chystal se psát memoáry. Občas za ním přijela matka Letícia, dokonce i polská hraběnka Marie Walewska, žena, která ho nikdy nepřestala milovat a která mu nedlouho po bitvě u Wagramu dala levobočka Alexandra. Jeho první žena Josefína přijet už nemohla. Zemřela několik týdnů po jeho pádu. A druhou manželku, Marii Luizu i s Orlíkem, držel císař František doma jako v internaci.
3: S podzimem roku 1814. však začal v Napoleonovi vzrůstat vnitřní neklid.
0: Elba ležela jenom pár kilometrů u italského pobřeží, takže se snadno dostával k informacím.
3: A z novin i od kurýrů se dozvídal vzrušující věci.
1: Jaké?
3: Ludvík 18., 60-letý Otilí Podagrista, si na trůně počínal ještě hloupěji, než se dalo předpokládat.
0: Malátný král, který na svůj hvězdný okamžik neplodně čekal v cizině, se vrátil na trůn Bourbonu ničím nepoučen.
3: Rozhodujícího vlivu u dvora nabyl jeho bratr Karel z Artua, krajní royalista, tmář a hrubián posedlý touhou po pomstě.
0: Šlechtičtí emigranti začali volat po navrácení svých statků, násilím odnímali sedlákům půdu, své rozmazlené synky věšeli na krk zkušeným napoleonským vojákům jako velitele.
3: Po restituci církevního majetku začalo vztahovat ruce kněžstvo.
0: Z Bourbony se do země vrátily všechny přízraky minulosti.
3: Dokonce i trojbarevný francouzský prapor noví vládci vyměnili za čistě bílý,
0: což obyvatelstvo vnímalo jako někdejší symbol zrádců revoluce.
1: Takže nemuselo to trvat ani tak moc dlouho a Bourboni začali být doma nenáviděni.
0: Napoleon zároveň sledoval, jak se včerejší spojenci na vídeňském kongresu chamtivě tahají o kořist, která po něm zbyla. Jak se nemohou dohodnout a jak se jednota evropských států rozpadá.
3: Pak se doslechl o tajném záměru kancléře Metternicha a ostatních.
1: Co bylo jeho obsahem?
3: Chtěli odstranit Napoleona někam dál od Evropy.
1: Proč?
3: Na Elbě monarchům připadal nebezpečný, ba strašný.
0: A tak se Bonaparte rozhodl ještě jednou pro čin.
3: Věděl už, že si Francouzi kladou otázku, kde je, kde se objeví.
4: 1. března 1815 přistálo v zátoce Saint-Jean u jeho francouzského misu Antibes 1100 mužů. Okamžitě vytáhli na sever. Před Grenoblem zatarasili Napoleonovi cestu 3 královské pluky. Císař přikázal svým lidem zavěsit pušky na levé rámě, hlavněmi dolů, a v čele jednotky došel až před namířené zbraně nepřátel.
1: S odhalenou hrudí křikl:
4: Vojáci, poznáváte mne?
1: Odpovědí mu bylo zborové:
2: Ano.
4: Kdo z vás chce střílet na svého císaře? Střílejte tedy.
2: Nestřílelo se. S bouřlivým pokřikem ho obklopili, líbali mu ruce i nohy, plakali nadšením, skandovali Vive l'Empereur.
1: Ať žije císař.
2: Doprovod Napoleonův se rozrostl na několik tisíc mužů.
0: Podobné scény se opakovaly všude, kde se objevil. Jednotka za jednotkou, město za městem, provincie za provincií se přidávali na stranu Bonapartovu.
2: 20. března,
1: pouhých 19 dnů po vylodění,
2: byl Napoleon v Paříži.
0: Došel sem od Středozemního moře bez jediného výstřelu.
1: V skutku legendárními se staly titulky francouzských novin z těch dní.
4: Netvor opustil Elbu.
2: Zlověstný Korsikán odplul do Francie.
4: Bonaparte přistál.
2: Generál Bonaparte se zmocnil Grenoblu.
4: Napoleon vjel do Lyonu.
2: Včera byl císař radostně přijat ve Fontainebleau.
4: Jeho veličenstvo je dnes očekáváno v Tuileriích.
1: Ano, radostný příklad mediální objektivity.
0: Zcela obdobně mluvil Napoleon zpočátku o občanech, pak o Francouzích. V Paříži už jenom o poddaných.
2: Do staré pracovny Ludvíka 18., kterou před 24 hodinami její obyvatel ve zděšeném úprku opustil, teď Napoleona vynesl omámený dav z kočáru na rukou.
0: Ani po těch nejvelkolepějších triumfech nebyl vítán s tak opojným nadšením a okázalostí.
1: Každý politik v nejtajnějším skrytu své duše po něčem takovém touží.
4: Bourboni znovu prchli. Napoleon se znovu ujal vlády. Slíbil francouzskému národu mír a svobodu.
1: Což však nebyl jediný závazek.
4: Také slíbil sedlákům záchranu před obnovou feudálního zřízení, měšťanům volnost a podporu při obnově podnikání. Do měsíce dal zemi novou liberální ústavu.
2: Ačkoliv lépe než kdokoliv jiný věděl, byť veřejně říkal opak, že mír Francii nepřináší a přinést nemůže. Jen co se konsternovaná Evropa probere ze svého zděšení, nedopřeje mu ani nabrat dech.
1: A do Evropy přišlo jaro. Krásný čas. V roce 1815 však bylo nutno dodat, jak pro koho.
0: Napoleon se obrátil na evropské státy, shromážděné na Vídeňském kongresu, s výzvou a programem, který lze shrnout do jediné téze.
4: Francie nežádá nic než mír.
0: Koalice se však už rozhodla s ním skoncovat.
2: Jakmile pominul první úlek, spojenci do včerejška rozhádaní projevili neobyčejnou energii i jednotu a začali rázně jednat.
0: Postavili Napoleona mimo zákon jako nepřítele lidstva.
2: A aniž ztráceli čas vzájemnou koordinací sil, poslali své armády proti Francii.
0: Angličané a Prusové se objevili na bojišti jako první.
2: Za nimi spěchali k Rýnu Rakušané.
0: O značný kus zpět a severněji se dali na pochod Rusové.
4: 10. června Napoleon vyrazil za svou armádou. Opět byl uvítán s frenetickým nadšením. Vojáci však žádali, aby se před rozhodujícím střetnutím ostře vypořádal s generály, kteří ho loni zradili. To ale nemohl udělat. Postřílením nespolehlivých velitelů by svůj důstojnický sbor zničil.
2: 14. června 1815 Napoleon vtrhl do Belgie.
0: Za dva dny na to svedl bitvu s pruským generálem Blücherem u Ligny.
2: A ještě za další dva dny poté tato krátká válka vyvrcholila nešťastnou, za to definitivní porážkou Napoleona v Řeži s anglickým generálem Wellingtonem.
0: Odehrála se u jedné obce nedaleko Bruselu.
1: Do té doby neznal její jméno nikdo. Od té doby všichni.
0: Waterloo.
1: Dodnes se vedou spory o to, jestli měl Napoleon u Waterloo smůlu, jestli tu bitvu mohl vyhrát. Diskutuje se o souhře náhod i o chybách, kterých se dopustil.
2: Při realistickém pohledu je zjevné, že císař možná měl šanci vyhrát bitvu, nikoli však válku.
0: Neměl už totiž žádné válečné rezervy, zatímco spojenci teprve začali mobilizovat a disponovali mohutnými válečnými zdroji.
1: Kolik stálo vojáků v jejich řadách?
2: 4 koaliční armády mohly nasadit dohromady 700 tisíc mužů a přes léto hodlali spojenci doplnit své stavy na celý milion.
1: A Napoleon?
0: Ten měl 200 tisíc lidí. A z toho třetina byla roztroušená po Francii, takže

0: Oval pomalu, takže Wellington byl na bruselské silnici dřív.
1: Druhá chyba?
0: V bitvě u Ligny byl sice Blücher poražen a Prusové zahnáni na ústup, nikoli však rozdrceni.
1: A třetí chyba?
0: Po bitvě promarnil Napoleon drahocený čas tím, že nechal své vojáky půl dne odpočívat, místo aby Prusy dál pronásledoval. Ti zatím svoje jednotky skonsolidovali.
2: Odpoledne sice poslal Napoleon 36 tisíc mužů, aby zkusili Blichera dorazit, jenže se spustil lijavec a rozmočil půdu.
3: Zatím se Napoleon spojil s částí Neyových jednotek a vyrazil na sever, na Brusel. 22 kilometrů před městem u Waterloo stál Wellington. Opevnil se tam s úmyslem vydržet, dokud se nezotaví a nevrátí pruské jednotky. Napoleon chtěl původně zaútočit hned s rozedněním v neděli 18. června 1815, jenže terén byl příliš rozmoklý. A tak čekal až do 11:30, než půda trochu oschne.
1: Což byla zřejmě další chyba, čtvrtá v pořadí.
0: Pak dal povel k útoku. Na levé Wellingtonovo křídlo udeřila 84 děla, na pravé jezdectvo.
2: Asi po půl druhé hodině těžkého masírování britských pozic se v dáli objevily matné obrysy pochodujícího vojska.
0: I Wellington je uviděl.
2: Ani jeden ze soků však nevěděl, čí záchrana se blíží.
0: Bitva byla velmi urputná a vyrovnaná.
2: K večeru už Napoleon vyčerpal všechny svoje rezervy a sám se postavil do čela své gardy.
3: Bitva u Waterloo byla jakousi obměnou bitvy u Marenga, avšak na ruby a s nešťastným výsledkem. Vojenskou převahu měli Francouzi, útoky Neyovy jízdy byly drtivé. Wellington nebyl vojenským géniem, jak ho později líčili. Měl však buldočí houževnatost. Zahryzl se do země a nebylo ho možné dostat z postavení, které obsadil. Napoleon poprvé po několika hodinách bitvy pocítil jakousi úlevu. Už dávno se díval k východu a každou chvíli očekával svůj sbor, který měl přispěchat v posledním okamžiku a způsobit rozhodující obrat v bitvě. Jenže to, co se blížilo, nebyly jeho pluky. Na pravé křídlo francouzských vojsk zaútočila pruská armáda maršála Blichera. Francouzi, dezorientovaní a demoralizovaní nečekaným úderem z boku, ve chvíli, kdy očekávali posily, nevydrželi nápor a začali ustupovat. A ústup se změnil v útěk. Boj přestal být řízen.
0: Angličané a Prusové prchající francouzskou armádu pronásledovali a dobíjeli.
2: Jedině stará Napoleonova garda pod vedením Cambronovým utvořila karé.
1: Karé je nejenom vepřová pečínka, ale i čtvercový obranný útvar.
2: A spořádaně, ba klidně, si razila cestu nepřátelskými řadami.
0: Anglický plukovník byl její chrabrostí nadšen natolik, že jí navrhl čestné podmínky, když se vzdá.
1: Cambron na to pronesl svůj výrok, který vešel do dějin.
3: Hovno, garda umírá, ale nevzdává se.
0: Když nastala noc, bitva skončila.
2: V blátě u Waterloo leželo 25 tisíc mrtvých či raněných Francouzů a 22 tisíce Angličanů.
1: Kam pak si to teď namířil Napoleon?
0: Do Paříže, do Elizejského paláce.
2: Po příjezdu nařídil, aby mu připravili horkou lázeň.
3: Tak horkou, jak jen lze snést.
2: Bitva u Waterloo skončila porážkou.
0: Ale byla prohrána celá válka.
3: Zvykli se na vítězství do té míry, že nevědí, jak přečkat jeden den neúspěchů.
1: Řekl o svých vojácích Napoleon po bitvě.
3: Co se stane s ubohou Francií? Udělal jsem pro ní vše, co jsem mohl.
0: Chtěl pokračovat v boji.
2: K Elizejskému paláci přicházeli zástupy Pařížanů, aby zabránili Napoleonově abdikaci.
0: Ještě několik dní si pobyl v Elizejském paláci. Ten byl prázdný, v sálech a komnatách panovalo napjaté ticho.
2: Pak pro něho

0: Ho přišli z parlamentu. Poněkud nesouvisle mu sdělili, že jeho přítomnost dělá prozatímní vládě potíže.
1: Zítra mu hrozilo, že se stane zajatcem Bourbonu.
0: Odjel do Malmezónu na pobřeží Atlantiku, zprvu s úmyslem vstoupit na připravenou fregatu a zmizet ve Spojených státech.
2: Všechny skuliny vhodné k úniku však hlídali bděle lodě britské eskadry.
0: A tak se 15. července dopoledne, když už slunce vysoko vystoupilo na nebi, nechal přepravit na britskou loď Bellerophon a vydal se tak do rukou Angličanů.
3: Po zbytek života byl pak císař internován na ostrově svaté Heleny, tak vzdáleném od Evropy i od afrického břehu. Ve smrtícím tropickém podnebí tam žilo jen 500 bělochů. Z někdejšího chléva a konírny byl pro císaře upraven sice prostorný, ale prostý příbytek o 6 místnostech. Manželku Marii Luizu ani syna Orlíka už nespatřil. Zemřel po 6leté izolaci na skalnatém ostrově, ztraceném v moři. Bylo mu necelých 52 let. Oficiálně byla jako příčina smrti uvedena perforace vředu na 12. Další varianta hovoří o rakovině žaludku. Dodnes je živá i verze, že byl otráven arzenikem. Napoleon Bonaparte byl pohřben do prostého neuznačeného hrobu a teprve o 19 let později byly jeho ostatky ze svaté Heleny převezeny do Francie a důstojně uloženy v pařížské invalidovně.
1: O žádné bytosti nebylo napsáno tolik knih jako o Napoleonovi, snad jen o Ježíši Kristovi.
2: Bez ohledu na strmý pád, který si přivodil, bez ohledu na utrpení Evropanů, které způsobil, je mu třeba i přes propast času připsat genialitu, jakou dosáhl jen málo kdo z lidí. Jeho inteligenční kvocient moderní psychologové zpětně spočítali na IQ 180.
0: Byl výjimečný, ať sáhl na cokoliv.
2: Dokázal pracovat několik dní naprosto bez odpočinku.
0: Potom spal třeba 36 hodin v jednom zátahu.
2: Diktoval 4 písařům najednou.
0: Vládl absolutní, zcela fenomenální paměti, zejména na čísla, tváře, data. Otiskl je do svého mozku a navždy je uchoval.
2: Vynikal schopností okamžitého vhledu do podstaty věcí, stejně jako fantazií a odvahou k originálním či riskantním rozhodnutím.
0: Byl vynikajícím organizátorem, administrátorem, strategem, vyjednávačem.
2: Všichni, kdo k němu nepociťovali nenávist, ho obdivovali a milovali.
0: V jeho mozku se možná zkratkovitě propojovaly ctnosti liberála s deviací diktátora.
2: Ale většina jeho záměrů svou velkolepostí o století předbíhala dobu.
0: Jeho občanský zákoník o 2281 článku platí, stejně jako principy veřejné správy, v podstatě dodnes.
2: Byl mimo jiné autorem myšlenky novodobé daňové soustavy.
0: Řada dnešních institucí, například Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní červený kříž, Evropský parlament, idea integrované Evropy či jednotné měny, to všechno jsou projekty, které Napoleon buď uskutečnil, anebo jim tak či onak stál u kolébky.
3: Zatímco všechny vítězné mocnosti vyšly z napoleonských válek zatíženy ohromnými státními dluhy, ze kterých se Anglie ani Rakousko nevzpamatovali po celých dalších 30 let, zanechal poražený Napoleon francouzskou státní pokladnu naprosto nezadluženou. Byl i v letech největší expanze ctitelem vyrovnaného státního rozpočtu. Kurs franku byl za Napoleona zcela stabilní. Gram zlata stál 3 franky a 10 centů od Bonapartových dob až do roku 1926.
0: O mimořádných kvalitách Napoleonovy vlády vypovídá i fakt, že v roce 1814 měla Francie pouze 1560 státních vězňů.
2: Za Ludvíka 16. bylo v zemi přes 1 000 000 žebráků.
0: Zatímco v roce 1800 jich oficiální statistika uváděla jen 5 000.
2: Pozoruhodný je i údaj, že ve Francii prakticky neznali trestný čin vylupování kostelů.

0: Toulky českou minulostí.
1: Touláte se rádi českou minulostí?
2: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
1: Více na prýbohemia.cz.
2: Děkujeme.
3: Tak tedy končí 713. schůzka s Toulkami českou minulostí. 714. uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce. No a jaký je náš nejbližší program? Už za chvíli repríza pořadu Jak to vidí a v 21 hodin Daša a Jan Smigmátor a klub Evergreen.
4: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: A teď už je tu, přátelé, tedy slibovaný pořad Jak to vidí Boromejka, sestra Angelika a její host, historička Eva Doležalová. Co jí napadne, když se řekne svatý Václav? Proč se historikové jen dohadují o roku jeho narození i smrti? A co to byly Čechy doby knížete Václava? O tom všem teď půjde řeč.
4: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
2: Host sestry Angeliky.
5: Příjemné sváteční nedělní ráno, milí posluchači. Dnes je státní svátek, svátek svatého Václava a slavíme také den české státnosti. Proto u mikrofonu vítám historičku paní doktorku Evu Doležalovou, vedoucí oddělení dějin středověku Historického ústavu Akademie věd České republiky. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: Když se řekne svatý Václav, co vás napadne jako nejdůležitější k jeho osobě?
6: Napadají mě hned tři věci. Napadne mě, že je to světec, český kníže a potom taky věčný vládce českých zemí a trvalý patron českých zemí. A to je možná to nejvýznamnější pro mě jako člověka i jako historičku.
5: My toho o něm víme spoustu z legend a něco víme opravdu historicky. Kdybychom začali od toho, jak se dostal na trůn a kolik mu asi bylo let, když začal vládnout.
6: Začínáme hned těmi, řekněme, nejcitlivějšími tématy, o které se historici nejvíc hádají a dohadují, protože žádné matriky neexistovaly, takže data narození jsou vždycky mírně vágní. V případě svatého Václava se historici dohadují už staletí, že se tomu stalo tak možná kolem roku 907, aspoň tento rok je s ním většinou spojován. A pak máme několik mezníků, které jsou brány jako fakta. A to je rok 921, kdy umírá jeho otec a on je předán k výchově své babičce svaté Ludmile. Pak zmiňme vlastně tentýž rok podruhé, 921, kdy umírá za tragických okolností jeho babička Ludmila a on se vrací do péče své matky Drahomíry. A pak je to rok 929 a 935. A tím už otvíráme trošku cimrmanovské téma a věčnou diskusi o tom, kdy vlastně český kníže Václav zahynul opět za tragických okolností, k tomu se ale asi ještě dostaneme. A také trošku takový vlastně náš dualismus, který rok máme slavit a který rok je významný. Ale já bych ještě se dostala k těm faktům, tak rok 929 je pak spojený s významným tažením východofranského panovníka Jindřicha Ptáčníka, který bohužel českého knížete Václava porazil, kdesi ve středních Čechách nebo na hranicích toho panství, které Přemyslovci tehdy spravovali. Ale i když je to porážka, tak vlastně knížeti Václavovi otevřela cestu k významnější zahraniční politice.
5: Musel být tedy velmi mladý, když začal vládnout. Jaké území spravoval a co to konkrétně pro tak mladého muže nebo chlapce ještě skoro znamenalo vládnout? Co musel řešit?
6: Je to otázka. My říkáme mladý muž. Dnešním mladým mužům by se to asi nelíbilo, protože říkají, že jsou opravdu velmi mladí a že si chtějí ještě užívat života. Václavovi, pokud spočítáme ta data, která jsme si tady na osu vytkli, tak mu mohlo být něco kolem 18-17 let a on mohl být ale fakticky ještě mladší, protože kanonické právo, které se tehdy sice ještě formovalo, nebylo definitivně ustanoveno, mohlo počítat s dospělým mužem klidně už ve 14 letech. Takže už tehdy by se mohl kníže Václav ujmout vlády. A to je opravdu situace, kdy je vlastně ten muž ještě velmi nedospělý, nezralý. A přesto musíme uznat, že vlastně hned poté, co dosedl na knížecí stolec, tak byl schopen se svojí družinou nějak vládnout. Ale já se vrátím k té důležité otázce, co to byly Čechy doby knížete Václava. A my to vlastně nevíme. My se domníváme jako historici, že Přemyslovci této době vládli spíše středočeské kotlině, že se nejednalo o kompaktní území toho, co dneska nazýváme Čechy, a že kníže Václav, ale i jeho nástupci, i jeho předchůdci museli o to území bojovat s dalšími místními knížaty a vládci. Konec konců v některých textech legend se o tom i hovoří, že některá knížata se Václavovi poddala nebo nepoddala. A to už jsou zase jiné, ale krásné příběhy.
5: Takže mu spíše odpovídají ty obrazy, kdy je na koni s kopím nebo s mečem, než ty obrazy, kdy je takový zbožný mladíček schovaný v ústraní nebo lisuje hrozny.
6: Je to tak. Ono to vypadá, že je to v kontradikci, že proti sobě stojí na jedné straně velmi zbožný muž, a Václav byl skutečným křesťanem a zbožným člověkem, ale středověkým zbožným člověkem. Zároveň také nesmíme zapomenout, že byl opravdu knížetem a že musel zemi spravovat a že kdyby si dovolil, tak jak někdy legendy trošku podsouvají, chovat se pouze jako mnich, pak by jim asi neobstál. Takže to, že mu připisujeme úlohu věčného vládce a toho, který bdí nad českým státem, asi více odpovídá realitě a více si pak představíme třeba i toho Václava na koni s kopím a praporcem.
5: Když se ještě vrátím k té politické situaci, koho jsme tu měli za sousedy?
6: To je také poměrně složitá otázka. Pomineme-li, že Čechy nebyly tedy jednolitým celkem, že tady opravdu byla nějaká jiná knížata, která měla své dílčí zájmy, které se nutně nemusely shodovat s tím, jak si Přemyslovci představovali jejich politiku, tak pro nás tím nejvýznačnějším sousedem byla Východofranská říše a potom také Bavorsko, které se pomaličku do té franské říše začleňovalo, ale ne úplně automaticky. Na severu to bylo saské vévodství, respektive území, z něhož vzešel onen východofranský král Jindřich Ptáčník, s kterým poměřil síly kníže Václav. A v Bavorsku byl vévoda Arnulf Bavorský, který se snažil zase prosadit svou politiku a být tím hlavním hráčem v té středoevropské politice. Bohužel těch pramenů je velmi málo, takže my můžeme jen trošku spekulovat, co vlastně bylo Přemyslovcům bližší v této době. Vypadá to, že z mnoha různých důvodů měli blíž k Bavorsku a podporovali spíše právě onoho Arnulfa Bavorského, který ovšem poté, co poměřil síly s Jindřichem Ptáčníkem, se Jindřichovi poddal a stal se jeho spojencem, takže se Češi dostali, řekněme, ne na úplně tu správnou stranu a dostali se do konfliktu s Jindřichem Ptáčníkem, který teda vyvrcholil tažením v roce 929 a poddáním se knížete Václava.
5: Když se ještě od té vysoké politiky podíváme na takový obyčejný všední den, kdy třeba kníže nevedl války, tak co všechno musel ještě řešit, nebo jak vůbec vypadal takový život ve středověku i třeba v průběhu roku?
6: To je otázka, na kterou bych velmi ráda znala odpověď. Nejsme schopni rekonstruovat všední den knížete Václava, byť by se mi to velmi líbilo, ale předpokládáme, že přeci jen rytmus života křesťanského knížete se odvíjel podle běhu, řeknu, liturgického roku, takže slavily se určité svátky, které jsou známy i nám dnes jako Velikonoce, Vánoce, byť bychom mohli diskutovat, jestli byly ustálené tradice tak, jak je známe dnes a jak jsou třeba v katolické církvi praktikovány. A co se týče všedního života, respektive hospodářství, obchodu, kulturních styků Přemyslovského dvora s okolním světem, tam máme těch zpráv opravdu velmi málo, ale přeci jenom nebudu tak skoupá na slovo. Pomůžeme se těmi prameny o trošku mladšími, dostaneme se na sklonek 10. století, kdy Prahou procházel jistý kupec, kterého budou možná posluchači znát, a totiž Ibrahim ibn Jakub, abych to řekla správně, Abraham ben Jakov, protože to byl židovský kupec, který ovšem působil v arabských službách a zanechal po sobě cestovní zprávu, a ten popsal tehdy Prahu, tu vznikající Prahu a spíše to podhradí, které je dneska na Malé Straně, jako relativně zajímavé a významné místo, kam se přicházelo za obchodem. Nám to nebude znít lichotivě, protože jsou tam zmiňováni ti otroci, jakožto, neřeknu to hezky, významné zboží, s nímž se tady obchodovalo, ale jsou zmiňovány i jiné komodity. A rozhodně stálo za to těm kupcům zajít do Prahy, a to přesto, že vlastně Praha se postupně z toho centra obchodu dostávala na periferii, jak obchod přebíraly jiné stezky severovýchodně, jak se více obchod posouval od nás na východ i na západ, a my jako Praha jsme zůstali trošku stranou.
7: Máme nějaké archeologické nálezy předmětů, které opravdu patřily svatému Václavu?
6: Je to složité, mohli bychom se dostat k archeologickým nálezům z rotundy svatého Víta, která je Václavovým založením, nebo tak o tom hovoří aspoň prameny. Svatováclavský meč byl dlouho tradicí považovaný, nebo i historiky považovaný, za něco mladšího, co se jen ukládalo ke svatováclavskému pokladu a co bylo knížeti připisováno, že tak to nějak mohl být. A trošku si zaspekulujeme, jestli Karel IV., když ten meč nechal doplnit rukojetí a byl součástí korunovačního ceremoniálu, jestli opravdu věřil tomu, že ho mohl kníže Václav nosit a vlastnit. A k našemu úžasu tady moderní historie a moderní historici archeologové přinášejí nové expertízy, které říkají, ano, historicky to opravdu mohl být meč knížete Václava, protože odpovídá technologií i tím, jak vypadá ta čepel té době, kdy Václav žil. Stejně tak je to s Václavovou zbrojí. Jde o tu část kroužkové košile, která se dochovala. No a pak nesmíme zapomenout na ty relikvie nejcennější, totiž ostatky svatého Václava, které jsou uctívány a o nichž nepochybujeme, že našemu knížeti patřili.
4: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
2: Host sestry Angeliky.
7: V dnešním svátečním ránu hovořím s historičkou Evou Doležalovou, odbornicí na raný středověk, a pochopitelně se věnujeme svatému Václavu, který má dneska svátek. Probrali jsme trochu jeho život a když se dostaneme k jeho smrti, tak proč se historici přou o ten rok smrti? Přitom datum smrti 28. září se zdá daleko jistější.
6: Ono to tak ve středověkých dějinách často chodí, že rok není významný, ale významné je to datum. Ne proto, že by si lidé nechtěli připomínat, kolik let uplynulo, ale proto, že se slavil ten konkrétní svátek v konkrétní den, a to bylo absolutně určující. A oni tak s tím pracovali i ty prameny, že nám zaznamenali příběh, jak se celá ta neblahá událost stala, totiž, že kníže Václav jel za svým bratrem na jeho dvorec, dnes situovaný symptomaticky do města Boleslavy, na oslavu jiného svátku, totiž dvou světců Kosmy a Damiana, což byl svátek tehdy slavený 26. září. A právě v souvislosti s tímto svátkem došlo k jakémusi konfliktu na dvorci, v jehož důsledku byl tedy kníže zabit. A my jsme schopni sledovat ten příběh jen do té míry, dokud nám to prameny dovolí. A když si rekonstruujeme to, co je známo, tak my víme, že se to mělo stát v neděli, ta událost, a že byla nějak spojená právě se svátkem Kosmy a Damiana. A tam je zase ještě dnes, jak svátek Kosmy a Damiana slaven v jiný den, než byl slaven v raném středověku, takže už tady bychom si mohli trošku hrát s tím posunem dat. Ale abych nenapínala a vypočetla tady ten příběh, tak vlastně podle této dedukce, tedy že je tam přítomen ten svátek a že to mělo být v neděli, vyšly dva roky. A to je rok 929 a 935. Žádný tento rok ale není zmiňován v pramenech, až na jeden jediný, a to je Vidukindova kronika, která zmiňuje, že tehdy český kníže Boleslav zabil svého bratra, ale nezmiňuje jeho jméno a ještě ho chybně posouvá do roku 936. Takže nakonec historici usoudili, že celá ta událost se stala 28. září roku 935.
7: Ale zřejmě ten rok 929 se upevnil tím tisíciletým jubilem, které se v Praze slavilo, a dostavila se i katedrála.
6: A ono vlastně to posunutí smrti knížete Václava na rok 935 je relativně mladé. Historici se shodli, pokud tomu tak můžu říct, až ve druhé polovině 20. století, čili ta prvorepubliková oslava, která byla opravdu monumentální a, jak jste už uvedla, spojená především také s dostavbou a slavnostním otevřením, s přístupněním nejenom tedy vysvěcením, ale opravdu otevřením toho prostoru pro věřící lidi katedrály svatého Víta a potom tedy i všech těch dalších svědců, kterým je katedrála připsána. A slavilo se vlastně v tomto roce i velké jubileum, k němuž byl vydán historický svazek, opravdu velmi fundovaných historických textů a řada dalších připomínek, které měly českého knížete nějakým způsobem zvěčnit.
7: My slavíme Den české státnosti. Je opravdu svatý Václav zakladatelem českého státu, nebo to historik vidí trochu jinak?
6: Tam je určitý paradox. Když se zeptáte čistých medievistů, kdo je zakladatelem českého státu, tak se obávám, že vám o půlnoci ze spaní řeknou, že to byl Boleslav I. a Boleslav II., tedy ten bratrovrah, ten muž se špatnou pověstí a jeho syn. Na druhou stranu nikdy svatý Václav, respektive kníže Václav, nevymizel z toho příběhu, protože je to určitý paradox, ale oba ti Boleslavové využili příběh svého příbuzného bratra a vlastně strýce, aby posílili sílu českého státu, aby posílili českou státnost. A je to vlastně ve dvou bodech. Ten první spočívá v cestě, která vedla ke vzniku Pražského biskupství v roce 1973, byť opět tady nemáme ten rok úplně přesně. A někdy se spojuje translace ostatků těla knížete Václava do Prahy právě s iniciativou na vzniku pražské diecéze. Takže tady by právě tedy tento příběh posloužil, řekněme, jako asi pokání toho, který způsobil smrt knížete Václava, ale zase nad hrobem tohoto knížete potom mohlo vzniknout tedy něco významnějšího. A ten druhý příběh je posilování věčného vládce, toho, který tedy bohužel opustil pozemský svět, ale který má právo a povinnost bdít na svým lidem, nad tou rodinou přemyslovskou, ale i vlastně nad českou zemí. A tato rovina se začíná postupně prosazovat v českých dějinách někdy od 11. století. A svatý Václav je nejenom už světec, ale je opravdu tím věčným vládcem. Je na pečetích, je na mincích. Objevuje se často jeho příběh jako hlavní motiv toho českého státního příběhu.
7: Dá se svým způsobem říct, že kdyby takhle násilnou smrtí nezemřel, tak by přece jenom jsme nezískali takovou prestiž mezi těmi okolními zeměmi?
6: Trošku se to dá říct, i když to nezní příliš malebně. Ale na druhou stranu, když bychom si porovnali příběhy okolních zemí, tak zjistíme, že podobné příběhy se děly. Nebyly většinou moc hezké, většinou při nich někdo přišel o život, ale byl to člověk, který byl spojený buď s budováním té země, budováním státu, nebo přímo třeba s christianizačním úsilím konkrétní doby. A tito lidé pak přejímali úlohu těch svatých patronů, kteří tu zemi měli ochraňovat. Takže v tomto rozhodně nejsme jediní. V čem je ale svatý Václav jedinečný, je, že jeho kult nezůstal omezen na českou kotlinu a že byl přijímán i v rámci střední Evropy okolními zeměmi.
1: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
2: Host sestry Angeliky.
7: A mým hostem je historička Eva Doležalová a hovoříme o českém knížeti, později svatém Václavu. Dostali jsme se k jeho kultu. To, co je v legendách naznačeno o jeho osobnosti, třeba, že bořil šibenice, snažil se o nějakou spravedlnost, ochraňoval ty nespravedlivě odsouzené. Je na tom přece jenom něco?
6: Na vaši otázku se mi bude těžko odpovídat, protože chybí data, chybí informace a pokud máme k dispozici jen ty legendy, tak historik, i když se mu to třeba osobně nelíbí, tak jeho povinností je být skeptický a hledat původní texty těch legend. A bohužel legenda není originálním historickým pramenem. Legenda měla úplně jiné účely, měla oslavit toho dotyčného svatého a neměla za povinnost být naprosto věrná. A jakkoliv se nám to nelíbí, tak pak už s těmi legendami musíme pracovat velmi obezřetně. Ale přesto jsme schopni najít místa, která jsou jiná, než mají legendy jiných svědců a tudíž nemůžeme říct, že byly převzaty jen jako motiv. Konkrétně to, co jste zmínila, je vlastně velmi zajímavé, že se svatý Václav stává patronem, teď já to řeknu trošku nadneseně, nespravedlivě stíhaných a obviněných osob, které trpí v žaláři a které byly už třeba v té rané fázi, kdy ještě kult svatého Václava nebyl zdaleka tak rozšířený, které byly užívány jako motiv, že když se někdo modlil, prosil svatého Václava o pomoc právě proto, že byl někde zavřený nespravedlivě, tak většinou jeho prosbě bylo vyslyšeno. A pak je tam ještě ten druhý motiv, který jste zmínila, a to je vykupování otroků. Kdybychom to vzali doslova, tak bychom mohli říct, Václav byl proti otroctví nebo proti obchodu s lidmi, tak daleko bychom asi nemohli jako historici zajít. Ale přesto můžeme z toho dedukovat dvě myšlenky. Za prvé, že tady opravdu k tomu obchodu s lidmi docházelo, což máme potvrzeno vlastně i ze zprávy Ibrahima ibn Jakuba. A druhá věc je, že existovaly určité křesťanské tradice a zvyky, které byly respektovány a Václavem dodržovány, což bylo například před Velikonoci vykupovat lidi z otroctví a udílet jim svobodu, skutečnou svobodu. A zase spíše než nějakou konkrétní věc to dosvědčuje, jak vyspělá úroveň křesťanství tehdy v českých zemích byla a co všechno se dodržovalo, o čem všem ten Václav byl informován a přijal za své.
7: Když se pak podíváme na to, jak se jeho kult vyvíjel v čase, tak kromě jeho nejbližších příbuzných potomků přebíralo to i další rody, jak to třeba bylo za Lucemburku a jak třeba za Habsburku.
6: To je krásná otázka a jenom ukazuje, jak je opravdu svatý Václav výjimečným. Protože právě Karel IV. Využil tohoto světa, aby splynul s prostředím, aby ta jeho cesta k tomu, aby ho přijalo domácí české prostředí, protože my všichni víme, že tu nevyrostl, že ho otec odvezl do Francie a vyrostl na francouzském dvoře a že když přijel, neuměl ani česky, takže nebylo to pro něj příjemné prostředí. Ale zkrátka přihlásit se k té přemyslovské tradici, vzpomenout si na to nebo zdůraznit, že moje jméno na začátku bylo Václav a teprve při běžmování jsem přijal po svém strýci jméno Karel, to bylo také dost rozhodující. A Karel tu legendu a zemského patrona svatého Václava zapojil plně do svého politického plánu. Takže díky němu se kult svatého Václava nejen upevnil v českých zemích, ale také začal výrazně rozšiřovat. A to směrem na západ i na jih. No a pak nesmíme zapomenout ještě na jednu důležitou věc, která už dnes neexistuje, a to je Řím. Pro poutníky v Římě zřízený útulek, špital, který opět měl ve svém čele svatého Václava. Takže ono se nám to propojuje a opět vidíme zase politické, strategické myšlení velkého krále Karla IV., který usiloval o to, aby všechny tyto kulty, které posilovaly povědomí mimo jiné i o vládě českých králů po celém tehdejším světě, tedy po celé střední Evropě, abych byla upřímná. No a potom po Karlu IV. Tento význam knížete Václava, věčného patrona, přijímali i ty dynastie následující. A to dokonce i utrakvistické Čechy, takže nebyla to jenom ta katolická část společnosti, ale i to, a nebudeme říkat protestantství, protože utrakvismus má k protestantismu ještě hodně daleko, tak vysoce cenila zemského patrona svatého Václava a ctila ho. Tak toho máme třeba u českého krále Jiřího z Poděbrad. A pak, když přichází další dynastie, to znamená Jagelonci nebo po nich Habsburci, opět je svatý Václav tedy osobou, která je velmi významná a jako světec velmi ctěná.
7: Když vás tak poslouchám, člověka napadne i jisté momenty zneužití, především v době nacistické okupace, které se mohou ozývat právě ve chvíli, kdy slavíme tenhle svátek, Den české státnosti, tak jak si ho připomenout?
6: Myslím si, že to nejjednodušší připomenutí je vzpomenout si na příběh, na to, že to je jeden z prvních knížat přemyslovského státu a i když už jsem řekla, že nebyl nebo není považován obecně za zakladatele, tak je to osoba, která stojí na jeho počátku. Jeho vláda rozhodně nebyla nevýznamná, byl to člověk, který měl vizi, jak ten přemyslovský stát by měl být budován a svým způsobem můžeme také říci, že ti jeho pokračovatelé Boleslav I. a Boleslav II. Na něj navazovali, takže neměli bychom mu upírat toto. A potom je tam vlastně jakési poselství i toho příběhu, který jsem řekla, že není lichotivý nebo je takový tragický, jakéhosi konfliktu, který vznikne v rodině a který má takové neblahé důsledky, takže i je tam memento, které, myslím, dokážeme pochopit všichni, protože všichni víme, že vztahy v rodinách bývají složité a uvědomit si, že občas ustoupit a nedožadovat se svého má někdy také svůj význam. A pak je tam ta rovina třetí, kterou myslím, že může přijmout i nevěřící člověk. Vidět knížete Václava, světce, jako věčného vládce je vlastně osvobozující, protože my si můžeme v duchu říct, i když se nám nelíbí tenhle politik nebo tamten politik, tak vždycky máme knížete, který by měl dohlédnout na to, že český stát přetrvá a že přijdou zase lepší časy.
7: Tak ona je pravda, že svatováclavský chorál, který občas se lidé zpívají v těžkých dobách, má svou sílu.
6: Je to přesně tak a je to chorál, ze kterého trošku mrazí v zádech, když ho člověk důkladně poslouchá.
7: A když bych se úplně na závěr zeptala, co pro vás osobně znamená svatý Václav?
6: Jako historička bych měla říct, že to je jedna z významných historických postav českých dějin a já si myslím, že tomu tak také je, ale já vnímám postavu knížete i světce jako neoddělitelnou a pro mě je to opravdu červená linie, která se táhne celými českými národními dějinami a to dokonce v tom rozměru, že je srozumitelná i v celém středoevropském prostoru.
7: Já vám moc děkuji za opravdu fundovaný pohled na dnešního světce. Mým hostem, milí posluchači, byla historička paní doktorka Eva Doležalová, vedoucí oddělení dějin středověku Historického ústavu Akademie věd České republiky. Děkuji vám.
6: Bylo mi potěšením a všem přeji krásný sváteční den.
7: Loučí se také Boromejka, sestra Angelika a přeji klidný, krásný svátek.
3: Tak to byla repríza pořadu Jak to vidí, repríza z 28. září roku 2025. Boromejka, sestra Angelika a historička Eva Doležalová.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Eliáše Svatoše bude archeoložka Jarmila Čiháková. Jak se podařilo objevit rotundu svatého Václava na Malé Straně, ztracenou několik staletí? Co dokázali z románských dlaždic vyluštit až matematikové? Proč Boleslav nechal tělo svého bratra Václava přepravit v noci a kudy se průvod ubíral?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Louis Armstrong a jeho When It's Sleepy Time Down South. Dášenko, tak tohle album, to je opravdový skvost.
1: Vidím a samozřejmě i slyším. A podle obalu soudím, že už má určitě něco za sebou.
0: Jo, to teda má. A právě to se mi líbí. Letos v létě jsem ho našel úplnou náhodou v severoitalském Meránu, v historickém centru, v jednom fantastickém bazaru s vinylovými deskami. Jmenoval se Piano. A je ti určitě jasný, že tohle album jsem tam prostě nechat nemohl.
1: Takže jsi z Itálie nepřivezl jenom víno, ale taky Louise Armstronga.
0: Přesně tak, navíc Louise Armstronga živého. Tohle je totiž americká dvoudisková edice Louis Armstrong at the Crescendo a obsahuje nahrávky pořízené 21. ledna 1955 ve slavném kalifornském nočním klubu na Sunset Boulevardu v Los Angeles ve West Hollywoodu.
1: Takže opět po čase hrajeme z vinilu. Skvělé.
0: A nejen dnes, protože toho Armstronga je na těch dvou deskách tolik, že jsem se prostě rozhodl s tvým dovolením teda věnovat mu hned dva kluby Evergreen.
1: A víš co? Nebudeme do toho moc mluvit, protože mám takové tušení, že velký Satchmou to všechno řekne za nás.
0: Jo, to je dobrý plán.
1: V lednu 1955 s ním navíc hrála skutečně fantastická formace vůbec těch nejlepších muzikantů. Trombonista Trummy Young, klarinetista Barney Bigard, pianista Billy Kyle, kontrabasista Arvel Shaw a bubeník Barrett Deems.
0: A v průběhu večera pak uslyšíme i zpěvačku Velmu Middleton, která byla nedílnou součástí Armstrongových koncertů takřka nepřetržitě od roku 1942 až do své smrti v roce 1961.
1: Tak už je necháme hrát, ne?
2: And now, ladies and gentlemen, here's a tune that we recorded while we're making a picture going places with Mr. Dick Powell. And the song in that picture was Jeepers Creepers!

0: chod s deskami, nemůže zkrátka jinak, než vzít za kliku a jít hledat.
1: To je prostě posedlost, víš.
0: To je vášeň, Honzíku.
1: A tenhle skvost, co právě posloucháme, jsem objevil na severu Itálie v oblasti Alto Adige v lázeňském městečku Merano.
0: Na jazz prostě natrefíš úplně všude.
1: Tady z toho alba mám vážně obrovskou radost, protože já ani netušil, že vůbec existuje. Bylo to pro mě v tom Meránu absolutní zjevení.
0: Tak pojďme na další dvě skladby.
1: Rose Room a Brother Bill.
0: Louis Armstrong a jeho All Stars.
2: Thank you, folks. Thank you very much. Here's Bonnie Bigard and his clarinet. Take it, Daddy.
3: Thank you, Louis. I'd like to play a little number. I'm quite sure it's popular with everybody in the house. A little Rose Room.

0: Louis Armstrong v klubu Crescendo.
1: Na téhle nahrávce je příjemné právě to, že slyšíš Armstronga a jeho All Stars při normálním klubovém hraní. Crescendo nebyla žádná velká koncertní síň. Byl to noční klub a Armstrong tady hrál několik setů během jednoho večera.
0: A kapela byla v té době, řekla bych, v té vůbec nejlepší kondici.
1: Naprosto. Navíc to v žádném případě nebyla jen běžná doprovodná kapela. Každý z muzikantů měl svůj vlastní prostor. Byl to vlastně spíš takový ansámbl. Klarinetista Barney Bigard měl za sebou dlouhá léta u Duka Ellingtona. Billy Kyle byl skutečně fantastický pianista. Tommy Young, výrazný trombonista s vlastním stylem, a Arvel Shaw s Barrettem Deemsem tvořili bez přehánění rytmiku snů.
0: A Louis to samozřejmě všechno držel pohromadě. Kapelu vedl velmi prakticky. Z dochovaných nahrávek z Crescenda je dokonce slyšet, jak během hraní komunikuje s ostatními muzikanty a říká jim, co se bude za chvíli hrát a kdo si střihne solo.
1: Kapela prostě fungovala na výbornou.
0: A my budeme fungovat podobně. Nebudeme zase chvíli mluvit, ale budeme hrát z vinilu.
1: Someday you'll be sorry, což je mimochodem Armstrongová vlastní písnička.
0: Potom zazní St. Louis Blues Williama Christophera Handyho.
1: A následně Armstrongovo Back O-Town Blues, které napsal společně se svým dlouholetým kapelníkem, klavíristou Louisem Russellem.
0: Tatínkem jazzové zpěvačky Catherine Russell.
1: I na tu v klubu Evergreen brzy dojde. Přednedávnem totiž Catherine oslavila 70.
0: Ale teď už je tu opět Satchmo.
2: And now we must keep it rolling with someday. There's a brilliant act. Yeah.

dear, there won't be another to treat you like a brother.

0: Louis Armstrong and His All Stars. Klub Evergreen, Český rozhlas dvojka a my dva.
1: Pro dnešek se s nočním klubem Crescendo na Sunset Stripu rozloučíme, ale jenom na týden, protože tenhle vinylový večírek s nádechem Hollywoodu ještě zdaleka nekončí.
0: Příští týden totiž opět otočíme desku.
1: Respektive obě dvě, a proč dvě, vám příště taky vysvětlíme.
0: A budeme v téhle jazzové jízdě pokračovat. Věřte, že už se na Louise Armstronga, jeho All Stars a hlavně na vás, přátelé, moc těšíme.
1: Jan Smigmátor
0: a Daša.
1: A na závěr...
2: It's now blues time, folks! Elma Middleton there!
0: Big Mama's Back in Town
1: zpívá Velma Middleton
0: a se svým lídrem
1: Velkým Sečmem v čele
0: hrají jeho fantastičtí All Stars.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Přeju příjemný večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu premiérové četby na pokračování. Alena Mornsteinová, Čas voz. Bářin život se nevyvíjel podle jejich představ a směr, který nabral, si sama nevybrala. Minulost už se napravit nedá, staré křivdy stále bolí, ale je třeba bojovat, aby se člověk dobral spravedlnosti a nenechal si všechno líbit. Ani s Ptáčníkem, další postavou románu, se život nemazlil, stal se z něho samotář a podivín, který miluje víc ptáky než lidi. Když se jejich osudy protnou, ani jeden z nich netuší, kolik toho mají ve skutečnosti společného a jak moc si můžou navzájem pomoci.

Ptáčník se nedokázal rozhodnout, jestli má být rád, že se Tereza s Filipem stěhují do domu, ve kterém léta bydlel sám, nebo jestli mu to vadí. Byli plní nakažlivé energie a toho zpočátku oslnilo. A přesně ta samá energie ho po pár dnech začala obtěžovat, ale už bylo pozdě, aby couvl. Dohoda byla uzavřená a Tereza a Filip podnikli první kroky k nastěhování. Ptáčníkovi nezbývalo než doufat, že počáteční ruch úprav a stěhování brzy umlkne. Popadl triko, které mu půjčila nová obyvatelka Wagnerčina domu místo jeho zakrváceného a pokusil se ho složit, aby se vešlo do chlebníku. Určitě se pomačká, tomu bylo jasné, ale stejně nebylo vyžehlené. Jednak ptáčník moc nežehlil a pak ty skvrny od krve, která se propila i přes obvazy, se mu stejně vyprat nepodařilo. Usoudil, že žehlením by se do látky ještě víc zakously. Možná je nová Wagnerka bude umět vyčistit a tričko si vyžehlí sama. Stehy už měl vytažené, jenomže ruka ho stále pobolívala. Asi si ji pohmoždil víc, než původně myslel. Do lesa ale chodil každý den. Potřeboval zahnat myšlenky na nové sousedy, oddechnout si od jejich pracovitosti. Pokaždé odcházel ve spěchu a na vrácení trička si vzpomněl až ve chvíli, kdy procházel kolem Wagnerčina domu. A taky ještě nekoupil další sušenky. Cestou do lesa se bude muset zastavit v obchodě. Zaváhal, jestli má jít okolo samoobsluhy, která byla blíž, ale pak se rozhodl, že si raději zajde a nakoupí v supermarketu. Do obchodu, ve kterém kdysi pracovala jeho matka, chodil nerad. Starší prodavačky si ho ještě pamatovali a pokaždé s ním chtěli zapříst hovor. Ptáčník nedokázal rozpoznat, jestli je opravdu zajímá, jak se má, kam právě míří, nebo co mu roste na zahradě. Roky mu tam nerostlo vůbec nic a tak odpovídal jen na půl pusy a neurčitě, protože věděl, že sotva z obchodu vytáhne paty, prodavačky se na sebe podívají, po případě se seběhnou jako hejno slepic a začnou probírat, jak po mámině smrti spustl a že je stejně divné, že pořád žije sám. Ptáčník nerozuměl tomu, proč se lidé tolik zajímají o životy ostatních. A proč jim vadí, když se někdo nedá napasovat do žádné krabičky? On byl se svým životem spokojený a nehodlal na něm nic měnit. Pokusil se o to jen jednou, když se v hospodě seznámil s Hedvikou. Ani nevěděl jak a bydlela u něj doma. Tedy ptáčník to samozřejmě věděl, jen si ještě i s odstupem času vyčítal, že to připustil. Ten večer prostě vypil víc než svá dvě piva. Posezení s chlapy bylo příjemné, pak si k něm přisedli dvě kaňákovi známé, rozhovor hezky ubíhal, plnoštíhlá žena jménem Hedvika ptáčníkovi přikyvovala, souhlasila se vším, co říkal, dokonce se ho vyptávala a se zájmem poslouchala a protože byl v hospodě hluk, přisedávala si blíž a blíž, až se její stehno dotýkalo ptáčníkova. A pak se o sebe opírali i jejich paže a Hedvika se k němu nakláněla, ptáčník cítil vůni fialek a z té vůně mu vysychalo v ústech. To proto tolik pil, aby zahnal horko, které se mu rozlilo po těle. A když se druhý den ráno probudil, zjistil, že už nebydlí sám. Hedvika obsadila kuchyň, roztáhla pohovku v jeho pokoji a přinesla si peřiny z matčiny ložnice. Brzy se v domě vyznala líp než ptáčník. Dokud panovala jen v kuchyni a v ptáčníkově pokoji, dalo se to vydržet. Když ale začala pronikat i do dalších místností v domě, přepadla ho panika. Zdálo se, že Hedvika se v domě a v jeho životě hodlá uhnízdit navždy. Hedvičina přítomnost měla i své výhody. To byla pravda. Noci nebyly tak chladné a spíš byla plnější. Za to dny byly až příliš dusné, dům se den po dni smrskával a Hedvika zabírala čím dál tím větší prostor. Ptáčník zvolil jedinou obranu, kterou znal.
úprk. Utíkal do lesa, trávil tam celé dny, domů se vracel jen na jídlo a na noc, nebo když ho z lesa vyhnal chlad či déšť. Hedvika jeho očividnému nezájmu odolávala dlouho. Vydržela necelý rok a pak jednoho dne přišel ptáčník z lesa domů a Hedvika tam nebyla. A nebylo tam ani pár věcí po matce. Broušené skleničky a nejlepší čajová souprava. A ptáčníkův notebook. Skleniček ani čajové soupravy ptáčník nelitoval, ale zmizení notebooku mu vadilo hodně dlouho. Ještě štěstí, že měl veškerá svá pozorování zaznamenaná v ručně psaných poznámkách v sešitech a teprve potom je zanášel do počítače. Jinak by jeho několikaletá snaha přišla vniveč. Počítač si koupil nový a lepší a na Hedviku téměř zapomněl. Vzpomněl si na ní jen občas, když ho v noci studily nohy. Jinou spolubydlící už ale nechtěl. Pořád se mu zdálo, že je jednodušší prostě vylézt z postele a natáhnout si teplé ponožky. Propletl se mezi auty zaparkovanými před supermarketem, vstoupil prosklenými dveřmi a vešel mezi police nacpané zbožím. Popadl sušenky a pospíchal k pokladně. Automatické dveře se za ním zavřely a ptáčník se zastavil, aby nákup uložil do chlebníku. Nějaký drobný by nebyli? Otočil se směrem, odkud přicházel mužský hlas. Z vyvýšeného stupínku před výlohou se odlepil vychrtlý chlápek v tílku. Ptáčník neodpověděl a pokoušel se nacpat sušenky vedle zmuchlaného trika. Šlo to stuha, chlebník byl už tak dost plný. Žebrák si asi myslel, že ptáčník hledá drobné, protože k němu přistoupil blíž a natáhl ruku. Aspoň 20 nebo 10. Ptáčník zavrtěl hlavou a vší silou zatlačil sušenky do chlebníku, zavřel ho a bez ohlédnutí vykročil. Hajzle, lakomá! Zařval bezdomovec a ptáčníkovi proletělo kolem hlavy pár drobných kamínků. Některé ho zasáhly do zad a holých paží. Že už s nimi někdo neudělá pořádek, pomyslel si ptáčník. Městská policie nebo úřady, třeba sociálka, od toho tu přece jsou. Ti obejdové se chovají, jako kdyby jim město patřilo. Stěhují se od nákupního centra na náměstí, pak na schody kostela, potkali je už dokonce i u hřbitova, když šli s Pavlem na hrob. Tehdy, když matka umřela, uložili urnu s jejím popelem do rodinného hrobu vedle urny jejího manžela. Hrobník odsunul těžký mramorový kámen. Myslím, že by tady neměla být, řekl tehdy ptáčník. Teď už jí ublížit nemůže. Pavel se na bratra nepodíval. Přestože o tom nikdy nemluvili, ptáčník dávno pochopil, že Pavel věděl, co se v jeho nepřítomnosti v domě odehrává. Tak jsem to nemyslel. Ani ptáčník se na bratra nedíval, zaváhal. Tak proč? Otočil se k němu Pavel. Ptáčník zíral před sebe. Na vteřinu ho napadlo, že by bratr měl vědět, že otec umřel, protože mu máma nepomohla. Že si dokonce myslí, že všechno připravila tak, aby otce vosa píchla. Proč by jinak do obývacího pokoje nanosila tolik přezrálých švestek? Proč by jich dokonce pár rozsypala na zem pod křeslo? Proč by područky křesla tak důkladně drhla, kdyby se z nich nesnažila dostat moučkový cukr, který do nich předtím vetřela? Jistě nemohla vědět, že se otec zakousne právě do švestky, ve které se usadila vosa, ale rozhodně udělala všechno proto, aby se ho zbavila. Ptáčník byl přesvědčený, že ten den se o to máma nepokusila poprvé. Zpětně si vybavoval nahnilou hrušku odloženou na parapetu, otevřené okno a poodhrnutou síť, vosy bzučící pod překlopenou sklenicí na venkovním dřevěném stole. Proč je chytala? Proč je rovnou nezabila? Věděl proč. Věděl to téměř jistě, téměř.
Nikdy to nikomu neřekl, ani bratrovi ne. Hrobník si decentně odkašlal. Pavel se na bratra tázavě podíval a ptáčník kývl. Promiň, jen mi najednou přišlo zvláštní, že tady budou zase spolu. Ptáčník se nerad zaobíral minulostí. Nebyla hezká a byla už pryč. Nemyslel ani na budoucnost. Nic podstatného od ní nečekal. Vyhovovalo mu žít přítomným okamžikem. Zastavil se u vrátek Wagnerčina domku a předloktím si otřel spocené čelo. Nehodlal se tu zdržet, chtěl jen udělat to, co udělat musel. Vrátit vyprané triko, předat sušenky a ještě jednou poděkovat za pomoc. Tím se ta záležitost uzavře a dál se budou s novou Wagnerkou jen zdvořile zdravit přes plot. Ptáčník nahlédl přes branku. V sobotu dopoledne by měla být doma. Možná pracuje na zahradě, ale nikde ji neviděl. Všiml si zvonku upevněného u branky. Bylo na něm jméno Barbora Musilová. Teprve teď si uvědomil, že jméno své nové známé vůbec neznal a ani ho znát nepotřeboval. V duchu jí prostě říkal nová Wagnerka. Oslovovat ji paní Musilová sice bude obyčejnější, ale docela určitě vhodnější. Stiskl tlačítko a zvuk zvonku dolehl až k němu. Po chvíli se zpoza rohu objevila postava a pomalu a s viditelnými obtížemi mířila jeho směrem. Pozdravil a žena odpověděla a odemkla branku. Omlouvám se, že jsem vás nechala čekat. Namohla jsem si záda a vždycky mi chvíli trvá, než se zvednu a trochu to rozhýbu. Právě jsem si chtěla uvařit kafe. Nedáte si taky? Ptáčník neměl v úmyslu jít dál ani dát si kávu nebo cokoliv jiného, ale ta paní jménem Musilová nečekala na odpověď, otočila se a už o něco svižněji zamířila k domu. Vešel za ní. Možná vodu, řekl, když je takové horko. Vrátila se s kávou v jedné ruce, sklenicí vody ve druhé a ptáčníkovým zeleným trikem v podpaží. Podala mu ho. Bylo vyžehlené a ještě v sobě mělo vůni pracího prášku. To ptáčníkovi připomnělo, proč vlastně přišel. Taky pro vás mám to tričko, co jste mi půjčila. Zkoušel jsem ho vyprat, ale moc to nešlo, omlouvám se. Sáhl do chlebníku. Tričko bylo nejen pomačkané, ale i plné drobků. Sáček se sušenkami se protrhl. Asi oklíče nebo něco ostrého. A sušenky se v těsném chlebníku rozemlely na prášek. Vzala si od něj tričko, zasmála se a vyklepala z něho drobky. Tak to jste nemusel, stejně jsem ho chtěla vyhodit. Přistrčila k němu talířek. Položil na něj sáček se zbytkem rozmačkaných sušenek. Omlouvám se. Začal, ale skočila mu do řeči. Nemáte se zač omlouvat, opravdu ne. Co se vám stalo se zády? Ne, že by ho to tolik zajímalo, ale žádná jiná otázka ho nenapadla. No, to mám z toho zalévání. Rukou si bez děky přejela po bedrech. Je hrozné sucho. Je mi líto nechat všechny ty rostliny uschnout. A protože nejsem na práci na zahradě zvyklá, občas mě pobolívají záda. Většinou to rozchodím, ale poslední dny se nemůžu pořádně narovnat. Už jsem se objednala na masáž, snad to pomůže. Nošení těžkých konví je peklo. Jestli brzy nezaprší, stejně všechno uschne, protože já už tu vodu prostě smíkat nemůžu. Kde máte ty konve? Já vám ty kytky zaleju, řekl ptáčník. Překvapeně se na něj podívala. Vážně? To byste byl moc hodný. Ale ne teď. Teď ještě moc pálí slunce. Ale kdybyste se tady zastavil, až půjdete z lesa, jdete do lesa, že jo? Ptáčník přikývl. V tu chvíli mu hlavou proletělo, že se ani nepředstavil. Já jsem Miroslav Dušek. Mám dojem, že jsem se tehdy mávl rukou dozadu, kam si do uplynulých dnů zapomněl představit.
Zadívala se na něj, jako kdyby ho viděla poprvé. Obličej jí stuhl. Maličko zaváhala a pomalu k němu natáhla pravici. Porušil jsem nějaké nepsané pravidlo? Ptáčníka změna v chování té vysoké ženy zmátla. Váhavě mu stiskla dlaň. Máte pravdu, na představování nebyl čas. Rychle ruku odtáhla, znovu se mu podívala do očí a dodala. Já se jmenuji Bára. Barbora Musilová, ale všichni mi říkají Bára. A mě Mirek, řekl rozpačitě. Kde pak, říkali její oči. Tak ti nikdo neříká. Já vím, kdo jsi. Žádný Mirek, ty jsi ptáčník. Pak odtrhla oči od jeho obličeje, otočila se ke stolu a natáhla se po hrnku kávy, aby se napila. Když se na něj znovu podívala, ten divný výraz v jejím obličeji byl pryč. Ještě jednou díky za ochotu. Budu vám vděčná a moje kytky ještě víc. Usmála se. A když ptáčník vyšel ze dvora, zamkla za ním branku.

Prší. Ležím v posteli, poslouchám, jak kapky deště dopadají na zem a hledám pohodlnou polohu, v níž se mi nebudou stále připomínat namožená záda. Bouřka se zastavila nad městem a zalévá ho proudy vody. Zavřu oči, ale rej blesků proniká i přes víčka. Otočím se k oknu zády a bedry mi projede ostrá bolest. Syknu. A jako kdyby nestačila namožená záda, dnes večer mě na zahradě píchla vosa. Ukazováček mi natéká a celá dlaň mě svědí. Takové nepatrné stvoření a umí člověka tolik potrápit. Ta žluto-černá vražetkyně se uvelebila na sklenici od piva, kterou jsem přinesla ptáčníku.

ruku k hrudníku a otočila se k ptáčníkovi. Mrcha, ještě že tě nepíchla do pusy. Neodpověděl. Díval se na svíjející se žluto-černé tělíčko. Pak se mlčky zvedl a vosu zašlápl. Sklonil se a začal sbírat střepy. Ruce se mu viditelně třásly. Dřepla jsem si vedle něj, abych mu pomohla. Odstrčil mě. Já to udělám. Dej si na to led. Nejsi alergická, že ne? Všimla jsem si, že je v obličeji úplně bílý. Nejsem. Ty snad jo? Zavrtěl hlavou. Máš tady někde smeták a lopatku? Když byly střepy zametené, donesla jsem další sklenici piva a posadila se vedle ptáčníka. Jenom se bránila, řekla jsem. Sáhla jsem na ní a tak mě bodla. Zvedla jsem otékající prst. Já bych to taky udělala, ty ne? Člověk si přece nemůže nechat všechno líbit. Ptáčník přikývl. Ale kdyby mi uměl číst myšlenky, určitě by se tak souhlasně neusmíval. Konve na zahradě mi odsmíkal ptáčník, ale bedny s knihami v práci tahám já. Ještě, že doba dovolených už brzy skončí a knihovna se vrátí k obvyklému režimu. Běhat s nákladem nových knih po schodech nahoru a s vyřazenými tituly dolů mým zádům příliš neprospívá. Občas se musím na chvíli posadit a odpočinout si. Ve sklepním skladišti, kde schromažďujeme vyřazené knihy určené k likvidaci, je v létě příjemný chládek a přítmí a já si odpočinek zasloužím. Malé okno vedoucí do dvora necháváme pootevřené, aby ze sklepa vyvanula zatuchlina. Narovnala jsem se na židli, protáhla si záda a zhluboka vydechla. Za oknem se mihl stín. Stuhla jsem. Škvírou se dovnitř natahovala špinavá ženská ruka s ulámanými nehty. Hmatala po obálkách knih, ale chybělo jí pár centimetrů, aby je mohla uchopit. Nejraději bych vstala a knihy té ruce podala. Vyřazené tituly stejně skončí na skládce. V tom se okno s dalším zaskřípěním otevřelo do kořán a za rukou se dovnitř protáhlo kostnaté rameno. Prsty uchopily knihu z vrchu krabice a konečně ji vytáhly ven. Nebylo těžké uhodnout, že ruka patří té vyzáblé bleduli bezdomovkyni ze schodů knihovny. Zdálo se, že je sama, protože nebyly slyšet žádné hlasy a opilecké pokřikování. Asi se od svých společníků trhla a usídlila se ve dvoře mezi knihovnou a bufetem. Pro člověka bez domova a bez prostředků je to příhodné místo, tedy pokud se spokojí se zbytky z popelnic. Vyšla jsem do patra a otevřela okno do dvora. Nikoho jsem nezahlédla. Popadla jsem igelitový pytel s odpadem z kanceláře. Byl skoro prázdný, ale já jsem potřebovala záminku, proč zajít ven. Vyhodila jsem pytel do poloprázdné popelnice. Bez domovkyně nikde. Pomalu jsem obešla dvůr. Neviděla jsem nic. Otočila jsem se k východu a v tu chvíli jsem to zahlédla. Igelitovou tašku zastrčenou pod přečnívající střechou přístěnku na popelnice. Přišla jsem blíž a nakoukla dovnitř. V koutě stály dvě nacpané igelitky a na nich ležela pečlivě složená šedá deka. Popelnice páchly, ale protože patřily knihovně a nevyhazoval se do nich kuchyňský odpad, tak se to dalo vydržet. Zadní dveře vedoucí z chodby se otevřely a vyšla z nich žena s černým pytlem plným odpadků. Otočila jsem se k východu ze dvora a snažila se nedat na sobě znát rozpaky. Slídila jsem v cizím životě a to se nedělá. Liják svlažuje zahradu, ale já teď nemyslím na kytky, které se konečně dočkaly tolik potřebné vláhy. Myslím na vychrtlou bezdomovkyni. Představuju si ji, jak se choulí za popelnicemi a chvěje se chladem. Od toho dne, kdy jsem ji přistihla, jak ze sklepa krade knihy, jsem ji viděla jen dvakrát. Ve dvoře asi jen přespává a dny tráví potloukáním po městě. Když odcházím z práce, zajdu na dvůr a ke knihám pod střížku přístěnku pověsím sáček s něčím k jídlu. Její vychrtlost ve mně vzbuzuje zvláštní pocit viny. Před dvěma dny jsem ji zahlédla znovu. Seděla ve stínu na boku přístřežku, na kolenou rozloženou knihu a četla. Jak ty ses dostala na ulici, holka? Pomyslela jsem si. Když jsem

se před odchodem z práce zastavila ve dvoře, abych pod střížku zavěsila sáček s půlkou chleba a paštikou, Bledule už tam nebyla. Bouře se vzdaluje. Napadá mě, jestli se u mě zítra cestou z lesa ptáčník zastaví, i když zahrada nebude potřebovat zalít. Už jsem si na naše krátká setkání zvykla. Z lesa chodí v podvečer. Pozdraví, do zdravé ruky popadne konev a zaleje. Já mu poděkuju, nabídnu něco k jídlu a pití. Jídlo odmítne, ale když donesu talíř, dá si rád. Vypije jedno pivo, někdy i dvě. Pomalu popíjí, poslouchá, co mu vykládám. Někdy taky něco řekne a pak odejde. Mluvím o zahradě. Ptáčník mlčí nebo se rozpovídá o lese a jeho ptačích obyvatelích. Občas se ho na něco zeptám, ale na to, co mě zajímá nejvíc, jsem se ho ještě nezeptala. Nevím jak a ani k tomu nemám odvahu. Jmenuje se Dušek a to je příjmení člověka, který mámě ublížil tak, že to spustilo její úzkosti a vyvolalo duševní nemoc. Příjmení člověka, který nás vyhnal z města. V Brodě bydlím už víc než půl roku. Stěhování byl krok správným směrem. Cítím se tady doma. Ale vzadu v hlavě, zasunutá kdesi ve stínu, se schovává myšlenka na další důvod, proč jsem se chtěla vrátit právě sem. Přijela jsem zjistit, jak se žije člověku, který v sobě měl tolik zloby a zášti, že bez zaváhání vstoupil do života někomu jinému a pokusil se ho zničit. Jestli pak mu osud přichystal odplatu, aby si odžil svou vinu? Chodí ještě vůbec po ulicích tohoto města, nebo se pod tíhou výčitek svědomí převaluje na místním hřbitově? A pokud se o odplatu nepostaral osud, mám se o ni postarat já? Zatím jsem se neodhodlala navštívit místo, kde se ta zlá hra odehrála. Místo, kde podle předem připraveného a promyšleného scénáře, kdo si chladnokrevně rozehrál partii, která skončila naším útěkem z města, maminčiným zhroucením a rozpadem mé rodiny. Nepokusila jsem se zjistit, jestli strůjci a herci toho představení ještě žijí a diváci si něco z něj pamatují. Jenomže pak ptáčník vyslovil to jméno a myšlenka číhající ve stínu vykoukla na světlo. Teď už musíš něco podniknout, našeptávala mi. Oslovil tě osud.

0: Alena Mornštajnová, Čas voz. Končí četba, kterou připravila Anna Smrčková. Dramaturgie Marina Feltlová, účinkovali Andrea Elsnerová a Kamil Halbich. Režii měl Dimitrij Dudík. Připomínám, že premiéru další části vysíláme na Dvojce zítra večer ve 22 hodin.
1: Viz?

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude šermíř Alexandr Šupenič. Jaké to je, když se z vás stane první český mistr světa v šermu? Je těžší se bránit nebo útočit? Kvůli čemu jel 20 hodin do Běloruska a stačí při plavání své partnerce? Nejen na to se zeptám šermíře Alexandra Šupeniče.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, posloucháte Český rozhlas Dvojka a od mikrofonu vás vítá Jan Eliáš Svatoš. Je to zvláštní úsměv dějin. V domě, kde si po staletí velcí čeští matematici lámali hlavu nad abstraktními úlohami, tiše dřímala nejstarší pražská románská rotunda. Nikdo z nich netušil, že pod podlahou dnešního matfizu leží stavba, která v sobě nese starou geometrickou hádanku. Dnešní noční mikroforum bude trochu jako detektivka. Jen místo lupy využijeme archeologické sondy a na místo podezřelých budeme zkoumat nalezené artefakty. Hlavní vyšetřovatelkou bude archeoložka Jarmila Čiháková z Národního památkového ústavu, malostranská patriotka, autorka knih, žena oceněná za výzkum, který vrátil svatováslavskou rotundu zpět do mapy Prahy. Dobrý večer, paní doktorko, a děkuji, že jste dorazila do nočního mikrofora.
1: Dobrý večer a velmi děkuji za pozvání.
0: Rotunda svatého Václava byla přes 300 let považována za zcela zaniklou, čím byla unikátní.
1: Unikátní byla tím, že to byla vlastně nejstarší známá křesťanská památka vně Pražského hradu. To je známo z legend. A unikátní potom byla, když my jsme ji odkryli, tak v podstatě je unikátní tím, že se v ní dochoval fragment románské podlahové dlažby, který je vlastně jediný dochovaný v Čechách. Je to speciální dlažba, je to nejstarší podlahové dlaždice, které se v Čechách vyskytují a jejich zachování v podstatě je díky velmi vstřícnému postoji matfizu, a za který bych na tomto místě velmi ráda celému vedení matfizu, jak tehdejšímu, tak pozdějšímu, poděkovala.
0: Na to bych se i rád zeptal, protože ten výzkum, ale i ta konzervace, to výsledné prezentování in situ získalo několik ocenění, to, jak to je zrealizováno, jak to bylo uchopeno, včetně i toho vašeho archeologického výzkumu, tak na co jste nejvíce hrdá, že do jisté míry, budeme se bavit o zázracích, tak je i zachování té rotundy zázrakem?
1: No, zázrakem je už to, že se dochovala část nadzemního zdiva stavby a že se dochovala i část té podlahy. To je v podstatě velký zázrak, protože v tom místě byly zapuštěny krypty, které byly vedle barokního oltáře, a tyto barokní krypty, tak dno té krypty, pod kterou se nalezla vlastně ta dlažba románská, tak dno skončilo zhruba takových 10-15 cm nad těmi románskými dlaždicemi. Takže to je určitě jeden zázrak.
0: Ten hlavní výzkum, jak jsem tady zmínil tu geometrickou hádanku, tak vaším partnerem je odborník na geometrii, matematiku. Jak v dnešní době pomáhá i to, že do toho výzkumu se dostávají lidé, kteří zdánlivě pro laiky geometrie je něco, co asi archeologii nepomáhá na denní bázi. Jak to bylo klíčové pro rozluštění třeba té hádanky?
1: To bylo naprosto klíčové. Pan Martin Miller je geodet a současně je výtvarník, takže má trochu jiný pohled a vidí některé věci jinak, než je vidí člověk, který malířem není. A přišel vlastně na to, že tam nějaká geometrie jednak v dlaždicích a potom i v projektu rotundy, která musela být stavěna podle určitého projektu, tak přišel na to vlastně tím, že si náhodou, čirou náhodou položil dvě tuškové kresby, které byly na pauzovacím papíře, tak jedna z těch kreseb se obrátila a on je položil na sebe s tím, že tím, jak byla ta jedna obrácená, tak vlastně ty postavy těch bájných zvířat, které byly geometricky vytvořeny, tak ty postavy se v něčem shodovaly. A bylo zřejmé, že ta shoda nemůže být náhoda. Takže potom několik let takhle přemýšlel, stále mu to sedělo vzadu, v tom, že v té hlavě, a stále přemýšlel, jako co by to mohlo být, že ty části, některé části pochopitelně ne, celé ty obrysy.
0: A jak to dopadlo, to si řekneme po písnice v dnešním mikroforu s archeoložkou doktorkou Jarmilou Čihákovou z Národního památkového ústavu.

0: Ve studiu si povídáme s archeoložkou doktorkou Jarmilou Čihákovou z Národního památkového ústavu. Vešli jsme symbolicky do té rotundy. Paní doktorko, když otevřu dveře té místnosti, nebo kdyby posluchači otevřeli místnosti, co tady uvidíme na té podlaze? Bavili jsme se o těch románských dlaždicích, jak to tam vypadá?
1: Ano, když otevřeme ty dveře, tak před sebou máme několik schodů a lávku. Takže my vystoupíme po lávce a z té lávky uvidíme na východní straně kousek té románské podlahy. Jejíž největší cena je právě v tom, že je zde původní skladba, tak jak to ty tvůrci v 11. století pokládali. Je to dlažba vyšehradského typu, což znamená, že tam jsou reliefní šestiboké dlaždice. Na těch dlaždicích je relief zoomorfní. V našem případě je to lev a gryf. A pak tam jsou černé glazované trouhelníky, které vyplňují prostor mezi těmi dlaždicemi, když se skládají. Oni v podstatě dělají Davidovu hvězdu. Jedna šestiboká dlaždice a okolo ní šest cípů té hvězdy. Ty malé glazované dlaždice jsou černé, lesklé a je to vlastně úplně nejstarší použití glazury na našem území. A to, že vlastně ti její tvůrci byli cizinci, tomu nasvědčuje ta okolnost, že to použití té glazury se vlastně vůbec do našich řemesel nepropsalo. Glazura se potom v českých zemích používá až někdy od 16. století a to, že tady vlastně v 11. století někdo vytvářel glazované trouhelníky, tak to prostě naprosto zaniklo a ta znalost se tu neujala.
0: Oni byly glazované jenom ty trojúhelníky? Nebo?
1: Oni byly v té lodi glazované jenom ty trojúhelníky, ovšem z místa, kde byl vstup na apsidu, nebo do apsidy, tam je takový schod, tak tam v rohu byly zlomky, kde byly glazované i ty reliefní dlaždice. Takže můžeme si myslet, že v té apsidě to vypadalo trochu jinak, ale i tam teda na těch reliefech byla ta glazura potom použita.
0: Dneska, když tam člověk vejde, tak už je tam ta podlaha téměř celá vyložená těmi dlaždicemi, ale vy, když jste objevili to gro, ten základ, tak to zdaleka nebylo komplet. Vy jste řešili vlastně potom nějaký postup, jak odhadnout, jak vypadal ten zbytek, je to tak?
1: Ano, my jsme nalezli jenom ten malý zlomek, což je asi 5% plochy lodi. A potom, když se připravovala prezentace té památky, tak tam bylo zapotřebí navrhnout, jakým způsobem bychom zpracovali zbytek té plochy. Tam totiž, když se vejde v tom prostoru, tak ten prostor je rozdělen do dvou výškových úrovní. Hned za vchodem je úroveň hlubší, to je vlastně jižní část té lodi, kde proběhl archeologický výzkum až na podloží. A v severní části, kde se dochoval zbytek té dlažby, tak tam je ta úroveň vyšší, neboť, protože je to naprostý unikát nejenom v českém měřítku, ale i v evropském měřítku, tak tam ten povrch nebyl snižován, tam už pod úroveň, na níž se vyskytuje ta dlažba, tak tomu se jako archeologicky nepokračovalo. Takže tam vlastně vzniká něco jako takové pódium na tom severu a to pódium má na pravé straně, či na té straně východní, ty zachované originální dlaždice a na té levé straně vedle lávky, tam se to muselo nějakým způsobem pojednat, aby to bylo...
0: Jak se to pojednalo?
1: Aby to bylo zajímavé. Pojednalo se to replikou. Velice šikovný pan restaurátor, pan Tomáš Rafl, se ujal tvorby té repliky, nebo teda zejména kadlubů pro odlévání těch keramických dlaždic. Ty kadluby tvořil velice svědomitě a opravdu se mu podařilo dosáhnout toho, že ty dlaždice, když se potom vypálily, tak získaly ten rozměr, který je shodný s tím originálem. Což není vždycky jako možné, protože ta hlína se pochopitelně, že ho smršťuje. A to byla jedna věc, aby teda získal dlaždice toho rozměru, a druhá věc, aby věděl, jak je položit. A na to, jak udělat tu skladbu, tak na to jsme zase použili matvis, to bylo bezvadný. A ty dlaždice jsou seskládány způsobem, jakým je pravděpodobné nebo je možné, že opravdu v tom románském období se skládány byly, protože mají takové motivy, které by se v té románské době opravdu mohly objevit.
0: A skutečně, když se v románské době pokládaly ty dlaždice, tak to nebylo nahodilé, že by se jednou dal lev, potom někam tady gryf, ale mělo to nějaký teda vzorec nebo nějaký hlubší smysl, pravděpodobně tedy matematický, to víme?
1: To my jsme právě netušili, jestli je to náhoda nebo ne. Tak jsme se obrátili na matvis, kde jsme jim nabídli, že když pracují s těmi jedničkami, dvojkami, a my tam máme lvy a gryfy, takže máme taky jako jedničku, dvojku, tak jestli by na základě toho malého kousku podlahy nedokázali zjistit, zda existuje nějaká pravidelnost. No a Matvis vyhlásila soutěž. Nás teda velmi potěšilo, že soutěž byla obeslána jako pár desítkami návrhů a dokonce v jednom týmu se, součástí jednoho týmu byla i paní doktorka Soukupová, což je naše velmi jako známá badatelka. A opravdu některé ty návrhy byly takové, že mohly prokázat, nebo teda prokázali, že tam určitá zákonitost byla, že to není nahodilost. A jeden potom z těch návrhů pana docenta, teďka se mi zrovna to jméno teda nevybavuje, se omlouvám velmi, jmenuje se Oldřich, křesním jménem. Tak ten pan docent poskytl návrh, který byl potom realizován. A ukázalo se, že to dělalo nějaké krokvice, a když se na to podíváte z té lávky, tak ten vzor absolutně nepoznáte.
0: Já můžu potvrdit, pokud posluchači mají před sebou možnost připojit na internet, tak si můžou vygooglit i tu podlohu. Je to mimořádně estetický zážitek, a nejen to, jak to paní doktorka řekla, jsou velmi věrohodně udělané. A zároveň to značí to, že ta rotunda, ta podlaha té, pro vnímání té rotundy, tak my máme díky té archeologické práci a potom té rekonstrukci možnost si trošku představit, jak vznešený ten prostor musel být i pro tehdejší lidi. Že ta podlaha je něco, na čem člověk stojí, na co dopadá světlo. Je to úplně něco jiného, když se dochová jenom nějaká zeď. Jak to na vás působilo, že to bude takhle mimořádně zachovalé i ten objev?
1: No tak... To bylo velké překvapení, teda když na té podlaze románské ležela podlaha mladší, raně gotická, protože když bylo založené město v roce, nebo krátce po roce 1257, Přemysl Otakar II., tak to město nemělo svůj sakrální prostor. Kostel svatého Mikuláše jako farní kostel se budoval, a já předpokládám, že vlastně rotunda svatého Václava byla do té doby, než byl postaven kostel, tak vlastně byla jako farní kostel. A pro ty bohaté nájemce, kteří vlastně přišli ze západu, aby vlastně založili to město pod hradem, které mělo být výstavné a mělo prezentovat, že jo, určitě sílu a majetek krále Přemysl Otakara II., tak on pro ně musel ten sakrální prostor trochu vylepšit. A v rámci toho vylepšení položil na ty románské dlaždice, které se mezi tím zprohýbaly, protože mezi tím je zhruba 150 let, tak na to položil novou podlahu z opukových desek a ty opukové desky podhodil maltou. A protože místo, kde se ta podlaha dochovala, tak patrně bylo propadlé, protože asi pod tím je nějaký hlubší objekt, tak v tom prostoru stačilo na tu románskou podlahu nahodit trochu malty a položit na to celkem dost velký opukový kámen nebo opukovou desku té další podlahy. Teda ty reliefy trochu dost podrtila. Takže ty dlaždice, které jsou na místě, nejsou ty nejhezčí, protože ty reliefy jsou zničený, ale jejich cena je v tom, že je tam ta původní skladba. V jiném místě jsme nalezli jámu, kam, když pokládali tu novou podlahu, tak kam vlastně oni shrnuli část těch rozbitých románských dlaždic. Takže z této jámy my máme dlaždice v podstatě lepším stavu, ale vesměs tedy jsou rozlámaný. Nejsou, žádná tam není v celku.
0: Říká můj dnešní host, archeoložka Jarmila Čiháková z Národního památkového ústavu, a my po písničce se znovu do svatovaclavské rotundy podíváme a tentokrát vzhlédneme i ke hvězdám.

0: Noční mikroforum.
1: Jan Eliáš Svatoš a jeho host na dvojce.
2: Posloucháte pořad Noční mikroforum a s mým dnešním hostem, archeoložkou, paní doktorkou Jarmilou Čihákovou. Jsme na Malé Straně, jsme uprostřed rotundy svatého Václava, nebo respektive v tom prostoru, co z ní zbylo, ale není to málo. Slíbili jsme zmínit tematiku astronomie. Vy jste k výzkumu přizvali i astrofyzika Petra Hadravu. Proč byl jeho odborný pohled potřeba?
3: Je názor, že orientace rotund je dána astronomicky. My jsme chtěli potvrdit, zda opravdu hraje roli astronomie v projektu rotundy, protože zjistili jsme, že rotunda byla stavěna podle projektu, nebylo to nějaká nahodilost. Představa, že by někdo přišel, zarazil kůl, vzal provázek a udělal jeden kruh a potom ten provázek prodloužil a udělal druhý kruh, tak tato představa je opravdu zcela mylná. Takhle to nefungovalo, ty projekty byly stavěny, teda ty rotundy byly stavěny podle projektu. A my jsme se obrátili právě na pana docenta s prosbou, zdali by v té orientaci nezjistil něco, co by mělo vazbu na svátky, které jsou, nebo na dny, které jsou spojeny se životem či smrtí svatého Václava. A opravdu se ukázalo, že osa rotundy, protože ta osa se zachovala, protože jednak máme celý půdorys lodi a máme také půdorys vítězného oblouku, takže známe orientaci apsidy. Takže tam pan docent zjistil, že opravdu byla orientována vzhledem k datu úmrtí svatého Václava.
2: Takže 28.
3: 28. září 935. A že musela být složitě vypočítávána, protože pohled na západ vlastně stíní Petřín. Takže to nemohlo být pouze
2: odpozorováno.
3: Pouze odpozorováno, ale ta orientace bylo jí dosaženo výpočtem. Což v druhé polovině nebo ke konci 14. století člověka jako celkem potěší, že tady byly takové osobnosti, které to byly schopny vypočítat i teda naprojektovat. Takže to jako si myslím, že není úplně špatné zjištění.
2: Pojďme pomalu zdůraznit nebo vrátit se i k tématu knížete svatého Václava, patrona Čech, protože i to místo na té Malé Straně se váže k jeho životu. Proč ta rotunda jemu zasvěcená je právě v tom prostoru dnešního Malostranského náměstí? K čemu se to váže?
3: My víme, že se váže k jednomu ze zázraků, který se udál při translaci těla svatého Václava. Protože aby mohl být někdo v 10. století prohlášen za světce, probíhalo to tím, že bylo svatořečení a svatořečil v té době ještě panovník. Čili byla to záležitost Boleslava I. Proto, aby mohl být někdo svatořečen, což pochopitelně, když to byl příslušník vládnoucí dynastie, tak to tu dynastii pozvedlo o několik levelů výš. Tak aby byl někdo svatořečen, byly tam dvě podmínky. Za prvé musela proběhnout translace jeho těla z místa, kde byl původně pochován, což tedy svatý Václav byl pochován v místě svého skonu na Staré Boleslavi. A ta translace proběhla do Prahy. A druhá podmínka byla přítomnost zázraku. Čili proto svatořečení, to ještě nebyla kanonizace, kanonizuje papež, když to svatořečení mohl provést panovník, tak proto svatořečení bylo zapotřebí provést teda nejdřív tu translaci. A při té translaci došlo k několika zázrakům.
2: A translace to míníme tím přesunem.
3: My jsme přenos
2: jeho těla.
3: Nebo převoz, to je lepší. Mm-hmm. Převoz těla svatého Václava ze Staré Boleslavy na Pražský hrad. A přitom byly ty zázraky. Existují dvě legendy, které zmiňují zázrak, ke kterému mělo dojít na Malé Straně. A v případě té mladší z legend, která pochází někdy z počátku 13. století, tak v této legendě je zmíněno, že v místě toho zázraku byl postaven kostel, který zde stojí dodnes. Vzhledem k tomu, že tam se mluví už o stojícím kostele, vyplývalo z textu, že byl postaven už jako trochu dřív. Tak můžeme soudit, že kostel, který vznikl na konci 11. století, by se mohl vztahovat k této zmínce v té legendě. A potom ještě je zmíněn další zázrak, ten je zmíněn ve starší legendě. Je to legenda, kterou někteří kladli do konce 10. století. V poslední době se klade spíš do století 11. do doby Přetislava I. Je to Vavřincová nebo Laurenciová legenda, je to mnich z Monte Cassina. A ten uváděl zázrak, ke kterému došlo na malostranském prostoru po přejítí Vltavy. Oba zázraky se v něčem shodují, v něčem liší. Ten starší zázrak uvádí, že vůz táhli koně, ty koně se, když došli k vyvýšenému místu, tak tam se zastavili a nemohli dál. Dokovať pak tam zapřáhli voly, ty voly také nemohli dál, stály tam prostě jak zařezaný. Tak přišli všichni lidé z toho města, pak přišel všichni kněží z toho města, stále se modlili, tam stále stály ty voly zapřažení a stále se nehnuli. Pak přišel panovník, provedl kajícní modlitbu a všichni se potom pomodlili. A potom, když se modlili teda všichni, tak po té provedené modlitbě se ten vůz vlastně jako rozjel a už potom bez dalších protivenství dorazil na Pražský hrad. Toto je ta podoba, dejme tomu z toho počátku nebo z první poloviny 11. století z doby Břetislava. Ta druhá podoba z toho počátku 13. století, tak ta potom líčí opět, že prostě šel průvod s koňmi, koně se zastavili, a tady je právě ten rozdíl, dokovat z blízkého vězení nebyli propuštěni nevinně trpící lidé. Takže toto jsou dvě verze, dvě různé legendy a v podstatě Hájek z Libočan, když psal Českou kroniku, tak znal tyto dvě verze a nevěděl teda, jakou použít do té kroniky. Takže udělal tu spojenou verzi, že koně se zastavili, zapřáhli voly, voly také nechtěli táhnout a teprve potom, co byli propuštěni všichni vězni z toho vězení, tak teprve potom vlastně se dali na cestu. Takže on to takovým způsobem skloubil a to je vlastně ta podoba, kterou my známe do dneška, ale ta původní podoba byla jiná.
2: A ten archeologický výzkum, který se vázal k té rotundě, teďka myslím třeba, že i vám se podařilo objevit ještě objekt starší, než byla ta rotunda. Pomohlo vám třeba ten výzkum nebo toho zjištění zjistit něco, co by rozluštilo ty legendy, anebo už je to příliš vzdálené, že to jsou jenom slova, je to nějaký příběh, je to nějaké drama. Zároveň byste našli něco hmotného, co z té doby opravdu pocházelo, tak byl nějaký průsečík, který vás překvapil?
3: Našel se průsečík, protože pod tou rotundou je doklad existence staršího kostela, který mohl vzniknout někdy na přelomu 10. a 11. století. Víme jenom, že tam ten kostel stál, že byl kamenný, že byl stavěn na Maltu, ale netušíme, kde přesně stál, v jakém místě, netušíme, jestli ta staveniční vrstva, kterou jsme našli, byla vně toho kostela nebo uvnitř toho kostela. Nevíme, jak byl veliký, nevíme, jaký měl tvar, ale prostě tam byl. A předtím byl ještě starší kostel, ten byl takový jako provizorium. Bylo to nějaká malá kruhová stavba, která nejspíš byla také rotundou. A ta právě pochází z doby svatého Václava. Je to o něco mladší než doba, kdy proběhla podle legend translace, protože podle legend by ta translace měla být v roce 938, což ovšem je pouze nějaké legendární nebo legendistické klišé ty tři roky. A tam máme stavbu, která opravdu je z doby Václava a dokonce se nám může protnout i s tou starší legendou.
2: Říká můj dnešní host, archeoložka Jarmila Čiháková z Národního památkového ústavu v Praze. A už po písnice se znovu podíváme a prozradíme i, kdy se dveře rotundy otevřou a může jí spatřit veřejnost.

0: Dnešní mikroforum.
1: Jan Eliáš Svatoš a jeho host na dvojce.
2: Ve studiu sedím s mým dnešním hostem, archeoložkou Jarmilou Čihákovou z Národního památkového ústavu v Praze. Bavíme se o svatováclavské rotundě na Malostranském náměstí, která je ukryta v tom domě sídle Matfizu. Bavili jsme se o jejím odhalení, o té napínavé detektivce. A teď jsme u legend, které se dotýkají už toho archeologického nálezu. Tak co bylo to překvapení?
3: No, překvapením byl objev nejstaršího kostela na tom místě, který pochází přibližně z poloviny 10. století, čili několik málo let či desetiletí po násilné smrti svatého Václava. A když se podíváme na tu nejstarší legendu z toho počátku, nebo z té první poloviny 11. století, z doby Přetislava, tak se nám může propojit líčení zázraku, jak je tam uveden právě s těmi modlitbami všech obyvatel, veškerého kléru a panovníka, protože právě při tom svatořečení byl proces, který měl jako jeden z těch podnětů tu takovouhle společnou modlitbu. A pravděpodobně při té příležitosti panovník musel také něco slíbit a je možné, že se to, že určité zaslíbení té země křesťanskému Bohu a Kristu, tak že to zaslíbení mohlo proběhnout právě na tomto místě, v místě té, nebo toho dnešního Malostranského náměstí. Protože na Pražském hradě, kde potom byl svatý Václav uložen do posvěcené půdy, do hrobu, tak tam už na to ten prostor nebyl. Tam už to byla velice, velice malý soukromý prostor v podstatě. Takže pokud se k tomu mělo přihlásit nějaké širší plénum, tak právě tady na té malé straně k tomu bylo příhodné místo a potom to provizorium, které tam vystavili, protože to byl kostelík, který byl pojen jen takovou mazanicovou hlínou a nebyl vymalován, nýbrž byl jenom natřen takovou hliněnou vomítkou s červeným nátěrem, tak toto provizorium mohlo zde právě být postaveno na památku určité důležité události.
2: Takže vlastně, kdybych položil otázku, jak vypadalo budoucí Malostranské náměstí v té době, tak to byl prostor, kde právě bylo možné mít nějaké větší shromáždění i v rámci té stavby. Je to tak? Nebo jak vypadalo to náměstí vašima očima v době té svatováclavské legendy? Nebo těch událostí?
3: Jak vypadalo náměstí se...
2: Náměstí, no, ta krajina, že jo? No, ještě město to nebylo.
3: Ano. Jak by vypadalo, ano. Prostor dnešního Malostranského náměstí. Tak to bychom taky rádi věděli. My jenom víme, že se celkem dost prudce svažovalo od Nerdovy ulice směrem k tržišti. Ten svah tam byl značný. Ovšem právě v tom místě Matfizu jsme našli takovou anomálii v těch podkladních vrstvách, která naznačuje, že tam ten svah nebyl tak prudký a že tam bylo nějaké místo, které mohlo být trošku povlovnější. Čili už v tom terénu, který vlastně je geologický, tak to naznačuje prostor, který by mohl být trochu rovnější. Jinak to náměstí, kde mělo, určitě tam okolo stála zástavba, v 10. století byla ta zástavba v prostoru malé strany Srubová. Ten prostor, kde bylo osídlení, tak byl vymezen hradbami. Byly to celkem masivní dřevohliněné konstrukce, takové velké komory, šířku té hradby dřevohliněné, tak to je asi 8 metrů a příkop, který byl předtím, tak ten měl 6 metrů, takže jako šířka teda byla značná. A byly tam dřevěné komunikace, vydřevěné komunikace, aspoň určitě ty hlavní. Takže v 10. století nebo v té polovině 10. století.
2: Dřevěné komunikace, to si můžu představit, jako že to je cesta vykládaná.
3: Cesta vykládaná prkny.
2: Kvůli prkny. A to bylo kvůli podmáčenému prostředí? Nebo to byl styl dláždění v té době?
3: Podmáčené prostředí tam nebylo. Malá strana byla zcela chráněna před povodněmi. Tam to, co bylo trochu podmáčené, tak byly naopak takové kapsy, protože tam je hodně sesuvů a někdy ten sesuv udělal takovou kapsu, ve které se potom držela voda, takže tam jsou takové dvě velké louže, o kterých víme, možná jich tam bylo víc. Jedna z těch takových jako bažin je v místě v rohu toho západní části nebo toho horního Malostranského náměstí.
2: Tam, kde dneska galerie GAMU, jak je to směrem k tržišti.
3: Směrem k tržišti, ano. Tak tam je taková jedna bažina a právě přes tu bažinu se taky do toho města vcházelo, tam byla brána, kterou se muselo projít, aby se člověk dostal do toho města. A druhá bažina byla potom v místě, kde je dneska Senát. Tak tam, nebo ne Poslanecká sněmovna je to ve sněmovní ulici před sněmovnou, tak tam byla taková druhá bažina.
2: Tak politické bahno. Když se vrátíme ještě k té rotundě, k tomu archeologickému uchopení, k té prezentaci směrem k veřejnosti, pojďme vyjmenovat ta ocenění, která ten archeologický výzkum a potom následná prezentace a konzervace získala. To dostalo Evropskou cenu Europa Nostra, což je poměrně velmi prestižní ocenění.
3: Ano, ano, toho se teda neobyčejně vážíme, to je velice...
2: Za co se to dává?
3: Dává se to za přínos poznání a prezentace. Pochopitelně ta prezentace bez toho poznání moc nejde, protože abyste mohli něco prezentovat, tak než musíte poznat, že jo. Takže tam jsou takhle vlastně v oboje. A především teda při té prezentaci tam byla zohledněna celá nová metoda prezentace archeologického profilu, protože prezentovat archeologické památky, pokud nejsou z kamene, je neobyčejně složité. Ta hlína, protože my pracujeme s hlínou, veškeré jámy, které vlastně ty naši předci udělali, a to byla třeba jáma pro stavení, jáma pod podlahou nějakého srubu nebo nějaká obilnice, hospodářské nějaké stavby nebo jámy pro řemesla, podobně vyhřívačky, pece. To všecko prostě, když zanikne, tak se zasype. Takže my, když pracujeme, tak my vlastně vybíráme zásypy. Vybíráme zásypy, rozebíráme dlažby, sundáváme vrstvy, loupeme cibuli a občas do té cibuli je nějaký zásah. A ten profil je vlastně svislý řez tou skladbou. A pan, jak už jsem zmínila, pan restaurátor Tomáš Raffl prostě vymyslel metodu, která byla objevná a která právě byla tou Europou Nostra důkladně oceněna právě tím udělením té ceny Europa Nostra.
2: A ještě krátce, kdyby se lidé chtěli na to místo vypravit, tak co pro to mohou udělat? Ono té veřejnosti běžně po celý rok nepřístupné, ale jsou výjimky, tak kde to najít, ty informace?
3: Ty informace se najdou na webu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, protože je přístupná pouze několikrát do roka.
2: Říká můj dnešní host, paní archeoložka, doktorka Jarmila Čiháková z Národního památkového ústavu. A my po písnice ještě naposledy se dotkneme svatováclavské legendy a připomeneme přínos knížete svatého Václava.

0: Ve studiu si povídáme s archeoložkou Jarmilou Čihákovou z Národního památkového ústavu a prošli jsme malou, ale nesmírně zajímavou románskou rotundu svatého Václava na Malé Straně. Paní doktorko, měli bychom se ještě zmínit o svatém Václavovi, z jakého úhlu pohledu se na něj díváte vy jako archeoložka, co pro vás ten kníže znamená z hlediska i přínosu pro české dějiny?
1: Svatý Václav byl velice důležitou osobností v českých dějinách a existují názory, například pan docent Jan Bažant, že vlastně on zachránil český stát, anebo že je vlastně jako tvůrcem českého státu. Protože v roce 929, kdy Jindřich Ptáčník provedl sérii útoků podél své východní hranice, nebo Saského království, tak některé državy vyvrátil. Havolany tam vzal nějaká rukojmí a přitáhl k Praze. A v Praze se podařilo, že Čechy nevyvrátil. Naopak došlo k rozhovoru a já osobně to vnímám tak, že bylo velkým diplomatickým umem jednak svatého Václava, ale i jeho určité kanceláře, že prostě zprostředkovali mírovou smlouvu s Jindřichem Ptáčníkem a v rámci té mírové smlouvy bylo to potom placení toho tributu pacis, což znamená nějakých těch 120 volů a 500 hřiven stříbra, a tribut pacis je takový fenomén, který je naprosto běžný, nebo teda byl běžný v té rané středověké Evropě, takže to nebylo žádné ponížení, nic, byl to prostě úplně normální způsob, jakým se ty dva dohodli s tím o tom, že vlastně české knížectví nebude nijak dále postiženo, a ten tribut vždycky platil každý každému podle toho, v jaké byl zrovna vojenské situaci.
0: Já tady před sebou mám výpravnou monografii o té rotundě, možná i s ohledem na to, že běžný člověk se tam nemůže podívat, tak může ale zalistovat tou nádhernou publikací, která je relativně těžká, velká, ale je doprovázena bohatě mnoha fotografiemi, nákresy. Je tam hodně ilustrací i toho, o čem jsme se dneska povídali. Tak pojďme ji představit, vy jste na ní právě.

0: právem hrdá, protože i ona dostala nějakou cenu.
1: Ano, dostala dvě ceny, dostala cenu nadace Josefa Hlávky, té si také neobyčejně vážíme, protože to byla cena za vědeckou literaturu, a dostala také cenu Egona Erwina Kische, ta se uděluje v Letohradě a také nás velmi potěšila, že vlastně tento projekt té malostranské rotundy, který je archeologický, i když se v tom teda podílí mnoho dalších specialistů, protože v současné době už archeologie je týmová práce, takže tento projekt oslovil další lidi i jako laiky, kteří to dokázali ocenit.
0: A kdybychom měli jenom vyjmenovat nějaká témata v krátkosti, co tam nalezeme, tady jsou nádherné fotografie té dlažby, jsou tam i...
1: Jedno téma je tam určitě ta geometrie, to je téma, které je velmi objemné. My jsme se vlastně k tomu ještě letos nebo loni vraceli, protože to je v rámci Evropy, je to vlastně jedinečný objev postupu, jakým mohly být ty zoomorfní reliefy konstruovány, že to vůbec není volná tvorba, ale že je v tom geometrie, tak to je opravdu, tak si myslím, velký objev. Pak jsou tam témata výroby těch dlaždic, technologie, jsou tam vidět otisky prstů jejich tvůrců z 11. století. Dávali jsme to dokonce na rozbor kriminalistům, kteří se snažili zjistit, jestli tam jsou nějaké otisky, které by se daly identifikovat jako jedné osobě, nebo vůbec kolik je tam jako osob, ale to se nepodařilo, protože vždycky ty otisky byly individualizované.
0: Tolik můj dnešní host, paní doktorka, archeoložka Jarmila Čiháková z Národního památkového ústavu. Já vám moc děkuji, že jste v tuto noční hodinu zavítala do pořadu Noční mikroforum.
1: Tak děkuji a jsem velmi ráda, že jsme se tady mohli tady opovídat.
0: A příjemný poslech nadále přeje Jan Eliáš Svatoš.

Máme stále ještě sváteční den, přesněji řečeno máme sváteční večer. Je pondělí, je 28. září roku 2026. U mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka, začíná Noční proud a já vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia a samozřejmě také dobrý večer, protože po sváteční večeru logicky musí přijít i sváteční noc. Začínáme právě tímto hitem skupiny Pet Shop Boys a za chvíli vám řeknu proč. Suburbia.

Skupina Pet Shop Boys na úvod tohoto nočního proudu a hit Suburbia, jeden z hitů roku 1986. A teď vám řeknu, jak to bude v nočním proudu po půlnoci, protože po půlnoci si budeme hrát právě jenom hity z roku 1986 a budeme společně vzpomínat na to, co jsme dělali právě v tom roce 1986, tedy přesně před 40 lety. Protože většina z nás už byla naživu, většina z nás už má vzpomínky teď, když to jenom vyslovím, a většina z nás si na to určitě i vzpomene. Každopádně mám pro vás dobrou zprávu, nevím, jestli už jste to slyšeli, ale jestli ne, tak teď je to pro vás novinka, jestli ano, tak si to můžete potvrdit. Do Prahy přijede opět Sir Rod Stewart, já se na to moc těším. Bude mít koncert v Praze 24. června roku 2027, doufám, že mám volno. A hlavně je to jeho poslední turné a uzavře svoji kariéru a pak už si bude jenom užívat. Tomu přeju.

Natopírovaný ananas, jak se říkávalo, Rod Stewart a Baby Jane, jeden z mnoha, ale skutečně mnoha hitů jeho dlouholeté kariéry. 10. ledna mu bude 82 a 24. června toho příštího roku, roku 2027, se vrátí do Prahy, aby tady zakončil své turné a celé to turné, ale celou svoji kariéru a celé to turné se jmenuje The Final Encore. Je prostě, jak on sám říká, čas se rozloučit, a to těmi největšími hity kariéry. Já to ještě jednou zopakuji, velice se na to těším. Dnes je takový zvláštní den, zaprvé máme svátek, víme, že je svatého Václava, velice významný den celé naší historie, a ještě k tomu jsou taková dvě výročí, jsou takové dva dny, které jsou velice důležité, hlavně pro hlavní město Prahu, a to je dnešek a zítřek, ale ten dnešek samozřejmě je daleko důležitější, je 28. září a právě dnes, poslouchejte dobře, oslavila zoologická zahrada v Praze 95. narozeniny. A to jste možná věděli, ale možná nevíte, že dnes má narozeniny i to slavné závodiště v Chuchli, v pražské Velké Chuchli, protože to bylo otevřeno 28. září roku 1906, takže je to přesně 120 let. Takže oběma institucím gratuluji a jsem rád, že jsou

The Lion Sleeps Tonight a skupina Tight Fit. Skvělá cover verze z 80. let minulého století, když Zoologická zahrada v Praze slaví 95. narozeniny a závodiště ve Velké Chuchli 120 let, tak zaspíval Král zvířat, takhle to můžeme přehnat samozřejmě. A teď zaspívá Karel Gott.

Karel Gott a veliké hity jeho kariéry. Mimochodem Karel Gott s Marcelou Holanovou budou zpívat i v té poslední hodině nočního proudu, to znamená zítra mezi jednou a druhou, protože jejich společná píseň Čau lásko byla jedním z největších hitů roku 1986. A právě hity roku 1986, tedy 40 let staré písničky, si budeme hrát po půlnoci v nočním proudu. A teď bude zpívat zpěvačka, která má dnes narozeniny, její 80 právě dnes a jmenuje se Ellen Shapiro. Že nevíte, kdo to je, tak tu písničku určitě znáte.

originální verze písničky, kterou známe v češtině s nebývalou ochotou. Walking Back to Happiness. Ellen Shapiro, zpěvačka, která dnes slaví 80. Britská zpěvačka, nejen popová, ale také jazzová. Dáme si espresso macchiato. Proč ne takhle pozdě v noci? Aspoň se nám nebude chtít spát. A jestli musíte jít spát, tak si poslechněte Noční proud zítra v práci. Ale přijdete o hodně už teď.

0: Tommy Cash, Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato.
0: Jeden z hitů, tanečních hitů roku 2025. Před námi je poslední písnička tohoto dne. Přesně řečeno poslední hit tohoto dne, protože nás čeká ještě ta krásná hymna naší země těsně před půlnocí, ale tohle je poslední hit nočního proudu, který má ještě datum 28. září.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Hlavní zprávy.
2: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě. Schůzi podpořili všichni opoziční poslanci. Evropská unie uvalila sankce na bezmála 30 lidí a subjektů zodpovědných za unášení ukrajinských dětí do Ruska. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají s Anglií a dnes bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno, nejvyšší teploty do 24 stupňů. Je úterý 29. září, začínají hlavní zprávy s Adélou Burešovou.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci se dnes odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření státu nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Kabinet hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají k jeho svržení dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jenom o předvolební gesto.
3: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
2: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Spolek Milion chvilek vyzval na pondělní demonstraci v Praze, aby lidé přišli k nadcházejícím volbám a podpořili kandidáty do Senátu, kteří budou protiváhou k současné vládě. Demonstranti zaplnili velkou část pražského staroměstského náměstí.
4: Senát je číslo jedna v tuhle chvíli, aby dělal nějakou brzdu těm zákonům, co vycházejí.
5: Říká 62-letý Martin, který na demonstraci přijel z Plzně. Demonstrující a řečníci kritizovali také chaotická rozhodnutí premiéra nebo podceňování bezpečnostních hrozeb z Ruska. Místopředsedkyně spolku Milion chvilek Mariana Novotná-Nachtigalová upozornila i na střet zájmů premiéra a jak koncentruje moc ve vládě a ve sněmovně.
6: A už za 12 dní by k něm rád přidal i Senát a obce.
5: Milion chvilek proto vyzval k volbě především opozičních kandidátů. Premiér Babiš svůj střet zájmu dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO na dotazy ohledně demonstrace nereagovali nebo ji nechtěli komentovat. Vít Andrle, Radiožurnál.
2: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Radiožurnálu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
7: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemu, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
2: Příčina znečištění podle Soukupa zatím jasná není. Vodárny už ale podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Evropská unie uvalila sankce na 10 lidí a 17 organizací v souvislosti s násilnými deportacemi ukrajinských dětí do Ruska a na okupovaná území Ukrajiny. Krok v Bruselu schválili unijní ministři obrany. Sankce se nově vztahují na několik dětských táborů a sportovních center nebo na ministry školství a sportu v okupovaných regionech.
8: Evropská unie zařadila na sankční seznam nově také prezidenta Republiky Tatarstán Rustama Minichanova, a to za napomáhání nelegálním deportacím ukrajinských dětí do táborů v jeho regionu. Ministři obrany států 27 jednali také o ruských hybridních útocích v Evropě. Podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové Moskva chystá další sabotáže a snaží se tak evropské státy odradit od pomoci Ukrajině. Kalasová také prohlásila, že Evropská unie musí rychleji a efektivněji posilovat svoji obranu, aby tak splnila své cíle k roku 2030. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Izraelská armáda zavedla na západním břehu přísné omezení pohybu Palestinců. Trvat budou po celou dobu svátku Sukot až do soboty 3. října. Bezpečnostní složky se obávají zvýšeného rizika útoků. Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Vjezdy do některých palestinských obcí jsou zablokované.
9: Několik stovek židovských věřících vstoupilo podle palestinských médií do areálu mešity Al-Aqsa v Jeruzalém, některý židé nazývají Chrámovou horou. Modlitby nemuslimů jsou na tomto místě oficiálně zakázány. Do areálu vystoupal i izraelský krajně pravicový ministr Itamar Ben-Gvir. Proti aktuálnímu počínání se opět ohradilo Jordánsko, jehož náboženské nadace areál spravují. Podle jordánské diplomacie jsou opakované vpády židovských věřících úmyslnou provokací. Přesně před 26 lety vešel v doprovodu izraelských vojáků na místo tehdejší izraelský opoziční vůdce Ariel Sharon. Jeho návštěva spustila palestinskou druhou intifádu proti Izraeli. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Předseda Senátu udělil na Den české státnosti stříbrné medaile 17 osobnostem za významné počiny nebo reprezentaci Česka v zahraničí. Miloš Vystrčil z ODS vybíral ze zhruba stovky nominací. Ocenění jsou podle něj příkladem pro ostatní, záleží jim na společnosti a jsou ochotni přinášet oběti.
10: Všichni ocenění svým počínáním, svojí prací, svým chováním a konáním jsou inspirací.
11: Těmito slovy odpověděl všem oceněným předseda Senátu Miloš Vystrčil na jejich otázku, proč právě oni. Ptala se třeba Elena Gorolová, která stříbrnou medaili převzala za svůj boj proti nezákonným sterilizacím romských žen a za jejich odškodnění.
12: Ještě ten boj nekončí, jelikož máme spousta dalších žen.
11: Mezi dalšími oceněnými jsou například hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou nebo českoamerický ekonom Jan Švejnar. Daniela Brichtová, Radio Žurnál.
2: Tisíce lidí v pondělí dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
13: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek. Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro. Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
14: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
13: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
2: Do katedrály svatého Víta se dnes vrátí české korunovační klenoty. V 9 hodin dopoledne se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků, tedy prezident Petr Pavel a taky zástupci vlády, parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Machové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka.
0: Sport.
2: České fotbalisty čeká druhý zápas sezóny Ligy národů. V Edenu nastoupí proti Anglii. Elitní soupeř má velkou útočnou sílu. K ofensivním hvězdám, jako jsou Kane, Bellingham nebo Saka, se vyjádřil kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
15: Každý jméno má neskutečnou kvalitu, mají významnou roli ve svých týmech na té nejlepší úrovni, takže co bych řekl nebo vyzvihl, tak je to určitě, jak řeší finální fázi, jak se chovají u zakončení výběru místa a tak dále, takže to jsou určitě jejich nejsilnější stránky.
2: Zápas Česko-Anglie začne ve 20 hodin 45 minut. Radiožurnál a Radiožurnál Sport utkání odvysílají v přímém přenosu. A hokejisté Sparty prohráli v Tip Sport Extralize s Karlovými Vary 0-1. Spadli tak na 7. příčku tabulky. Naopak Karlovy Vary si díky výhře posunuli na 4. místo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Omezení na dálnici D1. Jedno u Brna, další na Vysočině. Na dálnici D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy kilometru 2,5 odklidili z pravého pruhu nehodu střed dvou osobních aut. V místě ještě stojí osobní auto na krajnici. Na D1 směr Praha se objíždí několik odstavených aut mezi Vyškovem a Brnem u Rohlenky. Na kilometru 207 stojí nákladní auto. Další stojící vozidlo pak čekejte na D1 z Brna do Prahy za Velkou Bíteší, kilometr 159. Kolem obou vozidel projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy.
0: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

Už 10,5 minuty máme nový den, máme nové datum, je úterý 29.9.2026. Ano, je to tak, tento měsíc, tedy měsíc září pomalu, ale jistě končí, ale stále září ještě máme. U mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka, pokračuje Noční proud a budeme si hrát až do 2 hodin do rána hity roku 1986. Dobrý večer.

Úroveň 42, tedy skupina Lever 42 v 80. letech, tedy v té druhé polovině 80. let a na začátku let 90. velice populární skupina Lever 42, Lessons in Love, tedy lekce v lásce. Noční proud nás teď až do 2 hodin do rána zavede o 40 let zpátky. Schválně, co jste dělali před 40 lety vy?

Manic Monday, dívčí kapela The Bangles a jeden z hitů roku 1986. Když jsem se vás před chvilkou ptal, co jste dělali v roce 1986, tak Lukáš Kamen, který je zvukařem Českého rozhlasu Dvojka, mi tady říká, v roce 1986 jsem byl předsedou třídy a na to si velice dobře vzpomínám. Tak třeba máte také podobnou vzpomínku.

Petr Hejduk a Zdeněk Rytíř napsali tuhle písničku, která se jmenuje Hej pane disc jockey, a tenkrát nová kapela Balet, ve které zpívali právě Petr Hejduk, Jindra Malík a také Iveta Bartošová. Jsme v roce 1986, já jsem byl tenkrát už disc jockeyem a mezi největší hity mých diskoték v roce 1986 patřila písnička Brother Louie.

Brother Louie, jeden z několika hitů roku 1986, které dali diskotékám ti dva, to znamená Dieter Bohlen a Thomas Anders, dvojice, která se jmenovala Modern Talking, a Modern Talking právě v tom roce 1986 měli na vrcholu.

kariéry, no, nebo byli, no, měli vrchol té kariéry, takhle jsem to chtěl říci. Já se tady teď dívám na žebříčky roku 1986, ale dívám se přesně na ten dnešní den, to znamená na 29. září roku 1986. A mám tady před sebou žebříček Spojeného britského království, Ameriky, potom Austrálie a Německa, tak v Německu byla na prvním místě skupina Frankie Goes to Hollywood s písničkou Rage Hard. Nevím, jestli na ní dojde, ale určitě dojde na vítězný hit tohoto týdne před 40 lety v Austrálii, a to byl hit Venus, který přespívala skupina Bananarama v tom roce 1986, potom He Lewis and the News, to je Amerika, Stuck with You, to dáme, a ve Spojeném britském království přesně před 40 lety byla na prvním místě písnička, která je původně z roku 1975 a jmenuje se stejně jako tenkrát v tom roce 1975 i v roce 1986. Don't Leave Me This Way, skupina Communards.

0: Jeden z domácích hitů roku 1986, písnička, díky které jste mohli poznat Pavla Vítka. Někdo z vás ho poznal třeba o pár let později, ale díky tomuto hitu ho zná mnoho z nás. Je to písnička, kterou mu napsali Jaromír Boháč a Antonín Matějka a byla natočená ve studiích Československé televize v únoru roku 1986. A já si velice dobře vzpomínám, že to byl skutečně jeden z velkých hitů toho roku 1986. Když se podíváme do Německa a do Rakouska, já už takhle pustím tu písničku pode mnou, tak tam je to úplně jasné, protože v roce 1986 skončila na prvním místě celého toho roku, hit parády celého toho roku, písnička, která už zní pod mým hlasem, přesně řečeno, to je předehra hitu Číny Part 1, protože pak ještě existovala dvojka, ale tohle je ta jednička. A Falco tenkrát dobil Evropu a v podstatě celý svět. Číny, jeden z hitů roku 1986, nejen v Rakousku a v Německu, ale jak jsem říkal, v celé Evropě i u nás.
1: Číny, komm, komm on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

Rakouský zpěvák, který si nechával říkat Falco a Číny. V Rakousku a v Německu číslo 1 roku 1986. Já si na tu dobu velice dobře vzpomínám. Byl jsem tenkrát na vojně v Jihlavě a poslouchali jsme tam rakouskou hitparádu. A ta písnička byla neuvěřitelně dlouho na prvním místě. Ona má skoro 6 minut. Takže vždycky si museli nechat hodně času na to, aby zazněla v té hitparádě celá. A mimochodem ta dvojka, Číny Part 2, byla také v hitparádě největší hitu roku 1986. Vlastně to bylo takové pokračování toho hitu, který jsme teď poslouchali. Jsme v roce 1986 a rok předtím, tedy v roce 1985, vzniklo synthy-popové duo, které tvoří Andy Bell a Vince Clark. Clark měl tenkrát skupinu, kterou jsem měl rád, skupinu Jezu, a najednou ta skupina skončila a já jsem se divil, co se bude dít, a pak jsme se dozvěděli, že existují Erasure. A Erasure právě vznikly v tom roce 1985 a rok na to vydali 4. single, na kterém už byl veliký hit jejich kariéry,

Andy Bell a Vince Clark, skupina Erasure, skupina, která stále existuje a stále objíždí svět, a tahle ta písnička zní na jejich koncertu, protože to byl první úspěšný single. To nemohu říci o následující skupině, která se jmenuje Dire Straits, a ta už v tom roce 1986 byla v podstatě legendou. Walk of Life.

0: Britská rocková kapela Dire Straits, jejich nejprodávanější album, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Brothers in Arms, a v roce 1986 vyšla tahleta písnička na singlu, písnička, kterou jsme teď poslouchali, tedy Walk of Life, a stala se hitem roku 1986. Byl to třetí single právě z toho alba, o kterém jsem hovořil, tedy z alba Brothers in Arms. A teď jsme zase doma u nás v Československu v roce 1986, a kdo tenkrát poslouchal rádio a kdo se tenkrát díval na československou televizi, zná hit Večírek.
1: Cizí tvář a cizích očí pár,
0: který naspíval Sagvantofi.

Skupina Trio Rio a jeden z tanečních hitů roku 1986, New York, Rio, Tokio. Je na čase vydat se do Itálie, protože v roce 1986 jsme tady u nás poslouchali také samozřejmě italské písničky už od začátku těch 80. let a i na konci 70. se tady hodně hrály italské písničky jak na diskotékách, tak v rádiu a někdo si kupoval i desky, třeba koupili si Drupiho a tak dále, to tady u nás vycházelo samozřejmě, ale Gianna Nannini u nás, alespoň co já si pamatuju, nikdy nevyšla, stejně jako Eros Ramazzotti, a tak nejprve teď Gianna Nannini a jeden z italských hitů roku 1986 a to samé platí i o Erosovi. Adesso tu, to bude za chvíli.

Bello e Impossibile a Gianna Nannini, veliká hvězda Itálie v tom roce 1986. Mimochodem právě v tom roce už měla za sebou několik hitů, jako třeba i Másky nebo Fotoromanca, a už měla za sebou 10 let své kariéry. Eros Ramazzotti a Adesso tu, to je veliký hit roku 1986, nejen v Itálii.

Adesotu a Eros Ramazzotti právě v roce 1986 Eros vyhrál s touhletou písničkou slavný festival v Sanremu. Bylo to potřetí, co v Sanremu vystoupil, potřetí soutěžil a stal se vítězem právě toho roku 1986. Písnička, která zazní teď, je česká. Napsali ji Michael Kocáb a Michal Bukovič. Mimochodem, bohužel Michal Bukovič už není mezi námi, ale oba dva by, no dneska mají svátek, to je jedno, že je v nebi, že jo? Ale Michal a Michal mají dnes svátek, jestli se nepletu, takže oba autoři tahle té písničky mají ve stejný den svátek a to je právě 29. září. A ta písnička byla natočena 30. září, ale roku 1985, ale na singlu vyšla v roce 1986 a patří právě mezi hity, které se hrávaly přesně před 40 lety.

Jiří Korn a Vilda Čok. Karel nese asi čaj, ein, zwei, drei. Tohle je Paul Simon. Možná si ani nepamatujete, že i tohle byl hit roku 1986 se skvělým videoklipem.

Písnička, která byla na prvním místě Austrálie přesně před 40 lety, tento týden, ale před 40 lety. Cover verze slavného hitu Venus od skupiny Bananarama. Dneska je to přesně 70 let. 70 let mě připadá, že to je až neuvěřitelné a říkám to tady často, ale prostě je to tak. Dneska je to přesně 70 let, co dokázal Bill Haley něco, co není obvyklého v hitparádě Spojeného britského království. Měl totiž celkem 5 písniček mezi 30 největšími hity týdne. A jeden z těch hitů před těmi 70 lety byl tento. Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.

Rock Around the Clock a Billy Hilly a jeho famózní Komety. Shodou okolností kytarista téhleté skupiny Komety, Billa Haleyho, by dnes slavil narozeniny a je ročník 1921, nebo byl ročník 1921, tak si to spočítejte, kolik by mu bylo, když máme rok 2026. Vrátíme se zase o 40 let zpátky, jsme v roce 1986 a jsme u nás a Karel Svoboda tenkrát napsal nádhernou melodii, ze které vznikla píseň Říkej mi, kterou naspívala Petra Janů.

Strangers by Night a CC Catch, tedy ona se jmenovala příjmení Millerová a myslím si, že se jmenovala Zuzana, ale chtěl bych k tomu říct, že měla dvě písničky mezi 75 největšími hity roku 1986 v Německu. A na tom 75. místě skončila písnička, kterou všichni dobře známe, a to byly Zvonky štěstí, ale v té německé verzi, ve verzi Karla Gotta a Darinky Rollinsové tenkrát. Ale my se teď vydáme zase do Spojeného britského království, protože tam mezi hity roku figuruje i písnička A Kind of Magic skupiny Queen. It's a

0: Freddie Mercury, John Deacon, Brian May, Roger Taylor. Skupina Queen v roce 1986. A Kind of Magic, to je titulní skladba stejnojmenného alba téhleté britské rockové kapely. A mimochodem napsal tu písničku Roger Taylor, bubeník skupiny, a napsal ji pro film, který se jmenoval Highlander, a byla to písnička, která zněla na konci. Ten single vyšel 4. června v roce 1986 i ve Spojených státech amerických. A i tam se dostal do 50 největších hitů Billboardu, ale byl to hlavně hit ve Spojeném britském království a v Evropě. A teď zase náš hit z roku 1986, hit, který napsali Jiří Zmožek a Zdeněk Rytíř, a naspívalo ho 45 československých zpěváků. Já teda musím říct, že spíš českých zpěváků a zpěvaček, nebo prostě českých interpretů. A já vám ho teď pustím ho úplně celý, respektive, jestli si vzpomínáte, tak na singlu bylo ještě pokračování na druhé straně, ale já pustím samozřejmě jenom to áčko toho singlu. Má to 5.24 a vy si zkuste třeba dělat čárky, kolik poznáte hlasů, a já vám je potom přečtu.
1: Já tak víc

Nejhezčí dárek. Písnička, která byla dokončena 17. října roku 1985 a stala se hitem roku 1986. A teď ta jména. Schválně, kolik jste jich poznali. Těch hlasů, myslím. Hana Zagorová, Petra Janů, Jiří Zmožek, Zdeněk Rytíř, Michal David, Lenka Filipová, Helena Vondráčková, Stanislav Ložek, Dalibor Janda, Michal Tučný, Jiří Korn, Karel Zich, Václav Neckář, Jan Neckář, Iveta Bartošová, Lešek Semelka, Darina Rolincová, Marcel Zmožek, Markéta Muchová, Milan Dyk, Věra Martinová, Jiří Strnad, Iveta Blanarovičová, Luděk Walter, tady je jenom Je Baumanová, asi nevěděli, už si nespomněli, když dělali tu desku v roce 1997, si nespomněli, jak se jmenovala, Baumanová, Viktor Sodoma, Michála Linková, Petr Čejka, Pavel Rod, Martin Javůrek, Miroslav Dudáček, Arnoš Pátek, Lucie Bílá, Stanislav Procházka mladší, Petr Hejduk, L. Krimlová, V. Jakšlová, G. Ledecká, Blanka Šrůmová, I. Langerová, Petr Hanik, Jindra Malík, Václav Vašák, Pavel Vítek, Bobina Ulrichová a studiová skupina, kterou řídil Jiří Zmožek. Tak to byla kompletní sestava té písničky. Někdy se píše, že tam je 46, já jsem to nikdy nepočítal, ale je tady napsáno 45 československých zpěváků.

Samantha Fox, Touch Me. Jedna z velikých hvězd právě toho roku 1986, největší hit její kariéry. Právě tímhletím hitem začínala debutový single Touch Me. Měl veliký úspěch nejen v rodném Spojeném britském království, ale samozřejmě v celé Evropě. Tam, kde se tančilo, tam tahle ta písnička zněla. A já jsem s ní vystupoval asi před 5 lety, několikrát, ale naposledy před 5 lety bylo to v O2 Univerzu a bylo to skvělé vystoupení. Čau lásko je poslední českou písničkou tohoto nočního proudu. Veliký hit roku 1986, duet Karla Gotta a Marcely Holanové.

Písnička, kterou napsali Karel Šíp a Karel Svoboda. Karel Šíp je autorem textu, Karel Svoboda autorem hudby, to je jasné. Naspívali ji Marcela Holanová a Karel Gott. Představte si, písnička Čau lásko byla natočena, zítra to bude 40 let. Byla natočena 30.9.1986 ve studiu Karla Svobody v Elektrovoxu. Nevím, jestli znáte tu příhodu, že to byla původně solová písnička Marcely Holanové, ale přišel do studia Karel Gott, přišel na návštěvu ke Karlu Svobodovi a on se mu chlubil tou nahrávkou a Karel tam naspíval prostě ty svoje party. Neuvěřitelná věc. Takže zítra, no to je, to si musím zapamatovat, zítra ve středu 30.9. to bude přesně 40 let, co spolu natočili Marcela a Karel tuhletu písničku, která se stala hitem roku 1986. My jsme si dnes hráli mnoho písní z toho roku. Samozřejmě ještě do konce roku stihneme rok 1996 a rok 2006 možná také. Uvidíme, myslím, že to není vůbec důležité, ale jsem rád, že jsme si dneska zaspomínali na dobu, co se dělo před 40 lety, na tu dobu roku 1986. Před námi je poslední písnička, bude to Peter Gabriel, Sledgehammer. Byl jsem jednou v Londýně a Radus Cinchera, známý režisér a tvůrce, tam měl takovou schůzku v hotelu s Peterem Gabrielem, kterého nám představil tenkrát, a připravovali spolu právě několik projektů, protože původně ten videoklip Sledgehammer měl dělat Radus Cinchera, ale nedošlo k tomu, protože samozřejmě byl rok 1986 a bylo to těžké dostat se tenkrát do zahraničí. No, tak se dohodli na nějaké spolupráci, ke které také potom nakonec nedošlo. Takže tady je poslední písnička tohoto nočního proudu a poslouchejte dvojku, stojí to za to.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu stanice Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Vystudoval medicínu na Karlově univerzitě, pracoval v klinické praxi, pak ve farmaceutické společnosti. Od roku 2000 se ale věnuje psychoterapii a zejména všímavému sebepoznání. Je také autorem mnoha publikací zaměřených na seberozvoj. Naším hostem bude už za chvíli Pavel Špatenka. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.